0: pořadu Kdo umí, ten umí, vás vítá Tereza Brázdová. S Janem Kloudou, kameníkem, tesařem, truhlářem a taky nadšeným amatérským historikem tento pořad natáčíme v jeho druhém domově, v zemi Keltů na Savrkách. Honzo, já jsem řekla druhý domov, možná je to úplně ten domov?
1: Tak vzhledem k tomu, že bydlím v bytě v paneláku, tak se dá říct, že tohle je ten domov, protože doma, tedy v tom bytě, jenom přespávám.
0: Bydlíte v Chrudimi?
1: Bydlím v Chrudimi.
0: Ten příběh ale musíme začít v Sokolově, kde jste se v roce 1971 narodil, pak jste se přestěhoval ještě jako dítě do Lomnice nad Popelkou a rozhodl se studovat střední kamenickou školu v Hořicích.
1: Je to tak, trochu dílem náhody jsem se dostal tedy do Hořic na střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou, na technický obor těžba kamene. A musím říct, že to byly velice krásné 4 roky v Hořicích na internátu s kamarádama. Výborný.
0: A vlastně kámen vás přivedl do Železných hor?
1: Dílem náhody jsem po vojně potkal svého spolusouputníka vojenského a ten mi poradil, abych se zeptal v Lomu nad Stětínu, že by tam mohli přijímat lidi na práci v Lomu. Tak jsem tam šel a nějaký čas jsem tedy lámal kámen tady ve Stětíně.
0: Dlažební kostky.
1: Dlažební kostky. Po zkušenosti v Lomu, kdy tedy moje chatrné tělo odmítlo pracovat nadále, jsem se rozhodl, že se podívám trochu po světě. Takže jsem vlastně vyrazil stopem do Německa a nějaký čas jsem cestoval stopem po Evropě. Bylo to velice dobrodružné a naučil jsem se trochu mluvit španělsky, trochu anglicky, trochu německy. No a vlastně pak jsem v Německu dokonce získal i práci jako truhlář. Tam jsem tedy nějaký čas zůstal, naučil se dobře jazyk, naučil se trochu pracovat se dřevem, aspoň doufám, a získal určitě i nějaké ty zkušenosti vůbec, jak by člověk měl pracovat, aby to bylo k něčemu, aby to bylo efektivní a aby to dávalo smysl.
0: Do Na Savrk jste se ale opět vrátil, ale tentokrát už do muzea. Kolem roku 2004 nebo 2005 to už vlastně existoval spolek Boj.
1: Ano, opět trochu dílem náhody, ale zase mě to zaválo zpátky sem do Na Savrk, kde jsem začal vlastně spolupracovat se spolkem Boj na přípravě expozice po stopách Keltů. A zde jsem se také poprvé potkal, řekněme, s naší keltskou historií, kterou jsem nikdy předtím vlastně ani moc nestudoval a ani se jí nějak extra nevěnoval, ale velice mě to oslovilo.
0: Tak si o ní za chvíli něco povíme.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes s Janem Kloudou ze spolku Boji a země Keltů v Nasavrkách. Bojové byli keltský kmen, který se dělil do několika větví. Jedna z nich osídlila přibližně ve 4. století před naším letopočtem střední a severozápadní území Čech, které začaly být později nazývány římskými historiky zemí bojů. Na Savrkách v roce 2001 vznikl spolek Boji, který dodnes se snaží prezentovat zdejší keltskou historii a jejich největším dílem je právě archoskanzen země Keltů na Savrkách. Mimochodem největší vůbec ve střední, možná i celé Evropě. Archoskanzen, který je zaměřený právě na keltské období. Pořád Kdo umí, ten umí, natáčíme přímo tady v zemi Keltů a s Janem Kloudou už teď procházíme keltskou bránou. Země Keltů archoskanzen se začal stavět v roce 2011, první návštěvníky přivítal v roce 2016. Kdy jste tu začal pracovat?
1: Tak já jsem začal pracovat v roce 2011 na dodělání kamenné opěrné zdi a postupně jsem se začal věnovat i dřevěným stavbám. Snad se nám to povedlo.
0: My se tady musíme zastavit přímo v té bráně, protože ta je vlastně rekonstrukcí brány, kterou archeologové odkryli v Českých Lhoticích, což bylo jediné oppidum ve východních Čechách. České Lhotice jsou jen pár kilometrů odtud. Tam vlastně začal i celý příběh tohoto archeoskanzenu.
1: Celý příběh nejen skanzenu, ale i spolku Bojí začal na místním opidu České Lhotice, ačkoliv ten příběh začal vlastně ještě daleko dříve. Už začal v 19. století, kdy místní sedlák objevil keltský mlýnek na poli, tím si založil vrata a až posléze badatelé a tehdy vznikající archeologové usoudili, že je potřeba prostor trochu lépe prozkoumat a zjistili tedy, že toto místo nějakým způsobem opevnili a obývali Keltové.
0: O jaké době se vlastně bavíme?
1: Bavíme se asi o 2. století před naším letopočtem, kdy po celé Evropě vznikala taková opěda, jako máme právě tady v Českých Lhoticích. Kelti se opevňovali a bránili proti Římanům z jihu a proti Germánům, kteří přicházeli v té době ze severu.
0: Jak dlouho Keltové to opidum obývali?
1: Moc dlouho ne, protože už v roce 50 před naším letopočtem ho pravděpodobně opustili a máme doložené obývání tohoto území Germány a posléze i Slovany a vlastně se obývalo toto území se obývalo lidmi až do raného středověku, kdy tedy vznikla vesnička, obec, hradiště, která je malinko teda už předsunutá před to opidum, už to není přímo uvnitř, za valy a za nějakým opevněním, ale je to neopevněná malá osada raného středověku.
0: Vy jste se postupem času musel logicky ponořit do té keltské historie a znát všechny ty souvislosti a tak dále. Archeologii ani historii jste nestudoval?
1: Nestudoval. Vlastně tím, že se člověk začne pohybovat mezi lidmi, kteří tu historii studují, tak se nevyhne diskuzemi s nimi a jelikož já jsem teda spíš technický typ a praktik, tak mě takový archeolog nutně potřebuje k tomu, aby mohl postavit keltský dům. Takže oni mi rádi sdělovali svoje poznání a já jsem rád poslouchal.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí s kameníkem, tesařem, truhlářem Janem Kloudou. Se teď díváme z ochozu keltské brány archeoskanzenu země Keltů v Nasavrkách směrem do toho srdce. Jaká je to plocha? Já jsem už zmiňovala to, že je to největší archeoskanzen ve střední Evropě.
1: Tak nám se podařilo zastavět kolem 3 hektarů plochy, což je vlastně jenom malý výsek takového keltského města, protože například naše oppidum České Lhotice má rozlohu 23 hektarů. Takže si představte tedy, že to město bylo o mnoho větší než náš skanzen a obývalo ho třeba i 2-3 tisíce lidí.
0: A ve městě to žije, já tady slyším kohouta, máte tady i zvířata. Taky tamhle přijela nějaká exkurze, děti k těm prohlídkám, my se samozřejmě ještě dostaneme. Když se rozhlédnu, je tady asi 25 rekonstrukcí historických obydlí. Nejsou to stavby, které byste si vymyslel, vy jste musel pracovat se všemi historickými souvislostmi a ty stavby nevznikly jen tak namátkou. Samozřejmě jste vybrali to jejich místo, ale jsou postavené na základě půdorysů, archeologických nálezů, prostě z keltského období z různých lokalit.
1: Tak my jsme vybrali vlastně nejlépe popsané stavby z mladší doby železné z celých Čech, ať to bylo třeba oppidum Závist, naše největší oppidum, ale tak třeba i bránu máme teda z našeho města, přímo z Českých Lhotic a například Svatyně, ta pochází až z dalekého Manchingu z Německa.
0: Když se rozhlédnete, tak co je vaše srdeční záležitost tady?
1: Asi všechno. Nedokážu takhle něco vyzdvihnout. Možná moje srdeční záležitost asi je dům náčelníka Svatyně, kterou jsme stavěli vlastně nedávno, dá se říct. Momentálně dostavěný dům kameníka, i ten je mojí srdeční záležitostí.
0: Matyáš přijel na školní výlet sem do archeoskanzenu. Už jsi tu někdy byl?
2: Jednou, ale už je to nějaká doba.
0: Tohle je fajn místo dějepisu a školy, ne?
2: Jako jo, je to tady dobrý. Dozvěděl jsem se třeba, jak stavěli ty domy, že vlastně to udělali přes nějaký proutky, pak na to dali tu prostě hlínu namíchanou.
0: Honzo?
3: Já jsem se tady dozvěděl třeba, jak, že měli hodně olov nebo železa na to vyrábění. A je to tak pěkný městečko, tenka chodíme do školy všichni tři, jsme kámoši. A je to tady hezký, je teplo, je dobře, takže je to dobrý.
0: Už jste byli tady v chalupě?
3: Ještě ne, ale tak nějak jsme to tady celý obešli.
1: Tak ty jsme vstoupili do domu kováře, jsme v nějaké centrální místnosti, vidíte, že tady měli ohniště, takže tady topili otevřeným ohněm. My to zkoušíme, experimentálně tady taky topíme a snažíme se topit tak, aby nás neštípali oči, protože samozřejmě, že ten dům nemá komín, když se podíváte, jo, nemá žádný komín a nad ohništěm má takovou zvláštní konstrukci, jestli pak víte, k čemu to je dobrý.
3: Zachytává to ten kouř, jakože celkově, že to nejde do okolí ani nahoru?
1: A kam by se ten kouř potom poděl?
3: Do střechy a mohlo by to chytit třeba jiskra.
1: Aha, tak teďka si trefil hřebíček na hlavičku, je to jiskrolab, takže zachytávají se tady jiskry. Ten kouř potom kouří všude v místnosti a vlastně stoupá ke střeše a odchází těmi otvory. Vidíte, že štítové stěny nejsou dostavěné a že tam jsou otvory a těmi odchází teda ten kouř.
0: Viděli jste, kluci, tu postel tady? Chtěli byste na tom spát?
3: Asi záleží, kdyby to jako bylo úplně nový a vyčištěný, tak bych to možná zkusil tam lehnout, ale jinak asi ne.
0: Tvrdý by to bylo trochu, co?
3: Bylo to hodně tvrdý a hlavně jako, já jsem jako alergik, takže bych se jako úplně, i tady toník, takže my jsme tam byli úplně.
2: Já jediný byl v pohodě.
1: Jestli do toho můžu vstoupit, tak ta postel vůbec není tvrdá. Ona je vycpaná slámou a překrytá kožešinami. Tady my máme různé kožešiny, aby teda bylo i vlastně vidět, jaká zvířata mohli Kelti lovit a zpracovávat kůže z nich, tak myslím si, že by spali především v jakých kůžích, co myslíte? Který jsou nejlepší na spaní? Vzali byste si kance na spaní, nebo byste si...
2: Asi ovčí vlna.
1: Ta ovčí vlna je úplně nejlepší. A dokonce si myslím, že i vy, co máte třeba alergie, tak byste s tím nemuseli mít problém.

0: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí. Jana Cloudu jsem dnes v zemi Keltů nechala i trochu pracovat. Dnes nestavíte žádný dům, i když vlastně ano, ale je to taková těžší práce, protože vyplétáte plot. Kde jsme teď, u jakého objektu?
1: Tak teď se nacházíme u dílny Kameníka a my vlastně, jak jste řekla, vyplítáme plot, ale není to plot, je to stěna, která ovšem působí jako plot, jako polský plot, takže my teďka děláme armaturu do budoucí hliněné stěny. A ta armatura právě vypadá jako polský plot.
0: U nohou nám leží takové silné pruty z vrby. Teda. Na to pak naházíte tu mazanici, vlastně ano. Bláto ze slámou smíchané a vznikne z toho vlastně tak. Stěna.
1: Je to mazanice, není to jen tak ledajaké bláto, je to opravdu spraš, sprašová hlína, kterou smícháme s pískem a s nasekanou slámou, tak aby to pěkně pojilo. Pak se to vlastně naháže na tu stěnu, ta stěna se vyhladí a pak to vyžaduje další péči, protože tahle vymazávka vám seschne, vyschne, rozpraská se, vy musíte znova vyplnit.
0: Takže pěkné počasí potřebujete, aby to vyschlo.
1: Potřebujeme i pěkné počasí, ale vlastně moc nepotřebujeme velká vedra ani moc slunce, protože je lepší, když ta vymazávka vysychá pomaleji.
2: Bachoton, dobrosím tě. Tady to zastřihneme. To máme správně dlouhý. Tak.
0: Dílna Kameníka má rákosovou střechu, stejně jako ostatní domy tady v Archoskanzenu. Sehnat dlouhý rákos, je to dnes problém tady v Čechách?
1: Tak samozřejmě, že pokud byste si ho chtěli natěžit sami, tak se dá sehnat, dokonce by byl někdo i rád, kdybyste mu ten rákos natěžili, ale je to velice, velice pracné. Proto my tedy si rákos sami netěžíme, ale necháme si ho dovážet z Maďarska.
0: Některé střechy tady září novotou. Jak dlouho vydrží taková rákosová střecha?
1: Tak když je střecha dobře udělaná a když se o střechu trochu postaráte, to znamená, že ji třeba jednou za 5 let takzvaně naplácáte, to znamená, že ji vlastně trošičku očistíte od mechu, který na ní roste, a vlastně ta stébla trochu jako zaplácáte zpátky mezi ty latě, tak ta střecha může vydržet třeba 50 let, než tedy se její vrstva natolik stenčí, že byste potřebovali novou.
0: Do jaké míry vlastně pracujete s původními stavebními technologiemi?
1: I když používáme nějaké moderní technologie nebo moderní nářadí, tak stále se snažíme o to, aby stavba nakonec vypadala co nejautentičtěji a vlastně všechny plochy otesáváme, spoje děláme sekirama a tlátama. Ano, spojovací materiál používáme, ale to používali i Kelti. I Kelti používali železné spoje, protože jsme v době železné a samozřejmě, že takový železný hřebík vydrží ve dřevě déle než třeba dřevěný kolík.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje pořad Kdo umí, ten umí, ze země Keltů v Nasavrkách se stavitelem Janem Kloudou. To vypadá, že jsme teď v nějakém zookoutku. Možná slyšíte archeoprasata?
2: No, i tak by se dali nazvat, protože vlastně je to křížený divočák s naším domácím prasetem. Takže oni vypadají spíš trošku jako divočáci bez těch klů.
1: Těch zvířat tu máte víc.
2: Máme tady v každém dvorci nějaké to zvířátko a samozřejmě, že na opidech, tedy přímo v těch městech, si lidé chovali ta domácí zvířata. Určitě by bohatý kovář mohl mít třeba krávu na mléko, určitě by tady byly nějaké kozy, nějaké ovce, prasata. Samozřejmě, velice oblíbený pokrm Keltů a vlastně posvátné zvíře.
1: Sem do archeoparku jezdí hlavně děti, tak i ta zvířata pro ně musí být velká atrakce. Kolik za rok přijede návštěvníků?
2: Tak já myslím, že v loni jsme měli návštěvnost kolem 25 tisíc lidí za ten rok a samozřejmě, že ty děti tvoří velkou část, protože mimo hlavní sezónu také děláme programy pro školy a školky, dokonce i střední školy a je o ně velký zájem, takže každý den nám tady přijede autobus nebo dva autobusy dětí a my je tady provedeme, ukážeme jim řemesla, povíme jim něco o Keltech, trochu o té historii, ale hlavně si myslím, že je pro ně důležité, že se pohybují venku na čerstvém vzduchu a nesedí ve školních lavicích, mají trochu pohybu zkrátka.
1: A prostě tady to není virtuální realita, tady mají ty dějiny jako na dlani. Mohou si do takové keltské chalupy vejít, něco si tu zkusit vyrobit. Myslím, že pro děti hlavně to musí být neopakovatelný zážitek a hlavně takový vklad.
2: Tak já v to doufám, protože to je vlastně důvod, proč stavíme tato obydlí a proč vůbec jsme tady začali stavět keltskou, řeknu, vesnici, ačkoliv teda se snažíme o to, aby to bylo město, ale zkrátka chceme nejen dětem, ale i dospělým přiblížit, jak mohli žít naši předkové před opravdu mnoha a mnoha lety, tedy v roce, řekněme, 150 před Kristem. To si totiž těžko někdo dokáže představit, protože takové stavby se nikde nedochovaly, nikde vlastně je velice málo míst, kde je můžete vidět takto zrekonstruované jako u nás.
1: Pane Klodo, máte tu raději váš klid při těch pracovních povinnostech, nebo se naopak těšíte třeba na ty vrcholné akce? Zmíním, na přelomu července a srpna se tu koná Lugnasad, největší evropský keltský festival, kdy jsou tu tisíce návštěvníků. Jak vy to vidíte?
2: Já mám rád obojí. Já se moc těším na Lugnasad a vlastně připravuji ho s partou už mnoho let a je to vždycky veliký očekávání, je to celý rok trochu té práce. Každý týden se tomu člověk musí pověnovat a možná, že o to víc se těšíme, že přijde ten den, kdy předvedeme, co jsme připravili a že to všechno zase dobře dopadne a že odsud odjede spoustu spokojených lidí.
1: Musím říct, že právě při Lugnasadu se ta keltská kultura vlastně zhmotní. Zní tu keltská hudba, lidé jsou oblečeni v historických kostýmech. Dokonce každý ročník má svůj příběh.
2: Ano, přijede sem k nám do našeho opida, přijede mnoho rinektorů, kteří se věnují právě té keltské kultuře, kteří rekonstruují oděvy, zbraně a samozřejmě i příběhy. Například tento rok pojedeme do Itálie, do Říma a ten dobijeme.
1: A s kým?
2: Aha. A s kým? Budeme vyprávět příběh náčelníka Brennuse, který v roce 387 před naším letopočtem dobil Řím.

0: pořad Kdo umí, ten umí se pomalu blíží ke svému závěru s Janem Kloudou ze země Keltů a spolku Boji. Teď míříme k nejvyššímu bodu archeoskanzenu na Savrkách, což je keltská svatyně. Tak my jsme to trochu naťukli, je to vaše srdeční záležitost.
1: Tak určitě ano, zaprvé je to svatyně, není to obytný dům, ale je to místo, kde se shromažďovali lidé, kde se pravděpodobně modlili ke svým bohům, a to místo by tedy mělo být nějakým způsobem zvláštní a určitě jsme mu věnovali speciální péči při stavbě.
0: Není to anonymní svatyně, vymyšlená. Ten půdorys jste převzali z německého Manchingu, z keltského opida.
1: Ano, je to tak. V Manchingu, ve velkém opidu, byla odhalena tato svatyně, kde tedy se nám dochovala rýha po nějaké palisádě, která je obdélníkového tvaru, asi 12 na 16 metrů. A uvnitř této palisády bylo 12 kůlových jamek poskládaných do kruhu. A z toho my jsme vycházeli.
0: Z toho jste vycházel. Co pak ty sloupy? To by bylo jasné. Ale když se teď podívám směrem vzhůru, tak nad námi je koruna té kruhové stavby. To se prostě nedochovalo v té zemi. Takže jakým způsobem jste tohle rekonstruovali?
1: Vzhledem k tomu, že ta stavba má v průměru asi 7 metrů, předpokládáme, že byla zastřešená, tak jsme museli nějakým způsobem vynést krovy. Ovšem na to, abychom vynesli tak dlouhé krovy na takhle velký průměr stavby, by nám ty krovy vycházely velice, velice masivní a vlastně ta stavba by byla velice těžko realizovatelná v tehdejší době. V dnešní době s jeřábem samozřejmě dokážete postavit cokoliv, ale řekněme, že kdybyste tady na té stavbě chtěla do kruhu poskládat krovy, tak každý z těch krovů bude velice těžký, protože bude mít rozměr, řekněme, 25 cm na 20.
0: To trámový nad námi je tady do kruhu a jeden ten trám vlastně leží na druhém a spojují se v takovém věnci.
1: Říkáme tomu větrník, neznáme ani slovo pro tento způsob stropní konstrukce. Vlastně ta stropní konstrukce nám pomohla k tomu, abychom střechu rozdělili na dvě části, tedy spodní střecha a vrchní špičatá střecha. Takže na tom věnci stojí, řekněme, věžička a ta věžička je znovu zastřešená teda.
0: Ty trámy jsou krásně ozdobené, to jste taky vycházeli z nějaké keltské ikonografie, inspirovali se ornamenty. To už jste si trochu vymysleli tady.
1: No, samozřejmě, že všechny ty zdobné prvky mají svůj základ v něčem jiném, než je tedy dřevěný trám. Většinou je to keramika. My nemáme dochováno, jestli Kelti zdobili svoje trámy různými lineárními prvky nebo geometrickými malbami. Ale předpokládáme to a tedy jsme přenesli některé ty geometrické zdobné prvky na trámy a myslím si, že to udělalo svůj dojem.
0: Pane Kloudo, jak dlouho jste stavěl keltskou svatyni?
1: Když nebudu počítat nějaké přípravy a vlastně kresby plánků a vůbec rozmyšlení celé té stavby, tak jsme to stavěli jako správní Kelti. Na podzim jsme začali, na jaře jsme skončili. Akorát Kelti to dělali obráceně, začali na jaře a končili na podzim.
0: Vy jste konkrétně i na téhle stavbě zúročil svoji práci kameníka, tesaře, truhláře taky, stavitele. Čím se vlastně cítíte být nejvíc, když to takhle zjednoduším?
1: Aha, čím já se cítím? Tím vším nějako, já nevím, jak to mám říct, jaký jedno slovo. Já se cítím řemeslníkem, asi.
0: Co vás na té vaší práci a na životě v zemi Keltů baví? Čím vás naplňuje?
1: Tak určitě mě naplňuje tím, že moje práce je vidět, zůstane tady po mně a zároveň se můžu ale věnovat i, řekněme, té osvětě nebo i výchově dětí nebo i renekmentu. Zkrátka, koníček se mi stal povoláním a to je vlastně fajn.
0: říká Jan Klouda ze spolku Boji a na Severské země Keltů. Já vám, milí posluchači, přeji příjemný zbytek dne a těším se zase někdy naslyšenou. Zdraví vás, Tereza Brázdová.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu České Budějovice.

Milí přátelé, buďte vítáni na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Spoza pomyslných světel ramp vás zdraví Jiří Kasal. Největší hvězdou, kterou přivítá letošní jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, bude světoznámý americký herec, držitel 5 Oscarů Dustin Hoffman. Na jehož počest se promítne velmi důležitý film ze začátku jeho kariéry Absolvent z roku 1967, který se zapsal také do dějin populární hudby tím, že v něm zazněly nezapomenutelné písničky dvojice Simon Garfunkel, jako tato.

April, come she will, duben, ona přijde. Tak to byla první písnička, kterou jsme vám dnes z filmu Absolvent zahráli od dvojice Paul Simon a Art Garfunkel. Paul Simon, který mimochodem odehrál 3 koncerty letos v dubnu v Pražském kongresovém centru, ji měl hotovou už v roce 1964, kdy bydlel v Londýně. Spojil proměnlivost ročních období s náladami dívky, jejíž předobraz potkal Simon v Londýně, zatímco recitovala starou dětskou říkanku o kukačce. A tak Art Garfunkel zpívá: v dubnu přijdu a v srpnu musím jít, kdy kukačky migrují do Afriky. Písnička původně vyšla na druhém albu tohoto velslavného dua The Sounds of Silence a v lednu před 60 roky a v mírně odlišné verzi zazněla v dalším roce ve filmu Absolvent ve scéně u bazénu a byla použita jako rytmické vodítko pro střih filmu, který režíroval Mike Nichols, do té doby uznávaný broadwayský režisér, který si vysloužil ostruhy jako filmař nejprve ekranizací divadelní hry Edwarda Albeeho, Kdo se bojí Virginie Woolfové, a pak právě filmem The Graduate, tedy Absolvent.

Hudebním doprovodem, jehož autorem je známý jazzový pianista Dave Grusin, jsme už plynuli do atmosféry velice úspěšného a také po umělecké stránce bezpochyby cenného snímku. Jak píše filmový dramaturg a publicista Vojtěch Kočárník, asi žádný jiný film v dějinách kinematografie nedokázal zachytit nejistotu, zuřivost a posléze i neústupnost mládí v takové intenzitě jako Absolvent. Jeden z určujících titulů nového Hollywoodu ovlivnili evropské nové vlny i rodící se duch kontrakultury 60. let. Mike Nichols filmoval stejnojmenný román Charlesa Webba z roku 1963. Dustin Hoffman stvárnil velmi působivým způsobem roli Benjamina Braddocka, čerstvého absolventa vysoké školy, který má dosti mlhavé představy o své další budoucnosti. A tento stav hledání a neklidu ještě více prohloubí paní Robinson, manželka rodinného přítele, která jej v podání herečky Anne Bancroft svede. Ano, Mrs. Robinson.

Následně po filmové verzi vlastně fragmentu budoucího superhitu dvojice Simon Garfunkel, Mrs. Robinson, jste poslouchali také českou velmi dobrou verzi Václava Neckáře s textem Zdeňka Parovce a orchestru Golden Kids z roku 1969. Režiséra Mikea Nicholse fascinovaly dvě písně tohoto dua a poslouchali je nepřetržitě do omrzení. Po dvou týdnech této posedlosti se setkal s šéfem nahrávací společnosti Columbia Records, nedávno zemřelým legendárním producentem Clivem Davisem, aby ho požádal o licenci písniček Simona a Garfunkla pro tento film. Davis to považoval za skvělý nápad a okamžitě vycítil úspěch soundtracku. Paul Simon tak hr do toho nebyl. Filmy vnímal něco jako zaprodání se, ale poté, co byl ohromen Nicholsovým šarmem a scénářem, souhlasil, že k filmu napíše alespoň jednu nebo dvě nové písně. Jedna z nich byla právě Mrs. Robinson, která se dočkala v kompletní podobě vydání až po úspěchu filmu. Další ze čtyř songů v podání Paula Simona a Arta Garfunkla byla stará anglická balada se skotskými kořeny Scarborough Fair, spojená s písničkou Can't Tickle. Když půjdeš na trh ve Scarborough pro petržel, šalvěj, kmín a rozmarín, pozdravuj dívku, která měla být mou. Měl jsem ji rád jako žádnou jinou.

Jarmark ve Scarborough, text českých verzí světového hitu Dua Paul Simon a Art Garfunkel, jsme vybrali tu opět s textem Zdeňka Parovce, s Karlem Černochem, Helenou Vondráčkovou a Martou Kubišovou a orchestrem Vladimíra Rašky v nahrávce Československé televize z roku 1969. Důležitou hudební složkou filmu Absolvent nejsou jen písničky Simona a Garfunkla, ale také původní melodie od letošního 26. června 92-letého amerického skladatele filmové hudby, ale také jazzového pianisty Davea Grossina, ověnčeného Oscarem a řadou cen Grammy. Tento rodák z Little Townu v Kolorádu pochází z knížecí linie gruzínských z dynastie Bagrationi, která vládla gruzínském království až do 19. století. Některé snímky, k ním složil Dave Grusin hudbu, mají své místo ve Zlatém fondu světové kinematografie, jako třeba Tři dny Kondora nebo Na Zlatém jezeře. Tím prvním velice úspěšným filmem, k němu složil Dave Grusin hudbu, byl však v roce 1967 právě Absolvent, v němž Dustin Hoffman v roli Benjamina, jak jsem naznačil, byl sveden zřetelně starší, ale atraktivní paní Robinson. Ten vztah byl před okolím pochopitelně utajen a rodiče Benjamina si naopak přejí, aby se syn zblížil s dcerou jeho milenky, tedy Elaine, kterou ve filmu hrála půvabná Catherine Ross. Na jejich nátlak opravdu Ben pozve Elaine na schůzku, ale vlastně dělá vše, aby ji odpudil, dokonce ji vezme do striptýzového klubu. Dívka se urazí, rozpláče se a z podniku uteče. Benjamin ji však dohoní, omluví se a políbí. A to vše promění Benjaminu v život. Scénu ve striptýzovém podniku hudebně podbarvuje hudba Davea Grusina.

Zvolna končí hudební vzpomínka na film Absolvent z roku 1967 režiséra Mikea Nicholse, který bude promítnut na nadcházejícím filmovém festivalu v Karlových Varech u příležitosti návštěvy jeho hlavní hvězdy Dustina Hoffmana, a který byl zásadní pro jeho impozantní hereckou kariéru a byl důležitý také pro mé gymnazijní mládí s další nestárnoucí baladou Paula Simona a Arta Garfunkla The Sounds of Silence, Zvuky ticha, která dnešní světle ramp zarámuje. Jiříka Salván, přátelé, děkuje za projevy přízně a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré. Mějte se, jak nejlépe to půjde. Hello.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký poslech a dobrý den vám z Jihočeských rozhlasových vln přeje Martin Šustr. Dnešní kulatou muziku strávíme ve společnosti jazzové pianistky a zpěvačky Diany Krall, respektive jejího alba This Dream of You.
2: Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad.

This Dream of You je hudba pro tento okamžik, ale zároveň je to také dlouhohrající deska, která je jako film, o který se můžete s někým podělit, protože víte, že u něj zůstane až do konce. To je trochu reklamní slogan a trochu přání, s nímž nahrávací společnost Verve, kovaná to z thai jazzové muziky, vypustila na trh v pořadí 16. album kanadské pianistky a zpěvačky Diany Krall. Titul This Dream of You dostalo po skladbě Boba Dylana z desky Together Through Life z roku 2009, ale jinak obsahuje většinou písně z takzvaného Great American Songbook, což je jakýsi kánon amerických jazzových a populárních písňových standardů. Jsou to skladby tak silné a notoricky známé, že s nadsázkou řečeno snesou téměř jakékoliv zacházení, přičemž jejich náboj neutrpí. Taky skoro neuplyne chvilka, aby si do velkého amerického zpěvníku nesáhl interpret, který má rád jazz, swing, blues či velkoorchestrální pop, aby si udělal radost, změřil své síly s historií prověřeným repertoárem, oslovil širší publikum a třeba i pomohl své uvadající kariéře. Z té poslední motivace nemůžeme Dianu Krall podezírat. Často bývá titulována kanadskou jazzovou královnou, ale i kdybychom nechali stranou umělecko-společenské komplimenty, soupiska úspěchů mluví jasně. Skoro se tedy nabízí očekávání hudebního zážitku od hlavy až k patě posypaného hvězdným prachem. V jistém smyslu to tak je. Záleží jen na tom, kdo a jak si jej umí a chce vychutnat.

Diana Krall ráda střídá nálady svých alb, většinou ale vychází z jazzového základu a melancholického hladivého podání. Autorsky se projevuje zřídka, je hlavně interpretkou se všemi dary, které hudebník v této roli potřebuje. Navíc se dokáže vždycky obklopit špičkovými spoluhráči, jejichž jména sice neorientovanému posluchači mnoho neřeknou, ale mezi insidery a příznivci žánru mají svou váhu. Samozřejmě, že pro interpreta je vždy klíčová i volba repertoáru a velký americký zpěvník je jistota, k níž se Diana vrací v průběhu celé své kariéry. Vyrostla v Kanadě, její dědeček byl horník a spolu s babičkou pracoval v malém bistru. Matka učila literaturu a hudbu, otec hrál na klavír, i strýc byl muzikant. Zkrátka, genetický základ je bez diskuze. A když jsme u toho, i životního partnera si Diana vybrala v oboru. Její manžel je znamenitý britský písničkář Elvis Costello. Chtělo by se říct, to se to pak zpívá.

Jak hluboký je oceán? How deep is the ocean? To bylo dalších 5 minut ve společnosti Diany Krall, tentokrát s melodií, kterou napsal v roce 1932 Irving Berlin. Až na jednu výjimku v podobě housličkami a bicími poháněné skladby Just You, Just Me, kterou jsme slyšeli před ní, je album This Dream of You přehlídkou pomalých, rozjímavých skladeb. Je to muzika jako dělaná do stichlé kavárny, k večernímu krbu nebo ke sklence něčeho hřejivého. Měkké tóny nástrojů se příjemně vznáší vzduchem, energii muzikantů spíš cítíte, než slyšíte, zpěvačka pluje po klidné hladině známých melodií a vy se občas zapomenete a hudbu vnímáte jen jako příjemnou kulisu. Ano, Diana Krall během své kariéry vydala lepší alba, ale ta představa míru milovného večera, kdy jsou hudba, nálada i svět v harmonii, ta není vůbec špatná. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Schuster. I'm sitting in the rain, just

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Brno.
3: Mně se strašně líbily SSK Celovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu, ty PFK 4-veršový, který on posílal, a já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. A pak se mi jednou pozvala profesorka Librová a ona mi říkala: Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu.
4: Úvodu Zelného rinku jste slyšeli básníka a publicistu Radka Štěpánka. Byl jedním z hostů pořadu Fajnšmekři v sedmičce, kterým jsme nedávno oslavili 30. kulturního magazínu Českého rozhlasu Brno. Dnes vám nabídnu druhou část záznamu, respektive to, co jsem z něj vybrala. 6. částí pokračuje memoárový cyklus Jiřího Kuběny Z mého orloje. Básník bude opět vyprávět o Václavu Havlovi a o tom, jak se poprvé dostal na Havlov. To bylo letní sídlo rodiny Havlových v lesích poblíž Žďárce na Vysočině. V závěru pořadu se ohlédneme za literární historičkou a editorkou Drahomírou Vlašínovou, která zemřela 11. června. A v úvodu si můžete poslechnout poslední premiérový fejeton před prázdninami. A tak má samozřejmě i téma prázdninové. 2 roky prázdnin pod stanem by si přál fejetonista Jan Krejčí. Jeho text nám přečte Lukáš Rígr a k poslechu vás zve Alena Blažejovská.
5: Začíná léto. Období bouřek, vyhlížení lokálky na malých nádražích, struhlíky v čekárnách, období, kdy se čas zpomaluje a slunce nemilosrdně vysušuje i poslední kapky letních lijáků. Začíná léto, období koupání, líně tekoucích řek, zapomenutých hospůdek v dědinách, kde lišky dávají dobrou noc. Začíná léto, období prázdnin, které by v nejlepším případě mohly trvat i 2 roky, jak o tom píše Jules Verne. Kdo se nejvíce těší na tento čas, jsou děti. A tak se přenesme zpět. Vzpomeňme na to hezké, co se nám zarylo hluboko pod kůži, a nechme ty zážitky pod nehty, tam, kde je ani malé nůžky na manikúru nevyšťourají. Snad jste i vy, milí posluchači, jezdili na tábory. Chápu, že tenkrát ty pionýrské nebyly třeba ideální, ale i z nich jistě vykřešeme jiskru něčeho hezkého. Mohli jste jezdit na ty skautské. Ano, ale v období normalizace už ne. A tak někdo jezdil tajně, někdo se v pátek zbalil a udělal si soukromý tábor, třeba v Čučicích na řece Oslavě, a někdo jezdil na tábory až po revoluci. Jako dítě mě tábory trochu stresovaly. Celý ten řád, pevné milníky dne, ranní rozcvičky, koupání v ledové tůňce, kondiční cvičení a náladové horské počasí. Jednou jsem byl z programu tak unavený, že jsem během dne usnul ve stanu a vůbec mě nikdo nepostrádal. Měl jsem takový strach, že dostanu nějakou táborovou poznámku, ale nakonec na mého táborového šlofíka nikdo nepřišel. Ke stanům s podsadou jsem se vrátil až s maturitou. Ne, že bych maturoval z tábornictví, ale dostal jsem v oné době, kdy svět patřil nám, nabídku, která se neodmítá. A tak nechtě tento fejeton reklamou na tábory, na přírodu a na skauty, ke kterým mám nejblíže. Přál bych si, abyste i vy, vážení rodiče, své děti přestěhovali do té nejúžasnější nemovitosti, kterou lze mít. Ano, je to stan s podsadou. A tak i já vyjíždím opět do lesů, kde s večerkou usíná Boží tvor. První stavění tábora se skauty u Radenic. Po povodni, kterou jsme přežili, a 3 dnech vysilující práce, se jdeme vykoupat do nedalekého rybníka. Je to nádhera. Slunce praží, potápíme hlavu. Najednou něco černého vyplave na hladinu. Velký kravinec, tedy hnůj, kterým místní zemědělci krmí ryby. S husinou se otřeseme a jako záchranáři z pobřežní hlídky utíkáme z rybníka, kterému to dodnes nemůžeme zapomenout. Přeneseme se dál. A to rovnou do hororového tábora. Stmívá se. S kamarádem chystáme třídenní puťák, na kterém mají děti hledat zašifrované zprávy a chodit podle mapy. Většinou se ujde kolem 60 kilometrů. Poslední zprávu máme schovat na opuštěném hřbitově, kde si v pohraničí. Jdeme rozhodně, v dálce udeří hrom. Necháváme zprávu za pomníkem popsaným německým nápisem. Znovu zahřmí. Kamarád začne utíkat a nechává mě na hřbitově samotného. Prosviští kolem, s ohromným zaskřípáním otevře bránu a schová se do auta, kam ho po pár vteřinách

0: dokázal proměnit ve zvíře. S postupem odsloužených táborových let získávám funkce, které jsou mému srdci nejblíže. A tak jako obdivovatel rychlých šípů mám na starosti modrý život, tedy něco, co by našim politikům prospělo. Patří tam vlídné slovo, den bez sprostých slov, dobrý skutek, ranní rozcvička, něco, co nás v ten den potěší. Dále dostávám funkci táborového spisovatele. Pro každý tábor tak vymýšlím příběh. Na táboře Přes palubu se nechávám inspirovat býtníky s hlavním hrdinou starým Moriartym, který není tulák, ale bývalý pirát a námořník. Píšu příběh a tvořím postavu, kterou stvárňuje náš nejvíce herecky nadaný vedoucí. Svou si a starou Lucernou oživuje příběh tak plastický, že by to stálo za literární, třeba naratologický výzkum. Stavím na principu koláže. Vedle starého Moriartyho se představí bludný Holanďan, krásné sirény, španělské námořnictvo a čtyři lodě, z nichž jednu pojmenují po své tajné lásce z dob studií na Erasmu. To, že děti na tuto loď vymyslí pokřik, mi sebere trochu romantického patosu, ve kterém se při sledování vymýšleného příběhu utápím. Tedy Melita, nejsme žádný jelita. Moje reklamní vyprávění pomalu končí. Co dodat? Kde jinde zažijete válku, kde se bojuje papírovými koulemi a kde se při noční hře vtělíte do indiánské stařeny? Kde jinde čekáte při noční hře na táborníky v hlubokém lese a sami se děsně bojíte? Kde jinde si zahrajete velkého vonta, odbojáře z druhoválečného odboje a ano, je to pro silnější povahy, německého generála a válečného zločince? A stvoříte příběh na motivy Stevena Spielberga, napíšete scénář, obsadíte role, vymyslíte celotáborovou mapu a navíc si v tom všem zahrajete. A ještě jsem se nezmínil o chvílích, kdy hustý déšť padá na stanovou Celtu a vypíšete pohled svým kamarádům, kteří brigádničí ve fast foodu. Nebo když na kouřících kamnech vaříte oběd pro 40 lidí a jde vám o minuty. A ano, třeba i prožijete chřipku se zvracením, totální vyčerpanost, radost z posledního dne, kdy končí všechno krásné. Zažijete hvězdné nebe nad sebou, táborové písně, srandu a pocit, že někam patříte. A celé to mnohdy děláte zadarmo s přispěním neziskovek nebo dotací, které by teď mnozí politici nejraději zrušili. Ale Scout získává čím dál větší popularitu a často sám dotuje chudým rodinám pobyty. Nezapomeňme na to. A nenechme si hlavně vzít naději a radost. To, co jsem zažil, mě drží nad vodou pěkných pár let. A co teprve ti kamarádi?
1: Pane vedoucí, můžu...
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
3: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
2: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
4: Můžeš tvoje děchovi do stadu.
2: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
4: Můžu jít na ping-pong.

0: Fejeton Jana Krejčího četl Lukáš Rieger. O letním táboře zpívala kapela Bombardák. A my se vracíme do dne 26. května, kdy ve studiu 7 Českého rozhlasu Brno proběhl narozeninový večer magazínu Zelný ring. Díky zvukovému mistru Michalu Zelínkovi, který vše zaznamenal, vám teď mohu nabídnout druhou část mého sestřihu. A ještě připomenu, že na večeru účinkovali Ludvík Němec, Michal Bumbálek a Radek Štěpánek.
1: Já myslím, že teď je čas na kratochvilné okénko. Ale zeptám se nejprve Ludvíka, protože já jsem vlastně přes to období listopadu 89 byla zrovna, myslím, dohromady 4 roky na mateřské dovolené. Takže jsem nebyla u toho dění a nevím vlastně, kdy a jak se Jiří Kratochvil v té naší redakci ocitnul.
2: Začalo to tím, že můj tehdejší šéf Tomáš Sedláček mi někdy krátce po revoluci donesl rukopis, který mě zaujal napřed pouze tím, že byl vytištěn na jehličkové tiskárně. To tehdy byla novinka, já jsem takový text v životě neviděl na dlouhých pásech papíru. A řekl mi, že to je od nějakého brněnského autora, že se mu to zdá dobrý, ať se na to podíváme, jaké to je. A já jsem si přečetl asi první dva odstavce, vzal jsem ten rukopis do tašky, využil jsem toho, že můžu odejít z redakce a šel jsem si číst do Lužánek. A četl jsem asi 3 hodiny v tahu ten rukopis. A byl jsem přesvědčen, a jsem o tom přesvědčený do dneška, že to byla asi nejlepší česká knížka, jakou jsem v životě četl, alespoň v té době. A napsal to nějaký mě, k mé ostudě neznámý Jiří Kratochvil. Udělal jsem si malou pauzu, jenom jsem sešel večera do hospody a koupit si pivo a pokračoval jsem a rovnou jsem to dorazil, tu knížku. Nemohl jsem uvěřit, že v češtině, jako v současné češtině, v češtině té doby vznikla knížka, která byla minimálně stejně dobrá jako, já nevím, milovaní jihoameričtí autoři, ale říznutá tak jako Evropou, tak trochu Kafkou. A na základě toho jsme s Tomášem Sedláčkem Jiřího Kratochvíla velmi brzy přijali do redakce, taky na záskok za někoho, mám pocit, že to bylo. Já jsem měl to štěstí, že jsem s Jiřím Kratochvílem seděl asi půl druhého roku v kanceláři. Moc těch pořadů jsme neudělali, ale hodně jsme si povykládali. Vymysleli jsme tehdy několik pořadů, které tehdy byly revoluční. Například Jirka přišel s tím, že by bylo báječné vysílat na Vltavě, která tehdy byla opravdu taková dost těžká. Že by bylo bezvadné vysílat erotické povídky české a že on zná všechny autory a obeslal všechny české autory, ať napíšou erotickou povídku. Myslím, že se to jmenovalo Něžné povídky a za půl roku nám neposlal povídky nikdo. Takže Jirka Kratochvíl napsal asi 5 povídek pod svým jménem, 2 povídky pod ženským cizím jménem. Ty byly úžasné lesbické povídky, které Jirka Kratochvíl napsal. Já jsem taky napsal několik povídek pod svým jménem a pod pseudonymem. A Jirka Kratochvíl byl pořád plný nějakých nápadů. Například měl velmi rád Borchese a bral Borchesovi povídky vždycky po 2 a ze 2 udělal 1. Povídek třeba od sebe vzdálených 30 let od napsání. Bylo to hrozně zajímavé, tehdy to nikdo neřešil, dneska by to nebylo možné autorskoprávně, takové pokusy. Ale až se vyřádil v rozhlase Jirka Kratochvíl, tak zjistil, že přece jenom chce psát své romány. A z rozhlasu odešel. To jsou mé vzpomínky na Jiřího Kratochvíla, ale jsou tady jiní, kteří si dokážou třeba nějaké vymyslet. To by se Jirkovi líbilo, protože Jirka byl velký pábitel. Já jenom řeknu, vlastně jedenkrát mi Alena Blažovská udělala velkou radost, protože jsem měl 50. narozeniny, tak požádala Jirku Kratochvíla, aby napsal nějaký oslavný text. A Jirka Kratochvíl to pojal tak, že napsal takový text, že je muž dávno jasný, že mám dvojníka, v rozhlase dávno nepracuju, že ten dvojník dělá ředitele rozhlasu, že to je ta rovná práce, kterou já bych nikdy nedělal. A že jsem ukrytý na Vysočině a píšu knížky. A moje maminka to poslouchala v rozhlase a uvěřila tomu. Aspoň mi velmi znepokojeně telefonovala, co se to pro Boha stalo. Tak to byl Jirka Kratochvíl, ke kterému chovám stále obrovskou úctu.
3: Pardon, můžu se zeptat, co to bylo za ten román, co jste četl na té tiskárně?
2: No jasně, to nejlepší jsem neřekl. Byl to román Uprostřed nocí zpěv. Já jsem pak měl velké štěstí, že jsem ho adaptoval pro rozhlas a rozhodl jsem se, že to pojmu tak originálně, jak to Jirka napsal, a Jirka pak se mnou asi 2 roky nemluvil.
1: No Ludvíku, jestli předpokládáš, že já si budu vymýšlet ty historky o Jiřím Kratochvílovi, tak to neudělám. Ostatně by to ani nebylo třeba. Já jsem potom asi tě vystřídala v tom sezení v kanceláři s Jiřím Kratochvílem, po té, co jsem se vrátila z té mateřské dovolené. Jedině si teď právě vybavuju, že jsme se taky neznali, teď jsme se tam jako potkávali v tom čtvrtém patře, kde teď sídlí literární časopis Host, a tehdy tam byla naše literární redakce a on mě říkal paní doktorka a já jsem si připadala tak trapně, jednak o mnoho mladší a jednak prostě moje schopnosti vůbec, že se to nedalo jako ani porovnávat, takže jsem raději volila jinou trapnou variantu, ale nakonec jsem žena, že se mu nabídla tykání, že takto jsme teda se zblížili a pak jsme spolu seděli v té maličké kanceláři, naproti sobě jsme měli dva stoly. Nicméně to, co se tam odehrávalo, ne, že by to bylo něco jako teda něžné povídky, to v žádném případě, ale jako nebudu to vynášet ven, protože skutečně Jiří Kratochvil v té kanceláři byl trošku někým jiným, než kým se potom stavěl. Dobře, tak řeknu jenom teda jednu třeba věc. On se před naším vedoucím, zejména před vedoucím naší redakce Tomášem Sedláčkem stavěl jako někdo, kdo není schopen telefonovat. A vždycky přešel teda tu dlouhou chodbu a šel ho poprosit, jestli by mohl někomu zavolat, s kým on potřebuje něco vyřídit nebo probrat. Ale za dveřmi naší kanceláře on zcela běžně telefonoval a žádný problém s tím neměl. A myslím, že něco podobného se týkalo i kouření.
4: Já jenom vím, že Jirka Kratochvil byl vášnivý kuřák, který každé 3 týdny přestal kouřit, často až na 2 hodiny. A pak zjistil, že nedokáže psát bez těch cigaret, což se přihodilo, pokud vím, velkému množství spisovatelů v minulosti. A tak se vždycky k tomu vracel, že jo. Ale měl jsem pocit, a protože tu Jirka není, tak to klidně můžu říct, měl jsem pocit, že je to u něho takový rituál i hříchu, že už toho nechal, toho všeho hříchu. A pak se k tomu tak zase vrátil. Tvářil se hrozně smutně a byl hrozně šťastný, protože zase se mu dobře psalo.
1: No, Jirka Kratochvil je spojený opravdu přímo i s magazínem Zelený ring. Napsal tam několik fejetonů a v roce 2007 byl natočen dramatický cyklus, který nazval Divadelko Silver uvádí. A mělo to tedy 12 dílů takových jako groteskních, někdy stěží pochopitelných vlastně jako druhů humoru. Já uvedu třeba jenom teda ty názvy. Konkurs na super zmar, bachratá barokní skříň, vejce je vejce, telecí porážka, ruská ruleta, Henry a Marlene, čekárna a ne dámská jízda, noci vlkodlaků, zlatý déšť, dálnicí aneb pánskou jízdu, Zelený ring, vánoční sirota. Ale teď teda bych využila...
4: Já než tam dojdeš, můžu ještě něco říct, ať tady
1: ano,
4: pořád to nevypadá tak idylicky.
1: Tak
4: jak všechno v tom rozhlase je báječné a všichni jsou hodní a je to takový chrám, zvlášť ta Vltava. Když se mluví o Vltavě jako o chrámu, naposledy mluvil současný minister kultury, jestli jste ho všimli. Že to je chrám, který on zbožňuje a spousta lidí zničila chrámy, které zbožňovali. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Asi před nějakými 5 lety jsem nabízel stanici Vltava, které chovám velkou úctu k té stanici, trochu jiného typu než ministr kultury. Ale protože jsem pro ní většinu života pracoval pro tu stanici, tak jsem nabízel jednu knížku Jirky Kratochvila. A dramaturgyně Vltavy mi řekla, myslím, že to řeknu doslova, no já jsem o něm nikdy neslyšel, a to je asi váš nějaký moravský autor, ne, ale jestli si to vezmeš na triko, že budeš vysílat někoho neznámýho, tak klidně. To je jenom jako, že není všechno tak krásné a tak opravdu, že i v těch chrámech někdy jsou zvláštní kostelnice.
1: Já teď využiju té nabídky a poprosím Jirkovi spolužáky, jestli by nám na něj něco práskli.
5: No já teda zírám, jak to slyším tady od vás, protože takhle, my od roku 1955 až 57 jsme byli na 11. letce na Antonínské, že bylo nás tam 630 ve třídě a on to byl takový plachý kluk, jako. My jsme tam měli děvčice teda, které byly jako dost jako takhle rádivý, jako si pošpásovali s tím, že? Ale ne, on teda, on tam se dával v první lavici. Vedle něho se dával nějaký Michal Pořízka, že? Jeho otec byl architekt, Oskar Pořízka, že tady, jak jste se zmínil o tom jménu Silver, tak to už on tam psával u nás na papírek, psal takový detektivky. Já jsem se mu snažil tam něco načmárat, protože jsem byl takový šašek jako 3 dní. No ale on byl plachý kluk naprosto, jako tady toto.
1: Takže to není tak, že on už tehdy třeba byl velkým vypravěčem a pořád vám něco vyprávěl?
5: On si sedl na lavicu, otočil se jakoby do třídy, my kolem něho, že jo, oči vyvalený na něho a poslouchali. A on teda četl to, co teda jako vymyslel. Byl takový pábitel, byl. No ale je takový nesmělej, nesmělej. No a když si vzpomínám, když jsme měli ten tělocvik tam na tom dvoře, jako jo, chudák, to, on, to nebyl na to prostě, on plachej takový a tady se vyřádil potom. No, to je jako, no.
1: Vy jste mě říkal před pořadem, že jste vlastně přišli hlavně kvůli němu, že? Proč vlastně?
5: Podívejte se, příští rok bude mít 70 let od maturity. No, my se scházíme z těch 630 jenom 9 lidí. No a no, nemůžeme dostat na nějaké to sezení. On vždycky se nám jako přihlásí, pak se zase omluví, no a to je tak pořád dokola. Teď jsme měli zase, že jo, setkání v březnu a nepřijel, zase se omlouval. Vždycky má nějaký důvod. No.
1: My mu to všechno vyřídíme. Děkuju vám. Ano, děkuju.

0: Asi bychom neměli zapomenout úplně na ten rozhlasový magazín Zelený ring, že? Tak ten rok 1996, kdy vznikl, byl takovou zvláštní dobou, nejen přímo ten rok, vůbec ta polovina 90. let, že vznikala řada nových časopisů, nakladatelství, klubů, různých kulturních scén. A my taky jsme si to uvědomili v té redakci. A zřejmě to byl ten důvod, že najednou bylo takové dynamické dění v té brněnské a nebo vůbec moravské kultuře, že jsme pocítili potřebu mít na to nějaký pořad, protože to, co jsme vysílali dosud, úplně tomu neodpovídalo. Jak ty si to pamatuješ, Ludvíku?
1: Já si to moc nepamatuju. Já bych musel robit nějakou falešnou vzpomínku, jak jsme to všichni seděli a říkali jsme si, že budeme dynamičtí, ale já vím, že jsme si říkali, že je třeba mít nějaký pořad magazinového typu, který by opravdu měl trochu větší rytmus, větší dynamiku, ale já jsem to od začátku bral tak, že tím byla pověřena Alena a tím pádem jsem pochopil, že my ostatní se do toho nemáme moc plést. A tak to opravdu dopadlo. Já si pamatuju pouze, jak jsme vymýšleli název toho pořadu, ten jsme vymysleli a...
0: Ty jsi ho vymyslel.
1: To já jsem skromný. Název jsem vymyslel já, ale to bylo veškeré mé přispění k tomuto pořadu. Já si vzpomínám, že Tomáš Sedláček tehdy říkal, to by mohlo aspoň 3 roky vydržet. Což teda trefil zvláštním způsobem. A já toho využiju, že já bych se spíš chtěl zeptat. Já si to neumím představit. Já přesto, že jsem měl nějaké vlastní pořady, tak nejdýl jsem dokázal jakýkoliv pořad dělat nějaké 3 roky. Představa 30 let je pro mě naprosto šílená a tak se ptám, kolikrát s tím chtěla seknout?
0: No upřímně řečeno, že bych přímo chtěla seknout se Zelným rinkem, takhle jsem to nikdy postavené neměla, ale že jsem chtěla seknout s celým rozhlasem, to ano. Nevím teď přesně, kdy to bylo, ale byla jedna taková vlna, že jsem si říkala, já bych chtěla pracovat v květinářství anebo v zahradnictví, protože ty rostliny nemluví. A asi mě přece jenom po těch letech nakládání spolupráce zejména s různými básníky, vím, že mě říkala tehdy naše produkční Marcela Peňásová, Alenko, ti tvoji autoři, že jako nad tím trošku kroutila hlavou, že tam bylo pořád něco, nějaká specifika a nějaké drobné potíže. A ještě co teda bych ráda řekla, jak jsi zmiňoval ty ředitele, jak se střídali vlastně potom. Jeden přišel z komerčního rádia, že jo, z této sféry. Různí to byli lidé a každý z nich, když přišel, tak jako jedna z prvních věcí, co chtěl udělat, byla zrušit magazín Zelený ring. Nicméně, vidíte, přece jen jsme to překonali a teď slavíme teda 30 let Zeleného rinku. No, ale ty se trošičku z toho vymluvil, jakože ten Zelený ring, že jsem to dělala já. To je sice pravda, vy jste mě tehdy vybrali, že jsem byla nejmladší, tak jste to hodili na mě.
1: Nejschopnější.
0: Ani nevím, jak se to takto stalo, ale ty jsi pro ten Zelený ring, Ludvíku, připravil zejména několik čedeb na pokračování a i autorských seriálů. Tak na co z toho by si vzpomněl? Co jsi dělal pro Zelený ring obzvlášť rád? Já tady mám soupis, můžeš klidně se podívat a něco si z toho vybrat.
1: Já vím, co jsem dělal pro Zelený ring nejradši a to byl seriál z krátkých zápisů, které byly na webových stránkách Jaroslava Friče. Tam bylo třeba jednak přebírat, ale to, co zůstalo, bylo podle mě tak nádherný, to byly nejlepší texty, krátké texty. To jsem dělal hrozně rád, vysílali jsme toho 3 pokračování. Mám jednu vzpomínku se Zeleným rinkem, která mě ovlivnila velmi. Jednou mi Alena dala deníkové texty jednoho brněnského básníka, kterého nebudu jmenovat, protože číst to bylo, jak bych to řekl, obtížné. Velmi obtížné ty texty byly, plné hněvu, nápadů, které často nikam nevedly, ale také v tom byla spousta zajímavých věcí. Ale na mi to dala z nějaké trošku možná pomstychtivosti a řekla, udělej mi s tou nějakou pořádnou četbu na pokračování. A já tehdy jsem byl nějaký takový zkažený a zludákaný, jak se říká na Moravě, prací na textech světových autorů, což jsem dělal většinu života. A řekl jsem, hele, ale já jsem to četl, já to dělat nebudu. S tím bude takové práce prostě. A dneška si pamatuju, jak se na mě Alena, a má pedagogické sklony, podívala se na mě velmi vážně a řekla mi, ale proto tady taky jsme, že? Já jsem se zastyděl, do dneška se stydím, protože měla pravdu. Sice jsem ji odsekl nějak hrubě, ale časem jsem přišel na to, že měla pravdu. A na těch textech jsem poctivě pracoval, když to byla dost hrozná práce, a od té doby, kdykoliv jsem chtěl nějaké texty nedělat, tak vždycky si vzpomenu na ten přísný pohled. Od toho tu taky jsme. Alena Blažajovská.

0: a mám i mladého spolupracovníka Radka Štěpánka, který nejenže přispívá svými fejetony, vysílali se tam i jeho verše opakovaně, ale sám i někdy přivede některého z dalších autorů, připraví úvod, v podstatě udělá moji práci místo mě. A Radek pak čte úvodem ukázku z tvorby toho autora, následně s ním vede rozhovor a pak ho laskavě přiměje, že ten autor nám taky přečte něco ze své tvorby. A to je vlastně takový formát, který ty s Radku vymyslel. Přišel jsi s tím sám.
1: Protože jsem nevěděl, jak to udělat jinak. Nebo mě to byl pokus, který se osvědčil. Tak jsem si říkal, že bych to rád jako slyšel já vlastně to všechno, co bych chtěl slyšet já jako posluchač, ne? Tak toho člověka, který to vlastně vytvoří, aby řekl, proč tam tenhle člověk je, proč ho tam vybral, on by měl za to ručit, teda vlastně já, když někoho vyberu, tak bych měl za to ručit a říct o tom něco, jak kdyby svýho, pak se zeptat něco toho autora samotného a pak ideálně ho poprosit, jestli by byl schopný to přečíst, no. Tak jsem si to představoval a funguje to a doufám, že se to teda i líbí posluchačům, ale těm autorům se to líbí.
0: Mně se to taky líbí.
1: Tak to je hlavní.
0: A pak bych chtěla v souvislosti s tebou připomenout, že od samotného začátku toho roku 1996 je v Zelném rinku přítomná taky environmentální tematika. Spolupracovala jsem velmi hojně s Hanou Librovou, Erazimem Kohákem, Janem Kellerem, Dušanem Lužným, s časopisem Sedmá generace a Radek sám také má vystudovanou environmentalistiku. Ještě připomenu i Pavla Klvače, který taky tady sedí a taky mě mnohé vlastně zprostředkoval. Radku, připomeneš prosím tě ty nějakou vzpomínku tady na ty lidi, třeba na profesorku Hanu Librovou, ty jsi její žák, že?
1: Jsem její žák, no. To je jako krásný, že on přinášet tyhle témata po těchto těch lidech, který mě to naučili a Pavel Klvač byl vedoucí mojí diplomové práce, kterýho jsem si vybral proto, protože moje bakalářská práce, kterou jsem dělal taky na Enviru, tak to byla jako fakt katastrofa a vlastně jenom díky Haně Librové jsem to tehda obhájil a když jsem tam seděl a styděl jsem se vlastně, tak jsem si říkal, musím si vybrat jako vedoucího nějakého metodologa, protože ta metodologie ta byla slabá. A tak jsem se dostal k Pavlu Klvačovi, který nás učil metodologii a díky tomu ta diplomka dopadla vlastně o dost líp než ta bakalářka, která to jako na to nerad vzpomínám. No, ale já jsem si myslel taky, že jsem na té environmentalistice vlastně jakoby docela neviditelný a asi jsem i byl podle mě. Zbyněk Ulčák pak jako vedoucí katedry mi říkal, že jsem nebyl neviditelný, ale mně to tak připadlo. Ale vlastně já jsem měl takovou, a to teda tady se vlastně dostáváme k Janu Skácelovi, úplnou oklikou, že mně se strašně líbily se Skácelovy tvorby, když jsem byl na gymnáziu a později jako studentovi, tak se mi hrozně líbily ty PFK čtyřveršový, který on posílal. A já jsem se tím nechal inspirovat a vlastně jsem taky psal takovýhle PFK. A vždycky jsem to, jako já nejsem moc zdatný tvůrce nějakého vizuálního obsahu, tak neumím upravovat moc fotky, ale jak jsem dělal v té redakci, tak jsem se to musel nějak trochu naučit a naučil jsem se do těch fotek vsazovat text. Tak jsem vždycky za ten rok prostě nafotil nějakou fotku v přírodě zajímavou a do toho jsem pak napsal nějaký to čtyřverší. A to jsem pak posílal svým různým kamarádům a vlastně nevím vůbec proč, ale posílal jsem to i na katedru. Ale jako fakt jako to, kdybyste se mě zeptali proč, tak já to nevím, jo. To nemělo žádného adresáta, prostě jsem to poslal na katedru a já jsem tam studoval 7 let, tak i když jsem to už dostudoval, tak pořád jsem tam ty PFK posílal a pak se mi jednou právě ozvala paní profesorka Librová, že si jako celou dobu ukládá, a jestli nemám nějaký další texty nebo básně. A já jsem jí je vlastně poslal, to mohlo být tak v roce 2014 nebo 15. A ona zrovna tenkrát asi rozvíjela tu svoji teorii environmentálního žalu, o který už se teďkon dávno mluvilo. Ale tenkrát to byla vlastně docela nová věc. A ona mi říkala, Radku, já ty vaše věci použiju do té knížky, kterou teďko píšu. No a tak vlastně jsme se jakoby s paní profesorkou jakoby poznali víc při té práci kolem té knížky a při té komunikaci ohledně těch mých textů, kde ona podle svých slov našla ten jednoznačný důkaz toho environmentálního žalu a proto to tam vlastně zakomponovala. A pak mi k té knižce, která z toho posléze vyšla, která se jmenuje Hixun Homines, ta vyšla v roce 2018, tak mi tam napsala i doslov do té knižky, což moc se nestává. A myslím si, že má velkou zásluhu paní profesorka na tom, že já teď samozřejmě vím, že těma environmentálníma tématama se zabýval prostě leckdo i v poezii český. To já nejsem nějaký toho vynálezce. Samozřejmě fakt si myslím, že ne a nemělo by se to říkat, ale někdo to jako furt říká a možná po nějaký pauze jsem to znova vyhrabal na světlo. Ale paní profesorka to prostě zařadila do nějakého toho kontextu a tím jednoznačně pomohla tomu, že ty environmentální témata v poezii český pomohla dostat nějakým způsobem do toho kontextu a na světlo a dneska už těch lidí, kteří se tomu věnují, tak podle mě je víc než 10, nebo tak, kteří se tomu věnují vážně a není to jenom třeba, že by napsali jednu knihu, kterou tomu jakoby věnují a já mám z toho hroznou radost. Rozrůstá se to samozřejmě i do prozy, kde to ale taky bylo vždycky, že jo, protože Párel třeba a tak. To člověk potom jako zpětně se dozví, ale i ta paní profesorka Librová o tom věděla, že už Jakub Deml měl vlastně nějaký náznaky environmentálního žalu a ona si z toho vždycky dělala jako srandu, jo, protože ty reálie, který měl Jakub Deml asi kolem sebe v tom Tasově, to prostě byl z našeho pohledu environmentální ráj. Ta krajina byla prostě mnohem pestřejší a bylo to ještě předtím, než tam rozstříleli kolem Oslavy ty velký kameny, o čemž pak píše pan Vodička nádherně, když na Demla vzpomíná. No ale to já samozřejmě tenkrát vůbec nevěděl, to jsem se pak dozdělal, ale vlastně mě k tomu paní profesorka vedla, ale až jakoby posléze, to už jsem ve škole prostě nebyl. No.
2: Když tak vzpomínáme, a já se omlouvám, že třeba nepřipomenu spoustu kolegů, kteří někteří sedí i tady. Vy jste mě nahrál, Radku, jak když jste se zmínil o těch 4 verších, která posílal Skácel vždycky na Vánoce, tak já chci připomenout, ne Skácel, a toho si připomínáme pořád, ale chci připomenout jednu možná nejlepší duši tehdejší redakce, mluvím spíš o 80. letech, ta 70. jsem nezažil. A to byla sekretářka redakce paní Karlíková, která tam zůstala v té redakci ku podivu, přestože tam pracovala už v 60. letech, čili všechny ty slavné umělce, o kterých jsme mluvili a které Alena aspoň vyjmenovala, taky dobře znala. A každý rok před Vánoci přišla, počkala, až bude nějaká porada, říkala, tak mám zase tu PF-ku od Honzy Skácela. Ludvíku, taky ti to došlo? Já jsem říkal, taky. A ona říkala, a co ty Jindřichu, jako šéfovi redakce? Já ne. Moc pěkný Jindřichu. To bývali takový chlapi, vždycky říkala, víš, ty tu měli ženských, koňáků, pití, za nima Jindřichu. Protože Jindřichu byl takový trochu šedý člověk, trochu úřednického typu. A říkala, Jindřichu, za nima běhalo tolik ženských a nosili ty ženský těm chlapům parfémy a vody po voholení. A oni byli všichni ženatí, tak to nemohli vzít domů. A já celý život používám jenom pánský parfém. Ještě teď jich mám plnou skříň. A paní Karlíko, já to vykládám jako humorný historky, ale ona byla opravdu ta, která to dokázala vždycky vyžehlit všechny průšvihy. Když jsme v průšvihu byli my, ať už to byly často osobní průšvihy, ne na rozhlasový, tak ona to dokázala vyslechnout. Byla opravdu taková dáma, která spojovala ta bohatýrská 60. léta s tou šedí let 80. Tak jsem rád, že ji můžu aspoň takhle, i když přes toho Skácela, vzpomenout.

0: To byla druhá část sestřiho záznamu z večera ke třicátinám Zelného rinku, který se uskutečnil v budově Českého rozhlasu Brno v cyklu Feinschmeckři v sedmičce. Pokud budete příště chtít zažít vše a naživo, neváhejte a přijďte. Nahrávku, stejně jako ostatní příspěvky Zelného rinku, si můžete znovu pustit na webu Českého rozhlasu anebo v aplikaci Můj rozhlas. A taky dnes aspoň krátce připomenu, že ve středu 1. července v 19 hodin pořadem spisovatele Jáchyma Topola začíná Mezinárodní festival Měsíc autorského čtení. Hostující zemí je tentokrát Grónsko a já vám příští sobotu nabídnu rozhovor s dramaturgem festivalu Pavlem Drábkem. Posloucháte magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno a v něm pokračuje archivní memoárový cyklus básníka Jiřího Kuběny Z mého orloje.
1: Je zvláštní, že z té zpětné zastávky v Praze, i když se improvizované schůzky šestatřicátníků u Vaška zúčastnili skoro všichni, si nikoho z nich zvlášť nepamatuji. Přitom tam určitě byl můj starý známý Radim, i Vaškův intimus Standa Macháček, možná i Ivan Kureček, Libuška Rydlová, Ivan Hartmann, Miloš Dus. Uvízla mi vlastně jediná scéna. Je teskné odpoledne, slunce už zářijové, zlatí křídla soch na štítu Wilsonova nádraží a se mnou se loučí, mě mává, zvlášť srdečně, vlastně jeho jediného tam na nástupišti vidím, ještě pořád vidím, Vašek Havel. Však jsme pak na tu chvíli našeho loučení a setkání napsali spontánně každý svou báseň, on věnovanou mně, já zas jemu, vědomi si vážnosti chvíle. Nejspíš ještě v září jsme pak založili v Brně z mé iniciativy s Pavlem Švandou brněnskou odnož šestatřicátníků. Ta zahrnula mimo nás dvou celý náš tehdejší studentský okruh, kromě Petra Wurma, ještě naše tři dámy, Marii Luizu Langrovou, čili Pipku, Alenu Wagnerovou, Violu Fischerovou. A protože nás bylo šest, byli jsme brněnská šestka, 36/6. Je to zvláštní, pokud jde o literaturu a veřejnou činnost, vydala Praha ze svých šestatřicátníků sice skutečného solo kapra, příštího dramatika, esejistu a politika a dnes i hlavu státu, Václava Havla, ale už dál nikoho. Zatímco Brno má na svědomí hned dva prozaiky a publicisty, Pavla Švandu a v Německu žijící Alenu Wagnerovou, a básníky rovněž dva. Z azylu se šťastně navrátivší Violu Fischerovou a mne. Hned začátkem podzimu v říjnu vyšlo slavné první číslo našich Vaškem redigovaných rozhovorů 36 s prvorepublikánsky laskavou obálkou jeho maminky. Těch čísel pak stačilo vyjít do příštího léta celkem 6. Tiskli jsme všecko. Úvodní stať, polemiky, literární kritiku, úvahy, noticky a hlavně výhradní disciplínu každého mládí. Verše, verše, verše. Rozhovory byly můj i Vaškův první časopis a vlastně jako jeden z vůbec prvních i nevědomý samizdat. Před zákonem nás chránila jen naše nezletilost a přece jen i fakt, že čistě literární, natož studentské disidentství se tehdy tolik nenosilo. Spíše se tenkrát pořádali hony na západní špiony a na letáky. měli jsme štěstí. Skutečným předělem a vlastně už epilogem té krátké a krásné epizody šestatřicátnické byly prázdniny následujícího roku. Po nich jsme se už rozlétli každý svou cestou. Setkání všech šestatřicátníků na Havlově v druhém srpnovém týdnu roku 1954 bylo nápadem Vaškovým, uskutečněným však jen díky nevídané velkorysosti obou jeho rodičů, paní Boženky i inženýra Václava seniora Havlových. Havlov je dnes právem legenda. Tato žel už 40 let neexistující, napůl dřevěná, bíle umítnutá dača se zelenými okenicemi na způsob myslivny byla rodovým letním sídlem Havlů už od roku 1908, jak si ji zde na nádherné výspě uprostřed žďáreckých lesů nad potokem Bobrůvkou zbudoval pro sebe a svou choť Vaškův děd Václav Havel nejstarší, budovatel snad poloviny secesní Prahy. 10 pokojů té vily bez potíží pobralo stejný počet nás dorazivších šestatřicátníků. Z Prahy přijeli všichni, z Brna my tři mládenci, z našich dam Pipka Langrová. Co nastalo pak, byly férie, plné smíchu, radosti, jasu a uvolnění skoro olympanského, opravdové férie možné jen jednou v životě. Jitřní i noční koupání v bazénu, výlety do lesa, na zříceninu Víckova i na Pernštejn a hlavně všechna ta takřka středověká hádání bakalářů i mistrů svobodných uměn tam dole u zahradního stolu, to byl náš program. Ten jsme pak ještě prostřídávali dopoledne či na večer básnickými soutěžemi nás mistrů pěvců, výstavkami fotografií, básní, karikatur anebo maškarními improvizacemi a taškařicemi tam nahoře v podkrovním ateliéru, čili v letadlem, odkud bylo vidět půl Vysočiny. Mně však k tomu místu, kromě onoho kypícího společenství, od prvního okamžiku poutalo ještě něco jiného. Havlov pro mne byl chrámem poezie, vždy tu před lety pobýval sám milovaný Vítězslav Nezval, jehož verše se mohl znovu a znovu zbožně pročítat v pamětní knize dole v saloně. Mou mysl nelítostně zajali můzy, a ještě víc jejich mladiství pán Apollo, když jsem ho hned první den pln úžasu uzřel v té vůbec první, ještě tiché vteřině probouzejícího se jitra. Sestupoval do nepohnuté hladiny bazénu s grácií svých 16 let, jak něžný sauroktónos, ulitý pevně a sličně, jako ten nejkrásnější řecký bronz. Netušil jsem, že má Vašek bratra. Unikal jsem pak z kořistí tolikeré krásy do samoty, do chladu lesa a tam v tetelení horkého vzduchu lesních cest ve stínu ořechů anebo pod amazončiným prsem slunečních lázní, jak mé nitro překypovalo nezdělitelným blaženstvím té tajné Arkádie, mi přibýval do deníku verš za veršem, báseň za básní, jako když pláče pryskyřící poraněný strom, onen samými bohy těžce zkoušený strom uprostřed ráje, do nějž hrotem svého šípu zlomyslný amor právě vyryl lidské srdce. Ale všechno má své finále, a tak i mé blaženství, mé trápení. Večer před odjezdem konal se na rozloučenou u říčky Bobrůvky dole v údolí táborák. Byl, jaký má být. Na nebi třeštil měsíc právě v úplňku, japonský měsíc. A když docvrlikali svrčci, začali skřehotat žáby, sem tam přijeli netopír, plamen ohně mámil a čaroval svou výhní rudou a zlatou proti nebi černému jak tuš. Zpívalo se, halekalo, šálení kytar i mládeneckých rtů jedna za druhou podléhaly naše i ze sousedství přizvané dívky, padaly, ne tak docela ukradené, polibky. Jenom můj Sauroctonos seděl mlčelivě v odlesku ohně, sám a krásný. Víno vykonalo své a tak mnohé bylo později možno dát za vinu vínu. Ale té noci bylo právě 15. srpna a už svítalo. V těch prvních hodinách svátku na nebevzetí Panny Marie, ach, toho samým nebem nám lidem přislíbeného na nebevzetí celé země, jsem se vzbouřil. To nebyla vina vína. Ve vínu je pravda. To jen já sám jsem se tehdy nejen vyznal ze své lásky, ale hůř. Já se k ní i přiznal, k té lásce, která možná není z tohoto světa a přece je tady s námi na světě bezbraná jako krása před Bohem a lidmi, přede všemi. Jako opona chrámová se roztrhlo mé inkognito, byl to můj coming out. Už jsem dál odmítl zapírat svou identitu, a já jedním rázem vyjevil člověka i básníka. Tam nahoře v ateliéru bledly nad tou odvahou tváře mých přátel jak masky, když je konec masopustu. Aby se trochu probrali ze vší té kocoviny, naskákali nakonec skoro všichni do ledového bazénu. Já už to nepotřeboval. O pár hodin později ráno, když jsem odcházel k vlaku, dostalo se mi k mému úžasu pomoci, jak dodnes věřím, samých nebes, samé na nebe vzaté matky, královny nebes a země. To Vašková maminka, Vašková zlatá maminka, paní Boženka, mne vzala při loučení za ruku, a spíš mne zavázala, než pozvala, abych bez vytáček přijel co nejdřív znova, ještě před koncem měsíce. A tak jsem neuvěřitelně putoval na místo do pekel za hlasem svého srdce z Havlova na Havlov, na můj už druhý Havlov. Tentokrát už jen můj Havlov. Mládí umírá i z mrtvých vstává rychle.

Slyšeli jste šestou část vzpomínek Jiřího Kuběny. A v závěru si ještě připomeňme literární historičku a editorku Drahomíru Vlašínovou, která zemřela 11. června ve věku 82 let. Narodila se 19. dubna 1944 v Brně, kde také vystudovala filozofickou fakultu. Od roku 1974 působila jako odborná pracovnice v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Dlouhodobě se zabývala dílem Ladislava Fuchse. Jejím hlavním zájmem však byla generace Ruchovců a Lumírovců. Svou první autorskou monografii věnovala Elišce Krásnohorské. Na počátku 90. let nastoupila na Slezskou univerzitu v Opavě, kde působila až do odchodu do důchodu. V roce 2003 vydala monografii Julius Zeyer. Roku 2006 se habilitovala. Drahomíra Vlašínová byla manželkou literárního vědce Štěpána Vlašína. A tím už skončil magazín Zelný ring Českého rozhlasu Brno, který pro vás připravila Alena Blažejovská, zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. V Evropě bylo kvůli horku za poslední týden o 1300 víc úmrtí než obvykle, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Počasí bude slunečno, postupně přeháňky a bouřky i velmi silné. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku ještě až 39. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele je podle tamních úřadů už 1450. Je to o 20 potvrzených obětí víc, než uváděl poslední zveřejněný údaj. Desítky tisíc dalších lidí se stále pohřešují. Podle svědka, citovaného britskou stanicí BBC, jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončilo časové okno, během kterého je podle odborníků největší šance živé osoby v troskách nalézt. Do záchranných akcí jsou zapojené stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 1300 úmrtí, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
2: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Baluch a Český rozhlas.
0: Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. Minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Prahy 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože například nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Záchranáři letos se vydují první výjezdy k tonoucím dětem v zahradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou například kruh nebo křidelka. Nejdůležitější je totiž přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
3: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý a který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháňkami a bouřkami, ty mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou do 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto, narazilo do dopravního značení. Odstavný pruh je uzavřený. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce za velkým újezdem na kilometru 287 je uzavřený pravý pruh po noční nehodě. Vozidlo při ní skončilo mimo vozovku. S opatrností ale projedete. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Vláďa Slezák.
5: Krásné dobré ráno a to v pondělí 29. června. Petrům i Pavlům přejeme všechno nej k dnešnímu svátku, pošleme vám informace z dnešních českých novin a podíváme se na Hore Hronie. Bude tu Kristýna. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Když je slunce nejvýše, tak i takto se zpívá právě v této písničce. 8 minut po 5. Hezké dobré ráno na dvojce. A když jde o počasí, už jsme to zmiňovali samozřejmě i v dnešních zprávách. A teď to přidáme z českých novin. Předpověď počasí tentokrát vyšly přesně vlna veder, která už týden sužuje Česko i Evropu. O víkendu přepisovala teplotní rekordy. Vůbec poprvé v historii měření meteorologové zaznamenali v tuzemsku teplotu nad 41 stupňů Celsia. Opakovaně se sloupec teploměru nad tuto hranici vyšplhal v neděli odpoledne v Doksanech, kde nakonec ukázal až 41,9 stupně Celsia, píše o tom dnešní Právo. No a dostupnost bydlení v Česku se stále zhoršuje a stále více lidí nedoufá v pořízení vlastního bytu či domu. A podle nejnovějších dat průzkumu s názvem Evropské realitní přehledy, do něhož se zapojilo více než 21 tisíc lidí ve 24 zemích, jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tak o tom píše třeba Mladá fronta dnes. A teď už jsou tu Beatles. Hey.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dobré ráno, od západu bude tu možnost přehánek a bouřek a v Čechách ochlazení. Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se v západní polovině Čech během odpoledne a večera i jinde budou tvořit místní přehánky anebo bouřky a někde i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech budou kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bude 35 až 39 stupňů Celsia.

Za chvilku na dvojce také rok se nebo Michal Hrůza, teď historické události a taky, že dnes je svatého Petra, což je patron rybářů, zámečníků a kovářů a svatý Pavel je zase patron teologů, katolického tisku, duchovních správců, dělnic a tkalců. Poštovní úřady schválily používání pohlednic v roce 1898, v Plzni začaly jezdit tramvaje, o rok později v roce 1902 poprvé vyjela ozubnicová dráha Stanvaldu do Harachova, byla to nejstrmější železniční trať v České republice. Provoz byl ukončen v září 1997. No a také byla slavnostně otevřena turistická chata u pramenů Vltavy v roce 1923. Naše republika se zmenšila. Zakarpatskou Ukrajinu jsme podstoupili Sovětskému svazu v roce 1945 a v roce 1953 první žena se proletěla rychlostí vyšší než rychlost zvuku. No a teď už pro vás tedy slibovaný Roxette a pak i zprávy.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
0: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
1: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účast Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristu ale povede delegaci premiér. Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, až skončí napjatá situace s Íránem. Uvedl to podle ruských agentur ve včerejším rozhovoru. Reagoval tak na otázku ohledně rusko-amerických vztahů po nedávném summitu zemí G7 ve Francii. Na něm americký prezident Donald Trump vyjádřil podporu Ukrajině. Řekl, že by Rusko mělo uzavřít s Ukrajinou dohodu a naznačil, že by Washington mohl obnovit protiruské sankce. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Kola ze ztráta nálezu budou dnes na prodej v Českých Budějovicích. Jedná se asi o 90 kol nalezených v letech 2021 a 2022. Lidé si je můžou prohlédnout ve skladu v bývalých žižkovských kasáren od 14 hodin do 16. K dispozici za symbolickou cenu budou ještě zítra od 10 do 12.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháníkami a bouřkami mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou okolo 36, na Moravě a ve Slezsku až 39.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zbystřete před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 160. kilometru stojí dvě auta na krajnici, kolem se pohybují lidé. V Kopřivnici na průjezdu městem směrem na Valašské Meziříčí je na začátku města nehoda. Podle policie je vážná, na místo míří i hasiči a omezí průjezd. Dobře dojeďte. To byly zprávy, teď už opět Vláďa Slezák.
2: Krásné dobré ráno. Bylo by to ideální vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. Nemuseli bychom si brát oblečení pro dešť i slunce. Jenomže desetidenní předpovědi bývají jenom přibližné, přesto může lecos napovědět, když se jednotlivé meteorologické modely shodují. A my vám za chviličku řekneme, kde to všechno najdete. A to v pondělí 29. června, kdy svátek slaví Petr i Pavel. Hezké dobré ráno. Ano, teď je tu Eva Farná na Dvojce.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: To byla Eva Farná ve vysílání dvojky. Měl jsi mě vůbec rád. A teď už v 5.37 také další reportáž pro vás. Tady od nás od dvojky. Pas, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenomže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. My ovšem máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové anebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude. Tak to pojďme zkusit.
1: Je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
1: Vidíme, že teď v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená s příjemnýma teplotama.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. A když jsou to srážky jakékoliv bouřkové přehánky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou, nebo na srážkovou a bezesrážkovou. A pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, a tak, jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
2: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
1: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok k té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry, a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
2: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Po letní písni letní počasí, od západu možnost přeháněk a bouřek a v Čechách ochlazení. Čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se v západní polovině Čech, odpoledne a večer jinde budou tvořit místní přehánky anebo bouřky, někde budou i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech budou kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39, v 1000 metrech na horách kolem 28, na Šumavě kolem 24 a na horách na západě a severozápadě kolem 20 stupňů. Velmi silné bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km v hodině.

Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Na dvojce Valdemar Matuška a v tuto chvíli také Halina Pavlovská a její vzkaz pro vás.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes má svátek Petr a Pavel. Na jménu syna Petr jsme se s manželem shodli okamžitě. Horší to bylo s dcerou. Chtěli jsme Mariku, ale pak měla autonehodu Marika Gombitová a my jsme se dceru Marika pojmenovat báli. Vyhrála Natálie. Můj syn Petr, když se narodil, byl velký a silný chlapeček. Vážil skoro 5 kilo a měřil 55 cm. Pak rostl a hubl. A já měla najednou dvě hubené děti. A vždycky, když jsem s nimi šla k dětskému lékaři, zastavila jsem se na prahu ordinace a volala jsem: pane doktore, já jim to nejím. Všem Petrům i Pavlům přeju štěstí a zdraví a ti v životě provázejí jen přátelé praví.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
0: A skvělé přátelé i skvělý den vám přeje pro tuto chvíli taky Vláďa Slezáka. Posílá třeba Anetu Langerovou. Tak krásný den.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
0: Tentokrát k mikrofonu naproti mě usedne herečka Eva Podzimková, jedna z nejvýraznějších tváří své generace. A povídat si budeme o hereckých výzvách, mateřství, o návratech na jeviště a i o tom, jak se člověk vyrovnává s pozorností veřejnosti a zároveň jak si chrání své soukromí. Která role jí změnila nejvíce jako člověka? A co jí na herectví dnes dokáže stále překvapit? A kde se cítí svobodněji? Na divadelním jevišti nebo před kamerou? S herečkou Evou Podzimkovou. Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Vzpouřenec proti králi?
4: Záleží na tom, za co bojuje.
3: Šlechtična mezi nepřáteli.
5: Válka odhaluje pravdu.
6: Už dost!
3: A boj za svobodu, který může změnit celou Anglii.
7: To byl ten Robin Hood?
6: Jdeme!
3: Dobrodružný seriál Robin Hood.
5: Sám ďábel.
3: Dva díly po sobě, každé úterý a čtvrtek večer, na ČT2 a v iVysílání.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda projedná roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Čeští záchranáři už naplno pomáhají ve Venezuele, zasažené zemětřesením. Počasí bude slunečno, postupně přehánky a bouřky. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobrý den. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace, s prezidentem v ní ale nepočítal. O jeho účasti rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Podle prezidenta by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
8: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
1: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiéra předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit dnes po jednání vlády. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou tři týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
9: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
1: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí je ale stále pohřešovaných. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima o 0,5 stupně, jako se to stalo teď o víkendu, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. V Doksanech na Litoměřicku dva dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Ode dneška tedy činí 41,9 stupně Celsia. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme pálium. Jedná se o součást liturgického oděvu, která se nosí kolem krku. Papež ho uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Bílý pruh z tence tkané vlny má připomínat ovci, kterou si nese pastýř na ramenou. Zároveň je symbolem jednoty katolické církve. Vedle Přibyla přijmou štoly i duchovní ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. V České republice má dosud jen jednoho nositele, olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka.
10: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháníkami a bouřkami. Ty mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou až 36, na Moravě a ve Slezsku ještě až 39 stupňů.
3: Doprava.
1: Na příjezdu do Brna po dálnici D2 čekejte kolonu od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru k nájezdu na dálnici D1. Zdržení je 10 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se několik minut zdržíte v koloně z 5. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už ranní dvojka.
3: Startuje ranní dvojka.
7: Hezké dobré ráno, 6:04 minuty, přejeme vám krásný dobrý den. Vlastně by se dalo říct první prázdninový pracovní den.
11: To je
7: pracovní.
11: Pravda. Dobré ráno.
7: Dobré
12: Děti už mají prázdniny od pátku. Ano. Někteří dostali vysvědčení teprve včera. Někteří.
7: Aha, jo. Dobře.
12: Třeba jedna třída jednoho gymnázia si přivezla včera z výletu vysvědčení. No.
7: Bojím se.
11: Za sbírání šišek, jo.
7: Si to natiskli si to v lese.
11: Vytiskli si v lese vízo.
7: Jasně. Veverka na to dala facku.
12: No.
7: Kňour šel kolem. Tak to je hezký. A Jelen to potvrdil.
12: Je to tak. Tak a doba byla radost. No a už začala
11: krásně.
12: Byla
11: radost, jo.
12: Jo.
7: No, ty jedničky se udělaly z jehličí, víš, takhle.
11: Jo, fouknul dobře vítr zrovna.
7: No tak, dobře. Tak začínáme, ne? Dáme si ranní špek.
12: No tak jo.
11: Ty se těšíš, viď?
7: Strašně se těším. Jo? Já mám dva na dnešek a zítřek a oba dva jsou úplně jako šílený, takže se těšte. Bude to takzvaný komplikovaný špek. Ne, nebojte.
12: Jo, o tom to se mluví to už v Brně.
7: To musíš pak říct.
12: Tak jo.
7: To pak musíš říct.

0: Špekové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut a já pro vás mám zadání ranního špeku. Možná hned v úvodu jsem použil slovo komplikovaný špek, ale to byla citace z jakéhosi, jak se tomu říká, statut. Regina našla něco na Facebooku, tak jenom prosím přečti to.
2: Můj kamarád z Brna včera napsal na svoji zeď. Teď jsem na koupáku slyšel výraz komplikovaný špek. Nestihl jsem zjistit, jestli jde o tělesný tvar nebo pochutinu. Škoda. A já si prostě myslím, že se někdo bavil o našem špeku. Jo. Jeden jiný kamarád na to napsal, je to joint ubalený do kornoutu z 6 papírků, říká se tomu cornwallská mrkev. Myslím si, že se nejedná o tuto záležitost. Že no, to...
3: Takže ty myslíš, že se někdo, jako takhle zní to domýšlivě, ale je to určitě tak.
2: Že jo, mm-hmm. Ano, protože někdo napsal, taky by to mohlo být složitý napálení skočit na komplikovaný špek. Mm. A to si myslím, že je správná odpověď.
1: Ale dnešní špek nebude vůbec komplikovaný, dokonce já mám jenom 4 nápovědy a ta čtvrtá je jasná. Ale nějak si to chci s váma užít, tak doufám, že vás to bude bavit. Kdybyste náhodou měli chviličku, tak můžete napsat e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz, ale...
3: Jenom, promiň, mimochodem, ta cesta ke zlatému špeku bude mnohem kratší.
1: Ano.
3: Stačí 2x správná odpověď a máte ho.
1: Dnes a zítra, protože pak...
3: Dneska rozlučka.
1: Je konec. No, já mám radost, já nemusím do práce. Já mám radost, já nemusím do práce. Ne, není mi blbě. Ne, není mi blbě. Pane strojvedoucí, jo, můžete jet. To jsou 3 takové nápovědy, myslím si, že byste možná mohli, ale ještě vydržte. Já mám radost, já nemusím do práce. Ne, není mi blbě. Ne.
2: Takže to není neschopenka třeba?
1: Ne.
3: Ani důchodce.
1: Ne. Pane strojvedoucí, halo. No, můžete jet?
2: No, asi někam na prázdniny, na dovolenou.
3: No, asi jo, no, právě.
2: Ale...
3: Nesmíme přemýšlet na hlas asi, viď?
1: Já myslím, že to trefíte.
2: Já jsem to zkusila říct, protože si myslím, že to ani jedno z toho není. Že takhle, jako, takhle úplně jednoduché to nebude.
1: Pak mám tu čtvrtou, která je jasná, tak řekněte si, chci...
3: Ne, nech to ještě. Tak jenom
1: já
3: zopakujte.
1: Mám radost, já nemusím do práce. Ne, není mi blbě. Ne. Pane strojvedoucí, no, dívej, vidíte to? No, můžete jet.
2: To nějaký rentiér to může být ještě, ne?
3: Který chodí na nádraží a říká strojvedoucím, že můžou jet?
2: No, má vlastní vlak.
1: To je vlastně takhle. V současné době už na nádražích nebývá výpravčí, že jo? Jo, tak dejme tomu, že to je...
3: No počkej, včera tam mávali o 106.
1: Výpravčí,
3: jo.
1: No, ale už jenom na některých, protože ten provoz už je automatizovaný.
3: I když jeden mě pobavil ten výkouk jenom z toho okýnka, já myslím, že to bylo proti předpisům, ale to je jedno, bylo to vtipný. Výkouk z okýnka mávnul. Z ty budky, víš.
1: Ale to je vlak vedoucí. To je vlak vedoucí.
3: To ne... ale... No ne, počkej, jo, z budky, no z té stanice. Z té staniční boudy.
1: A co to bylo za město?
3: To ti nechci říct. Abych ho nenaprášil.
1: Dobře.
3: Mezi Týništěm a Častolovicema.
1: Já mám takovou radost. Já nemusím do práce. Ne, není mi blbě. Není mi blbě. Pane strojvedoucí, vidíte to? Tam vidíte to? No? To znamení. No, můžete jet. Už to tam padá.
2: Je to toto?
3: Jo. Asi jo.
2: Jo.
1: Tak já vám ještě
2: tak mi už není špatně.
1: Můžu vám dát tu čtvrtou teda?
3: Můžeš.
1: Někdy jsem neplacený.
3: No.
2: A mě už není špatně.
1: Ne, není mi špatně.
2: Ne.

0: bych nechtěl zpívat ten poslední verš. Víš, zatmění mám, co má být.
1: No, někteří posluchači si ho zpívají.
0: Ano, na některé víkendové akce by se tento verš hodil, ale dobře, jedeme dál. Zatmění mám, co?
2: Ranní dvojka na Špeku.
3: Ale to je takový jiný folklor.
0: Ano, jiný folklor. Zkusíme ještě jednou nápovědy. Já mám hroznou radost, nemusím do práce. Ne, není mi blbě. Pane strojvedoucí, máte tam to znamení, můžete jet. A někdy nevím, proč jsem neplacený.
3: A já mám ještě jednu nápovědu. Máš?
0: Můžu? No. Prosím tě, to jsem měl připravenou a zapomněl jsem na ní. Ano. Ano, já jsem ti ráno říkal, jedna mi chybí, to bylo přesně...
1: No, to stačí bohatě.
0: No, tohle jsem měl. Je, na to jsem zapomněl. Ale děkuji ti, že jsi mi to připomněl.
1: Proč klepete? Obsazeno.
3: Já radši zaklepu.
1: No, tady je obsazeno.
0: To je přece na tý politi. Kdo je tam? No já.
1: Já.
0: To je, bohužel, to je vtip, který je vizualizovaný. No, tak co, tak to odhalíme. Já myslím, že víte.
3: Já myslím, že už všichni víme.
0: Jak jsi na to přišla?
3: No, prosím tě, nějak se mi spustily myšlenky po tom strojvůdce, nebo kdo tam je?
0: Strojvedoucí.
3: Strojvedoucí. Může to jet.
0: 3, 2, 1. Protože máte takzvaně na volno.
3: Volno?
0: Volno.
3: Ano, už nám není nevolno.
1: No, to je i Pavel pro pejska přeci.
3: Volno. Že to je volno. Pravda, ano.
0: A jo.
1: No, může běžet.
0: Takže já mám radost, nemusím do práce, protože mám volno.
3: Volno.
0: Ne, není mi blbě, to je nevolno. Ne,
3: no.
0: Jo, to musím tak říkat, že nevolno. Pane strojvedoucí, můžete jet, máte na volno.
3: Jasně.
0: A někdy jsem neplacený volno.
3: Jo, to je pravda.
0: To je takový ten zvláštní, to je ještě nějaký jiný režim pro zaměstnance, ne?
3: A pak máš ještě náhradní volno.
0: Náhradní volno. A to jsem nikdy nepochopil, co je.
3: To no to je, když si v sobotu
1: když
3: práci,
1: si napracuješ,
3: tak potom v pondělí nemusíš.
0: Jo, takhle, tak no. To znám. Tady, těch je tady hodně. Špek je volno, Vítězslav Derka, dokonce tady napsal i telefon. Děkujeme, já vám když tak zavolám, Vítě. Jestli máte volno.
3: Aha, tak je to volno, ale i tak můžeme jet na výlet, třeba na Pradět nebo na Pustevny. Přeje Jana z Dětřichova nad Orlicí asi, nebo z Dětřichova nad nejúžasnější ročník 72.
1: Hele, tak to mám od 1.7.
0: Jo. Ahoj dvojkaři, dnes je to dovolená, Honza z Nové role, ale na Pradět nebo
3: na Pustevny.
0: Ale Pradět je přece na Šumavě, ne?
3: Ne,
0: pardon,
3: Jeseníky.
0: Pardon, Jeseníky, já jsem myslel na Pancíř.
1: No, Pancíř je na Šumavě, ano.
3: Pancíř je na Radio Žurnálu. Lanovka.
0: Vedle Špičáku. A ano. A Pustevny jsou...
3: Beskydech.
0: Tam je Radhošť.
3: Jo.
0: Radegast.
3: Hádám Špekové volno, díky a přeju chládek, Jirka.
0: Jo, dneska jsem dovolená, Petr Sedlák, vy už to vidíte, vy jste to z toho volna posunuli na dovolenou.
1: Tady to dokonce Standa to posunul ještě dál, nejdříve mě napadlo netáhlo.
0: Netáhlo?
1: Ale bude to asi volno, Stanislava. No.
0: Netáhlo, to je krásný slovo.
1: Hrozný netáhlo.
3: Mám dnes taky volno, po 3 dnech na cestě po Vltavě z Budějovic do Prahy. Dnešek věnován rekonstrukci tělesné schránky. UPIA, Kateřina Jizerky.
0: UPIA, to ještě se zpívali na té lodi, ne?
1: UPIA.
0: Dnešní Špek je volno, Honza 66, hezký den, dobré ranko, ještě píše ranko, to jsem dlouho.
1: Když nemusím do práce, tak mám přece volno a to dneska nemám, takže vzhůru do procesu. Lenka z Moravského Berouna.
0: Hurá, je to volno, pomohli mi strojvedoucí. Nejvíc uvařený ročník 1967, Katka. Kdo z vás odjíždí na prázdniny? Všichni.
3: Ahoj v pondělí, co takhle volno? Tak to dnes nemám, až na konci července týden, ale jinak každou středu hlídám vnoučka. Radka, dobrý ročník 67.
0: Dobrý, Pavel z Vyškova 1962, ahoj Pražáci, volno.
1: Míra taky, volno. Aneška, volno.
0: Volno.
1: Já ho mám také.
0: Patrik, volno. Tady to lítá, to je výborný.
3: Pak napsala čokoláda, dovolená.
0: Čokoláda?
3: Ano, e-mail je odesílatele čokoláda.
0: Standa Masák, volno. Je Masák, to by si dal. Zdravím všechny z Valmezu.
1: Dnešním špičkem je výlet.
0: Ano, výlet. Čím se smějete? Já vůbec nevím, o co jde.
1: Asi ta posluchačka usnula na slunci.
0: Jo, takhle.
3: Takhle myslí Jakub, že to
0: jo,
3: bude.
0: Aha.
3: Ne jako nějaký mlsání.
0: Že je opálená.
1: Hmm?
0: Je to volno. Já ho mám také. No a co? Krásné dobré ráno.
1: Já mám plnou schránku.
0: Aneška, já mám taky plnou schránku.
3: Dobré ráno, zkusím volno, Václav 58, já do práce jdu a docela rád, akorát to počasí.
0: Dnes nemám, navíc mi chybí hodiny, takže tady musím být do 6.
1: Ježi.
0: Jo, takhle chybí hodiny, že nemáte ano, rozumím.
3: Napracované. Odpracované. Ano.
0: Já myslím, že nemáte na zdi.
3: Také byste mohli být tam, kde není obsazeno. Takže volno, Vladimír Kohoutov 74.
0: A jo, obsazeno volno.
3: Ano.
0: To volno. Tady... Kde to je volno?
3: To bude asi z nějakého filmu.
0: Volno.
3: Myslím, že na Slovensku se řekne slobodno.
0: Nebo slobodno.
3: Nebo ne, já nevím. A nebo to je nějaká blbost.
0: Ne, není, ale to zní hezky slobodno. A koti je slobodno.
3: To je po rozvodu, jako jo, nebo co?
0: Volno. Poj, víš, kde to je? Teď už vím. To je, ne, obsazeno.
1: Jak no to je Pelíšky.
0: Pelíšky,
1: no jasně.
3: Ano, tak
0: je. Furt ta intonace. Ano,
1: já mám radost. Já teda ještě do práce jdu, ale bohužel naposled. Kdo si to může dovolit říct? Že bohužel jde naposled do práce. Od zítřka mám ještě dovolenou, takže dnes. No, protože organizační dovolí, Olga napsala. No, jakože jí ta práce tak baví, že má bohužel volno.
3: To je hezký.
1: No to je moc hezký.
3: To se máte
1: má krásnou
3: hezký.
1: Práci.
0: My taky máme teď bohužel celý červenec volno. Mě to taky mrzí.
3: Dnes je Špek volno, no jo, už jen 2 týdny, už se to blíží, těším se, Jitka z Adamova.
1: Mhm.
0: Obsazeno. Mě to teď bude furt v té hlavě. On přece říká, malou vteřinku. On je úplně příšerný. Myslím, že to bude volno, pěkné ráno, hezký den, hezké léto, hezké volno, Milan, Šumava. A než jsem to napsal, tak to bylo jasný. Ale ne, nebylo. Určitě jste krásně.
1: Já už vám nepomůžu, mě už tam nechodí vůbec nové zprávy.
0: Je to byste rozpadlo, co? Nazdar špekulanti. Není mi špatně. Aha, nevolno. Dnes si beru volno. Věrný posluchač Michal 77. No vemte si volno.
3: No to, proč ne? Proč ne? To se hodí takhle v létě.
1: No určitě.
0: No, je 6 hodin 25 minut. Jakub si tady teď spraví chuť a počítač.
1: Asi ho odnesu dolů ajťákům.
0: Nic jiného nezbyde. Zahrajem si nějakou písničku a po půl. Mimochodem my dnes rozjíždíme pátračku.
3: No jo.
0: Nejsme náhodou první.
3: Jsme první a začíná mrazivé léto.
0: No takhle, já jsem odcházel z domova, bylo 27 stupňů, takže...
3: No to musíš na dvojce,
0: jo,
3: tady

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Humanitární pomoc po zemětřeseních ve Venezuele potřebuje podle dětského fondu UNICEF zhruba 680 tisíc dětí. Kvůli přeplněným nemocnicím nemají často přístup ke zdravotní péči a v některých případech ani k pitné vodě. UNICEF taky uvádí, že jsou ve Venezuele poškozené stovky škol. Ve Washingtonu jde před soud muž obviněný z pokusu o atentát na prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal na konci dubna při večeři korespondentů Bílého domu. Za pokus o atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Dotazovala se jich agentura Median. Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát zhruba na 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun. Kvalita vody v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle zhoršuje. Upozorňuje na to Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace naměřily ve vodárenské nádrži Křižanovice. Hodnoty stoupají i v Hamrech, ale třeba taky v Seči, kde přehradu lidé využívají k rekreaci.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, místy se přidají přehánky a bouřky, ty mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou až 36, na Moravě a ve Slezsku ještě až 39 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru až k odbočce na Bratislavu na kilometr 196. Celý úsek pojedete až 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 vjedete do kolony už zhruba 2 kilometry před sjezdem na Zdiby. Pomalu se jede až do Cínovecké k nájezu od Březněvsi, kde pracují silničáři. Zdržení je kolem 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Posloucháte Ranní dvojku.
2: Ano, Ranní dvojka je tady pro vás, milí posluchači, a společně s vámi prožíváme dnešní ranní špek. Tím bylo volno. Já jsem záměrně toto slovo vybral, abych jako avizoval následné dny, protože asi někdo z vás bude mít volno, my budeme mít volno. Zkrátka to volno bude součástí našich životů, ale třeba Ivča, to je něco pro tebe, Jakube. Moje volno už je vybrané. A teď tu smutně vzpomínám na ty albánské studené horské říčky.
3: Oh.
2: A vyjedete do Albánie.
3: Ve čtvrtek. No.
2: Ve čtvrtek.
4: Tak ještě tam, budou určitě studené.
2: Tam se ochladíte.
3: No to budou.
2: No já myslím, že i taková ta tatranská plesa jsou určitě studená, že jo?
3: Teď se malinko ochladí, myslím, že i v Evropě, možná, že i na tom jihovýchodě. Jo? Ale... No, nechám to být zatím. Ne. Já tu myšlenku řeknu až v počasí.
2: Aha.
3: Počkejte si do 7:45.
2: Ona to bude
3: myšlenka. Strašně zajímavý.
4: To ještě možná nějak vykvete.
3: To si pí. Možná se objeví i sinice.
2: Tady napsal tady Ahoj nepražáci, vzpomněl jsem si na film, kde František Filipovský říká, snědl jsem párek nevalné chutě a neudělalo se mi volno, takže špek bude volno. Přeji hezký den Martin, pracující ročník 1990. Já jenom nevím, Martine, jestli on tam neříká, přišlo mi špatně. Snědl jsem párek nevalné chuti. No. Já to musím najít.
4: To musíš.
2: To musím najít. Jo, on jde, že jo, cítím tabák. Ne, cítím
4: kouř.
2: Cítím kouř. On tam dělá ty hrozný pohyby.
4: A teď je to otázka, jestli... ale nebyl to Ladislav Pešek? František Filipovský byl takový ten krhounek nebo mazánek?
2: Samozřejmě, že to byl Ladislav Pešek.
4: Teď se mi to tady nějak plete.
2: Filipovský je krhounek a mazánek. Ano. A Pešek je kulík a...
4: Čuřil.
2: Čuřil. Čuřil mě Zul.

0: Je 6 hodin 39 minut. Já tady, milí posluchači, reaguji ještě na ten e-mail. Ono to je totiž úplně skvělý, protože jsem to samozřejmě okamžitě ztratil, že jo? Ale o to nejde. Přišel e-mail, že Volno...
1: Jo, to bylo jo, Ahoj nepražáci.
0: Už to mám. Ahoj nepražáci. Film, kde František Filipovský říká, snědl jsem párek nevalné chuti a neudělalo se mi volno. A já jsem říkal, já si myslím, že tam je přišlo mi špatně, nebo něco takového. A není to František Filipovský, ale je to Ladislav Pešek, což je vlastně ještě dvojnásobně vtipný. A teď tedy jsem tu ukázku našel. Jejda. Ach jo, aha, jak je to z Facebooku, tak tam se vždycky vypne ten zvuk. Já to nechám, proč? Nerozumím.
2: Bych ti nezačal hned řvát.
0: Ne, prostě to nejde, já nevím, proč to je nesmysl.
3: Měl jsem párek nevalné chutě a přišlo mi špatně.
0: Přišlo mi špatně. Takže tam není... Snědl jsem párek nevalné chutě, lže, že jo? Kde byl, že?
2: Přišlo mi špatně.
0: To je moc hezká formulace. No ale já tady mám, aby se nám neudělalo také špatně, respektive nevolno, tak tady mám jeden takový dotaz, který se dá přečíst jakoukoliv denní i noční hodinu.
2: Jo, nebojte se.
4: Já ho zavolám. Dobré ráno.
0: Já jsem se lek, pane profesore.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste tady.
2: Jsem zde.
1: No a nám se udělalo volno.
2: A to jsem se namaloval.
0: A mně přišlo špatně.
2: mám makeup.
0: Zaplať a udělej si sám. Co je skandinávský efekt a proč ovlivňuje i nás? Na tuto otázku přišel právě s kleštěmi a šroubovákem v ruce odpovědět profesor Dudleba. Pane profesore, tedy skandinávský efekt.
2: Ano.
0: Co pak to je?
2: Skandinávský efekt s dlouhým A znamená, že vám ta stavebnice, nebo sestavit tu stavebnici trvá déle. Aha. Jo, tam se to podepsalo na tom A. No ale představte si, že bych třeba za vámi před 20 lety přišel, zvlášť tady za paní Regitu, víme, že je velmi technický typ, a řekl vám, kupte si tu věc, paní Regino, sama si ji odveste a sešroubujte. Co byste si řekla? No tak nejsem blbá, ne? Já bych
1: spráskla ruce a dala bych se
2: tak,
1: do pláče.
2: No. Takže já si, vlastně vy si za to zaplatíte, ještě si tu věc musíte odvíst a doma strávit i hodiny se stavováním té věci.
1: Taky se u toho hrozí rozvod třeba.
2: A řeknete si, že si tu skříni radši koupíte jinde, ale sestavenou. Nebo bývalo to tak. Ale a teď, a začal fungovat marketing, geniální marketing, kterému naše ego velmi pomáhá. Proč si tedy ochotně platíme za to, ještě si proto dojedeme a doma sestavíme, za tu věc, která nám vlastně zabere mnohem víc času, než jet koupit sestavenou skříň. Je to vlastně téma, podle mě, které se pohybuje na pomezí vědy, psychologie a marketingu. A to jméno světoznámé skandinávské firmy vyrábějící nábytek, který si zákazník musí poskládat sám. V něm nefiguruje samozřejmě náhodou. Jedná se totiž, přátelé, o kognitivní zkreslení, při kterém ti zákazníci přikládají nepřiměřeně vysokou hodnotu výrobkům, které částečně vytvořili. To znamená, že si váží své vlastní práce. A opravdu několik vědeckých studií ukázalo, že lidé mají tendenci si více vážit předmětu, který si sami vyrobí nebo sestaví. No a pakliže se jim dílo zdaří, ale jo, pokud se nezdaří, já třeba než jsem sestavil kolébku, tak těch 6 předchozích šlo do kamen, protože ty rozštípané díly se pak špatně skládají. Ale je to současně vlastně terapie. Způsobem. A v tom širším kontextu to je vlastně to zjištění vypovídá o tom, že máme tendenci mít věci raději, pokud jsme vynaložili alespoň nějaké úsilí na jejich vytvoření. U těch dětí to ale neplatí, tam pozor. A teď třeba v mém experimentu se ukázalo, že stavitelé byli ochotni zaplatit za svůj výtvor přibližně 5x více, než ti, kteří se na tom výtvoru nepodíleli. To znamená, vy si složíte skříň a ještě si ji sami od sebe koupíte a dáte za ní 5x víc. Až takhle si ji vážíte. No a na otázku, kolik by za tu jejich skříň zaplatil někdo jiný, tak stavitelé rovněž uváděli vysokou cenu toho díla. Takže nebo i za dílo toho druhého, že si vážili i té práce toho druhého, což je jako hezké. Takže skutečně to vlastně, když přiložíte vlastní ruku k dílu, tak vám to i posílí ego do jisté míry. A já už takto, abych to uzavřel, nabízím klasické třeba analogové hodinky, zákazník si ke mně musí přijet, aby pro to něco udělal, já mu předám v krabici 5680 součástek za poměrně vysokou cenu, no a ten pak peláší domů a skládá si hodinky. A ve většině případů, z těch dvou tedy, mi poslali fotku svého výtvoru, měli na zápěstí sice připnutý pouze náramek, ale se zvednutým prostředníčkem, takže jsem si říkal za jedna. Takže měli radost z toho, co se stalo. Podobně nabízím, pokud byste měli zájem, ke složení osobní výtahy, až pro 6 osob, a pro ty náročnější zákazníky hadronový urychlovač, teďka, anebo družici, tam mám ještě k sestavení.
1: Pane profesore, nehrozí opravdu ale nějaký konflikt ve vztahu při tom skládání? Já mám tu zkušenost, že občas...
2: Nesmíte u toho být. Rozhodně jako manželka by neměla být šikovnější než manžel. V tu chvíli. Řekla, prosím tě, já to udělám. Jo, to je na rozvod.

0: Je 6 hodin 48 minut a my se postupně musíme připravit na takovou hru, která souvisí s mrazivým létem. Asi už víte, milí posluchači, ale přece jenom máme také poměrně dost nových posluchačů. Často nám píšete, já jsem vás začala poslouchat, nebo začala poslouchat až teďko. Tak my tady každé léto máme nějakou hru. Princip je v zásadě stejný. Jde o to trošku mít přístup k internetu, to je asi první. A potom se jenom zamýšlet. Říká se tomu pátračka.
1: Hledáme nějakou postavu. Většinou ta postava spojuje téma toho letního čtení, protože s tím souvisí také četby na pokračování rozhlasové hry, které mají jednotné téma. Krimi, žánr, komedie, rozmarné léto bylo, ale teď je to mrazivé léto.
0: Protože ty příběhy jsou děsivé. Ukazuje se, že témata jako kriminálka, vražda, vrah, zbraň, hrůza, peklo, děs. To jsou věci, které prostě
2: nás
0: z nějakého důvodu.
2: Dvojka nás baví.
0: Je to velmi populární. Já úplně tedy nejdu touto cestou, ale to každý ať je takový, jak je, že jo.
1: A tak když je nám horko, tak se možná můžeme ochladit aspoň tímto.
0: Správně. Já si
1: způsobem
0: přečtu třeba Fernu Mravence, ale tam je taky tolik děsu.
1: Ten nervák, co?
0: Tak už za chviličku vám řekneme víc.

0: máme to tady. Dnes je sice pondělí, ale směřujte prosím svoji pozornost k pátečnímu vysílání krátce po jedné hodině. Totiž dojde k takovému slavnostnímu vyhlášení vítěze.
1: Ano, a vítěze ten, kdo správně uhodne na základě indicí známou postavu děsivého příběhu. Dnes vysíláme tedy úplně první, další nápovědu uslyšíte ve dvou na dvojce v 10.50 a odpoledne ve 13.20 a taky v srdcovkách, ale to jenom do čtvrtka, protože v pátek už bude pak to vyhlášení.
0: Pak se podíváte na naše internetové stránky dvojka.rozhlas.cz, tam najdete takový formulář, myslím si, že to je velmi jednoduše popsáno, vysvětleno, není s tím až tak žádný velký problém, tam vypíšete prostě nějaká svoje data, ale hlavně tu správnou odpověď, aspoň ve vaší mysli správnou, ona nemusí být správná, že jo, ale ty indicie, to znamená, ještě takhle to řeknu, nemusíte psát hned teď, počkejte si na pár dalších nápověd, i když třeba ta dnešní raní bude úplně ta přesná. Tak, 6 hodin 53 minut, pondělí 29. června, začínáme úplně poprvé my.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Noc je pro mě tím, čím je pro jiné denní světlo. A upřímně řečeno, bez ní má existence postrádá smysl. I když většinu času trávím v tichu svého honosného sídla, kde si uprostřed divokých rumunských Karpat, stále si udržuji kontakt s místním obyvatelstvem. Tito vystrašení smrtelníci mě sice mezi sebou nevidí zrovna rádi, ale jejich společnost mě doslova udržuje při životě. S chutí je proto zvu do svého hradu na pravidelné luxusní večeře. Platím přitom za velmi dobrého hostitele. I když nikdy nemohu nikomu z nich zaručit, že se po mých temných radovánkách vrátí domů bez jediné prolité kapičky krve.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda. Od července mají majitelé povinnost zapsat své psy do nové centrální evidence psů. Počasí bude slunečno, postupně přehánky a bouřky i velmi silné. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Vláda se nesejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macenka z Motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
2: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl vést delegaci on. Strosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 12-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000, potvrzených obětí je 1450. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství víc než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. A štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
2: Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli hnízdícím jiřičkám. 5 hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části, obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
5: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu. Kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
2: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu. Nahradit ji má základní škola.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháňkami a bouřkami. Teploty na západě kolem 29, jinak většinou 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39.
0: Doprava.
2: Na D1 se směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru až k odbočce na Bratislavu na kilometr 196. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Na D1 se směrem z Brna na Prahu se popojíždí od sjezdu na Chodce Rady z 29. kilometru až do omezení na Šmajkalce na 23. Zdržení je kolem 15 minut. V Praze v Cínovecké z centra opatrně za sjezdem na Čakovice a Ďáblice. Levý pruh kruh blokuje havarované auto. V koloně z Kbelské se zdržíte asi 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět ranní tým.
6: Hezké dobré ráno, dnes je pondělí 29. června, 4 minuty po 7. hodině, trošku navážeme ještě na mrazivé léto, jenom připomenu, už se začaly psát odpovědi, ale prosím, ne do e-mailové schránky, ale podívejte se na web dvojky, tam všechno najdete.
7: Je formulář speciálně na to určený, protože takhle se sami vyloučíte z toho slosování.
6: Ano, to není technicky možné, protože to je vlastně všechno nějakým digitálním způsobem, respektive jsou to jedničky a nuly a tady by to prostě nešlo. No, tak to je jedna věc. No a potom, když jsme tady u tématu mrazivého léta, tak asi to téma, které bude následovat, úplně teplé není. Je trošku mrazivé, myslím, v tom výsledku, protože v případě, že budete mít smůlu a ochutnáte borůvku, která přišla do styku s liškou.
7: Tak to nemusí být úplně bezpečné. Není to houba.
8: Nikoliv s houbou?
6: Právě ne s houbou, ale s liškou, protože liška roznáší tasemnici nebo co. No prostě Olí nám řekne víc. Asi to chce...
7: Všechno umít.
6: Umít. I když nejkrásnější je to jíst v tom lese, že jo?
8: No, teď tak já už tam dělám na stromy, předělávám lavory, umyvadla, jo? Teplou vodu, no jistě.
6: To je tvůj podnikatelský
8: to
6: záměr.
8: To je takový malý záměr.
6: Dostal jsi na to dotaci. Proč ne umyvadlo v lese?
8: 20 umyvadel v lese.
6: No.
8: A sprcha samozřejmě.
6: Jistě. Tak za chvilku.

0: No a teď k tomu avizovanému tématu. Ta semnice liščí je nebezpečný parazit, jehož hostitelem je právě liška. V posledních letech dochází v důsledku jejího přemnožení k častějšímu výskytu nejen v lesích, ale i v městských oblastech. Pro lidi představuje vysoké riziko nákazy. Stačí jediná malina nebo borůvka, kterou před snězením neumyjete. A pak je tedy malér na světě. Téma, které před letními výpravami do lesů připravila Oli Štrejbarová, je tady. Oli, dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno. Určitě to není žádné strašení, je to jenom taková obezřetnost, něco, na co bychom měli myslet, i když je to moc lákavé sníst borůvku hnedka v lese. Ale je to tak, že lišky se nakazí pozřením nakažených hlodavců, hrabošů a tak dále. Vybírá ty borůvky a člověk se pak stává náhodným mezihostitelem, když je zdlábne už v lese nemité.
0: Oli, já se omlouvám, došlo tady k takovému technickému problému. Mohla byste to říct celé ještě jednou?
1: Já jsem chtěla jenom říct,
0: jo.
1: Ano, že nechceme určitě nikoho strašit, že chceme jenom upozornit na to, že se to nevyplatí neodolat a sníst tu borůvku ještě v lese nemitou, ale je to opravdu tak, že ty lišky se nakazí pozřením nakažených hlodavců, hrabošů a v těch střevech pak ty dospělé tasenice parazitují, kladou vajíčka, produkují vajíčka, no a lišky je potom venku. Zkrátka, stačí, aby si ulevili na vaši borůvku a je problém.
0: No a jak se to projeví ve našem těle?
1: V našem těle? No, jakmile se ty infekční vajíčka dostanou, vylíhnou se ve střevě larvy, tak putují krevním řečištěm. Primárním cílem parazita jsou skoro vždycky vlastně játra. Ta nemoc je zákeřná kvůli tomu, že má velmi pomalý průběh, plíživý vývoj a ta inkubační doba trvá třeba až 15 let, 5 až 15 let, během kterých vlastně nepociťujeme žádné těžkosti, no a parazit si zatím tiše žije a ničí se naše orgány.
0: Jak to tady poznáme, těch 15 let se zdánlivě tedy nic neděje? Subjektivně tedy?
1: Ano, je to tak, nic se neděje dlouho, až pak přijde neurčitá bolest břicha, nechutenství, váhový úbytek, který nemá žádné vysvětlení, no a v pokročilém stádiu se rozvíjí příznaky selhávání jater a cirhózy. Pokud se to nezachytí včas, tak se to samozřejmě může rozšířit ten parazit i do dalších životně důležitých orgánů. Problém hlavně je samozřejmě mozek. Řešení nemoci invazivní, pokud se člověk pohybuje v rizikovém prostředí, tak určitě třeba myslím zemědělství nebo myslivost, pravidelně sbírá lesní plody, tak by měl zpozornit zkrátka, když ho dlouhodobě bolí břicho a neví proč, navštívit lékaře a vyloženě žádat ultrazvuk břicha nebo specifické parazitologické testy.
0: No a to jsou jaké testy?
1: Oni pacienti zpočátku často přicházejí s diagnózou rakoviny jater, že si myslí, že zkrátka až takto špatně na tom jsou. No a ta další vyšetření ukáží, že vlastně původcem je ten echinokok, kde se nedá operovat, tam se nasadí antiparazitika, někdy lidé musí brát celoživotně. Pak jsou ty horší varianty, to už nebudeme strašit, ale zkrátka opravdu začíná tu bolestí břicha a je dobré ji nepodceňovat.
0: No teď další situace, protože do lesů chodíme s dětmi, tam se to dá nějak vysvětlit, nebo můžeme to, dejme tomu, nějakým způsobem regulovat a řídit, ale co třeba pes?
1: No na to právě taky upozorňují na státní veterinární správě nebo myslivci, že se můžeme nakazit i od našeho pejska nebo kočky, kteří probíhávají tím borůvčím, které je infikované těmi výkaly nakažené lišky, proto je potřeba si mít ruce a zvířata odčervovat, ale to určitě všichni víme. Při vyšetřování trusu psů jenom tak pro zmínku, kteří měli možnost volného pohybu v přírodě, tak se nemoc prokázala u každého desátého. Není to vysoké číslo, ale ten výskyt tam byl. A se stoupající četností výskytu parazita, protože lišek je opravdu hodně v přírodě, tak to riziko samozřejmě roste.
0: No ano, mluvíte o tom, že roste. Jak moc?
1: Určitě dobré nahlédnout na data nebo do dat státního zdravotního ústavu, veterinárního ústavu, který za posledních 5 let eviduje prudký vzestup onemocnění. Zatímco v roce 2020 byly evidovány 2 případy, pak už o 2 roky později to byly 4, další rok 9, další rok 17, takže jak vidíme, tak ono opravdu každý rok to číslo se zdvojnásobuje. Jak to bude, letos on se loni upravoval zákon, lišky se mohou lovit kratší dobu. Pokud si dobře vzpomínám, ten dovolený lov začíná zrovna 1. června. Takže opravdu jsou přemnožené, tak uvidíme, co to udělá s čísly.
0: Říkáte přemnožené, tak jak se na to dívají myslivci?
1: Myslivci očekávají právě to, že kvůli tomu přemnožení bude více narůstat ta parazitární nákaza, v našich lesích se bude více šířit. V některých oblastech je infikováno až přes 30% lišek touto tasemnicí. To uváděli na svém webu už před lety, takže ta situace dnes bude určitě jiná. Já zkrátka musíme to jenom mít. Já si vzpomínám, že když jsme byli malí a chodili jsme s bratránkem do lesa, protože tam v sousedství vykupovali borůvky. On byl velmi spořivý, já velmi nenajzená. Takže on sbíral postupně do bylíčku a nesnědl jedinou borůvku a vydělal si spoustu peněz. Já jsem vždycky v lese všechno snědla, nevydělala jsem si nic. Dnes už bych to neudělala, protože vím tuhle informaci. To je asi tak všechno, určitě bychom neměli dělat žádnou paniku. Jenom si prostě ty borůvky umít.
0: Děkujeme, to byla Uli Štrybarová. Mějte se hezky.
1: Hezký den.
0: Hezký den všem přeji také já, přátelé. 7:16, dnes je pondělí 29. června.

0: kousek.
1: Je 7 hodin 20 minut a v našem retrokousku vám chce Regina připomenout jeden takový, ani ne snad příběh, jako situaci, na kterou jsme zapomněli.
2: Já jsem na to narazila na Facebooku v příspěvku účtu, který se jmenuje Pražák na vesnici. A píše se tam, jsem moc vděčný za tenhle obrovský strom na naší zahradě, ale vždy jsem si pokládal otázku, proč je skoro na každém statku zasazen především ořech.
1: Tak a teď se jenom tady zeptám do pléna, proč si myslíte, že tomu tak je? Třeba Jakube, proč zrovna ořech?
3: No ořechovice je dobrá.
2: Ano, i to je jistě pádný důvod, ale je jich víc. Sázení ořešáků, nejčastěji ořešáků vlašského, prostřed statku, na dvoře nebo v těsné blízkosti domu, mělo pro naše předky hluboký, praktický i symbolický význam. Nebyla to náhoda, ale promyšlená strategie. Tady jsou 4, respektive 5 hlavních důvodů, proč nesměl na pořádném statku chybět. Za prvé, přirozený repelent proti hmyzu. To je pravděpodobně ten nejpraktičtější důvod. Listy ořešáku obsahují specifické vonné silice a látku zvanou juglon. Tato kombinace spolehlivě odpuzuje obtížný hmyz, především mouchy, komáry a ovády, protože se na statku kolem zvířat drželo vždy velké množství hmyzu. Ořech na dvoře fungoval jako přírodní ochrana pro lidi i dobytek. Taky to byl dokonalý stín a mikroklima, ořešák roste rychle a vytváří obrovskou hustou korunu, přes kterou slunce jen tak nepronikne. Pod ořešákem na dvoře tak dělalo se ideální místo pro odpočinek po těžké práci v chladivém stínu, draní peří, čištění nářadí nebo jiné venkovní práce, chlazení mléka nebo jiných potravin předtím, než se odnesli do sklepa.
1: A to je jedna věc, nebo jedna funkce, respektive dvě, ale potom je tady ještě další, která souvisí s fyzikou.
2: Ochrana před bleskem. To je pověra i fyzika. Naši předkové věřili, že ořešák chrání stavení před úderem blesku a zlými silami. Z hlediska fyziky to mělo racionální jádro. Ořech byl často nejvyšším bodem na dvoře s hlubokým kořenovým systémem vázajícím vodu, takže fungoval jako přirozený přírodní bleskosvod. Pokud do něj udeřilo, zachránilo to okolní dřevěné stodoly a střechy.
1: Já jsem si našel, co to vlastně je ořešák královský, respektive ořešák vlašský. Tak je to mohutný listnatý strom, což asi jsme pochopili z toho, o čem si hovořila. Může dorůstat výšky až 45 metrů. Charakter jeho koruny a kmene je závislý na tom, zda se jedná o kultivar nebo původní divokou formu. Rozšíření. Ořežák královský je jedna z nejpěstovanějších dřevin na světě. Pěstuje se pro své plody, tedy vlašské ořechy, logicky, jako okrasný a stínící strom, medonosná rostlina, nebo pro své kvalitní a relativně rychle rostoucí dřevo. A teď, jaké látky to obsahuje? Tady bych tě poprosil, Jakube, aby si mi sekundoval s využitím těch zejména kyselin. Mm-hmm. Tak jsou tady kyseliny karbonové, tím začneme. Kyselina linolová, 61% z obsahu masných kyselin.
3: 59.
1: Kyselina linolenová. Potom je tam dále kyselina kávová a kyselina neochlorogenová.
3: No, já vám řeknu jenom jednu věc. Vlašský ořech je plod, ve kterém najdete stopové prvky anebo prvky, které nenajdete nikde jinde. Mm-hmm. V žádném jiném plodu.
2: Ano.
1: Třeba juglon.
3: Na světě. Tak juglon je skvělej. Juglon odhání hmyz a dočerné lidi.
2: Ale je to tak, jak říkal Jakub, vlašské ořechy byly pro hospodářství klíčovou plodinou. Mají vysoký obsah tuku a bílkovin, skvěle se skladují a vydrží celou zimu. Byly důležitou energetickou zásobou pro rodinu a využívali se i k pečení o svátcích.
1: No jasně. Jediný problém, že jak je tam ten juglon, což je to barvivo, tak je pravda, že když loupete ořechy, nebo respektive louskáte je třeba 3 hodiny, tak to už nikdy z těch rukou nedovypadáte, jak už jste skládal uhlí.
3: Trvá to dlouho, no, než směješ tu barvu, to je jasný. Ale pak další věc, ořešák vlastně je plod, který na rozdíl od sadařů necháte spadnout na zem a pak se teprve sbírá.
2: To je pravda. No.
1: A z vlašských ořechů vlastně můžeš normálně žít? Obsahují draslík, fosfor a hořčík.
3: Tak vlašák s knedlíkem.
1: No tak.
2: Ale takový vlašák s rohlíkem je taky dobrý.
3: Vlašák s rohlíkem taky.
1: No.
2: No a pak je tady ještě jiná záležitost, symbolika a kontinuita generací. Ořešák je dlouhověký strom, jak už si to říkal, který plodí desítky i stovky let. Často se sázel při založení statku, svatbě nebo narození prvního syna. Symbolizoval pevnost, rodovou kontinuitu a prosperitu. Věřilo se, že dokud se daří ořechu, bude se dařit i celému hospodářství.
1: A kdysi jsem slyšel jednu takovou větu, že kdybychom chtěli něco udělat pro budoucnost našich dětí, tak pojďte všude vysázet prostě vlašáky, protože za prvý teda plodí až po 15 letech. To je důležitá věc.
3: Jak teda odrůda, třeba Apollo, Mars nebo Jupiter už dřív po 7 letech. To já už to mám nastudovaný, protože jsme se o tom spolu bavili v kanceláři kdysi. 200 korun stojí kilo neloupaných, takže se to vyplatí.
1: No jasně. A jeden dospělý strom může, jak si vyprodukovat, 50 kilo ořechu.
3: No tak, vidíš to.
1: Počkáš 15 let, v tvém případě 7.
3: No.
1: Co jsi to říkal, Jupiter, Mars?
3: Mars, no Jupiter, Pluto. Apollo, ještě Pluto.
1: Jo.
3: No, fakt? Jsou nazvaný podle planet.
1: Hezký.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od pátečního odpoledne. Dál ale trvá smogová situace v Praze a v Středočeském kraji. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Týká se to hlavně pacientů s chronickými dýchacími potížemi, seniorů a malých dětí. Dnes taky platí varování před silnými bouřkami pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Afghánistán se k tomu nevyjádřil. Švýcarsko vrátí Nigérii 14 artefaktů ukořistěných v období kolonialismu. Takzvané beninské bronzy, pravděpodobně ukradené v 19. století, budou uložené v Nigerijském národním muzeu v Lagosu. Některé sošky měly náboženský význam a vyobrazovaly například významné postavy královského dvora. Švýcarská vláda už v březnu formálně vrátila objekty do vlastnictví Nigérie, teď se ale navrátí do země fyzicky. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i na potřetí v sezóně Diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháňkami a bouřkami mohou být i silné. Teploty na západě kolem 29, jinak většinou až 36, na Moravě až 39 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru k odbočce na Bratislavu. Úsek pojedete půl hodiny. Na D1 z Brna na Prahu se popojíždí od sjezdu na Chocerady z 30. kilometru až do omezení na Šmejkalce na 23. V koloně se navíc srazila dvě auta v levém pruhu, zdržení až 20 minut. Na D11 směrem z Prahy na Hradec Králové kolem 13. kilometru začíná fronta, pomalu se jede na 15. kilometr do omezení. To byly zprávy. Hezky ráno.
2: Dneska se nám tady dějí věci. Ta technologie vítězí nad námi.
3: Přehřáté, víš?
2: Ano. Když jsem sázel ořech, tak dal ořechy už za 3 roky. Teda jenom 3.
3: To jo, takhle.
4: Co to rok nevadí, to ořech?
3: I to je progres.
2: Byl totiž roubovaný na červené ořechy. To jsou ty, co dávají, co se dávají na záchůzky v cukrárnách.
3: Mm-hmm.
2: Červené ořechy.
3: To no.
2: Ano, to jsou trochu
3: fialová.
2: Takový do fialová.
3: Fialový, no.
2: No. To je dobrý.
4: To jo.
2: Za 3 roky 3. A tak úspěch. No, jinak ořešák má teda nádhernou stavbu dřeva. Mám z něj paličky na výrobu paličková, ne krajky, napsala Kateřina Hajková.
4: No,
3: vydám. Si z něj dělají z toho dřeva i kvalitní hudební nástroje, ne? I těla kytar, myslím, nebo jako doplněk, jako doplňkové dřevo.
2: No, jo, jo.
3: Jo, i nábytek krásný, že, viď?
2: No, z ořechu.
3: No, já mám triangl z ořechu.
2: Ten musí znít.
3: Jo, krásně. Asi jako regí.
2: Co se stalo, Naděl?
3: Když vypnu hraje držadlem.
2: Vypnul se počítač.
5: Budík.
2: To byl budík?
3: Tak dobré ráno.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: No, ještě bude teplo, ale nebojte se, od středy, respektive od úterní noci, už by se ty teploty mohly změnit, respektive být nižší. Teď teploty ale opravdu nad tropickými, co se týká těch nočních nebo brzkoraních teplot, tak třeba Klementinům 28 stupňů Celsia, pak koukám na Brno, Zlín také 28, 27. To znamená, že ty teploty jsou poměrně vysoko a zatím je polojasno jasno, ale je taková mlhovinka a od západu ale už se budou přidávat přehánky a meteorologové, ne že by strašili, ale jednak tedy to riziko požáru to zruší, nebo to upozornění na rizika požáru zruší, protože dnes už začne docela výrazně pršet, objeví se bouřky se silným větrem, dokonce kroupy mohou být v průměru veliké kolem 2 cm, tak pokud máte co uklidit, tak uklidte. No. Co se usmíváš?
3: Ne, dobrý.
2: Jo? No a teploty ještě dnes.
3: Mám na dnešní den poměrně dost pranostik a
2: to je vidět.
3: Je strašně zábavné.
2: Já se na ně taky koukal. No a teploty 31, 36 stupňů, ovšem Slezsko, Morava až k 39 stále, na horách pak 28, tam také teplo. Šumava malinko chladněji kolem 24 stupňů a jak už jsem říkal, ty bouřky podle meteorologů mohou být místy i velmi silné, mělo by napadnout kolem 50 mm a upozorňuji na ty kroupy, ty budou velké. V noci, ta noc ještě 23 až 18, což už jde, to už ta noc bude pod těmi tropickými hodnotami. No a zítra už četné přehánky, velká oblačnost, teploty 27 až 32, jihovýchod ještě teplejší kolem 35 stupňů a od středy ty teploty 21 až 25, tam se to výrazně změní a dokonce ty noční teploty by mohly klesat až k 10 stupňům Celsia. Já jsem to našel ještě takové docela zajímavosti, třeba rozdíl teplot během 24 hodin v jednom místě. V čínské Šajdamské pánvi, tak po ránu tam měli minus 23,7 stupně Celsia a odpoledne 58 stupňů Celsia. Takže 81,8 stupně Celsia rozdíl.
3: Kde to je?
2: To je, viď.
4: Ještě, že jsme tam nebyli včera.
2: No a co se týká nejvyšších teplot tady u nás, teď už se nebudeme bavit o rozdílu, tak podle posledních informací Doksany, Litoměřicko 41,9 stupně Celsia. To znamená, že ten dobříkovický rekord, který padal vlastně pod 41 stupňů, už je překonán.
3: A to bylo v srpnu, ne?
2: To bylo v srpnu. A jinak 91% stanic měřících naměřilo vlastně historický rekord od prvního měření, teda po těch třech dekádách. No.
4: Já jsem včera viděla takovou reportáž v Událostech v České televizi, že lidi hromadně jezdili právě do těch Doksan, do toho místa nejteplejšího,
3: jo, to
4: že
3: vlastně
4: to
3: pravda.
4: Chtěli vidět, jaký to tam
2: jak
4: je.
2: To vypadá?
4: Jak to vypadá v místě, kde je největší teplo. A největší biznis tam měla místní zmrzlinářka. Protože tam stála fronta, všichni potřebovali ochladit. No tak my jsme sem přijeli, dali jsme si zmrzlinu a zase jedeme domů do bazénu, říkal pán.
2: Já jsem dokonce viděl videa, záběry, kdy si tam lidé snaží na asfaltu připravit vajíčka volská voka, která se samozřejmě jíst nedala, ale to vajíčko se tam udělalo.
3: No. To by tady šlo, jak nám teď tady dělají vlastně celou přestavbu Václavského náměstí, centru, přejďte se na to někdy podívat. Hmm. A tady je jenom všude beton, jenom. Tak jsem právě včera si taky říkal, já tam klepnu jedno vejce.
2: Mohli bychom to zkusit. No.
3: Je to fakt peklo. Ale dnes má svátek Petr a Pavel. Pavel Chour si tady posteskl, náš kolega, že měl svátek jiný den, ale že mu z toho udělali Adrianu a dali to sem. A je tady poměrně dost pranostik, ale jedna je vlastně, to je zase to kouzlo nechtěného, by to nikdo nemohl předpokládat. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý, třeba dobře, normálka, jo. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší. Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub. Dobrý. Jo, fajn.
4: Máme vyšší houby, hele, ale ono neprší.
3: A tady je. To je škoda, že to nejde udělat jako minulej čas, ale poslechněte si. Jaký je Petr Pavel, takový bude i Havel. Nikdo nemohl vědět.
2: To bylo naopak.
3: No jasně.
2: Každopádně náš pan prezident má dva svátky, jestli se nemýlím.
3: Jaký byl Havel, takový Petr Pavel. Ne, to tak vyšlo úplně náhodně. Moc hezký. Ale potom je tady ještě jedna taková věc, že dnes je Mezinárodní den tropů, což souvisí tedy s něčím úplně jiným. Je to připomínkový den OSN a jeho cílem je oslavit nevšední diverzitu tropických regionů a zároveň upozornit na výzvy, které stojí před národy těchto regionů. A jenom jsem chtěl vlastně říct, jak se to všechno mění, celá ta planeta, všechno, celá ta, to podnebí, tak za chviličku to bude náš den, si myslím.
4: Jo, to je jo.
3: No, protože my najednou zažíváme něco, co... Já jdu najít tu pánev v té Číně. To znamená...
2: Bude Mezinárodní den rozpálených chodníků, třeba.
3: Jo, to budeme slavit tady.
2: Připálené packy.
4: Že jdeš hledat pánev, abys mohl dělat to vajíčko na tom Václaváku. Pak si přemýšlela, ty budeš dělat Čínu na tom dokonce, jakože i maso chceš dělat, nejenom vejce. Tak to je to šlo. Jako výzva.
3: Já myslím, že by se to udělalo. To
4: je tak Václavská strašný. Čína.
3: Že? Václavská, budu to prodávat. Hlavně mám nulový náklady na elektriku, že jo?
4: Jo, to je
3: rozumíš, já tam nemusím mít vlastně vařič nic.
2: Ne.
3: To je nic.
2: Jenom dostatek vody.
3: No, to si přes obarelu, že jo?
2: Vedle. No.
3: Sanitku, to je určitě, to máš pravdu. 7.55, hezké dobré ráno. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
0: Tentokrát k mikrofonu naproti mě usedne herečka Eva Podzimková, jedna z nejvýraznějších tváří své generace. A povídat si budeme o hereckých výzvách, mateřství, o návratech na jeviště a i o tom, jak se člověk vyrovnává s pozorností veřejnosti a zároveň jak si chrání své soukromí. Která role jí změnila nejvíce jako člověka? A co jí na herectví dnes dokáže stále překvapit? A kde se cítí svobodněji? Na divadelním jevišti nebo před kamerou? S herečkou Evou Podzimkovou. Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce. Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ve Venezuele po středečním zemětřesení zasahuje český záchranný tým. Policisté čekají už 8 let na nové vrtulníky, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Počasí bude slunečno, později přeháňky a bouřky i silné. Teploty na západě až 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku ještě až 39 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré ráno. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou tři týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
3: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
2: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středovečer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí je stále pohřešovaných. Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Karečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
4: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
2: Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu přijme od papeže Leva XIV. Pálium, součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
5: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
2: Přibyl pálium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě společně s novými arcibiskupy ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. Na hlavním tahu z Liberce do Polska začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertoticích. Na místě je kyvadlový provoz, který řídí semafory. Omezení potrvá do října.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháníkami a bouřkami, ty mohou být i silné. Teploty na západě kolem 29 stupňů, jinak většinou až 36, na Moravě až 39 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy jsou kratší kolony na 15. kilometru v obou směrech. Ve směru na Prahu je to kvůli silnému provozu, a ve směru na Hradec je zúžení. Pozor na příjezdu do Prahy po D1 na 5. kilometru. Za průhonicemi stojí v levém pruhu odtahová služba s naloženým autem. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Ranní dvojka.
6: Je 8 hodin 4 minuty, za chviličku tady usedne k nám Oldřich Suchý, budeme si povídat o nějaké četbě, která by se nám mohla hodit třeba na ty letní dny. Je otázka, jestli budou horké nebo nebudou, ale ve výsledku je to asi jedno, číst se dá v jakémkoliv prostředí, snad i v sauně.
7: V sauně? To ti navlhnou listy, ne? Trochu.
6: Ne, v sauně není vlhko.
7: A já chodím do takové té, kde není tak horko, kde je právě i vlhko. Tak tam se číst moc nedá.
6: Tak se ale teď ochladíme vzpomínkou na film Snowboardiáci.
7: Jo, to se hodí. No.
6: Představte si, sníh.
7: Závěj.
6: Závěje. No. Mráz. Koulovačka. Sněhulá.
7: Zalejzá za nechty.
6: Za nechty, to je.
7: To bude zase, už za chvilku.

0: 8 hodin 7 minut, to byla vzpomínka na zimní film, ale teď jsme uprostřed horkého léta, by se dalo říct, je tady Oldřich Suchý, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Oldřich přišel v takové zvláštní náladě, kterou bych asi popsal jeho slovy. No, tak oni změnili jízdní řády, tak jsem si říkal, tak to bude ten prázdninový režim, to bude perfektní, já půjdu autobusem a tam nebudou žádné děti, žádní studenti. A co se nestalo? Autobus nepřijel vůbec žádný. Nejenom, že nebyl prázdný, ale dokonce byl žádný.
1: Přání se mi splnilo. Je to
0: tak. Nebyli tam vůbec žádný studenti.
1: Přesně tak, ale teď se tomu již smějí, ale ještě před tou půl hodinou
0: to nebylo.
1: Já jsem říkal, abych stihnul dnešní vysílání.
0: A ještě stojíte v tom horku, že jo?
1: Tak a to ne.

0: dvě ženy. Jako, dejme tomu, jako kdyby to bylo na hrací kartě. Jsou, jako kdyby stály zády k sobě. Ta obálka je poměrně taková esteticky povedená. Knihu napsala Renáta Krejčí a je to příběh o nečekaném přátelství dvou žen, mladých maminek, které se musí setkat, protože jejich děti mezi sebou mají nějaký spor. A ty ženy jsou každá úplně jiná. Ta hlavní hrdinka je taková, dejme tomu, že stojí pevně nohama na zemi, racionální a má různá trápení i v rodině s tím, že má dvě sestry a ještě maminku a je, moc se mezi sebou nebaví tyhle ty dámy v rodině. A ta druhá, ta její nová nalezená kamarádka, tak to je, ne že bych ji chtěl urazit, ale taková ta ezožena, nebo někdy se jim říká batikovaná, myslím. A je to taková přírodní spíš ženština s duchovním nadhledem. A ta téhleté hlavní hrdince začne dávat rady do života. Musím přiznat, že na mě někdy těch rad bylo až moc, že kdyby mě někdo takhle do toho života pořád vartoval, aniž bych třeba, já přišel prostě poraď mi, tak bych řekl, hele, víš co, já si poradím sám, ale tady naše hlavní hrdinka to evidentně měla ráda, ale ono to taky slouží k tomu v tom románu a proto to taky samozřejmě napsáno, že pokud váš život není úplně v nejvyšší rovnováze, tak právě tyhle ty texty, co říká ta kamarádka, vám může nastavit nějaké zrcadlo a v životě vám pomoci a proto si myslím, že právě v tom románu rozkvětla, kde jaká žena a vypadá to i podle komentářů čtenářek, že už se to i děje, že nachází právě nějaké ty styčné body pro svoje životy a ta kniha s nimi rezonuje víc než třeba se mnou, protože samozřejmě se mě úplně netýká mateřství a vztahy matka, dcera, to já úplně nezažívám, takže, ale chápu, že u těch čtenářek to funguje velmi dobře a proto si myslím, že ta knížka by byla vlastně, nebo je dobrým typem pro naše posluchačky.
1: Ale já myslím i pro posluchače, protože mě by to docela zajímalo, co ta Ezo žena jí radí.
0: No dobře, tak směli do toho.
1: Tak já to zkusím přečíst a potom se vás chci zeptat, jestli náhodou nevíte, kde sídlí orly.
0: Někde ve Španělsku.
1: Oh.
0: Tam totiž, ne že by je tam jela hledat, ale žije tam Emma Šindelářová, to je Češka, která, ví znáte?
2: Ne, já jsem jenom chtěla napravit řečené, protože ta kniha se jmenuje Kde hnízdí orly.
0: Jo, to já jsem vlastně něco špatně někam napsal, že?
2: Ne, to je tady asi z tepla, kde sídlí orly.
1: No tady je to napsaný.
2: Jo,
1: to... Já čtu, co vidím.
2: Tak to bude
0: jo, no to, já jsem to psal, já jsem čekal, až mi nebude takové horko v sobotu o půlnoci. A evidentně mi stále ještě bylo horko.
2: Oni se vám usídlili místo uhnízdili.
0: Ano,
2: ty orly,
0: je to tak.
2: To nevadí.
1: Ale vy znáte.
0: No, pro Regina se tvářila jako, že zase to bude někdo, kdo pracuje v rozhlase. Jak se nám tady občas stává, že tady překladatelka pracuje v rozhlase.
2: Ne,
0: tak
2: zatím ne.
0: Emma Šindelářová by to měla i daleko, ale mohla by být respondentkou po telefonu do ranního vysílání ze Španělska, ale to už máme obsazeno, ale kdyby náhodou třeba se hledala náhrada, tak tentokrát z horské ale oblasti. Emma Šindelářová se v 90. letech přestěhovala do Nizozemí a tam si našla partnera, se kterým se přestěhovala do Španělska, je to taková dobrodružka. A tahle ta kniha, Kde hnízdí orly, jak se kniha správně jmenuje, je pro mě něco jako Vejce a já, byť v mnohem menším humorném tónu, ale je to o tom, jak právě dvojice manželská se přestěhuje někam, kde téměř nikdo není, sousedy mají poměrně daleko. Domeček, který si koupí, je taková spíš kůča, který musí hodně náročně opravovat, dělat všechno pro to, aby tam vůbec měli nějakou vodu, aby pěstovali mandloně a tak dále, vinou révu. A mezi tím nejenom, že tedy se starají o to všechno, co jim pořád to španělské slunce vysušuje a téměř jim znemožňuje, ale obdělávat taky ještě obdělávají ten svůj vlastní vztah, kdy oni už to nejsou úplně nejmladší lidé, do toho tam jsou třeba stesk po domově, protože ona pořád, ta Emma jak vlastně byla v Nizozemí, u nás, v tom Španělsku, tak taky ten pocit toho, že vlastně kde jsem doma. Jo, kde si ten domov nakonec uděláte a jestli je to pravý domov, to zažívá. Potom nemají úplně rádi děti toho jejího partnera, takže s tím, jak si poradí nebo jak to přijmout a jak s tím zacházet. Takže tam plno i závažnějších témat, nicméně všechno je to podáno velmi lehce, čtivě a právě proto mě ta kniha připomíná Betty McDonaldovou. A nutno říci, že to není fabulace, stejně právě jako u té Betty, ale že to opravdu ta Emma takhle zažívá a zažívala.
1: Mm-hmm. No tak hezký. Takže dvě knížky pod stan.
0: Ano, jsem se...

0: opravdu na sebe pyšný, že jsem jim mluvil, takže dneska. Takže jsem, i když jsem to prvé špatně napsal, ale tak jsem se sebou spokojený.
1: Myslím, že krásný konec rozhovoru.
0: Sám jsem se pochválil a já se sám půjdu.
1: Nikdo vás nepochválí, já to znám. Oldřich Lipský.
0: Ano.
2: To nevadí.
1: Víte, proč jsem řekl Oldřich Lipský? Protože...
0: Ale do jejich rodiny, já bych
1: protože natačil. Lubomír Lipský, když dostal tenkrát tu krásnou cenu Thálie za celoživotní mistrovství, tak se pochválil a říkal nikdo to. A teď se mi to všechno spojilo dohromady.
0: A to je můj oblíbený herec, takže já to možná...
1: Lubomír Lipský.
0: Ano, ano, ano. A já mám rád jeho bratra z ještě kšu režiséra.
1: Oldřich Lipský a on režíroval včera uváděný film, u kterého jsem opět nemohl snad nikam odejít. Který se jmenuje, to se jaký nemůžu vzpomenout. Oldřichu, jste to tady dneska zavařil.
0: ještě, že už nás bývá jenom 4 hodinka.
1: Mějte se krásně.
0: Mějte se krásně.
1: To byl Oldřich Suchý a jeho oblíbenec Lubomír Lipský má bratra Oldřicha Lipského, nebo měl bratra Oldřicha Lipského a zároveň má Oldřich Suchý rád Jiřího Suchého. No je to prostě složitá.
2: A kniha se jmenuje Kde hnízdí orly.
0: A rozkvetla.
2: A rozkvetla.
1: Tak jo, děkujeme.
0: A ani jednu nenapsal Lubomír Lipský.

0: se mi rozsvítilo, milí posluchači, byla to Adéla, která ještě nevečeřila. Známý příběh, který vlastně dramatickým způsobem a nakonec ve výsledku velmi jednoduchým vyřeší pro Ledvina.
1: Komisař.
0: A pan komisař.
1: Já si myslela, že to je nějaký příběh o tom, jak tvoje sestra drží dietu, ještě nevečeřela.
0: Ano, ano, to jsem si taky myslel a vím, že mě to tenkrát velmi překvapilo, protože žádnou Adélu jsem dlouho neznal. To jméno nebylo úplně obvyklé, myslím v té době, v 70. letech, žádná Aduš nikde nebyla. Tak mě překvapil ten film potom, jsem říkal, že oni asi znají moji sestru.
1: Já si pamatuju, že asi vlivem toho filmu se pak květinám, takovým těm pokojovkám s velkými listy říkalo Adéla.
2: Adéla.
1: No, takovou Adélu.
2: Ty voskovky takový.
0: Jo, a jo, to máš pravdu.
2: Ale mě bavila i ta metoda českého vyšetřování. Že on prostě šel pomalu na to, Hrušinský.
0: Ne, ona to, počkej, ona to totiž...
2: A nespěchá.
0: Ona to hned přišel. Ona zblajzla
2: už, to, ona zblajzla i přesně tak.
0: A on právě říkal, neukvapujte se. No. Dobrý kriminalista se neukvapuje. A vlastně ten film tam mohl skončit. Ona zblajzla i toho čokla. Papír, co to je? Papír.
2: Masnej.
1: A někdy jsem četla, nevím, jestli to je drp, nebo to je pravda, že Nicka Cartera původně měl hrát Robert Redford, že v nějakých takových nápadech se to tam objevilo, no ale pak to neprošlo.
0: No ale...
1: To mi
2: bylo... No to je dobře.
0: Počkej, ale čolo.
1: To by bylo úplně jiný
0: film. A víte, kdo ho mluvil? Schválně.
1: Počkej.
0: To bude to překvapení. František Němec. Protože to nevzdá. Awesome.

0: 8 hodin 23 minuty, my se ještě věnujeme tady filmu. Ano, nadaboval Michala Dočelomanského František Němec, ale to jsem vůbec netušil, ve filmu Adela ještě nevečeřela, jenom připomenu. Já jsem si toho fakt všiml až včera a díval jsem se někam do zdi, abych neměl tu souvislost s tím obrazem. Říkám, to je František Němec. Mm-hmm. Nikdy mě to nenapadlo. Mm-hmm. Komisař Ledvina neustále samozřejmě popíjí.
1: A to jsme ještě nebyli u Pinkasu. Tam ten výčevník.
2: Tento pivo dost úplně hejčka.
0: To jsou věty.
1: A jsem dcera národa Jana Žižky.
0: No, tam kouká květuška. A když dostane to pampeliškový víno, tak nejdřív kracmarce a řekne nikdy. Ten úplně se vyděsí, že jo. A komisař Lidl na tom přece sedí a říká, no, aby šel dolů hlídat. No jo, čepou tam sice břečku, ale pořád je to lepší než nějaký pampeliškový blivaj.
1: A ty sochy, to je ruční práce?
0: U nás je
1: tady všechno ruční. U nás je všechno ruční práce. Co bychom neudělali pro turisti?
2: My jsme pak ještě často používali to vzvolání heuréka, květina pláče.
1: Pláče. Pláče. Jadelko, dneska si ještě nehamala.
2: A blizna, kde je blizna? Ty noční můry.
0: Hlavně on vypěstoval rychle rostoucí fazoly, že? Kterou vykrádal ty obydlí. Bylo hrozný. No ale teď ještě úplně jinam skočím. Když otočíte dvojku a šestku, teď je rok 26, když otočíte, tak je to 62. A v roce 1962, dnes 29. června, otevřeli jednu z nejzachovalejších a nejkrásnějších staveb takzvaného bruselského stylu v Brně Hotel Internacional.
2: Oh. No prosím tě.
0: To se stalo dnes.
2: Měli jít podívat tam, jak to vypadá dneska.
0: Ne? Vypadá to krásně, ne?
1: Jede
0: je to krásná budova.
2: Jo?
0: Že jo? Brňané jsou na to pyšní, myslím.
2: No Brňané jsou na všechno pyšní.
1: No to chci říct, jako na ledacos.
0: Inter. No a potom na závěr mám pro vás písničku a jsem moc rád, že jsem takhle doputovala k nám, protože, nevím, jestli si na ní vzpomenete, ale musíme, protože dnes oficiálně, tedy definitivně, podle mě, začaly prázdniny. Léto, dobře, už několik dní, ale to léto, jak má být, ne? Co?
1: Řekl jsi to hezky, ale oficiálně podle mě začaly prázdniny.
0: Jsi vůbec si uvědomil.
1: Ahoj, léto.
0: Podle mě.
1: Oficiálně podle mě.
0: Ano, oficiálně, já jsem to prostě vyhlásil, jsem to a hotovo.
2: A tím je to oficiálně.
0: Ne, já vím, že to skončilo, školní rok skončil v pátek, ale přece jenom dnes se do toho můžeme pustit úplně naplno.
2: No celý týden už je teď pro děti a pro učitele snad taky volný.
0: Ano. Ahoj léto, ahoj prázdniny. Ahoj Regino.
2: Ahoj.
0: Ahoj Jakube.
1: Ahoj Dalibore.
0: Tak jo.
2: Ahoj všichni.
1: Ahoj všichni. Ahoj.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přej si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
2: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
4: Dobrý den a dobrý také celý nový, snad už méně tropický týden. Od pátku až do pátku vám o tomto čase budu nabízet rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dnes to bude Lukáš Jelínek, politický analytik. Já vás vítám, dobrý den.
5: Pěkný den vám i posluchačům.
4: Pozornost zaměříme především na klimatickou politiku státu, mandát české vlády na nadcházející summit Severoatlantické aliance a motoristy na folklorním festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
4: Česko má za sebou teplotně rekordní noc i rekordně extrémně horký a suchý celý víkend. Pane Jelínku, co vám pomohlo ochladit se?
5: Zalézt doma, schovat se mezi čtyři stěny, pro jistotu nikde do toho pařáku nevycházet, a protože v současnosti se nemůžu ani venku koupat, tak jediné moje rozptýlení bylo, když jsem zajel do nějakého nákupního centra, což člověk sice obvykle nedělá moc rád, ale zase tam mají funkční klimatizaci, takže jsem si tam stihl napsat komentáře, najíst se, nakoupit a pak se zase vrátit mezi čtyři stěny. Já pevně doufám, že už ty teploty trošku poleví a že už se bude moct žít i normálně.
4: Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu se ochlazení blíží, přinese i bouřky. Nadprůměrné tropické teploty přes den i v noci jsou v posledních letech nejenom častější, ale jejich čím dál více, trvají déle. Klimatická krize evidentně neskončila, jak prohlásil nedávno Petr Macinka, původně tedy adept na post šéfa rezortu životního prostředí. Jinak možná, abychom byli objektivní, motoristé nemají rádi slovo krize, ale hovoří o klimatické změně.
5: Ano, a taky se nás snaží přesvědčit, že se zase nic až tak moc dramatického neděje, protože, jak řekl pan Macinka minulý týden, v poslanecké sněmovně v létě je teplo, v zimě je zima a v noci je tma a na tom se nic nemění, takže není potřeba podle jeho názoru, aby třeba ani poslanecká sněmovna projednávala dopady tady těchto extrémních veder na Česko. Ale to já si myslím, že to je docela chyba, protože ne každý má to štěstí, aby měl dům dokonale vybavený klimatizací nebo mohl odjet do horského apartmánu někde pod ledovci a tam se chladit.
4: Jako a ty třeba navíc ještě tají.
5: Ty navíc ještě tají. Takže já si myslím, že stojí za to uvažovat o tom, jak prostě zjednodušit nebo změnit život tady u nás, abychom se dokázali vyrovnávat s těmi extrémními výkyvy počasí. No a zároveň možná nás to vedro taky přiměje k tomu, abychom uvažovali o tom, co se děje s planetou jako takovou, protože my ve Středozemí si moc nevšímáme třeba toho, že tají ledovce, že stoupají hladiny oceánů, že nás se to až tak úplně netýká, ale v okamžiku, kdy přijdou nějaké extrémní povodně, masivní vedra nebo požáry, což teda nemám tady kde zaklepat, ale naštěstí jsem jich nezaznamenal za toho horka tolik, ale to se ještě může samozřejmě během sezóny změnit, a takovéto si situace nás potom možná jako přimějí k tomu, abychom uvažovali taky o tom, co ve svém chování změnit, ale hlavně taky, co změnit ve fungování české ekonomiky.
4: Pane Jelínku, ostatně pokud pomineme ty dopady veder, sucha na lidský organismus od kolapsu, dehydratace, zhoršení chronických onemocnění až po bohužel případy úmrtí, tak ty horké, suché dny se propisují do ekonomiky, energetiky, dopadají nejenom na domácnosti, na lidi, na organismus, ale i na firmy, na zemědělce, dopravce a tak dále.
5: To určitě není to jenom vedro, slyšeli jsme o ozónu kněřeným především ve městech teď o víkendu, no a samozřejmě ruku v ruce s tím jdou oxidy uhlíku, které nás prostě trápí

0: soustavně a mě proto moc mrzí, že nejenom, že současná česká politická reprezentace sází na jádro, tak o tom by se ještě dalo diskutovat, ale že je tady určitá tendence rehabilitovat fosilní energetické zdroje, fosilní paliva, zachraňovat ještě na poslední chvíli hnědouhelné elektrárny, což si myslím, že je velké neštěstí v situaci, kdy my tady v této zemi prakticky zápasíme o každý větrník za každou vesnicí, což je sice možná estetický problém, ale rozhodně to není problém, který by dopadal na naše životy tak, jako všechny ty nemoderní, zastaralé prostě elektrárny, kterých se stále ještě nejsme schopni zbavit. Ale ono to samozřejmě souvisí s tím pohodlím, protože často politici raději sází na takové cesty, kterým lidé příliš nevěří, nebo kterým lidé příliš nerozumí, ale zároveň se jich nějak bytostně nedotýkají, jako třeba ty nešťastné větrníky, ale myslím si, že i tady po těchto vedrech by se měla znovu rozpoutat debata o alternativních energetických zdrojích, o jejich mixu a o tom, jak taky třeba předcházet tomu, aby ta vedra ničila naše města, protože ne každé město je postavené tak, aby tam bylo dostatek zeleně, ať už v centrech nebo na sídlištích. Vidíme často developery, kteří sází baráky jeden na druhý a na zelené plochy moc nemyslí, když náhodou se něco zbourá v centru města, tak v Proluce často vyroste nový dům nebo nějaký objekt místo toho, aby se tam zasadil strom nebo nějaký vodní prvek. Proto já si myslím, že bychom na to současné počasí neměli zapomenout ani na podzim u komunálních voleb, protože až budou strany sepisovat svoje programy, tak tady tohle toto by podle mě měl být jeden ze zásadních bodů. Prostě udržitelné město, udržitelné obce, ať už v centru nebo na okraji, včetně tak citlivých otázek, jako je, kolik si vpustíme do center měst aut, abychom tu situaci ještě zhoršovali či nezhoršovali.
1: Když jste, pane Jelínku, citoval slova Petra Macinky, že v létě je horko, v zimě zima, v noci tma, tak to byla jeho reakce na návrh poslankyně Ireny Ferčíkové Konečné za zelené Piráty. Chtěla na pátečním jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal krizové komunikace státu v souvislosti právě s vlnami veder. Tak jaká je připravenost státu a jaká je komunikace? Jakou klimatickou strategii prosazuje stát?
0: Nechci nikomu křivdit, ale mám pocit, že je to strategie zavřených očí, nebo jinak bych to asi pojmenovat nedokázal. Já si vlastně neuvědomuju, co by stát v tuto chvíli nějak zásadně dělal pro to, aby se s tou situací vyrovnal. Sice jsme zaznamenali nejrůznější dotační programy, které se týkají třeba energetické náročnosti bytů nebo zateplování bytů, což samozřejmě zároveň potom může vést tomu, že ty byty slouží nebo fungují lépe za takovýchto extrémních veder, ale i od těchto dotačních politik často, nebo programů, často má tendenci vláda ustupovat. Víme, že na ministerstvu životního prostředí se udělal velký průvan ve všech těch odborech, které se zabývaly klimatickou změnou nebo Green Dealem. Takže já mám pocit, že v tuto chvíli jsme spíš na té cestě jakoby přivírání očí, než abychom si uvědomovali ty dopady. To se skutečně asi musí něco zásadního stát, musí se vytvořit nějaký zásadní tlak ze strany veřejnosti. Mě otázka, jestli k tomu postačí 4 horké dny, které jsme absolvovali, nebo jestli toho budeme muset zažít mnohem víc a třeba i horšího.
1: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Horké hlavy některých politiků nevychladly ani po předběžném opatření ústavního soudu, který vládě minulý týden nařídil, že musí umožnit prezidentovi cestu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Spor mezi vládou a Hradem píše další kapitolu, kdo bude šéfem české delegace v Turecku, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel. Hrad to vidí jasně, že to bude automaticky prezident. Šéf diplomacie chce roli hlavy státu v sestavě co nejvíce potlačit a říká, že ji povede premiér. Co je ještě důležitější, je to, že vláda řekne nejenom, jak se změnili to složení delegace, ale vlastně s jakým mandátem ta delegace do Ankary pojede.
0: My tady vlastně zažíváme dvě roviny tohoto příběhu. Ta jedna je vnitropolitická, na kterou se zdá se v tuto chvíli všichni aktéři soustředí především. A to je pochopitelně věc nebo linka, která vychází už z toho měsíce starého sporu motoristů s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování nebo nejmenování Filipa Turka ministrem, protože když potom Petr Macinka jako předseda motoristů a ministr zahraničí spustil tu extrémní kohabitaci s prezidentem, kterou vyhrožoval, tak to pochopitelně vyústilo v to, že vláda se rozhodla, že zatrhne účast Petru Pavlovi v Ankaře, ale nejenom to, všimli jsme si třeba i toho, že ministerstvo zahraničí omezilo servis, informační, diplomatický servis, který poskytuje Pražskému hradu a podobně. Takže tady toto je ta první linka a já se vlastně nedivím Petru Pavlovi, že se v určitém okamžiku rozhodl, že na sobě dříví štípat nebude, nenechá a že se nakonec rozhodl obrátit na ústavní soud, byť z mého pohledu toto je skutečně problém, který by měli politici být schopni vyřešit mezi sebou a domnívám se, že i autoři ústavy psali právě s vědomím toho, aby se vytvořil nějaký prostor pro politický dialog, ale když prostor není, nebo když prezident už cítí, že by byl směšný, kdyby si nechal všechny ty naschvály dělat, které dostává od motoristů, takže se ozval. Jak nakonec ten případ dopadne, nevíme, ale my ani nevíme v tuto chvíli, jak se vláda nakonec vypořádá vůbec s tou rolí prezidenta republiky v Ankaře. A ten mandát s tím samozřejmě souvisí, protože v rámci toho mandátu by mělo být známo nejenom, co si Česká republika myslí k těm zásadním tématům, jako je budoucnost financování naší obrany a partnerské závazky v NATO, ale samozřejmě, že ten mandát by se měl týkat i toho, kdo, kde, který politik zasedne na jaké akci v Ankaře, kdo zasedne na slavnostní večeři, kdo zasedne u toho oficiálního jednání a to nakonec možná skutečně podstatné bude. Ale mě na tom všem vlastně nejvíc mrzí to a já trošku i vládní koalici podezřívám z toho, že se jí tady tato hádka nebo tady tento spor hodí, protože oč více se hádáme o prezidenta Pavla a o pana Macinku, tak míň se věnujeme té samotné podstatě a sice těm obranným výdajům, se kterým má Česká republika dlouhodobě problém, měla s ním problém s naplněním těch 2% HDP vláda Petra Fialy. Stejný problém zdá se bude mít vláda Andreje Babiše. My sice od politiků slýcháme, že není tak důležité soustředit se na procenta jako na připravenost nebo vybavenost české armády, ale mám pocit, že i tam mají v tuto chvíli stále ještě velké dluhy a že se snaží chytračit, koukat, co by se ještě dalo zakamuflovat, překrýt nějakou kaky barvou jako armádní výdaj, ať už rekonstrukce, letišť nebo nová pražská nemocnice. A ono to všechno skutečně působí jako taková kličkovaná, jako taková snaha prostě nepostavit se čelem k tomu nejdůležitějšímu, to znamená k výstavbě nebo k budování skutečně těch silných pilířů české armády, což by měla být jak pozemní brigáda, ale měla by to být i schopnost obránit náš vzdušný prostor. Proto já si myslím, že by se měla omezit ta debata o těch osobách a obsazení a o všech těch personálních a vztahových věcech, ale že bychom se měli přinejmenším do té doby do summitu v Ankaře bavit o té podstatě, to znamená o tom, jak si stojíme v plnění našich závazků.
1: A jak je možné, pane Jelínku, že vlastně to plnění, kolik budeme schopni ochotně dát na HDP vlastně v rámci toho závazku v horizontu 10 let do roku 2035, že vlastně pořád to není jasné nebo není to čitelné, tak čemu to připisujete?
0: Nevím, já si myslím, že možná, kdybychom měli po ruce jasné analýzy psané černé na bílém ze struktur NATO, z českých ministerstev, takže bychom se v tom třeba trošku vyznali. Problém je, že my ten příběh známe vždycky jenom převyprávěný politiky a jejich výklad toho, co oni mají pocit, že by se dalo zahrnout v současnosti do těch 2%, v budoucnu tedy do těch 3,5% na ty tvrdé armádní výdaje a 1,5% na ty infrastrukturní, což má být do roku 2035. Já vlastně nedokážu sám rozeznat to, co by mělo být uznáno, co by nemělo být uznáno a dokonce i samotná ta debata, jestli pro procenta, anebo jestli spíš konkrétní výdaje na konkrétní věci. I tam mně přijde zástupná, protože já si samozřejmě uvědomuju, že o armádě, stejně tak jako o zdravotnictví, se u nás dlouhá léta hovoří jako o černé díře na peníze a víme o celé řadě velmi kontroverzních armádních nákupů v budoucnosti a trochu se bojím, že když se teďka nasype do armády příliš mnoho peněz, tak jestli dokáží na armádní nákupčí nakoupit všechny ty věci tak řádně, abychom byli spokojeni a abychom se vyhnuli těm problémům z těch předchozích let. Tady toto všechno samozřejmě má být podrobeno nějaké vnitropolitické debatě, ale skutečně mám pocit, že právě proto, že politici se té debatě vyhýbají nebo že se jí bojí, že tu řeč odvádějí někam jinam, takže se jí úplně nedočkáme a ani my jako běžní občané nebudeme mít úplně jasno v tom, kolik, za jakých okolností a v kterém období na obranné výdaje poslat.
1: Jak se podle vás, pane Jelínku, vláda obecně vypořádá s rolí prezidenta?
0: Myslím si, že je velmi nepřipravená na to, že by tady prezident začal být skutečně aktivní. My jsme tady zaznamenali sice aktivní prezidenty už Václava Klause a Miloše Zemana. Od Petra Pavla se očekávalo, že bude spíše takovým tím klidnějším, umírněnějším prezidentem už proto, že nemá předchozí politické zkušenosti, že je teprve musí získávat, ale možná právě toto na druhé straně dokázalo svým způsobem Petra Pavla nastartovat, protože on není žádným velkým spisovatelem textů, článků, žádným velkým řečníkem velkých projevů, ale je to člověk, který dokáže velmi dobře nasávat a analyzovat atmosféru, ať už při svých výjezdech napříč republikou nebo při svých zahraničních cestách a to potom nějakým způsobem transformuje do té své prezidentské praxe a mám pocit, že měsíc od měsíce, týden od týdne je při výkonu té funkce sebevědomější až tak, že možná i někteří z těch politiků, kteří nám dlouhá léta prosazovali přímou volbu nebo snažili se zalíbit veřejnému mínění, tak dneska mají trochu problém s tím, že tady je prezident jako autonomní hráč, jehož pozice se neodvíjí od parlamentní většiny, že je to navíc ještě prezident, který skutečně umí nakládat s tím, o čem hovořil Miloš Zeman, to znamená ta legitimita daná tou přímou volbou, ono to někde v ústavě napsané není, ale vždycky záleží na tom, jak se s tím vypořádá samotná ta hlava státu. A protože v tomhletom okamžiku podle mě, nebo tady s touto věcí, vládní koalice příliš nepočítala, že se bude Petr Pavel takhle osamostatňovat, tak proto já předpokládám, že těch konfliktních situací zažijeme ještě mnohem více. Celkem poklidné bylo období po sněmovních volbách, kdy se skládala vláda, kdy se snažil Petr Pavel s Andrejem Babišem navázat takovou komunikaci, která by dokázala překlenout ty rozdíly mezi nimi a která by dokázala vlastně naplnit jejich poslání v jejich ústavních funkcích, ale v tuto chvíli, kdy přinejmenším ty radikálnější proudy ve vládní koalici se rozhodly, že si vyberou prezidenta za terč, že si vůči němu budou vymezovat za všech okolností, což je jednak věc motoristů, ale do jisté míry SPD, tak najednou Andrej Babiš jako premiér neví, co s tím, protože on není ten urovnávač konfliktu, on není ten mediátor, on konflikty dokonce nemá rád, nejradši je vysedí nebo se raději někde ztratí, což tady v této situaci nemůže. A v takovém okamžiku podle mě se může opravdu klidně stát, že když tady máme na jedné straně velmi silnou a sebevědomou vládu a na straně druhé prakticky neviditelnou opozici, tak v tom okamžiku se opravdu může stát, že prezident republiky bude vnímaný jako protiváha té vlády a jako člověk, který bude v tom okamžiku prostě přitahovat pozornost veřejnosti.
1: Myslíte, že opozice je neviditelná, pane Jelínku?
0: Obávám se, že ano, nebo respektive je viditelná stejně, jako byla viditelná před měsícem, před půl rokem. Vlastně ty strany, které v ní jsou, často opakují věci, které jsme od nich slyšeli, když měli vládní odpovědnost, nebo i když předtím ještě seděli v opozici. Mám pocit, že se nemění ani styl práce, ani ani rétorika, ani programy, zkrátka ta neschopnost toho středopravicového spektra, které by mělo hájit ty principy liberální demokracie, proti kterým se celá řada nových těch politiků, kteří se ocitli ve funkcích, vyhraňuje, tak bojím se, že tady tuto roli být opozicí vůči těm novým proudům ta dosavadní politická reprezentace těch středopravicových stran nesplníme.
1: V dnešním vydání nasloucháme názorům politického analytika Lukáše Jelínka.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Bez politiky se neobešel ani Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Diváci vypískali ministry Otu Klempíře a o den později i Petra Macinku. Pan Klempíř, který na festivalu vystupoval z pozice rezortního ministra, obvinil návštěvníky, kteří dali najevo svůj názor z buranství, z prostoty a zášti. Naznačil, že jejich projevy byly ovlivněny vedrem a alkoholem. Tak jak se díváte, pane Jelínku, na tuto situaci?
0: Věda, tak motoristé si mohli všimnout té klimatické krize nebo změny i ve Strážnici, pokud obvinují publikum, že bylo ovlivněno horkem nebo postiženo horkem. Asi je celkem přirozené, že ministr kultury, když má čas, takže dorazí do Strážnice, protože je to akce, kterou pořádá příspěvková organizace nebo podřízená organizace v rámci jeho rezortu, ale v okamžiku, kdy máte ministra kultury, který je prakticky od svého počátku neoblíbený v té kulturní obci, v té umělecké obci, za nímž jdou stíny minulosti a který nedokáže sepsat ani řádnou legislativu týkající se veřejnoprávních médií, ale myslím si, že to není ani první, ani poslední příležitost vidět vlastně tu neschopnost pana Klempíře vypořádat se s posláním nebo s úkoly ministra kultury, tak potom takový politik se nesmí divit, že může být vypískán a jsem rád, že to připomněla i ministryně financí paní Schillerová, že prostě kde jakému politikovi se stane, že bude v určitém okamžiku vypískán a měl by to nést pokud možno statečně a ne se pokoušet schazovat publikum, urážet publikum, hledat si nějaké zástupné argumenty. No a to, co potom předvedl ten druhý den ve Strážnici pan Macinka, který tam si přijel skutečně jenom už zaprovokovat, tak to si myslím, že bylo skutečně za hranicí. Sice motoristé hovoří o spolitizovaném festivalu, ale bylo vidět, že se jí pokusili spolitizovat především sami, ale protože lidé nemají rádi, když se politici příliš moc vmontují do jejich pozornosti, zvlášť u takových příležitostí, které si chtějí užít jinak než z politiky, tak se ani pan Macinka nemůže té reakci divit. Zajímavé na tom je, že oni, jak pan Klempíř, tak pan Macinka hovoří o tom, že plují na jakési národní vlně, tak být vypískán zrovna na folklorním festivalu, kde se setkávají příznivci tradic a vlastně všeho toho, co nám tady zbylo sympatického z minulosti, tak si myslím, že pro takovéto politiky je to dvojnásobně nepříjemná událost.
1: Naopak ovace ve stoje si vysloužil ex-prezident Václav Klaus, který se společně s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou účastnili akce Alternativy pro Německo. Německé politické strany, její poslanecký klub uspořádal v parlamentu svůj první kongres o demokracii, kde diskutoval o svobodě slova a právním státě. Václav Klaus i Tomio Okamura a AfD popřáli, aby konečně vyhrála volby. Pan Klaus odsoudil demonizaci strany, kterou loni německá civilní tajná služba označila za pravicově extremistickou. Podle pana Okamury čelí Alternativa pro Německo v Německu diskriminaci. Tak jak to hodnotíte?
0: Je zajímavé, že když se u nás v Brně sešlo sudetoněmecké krajanské sdružení, tak pro ně měli Václav Klaus nebo Tomio Okamura jen ta nejošklivější slova. Ale místo toho se vydají na konferenci AFD, skutečně politické strany, která je vnímaná jako pravicově extremistická, jejíž někteří členové mají přímou linku na moskevskou propagandu, další zase jsou známi tím, že hájí nacistické tradice. Nemluvě samozřejmě o příklonu velké části AFD k podpoře nebo respektive k podpoře zrušení Benešových dekretů, což je právě něco, vůči čemuž se vyhraňovali na pozadí toho sudetoněmeckého sjezdu jak pan Klaus, tak pan Okamura. Je vidět, že zkrátka jiná slova mají pro české publikum, jiná slova mají pro své evropské spojence. To, že si našli právě tady tyto spojence, to mě nepřekvapuje, protože jakási spolupráce těch národně suverenistických stran napříč Evropou je patrná a stále silnější. Ovšem, myslím si, že je to přesně ten typ spolupráce, který nemá dlouhodobější perspektivu, protože jsou to politické síly, které staví na vyhraňování se vůči ostatním, na tom my a oni, a v okamžiku, kdy budou potřebovat jakoukoliv podporu nebo jakoukoliv sílu doma, tak na všechny své partnery v zahraničí samozřejmě zapomenou. Ta jejich spolupráce nebo ta vznikající, jak já tomu říkám, nacionální internacionála je zajímavá jenom v tom, že v tom souboji s liberální demokracií v tuto chvíli tady tyto síly se snaží být co nejvíc aktivní, co nejvíc na koni. Možná, že se nám tady skutečně blíží nějaký velký konflikt. A je pravda, že Václav Klaus je jeden z těch politiků, kteří na tyto věci mysleli už zavčasu, on už rozjížděl ty nacionální a do jisté míry antiněmecké kampaně, což je zajímavé, na sklonku 90. let v 96. v 98. v kampani. On je vlastně průkopníkem nacionalizace české politiky a i když v současnosti už žádnou oficiální funkci nemá, tak musí být asi velmi spokojený nejenom s tím potleskem, kterého se dočkal u AFD, ale i třeba z medailí od pana Macinky nebo z toho, že ta současná politická reprezentace jde v jeho šlépějích. Ale já osobně se nedomnívám, že bychom to měli nějak zvlášť slavit, spíš bychom měli co nejrychleji hledat nějakou perspektivnější cestu.
1: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas a přeji vše dobré.
0: Já děkuji za pozvání a hezký zbytek pondělí.
1: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 9 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Hasiči v Brně zasahují u požáru v domově seniorů v ulici Kociánka. Washington a Teherán podle serveru Axios přeruší útoky. V úterý budou jednat Dauhá. Počasí bude slunečno postupně s přeháňkami a bouřkami i silnými. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Brněnští hasiči zasahují u požáru v domově seniorů v ulici Kociánka. Objekt evakuovali. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky na místě nejsou zranění. Požár mají pod kontrolou. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společnosti projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Dotazování prováděla agentura Median. Zároveň Češi podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
4: Nám připadá, že je to vlastně o to víc, to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
2: Úplné výsledky výzkumu jsou na serveru iRozhlas.cz. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauhá. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 12 dny. V poslední době ale údery obnovili kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsali. Rozcházeli se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv. Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily synice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června taky v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z pěti pak platí na Domanínském rybníku u Nového města na Moravě nebo Stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí. Jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá. Na jihozápadě Londýna začne v poledne tenisový Wimbledon. Úvodní den se na travnatém Grand Slamu představí 6 českých singlistů. V zahajovacích zápasech nastoupí Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. O pár hodin později půjde na kurt ke svému duelu Karolína Muchová. Odpoledne pak vstoupí do turnaje taky Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, místy s přeháňkami a bouřkami mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou do 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru k odbočce na Bratislavu. Na začátku kolony u Holubic navíc pozor na nehodu dvou aut v levém pruhu, před kterou je jen krátká fronta. Celkem je ale zdržení až půl hodiny. Silnice 35 z Liberce do Turnova je ucpaná před Hodkovicemi v obou směrech. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova připomínáme až půlhodinové kolony za dálnicí D1 mezi Komorovicemi a Ončovicemi je nové omezení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už 2 na dvojce.
3: Naďa Procházková přinesla aktuální zprávy, je 29. června a naše digitální časomíra ukazuje 09.04, 35, 36, 37, 38. Objevilo se mezi těmi zmíněnými číslicemi vaše šťastné číslo?
5: O, to si udělal nádherný úvod, protože o šťastných číslech, možná i těch vašich, si dneska chceme povídat, nebo co, možná převážně o těch vašich si chceme povídat, tak budeme rádi, když tu první hodinu budete spolu sdílet s námi a když nám zbude chvilka času, podíváme se na nějaké knižní tipy pro letošní léto.
3: V příštích minutách tedy šťastná nebo stačí oblíbená čísla a zatím vším stojí, tak jako za mnoha jinými věcmi, Donald Trump. My to za chvíli vysvětlíme. Hezký den.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Naši milí posluchači, dnes to bude o číslech, a to i proto, že si v poslední době nejrůznější média všímají posedlosti jedním jediným číslem nejmocnějšího muže světa, tedy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Číslo, které právě jeho pravděpodobně nějakým způsobem fascinuje, je 22. No a před časem si téhle fascinace jako první všiml americký deník The Independent a ten vypočítal řadu příležitostí, kdy prezident právě toto číslo uváděl.
2: Pokud vás to zajímá, tak jenom namátku. Podle Trumpa americká armáda zničila na Blízkém východě 22 iránských lodí, že svou hospodářskou politikou vyvrátil názory 22 nositelů Nobelovy ceny za ekonomii, že při poslední prohlídce ho vyšetřilo 22 lékařů.
3: Ano, dokonce se nedávno pochlubil, že před 22 lety postavil bazén, že jedna z jeho zahraničních cest potrvá 22 hodin, nebo že ve Washingtonu je 22 fontán, ačkoliv jich je ve skutečnosti jenom 18, ale to je takový nepodstatný den.

0: pravdivostí, nebo je to zatím jenom takový nepotvrzený dojem?
1: A mají pro vás čísla obecně nějakou symboliku? Měli jste podle čísel zvolené třeba datum svatby nebo jakoukoliv jinou životní událost? Šťastná a oblíbená čísla s námi v příštích minutách.
0: Tak nám o tom napište 702 222 220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes. Přidávám e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: O šťastných číslech dnes s vámi od 9. hodiny dopolední. Jirka z Liberce nám napsal, no mluví mi z duše, moje šťastné číslo je milion, ale zatím jsem ho ještě nevyhrál.
1: Držíme palce, nikdy není pozdě, až se to povede, dejte Jiří vědět, píše také Věra. Čísla nejen, že jsou celý můj profesní život moje obživa, ale moje oblíbené je 13. A tak se, pokud to jde, objednávám na všechna důležitá jednání či lékařská vyšetření právě na toto datum. A mimochodem moje nejčíslo je 9.
0: Přemýšlela jsem o tom, já vlastně nemám žádné takové oblíbené číslo. U nás doma je neustále debata, povězte mi už konečně ta výherní čísla. Zatím je teda nevím, nebo jestli vím, tak si na ně nedokážu vzpomenout. Ty patříš k těm, kteří mají svoje oblíbené číslo?
1: Ne, taky ne. Ne. V tomhle případě, jak si to není věc, která by se mě dotýkala, nemám svoje oblíbené číslo ani svoje šťastné číslo. Nepřikládám číslům tak dramatickou váhu.
0: Tak to dnes evidentně bude na vás. Jsem naši milí posluchači, ale každopádně pokud bych měla říct, kde čísla sehrávají pro mě příjemnou roli, tak mám ráda, když se dělají numerologické mřížky, kdy se počítá podle data narození a to jen tak jako pro zábavu, když to někdo umí, jakou má člověk charakteristiku.
1: No, tak když, a kdybychom si o tom povídali ještě důležité. Chvíli, ono by z tebe něco.
0: No, ale to je jenom tohle, nejsou to úplně šťastná čísla, spíš ze zajímavosti, když to numerologové počítají, tak na to ráda hledím.
1: Šťastná čísla nebo šťastné cokoliv, o tom si budeme povídat i dál, možná se dostaneme k tomu, do jaké míry vlastně taková důvěra ve šťastné číslo souvisí například s pověrčivostí.
0: Je to tak, a ta 13, že jo, které vždycky mluvíme ještě v souvislosti s pátkem, no to bývá pro mnohé velmi nebezpečný den v
1: úvozovkách. A pak se nic nestane.
0: No uvidíme, budeme si povídat o číslech šťastných s někým, kdo má velmi blízko mimo jiné i sportovcům. A tam možná někdy ta čísla v jejich hlavách přinášejí štěstí.
1: Naším hostem bude už za chvíli po telefonních linkách sportovní trenér, kouč, vysokoškolský pedagog Marian Jelínek.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek
2: 2 na 2.

0: Naši milí posluchači, ptáme se vás na vaše šťastná čísla. Přidala se Zuzka z Pardubice. Zdravím své virtuální kamarády na dvojku. Doufám, že vám tak můžu říkat. Myslíme, že můžete. A pokračuje. Pro mě je to číslo 19, konkrétně 19. prosinec. Byla jsem v ten den v kině na filmu Den pro mou lásku a hodně mě to oslovilo. Měla jsem rok před maturitou a přemýšlela jsem o tom, co vše se může v jeden den změnit a co bude za rok. Založila jsem si deníček, do kterého jsem si pak několik let vždycky 12. prosince psala, co se za ten rok událo. 19. prosince jsem se stěhovala, 19. června vdávala, 19. pro mě byla někdy šťastná, někdy nešťastná, ale více věcí si díky ní tomu právě pamatuju. Třeba, že jsem si v Brně potřebovala uložit věci do nádražní skříňky a byla k dispozici jenom ta s číslem 19, ale byla neuvěřitelně špinavá. Snad tam měl někdo brambory, napsala Zuzka z Pardubic.
1: Tolik o 19. Začali jsme dnes 22, která z nějaké důvodu fascinuje Donalda Trumpa a o šťastných nebo oblíbených číslech si teď budeme povídat s vysokoškolským pedagogem, trenérem a koučem Marianem Jelínkem. Hezké dopoledne přejeme.
2: Hezký celý den.
0: Hezké dopoledne, Mariane, počase, vítejte u nás na dvojce. Nevím, jestli se to dá zobecnit, ale zkusím se zeptat, proč máme vůbec tendenci přikládat něčemu význam čehosi šťastného, ať už je to třeba číslo nebo cokoliv jiného?
2: Já si myslím, jak jsme slyšeli i z toho příběhu, že to vždycky má nějakou emoční zátěž, respektive nějaký emoční dozvuk v nás. To znamená, něco se v ten den stalo a my si to prostě do toho života nesem. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že taky máme tady nějakou numerologii. To znamená, jsou tu dokonce i taková, já to nechci nazvat vědou, ale to určitě věda není, ale je tu něco, co vlastně souvisí i s tím. No a třetí věc jsou určitý rituály, který vlastně vnímáte například u sportovců ohledně těch jejich čísel, co mají na dresech.
1: No a když jsme u těch sportovců, tak těch vašich zkušeností v této oblasti je samozřejmě obrovské množství. Je jich hodně, kteří k tomu svému číslu, by tím třeba možná bylo přiděleno někde v klubu, mají anebo si vypěstují nějaký speciální vztah?
2: Je jich hodně, protože samozřejmě, když začínali jako děti, tak to číslo už někdy určili třeba i rodiče. Je to z nějakých až nostalgického důvodu třeba vůči svým rodičům. A nebo to mohlo být číslo, kterým dal zrovna první gól, to znamená, byl mu dres náhodně udělen, ale pak v tom juniorském, dorosteneckém nebo dokonce mladším věku zahrál velmi dobře a už se tak a teď už to číslo se budu brát pořád, takže ty důvody jsou různé. Mm-hmm.
0: Říká sportovní trenér, kouč, vysokoškolský pedagog Marian Jelínek, který si s námi na dvojce povídá. Mariane, to, že jste dlouhá léta spolupracoval mimo jiné s Jaromírem Jágrem, se samozřejmě všeobecně ví. Ta jeho 68 je čistě připomínkou roku 1968, nebo je za tím číslem pro něj ještě něco víc?
2: Tak já nechci tady o Jardovi mluvit až tak soukromně, ale možná, že se ví, že ano, je to rok 68, kdy vlastně měli v rodině takový určitý útrapy, respektive jeho děda, a babička mu o tom vyprávěla a on na počest vlastně to svýho dědečka tak začal nosit číslo 68, protože Jarda se narodil v roce 72, takže to všechno slyšel z vyprávění. Ale k babičce měl velmi silný emotivní vztah, takže vlastně ho napadlo si vzít to číslo 68.
1: A to číslo se proslavilo na zádech Jaromíra Jágra. Na závěr, Mariane, máte oblíbené číslo? Já netipuji, že byste byl člověk jako pověrčivý nebo něco takového, ale přeci jenom mluvil jste na začátku o těch nějakých jako emočních vazbách, možná těžko vysvětlitelných záležitostech. Oblíbené nebo šťastné číslo nebo cokoliv jiného? Je něco takového?
2: Ano, mám, je to 7 a je to z důvodu toho vyloženě dětského snu, kdy jsem jako hokejista začal hrát hokej a tenkrát byl kapitánem národního týmu František Pospíšil a já jsem prostě byl kapitánem těch malých dětí, tak jsem si hrál na Františka Pospíšila, takže pak mi celou kariéru mojí to číslo 7 vlastně provázelo, takže tak, ale jinak v životě, že bych byl pověrčivý nebo respektive měl nějaký číslo, který bych si jaksi podle toho, kde budu parkovat a podobně, takový nemám.
1: Nebo jestli nám vezmete telefon, protože je zrovna 29. a nebo ne.
2: A nebo na konci je 5, tak to nemůžu vzít, že jo?
0: Marian Jelínek si s námi povídal na dvojce, děkujeme za pár minut vašeho času a to příjemné setkání ostatně jako vždy. Ať se vám daří.
3: Děkuju, nashledanou.
4: Český rozhlas Dvojka.

0: O svém šťastném čísle nám napsal i náš posluchač Pavel. Krásné prázdninové pondělí, Šárko a Jiří. U mě je to teda číslo 7. 7. jsem se narodil. Týden má 7 dní, prázdniny začínají 7. měsíc. Určitě by se ještě něco našlo.
1: Děkujeme, sedmička, tedy stejně jako kdysi u Mariany Jelínka. My se teď ale dostaneme k desítce, konkrétně k 10 knihám doporučením na léto. V tomto případě nejde o žádné doporučení Svazu českých knihkupců nebo hodnoceno podle prodeje, ale jde o typ dvou novinářek serveru novinky.cz. Knížky, které je zaujaly, dávají a nabízejí i čtenářům. A je tady například Běsná zem Petra Opršala, což je napínavý postapokalyptický román odehrávající se v nepříliš vzdálené budoucnosti v oblastech bývalé České republiky. No, postapokalypsa tady u nás, může to být zajímavé.
0: Hana Vacková, Jan Melville. Česká touha, další typ, jak kvalitní intimní život Češi mají. Otázku si položila novinářka Hana Vacková. Odpověď představuje 19 osobních příběhů, které anonymizovala, jelikož se zpovídání přiznávají k partnerské nevěře i k jiným vztahovým selháním. Tak pokud si chcete přečíst něco o české touze v tomto smyslu, tak je to další z typů pro vás.
1: A jestliže máte rádi něco kratšího, tedy povídky, i tak je tady tip pro vás. Jsou to velmi stručně letní povídky, tedy opravdové čtení na léto. 13 českých autorů, jako třeba Petra Dvořáková, Jaroslav Rudiš, Jiří Hájíček a řada dalších, takže povídková knížka, na kterou také můžete zaměřit svoji pozornost.
0: No a za chvíli přání, které máme dneska my, a bude směřovat k vám všem, kteří si společně s námi chcete pohrát už za chvíli.
2: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si s vámi o číslech, odrazili jsme se od té fascinace 22, o které se mluví v souvislosti s Donaldem Trumpem, šťastná nebo aspoň oblíbená čísla, o těch nám píšete vy. A Hanka napsala, mám oblíbená čísla, věřím ve výpočty mřížek, jmén a baví mě to, stejně jako paní Věra mám oblíbenou 9 a pátku 13. se nebojím. Tričko, s kde jakým číslem bych si na sebe nevzala. Nebojte se, jinak jsem úplně normální. Výsledné datum narození 6. A vy, Šárko a Jiří, ptá se Hanka, já vůbec, milá Hanko, netuším, jaké je výsledné číslo mého narození.
1: Milá Hanko, a vzhledem k tomu, že já jsem po 9. říkala, že mě baví numerologické výpočty, tak já to vím, moje výsledné číslo, když se sečte moje datum narození, je 5.
0: Tak mi budeš muset říct,
1: já ti řeknu,
0: jak
1: se
0: na to
1: počítá,
0: ještě
1: to
0: můžeme spočtnout.
1: Já ti to spočítám.
2: 2 na 2, vaše přání na naši hlavu.
1: A jak jsme říkali, dnes to bude naše přání na vaši hlavu, protože no, baví nás to, co jste jeden z vás prostě vymyslel, a to jsou říkanky, které si čas od času s vámi dáváme. A pokud máte teď chvilku, prosím pěkně, máme pro vás připravených 5 slov, jako vždycky, a poprosíme vás, jestli byste zkusili svoji kreativu, napsali nám krátkou říkanku, kde bude těchto 5 slov, anebo možná drobnou báseň. I to je povoleno.
0: Určitě to zkuste, obzvláště v případě, pokud vaším oblíbeným či šťastným číslem je 5, protože těch slov je opravdu 5, takže těm z vás to bude jako po másle. A ta slova pro dnešní říkanky?
1: Voda, žízeň, postoloprty, teniska a hrob. Autorem těchto slov Jiří Holoubek.
0: Ještě jednou, voda, žízeň, postoloprty, teniska a hrob. Co na tohle může vzniknout?
1: No, to jsme zvědaví. 702 222 220 můžete veršovat teď, anebo dvojka zavináč rozhlas.cz.

0: Tak už jste nám začali psát svoje říkanky, pokračujte v tom dál, ještě jednou zopakujeme ta slova hezky pomalu, jestli máte tušku a papír, i dnes nabízíme ponožky dvou na dvojce, i když v tomhletom počasí, ale ono se to za pár měsíců bude hodit. Ta čísla pro vaši říkanku, pokud chcete složit a poslat nám jí, jsou voda, žízeň, postoloprty, teniska a hrob. A kontakt k nám 702-222-220 sem. Posílejte dnešní říkanky a nebo na dvojka@rozhlas.cz.
1: Ale jinak si od 9. hodiny povídáme o číslech. Za chvíli vaše další reakce právě k číslům. Šárka před chvílí mluvila o tom životním čísle, tak jak vysvětlila mi teď při písničce, jak to mám spočítat. Vyšla mi 9, potom ale mi tady umělá inteligence řekla, že by to také mohla být 7. Já jsem úplně neporozuměl tomu principu, že prý podle nějaké metodiky je to tedy 9, podle jiné metodiky je to 7, tak nevím, budu se s tím muset nějak naučit žít. Že...
0: Ano, já znám jenom tu první metodiku.
1: Zvolím zlatou střední cestu, takže si určuju 8.
0: Ve své podstatě přečti si, jak by to hodnotili různé metodiky a vyber si to, co se ti bude líbit. No, klasika.
1: To ono to funguje.
0: Přesně tak, to jsem celý já.
1: Šťastná nebo oblíbená čísla, o těch nám píšete. Kristýna také napsala, mám ráda číslo 2, ale píšu proto, že mě zaujala data narození v naší rodině. Táta narozen 1. 1945, máma 2. 1950, syn 3. 75 a dcera 4. 80, dědeček 1900, babi 1913.
0: Píše také Jirka, dobrý den, mým oblíbeným číslem je 7, nevím proč. V životě jsem vystřídal 7 aut a vždycky jsem měl náhodou na SPZ 7. No a letos je mi 77.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Čísla hrají hlavní roli v našem dnešním pondělním dopoledním setkání, ale před chvílí jsme vám také dali sadu slov k dispozici, aby pokud máte chviličku času a jste hraví, jste na ně zkusili napsat nějakou krátkou říkanku nebo básničku. Pár jich přišlo, ačkoliv to bylo problematické, alespoň z mého pohledu, jako neumělého veršotepce, ale někteří si vás si s tím poradili skvěle, jako například.
1: Jako například Monika, a jsme moc rádi, že když je venku takové horko, tak do toho jdete společně s námi. Monika z rozpálené kanceláře z Ostravy, tak se podepsala naše posluchačka. Gratulujeme, ponožky jsou vaše, no a teď ta veršovánka. Žízeň u vody v postoloprtech mám, obojí tenisky rozpálené, dojdu ke stánku u hrobu pro pivečko studené. Krásný den přeje Monika z rozpálené kanceláře z Ostravy a my gratulujeme, Moniko, ponožky jsou vaše.
0: A bylo to tematické i co se týče toho chladného nápoje do tohoto horkého počasí. My teď půjdeme dál, pustíme si Petra Jandu, potom nám zbyde ještě chvilička podívat se na nějakou vaši zprávu, která se vztahuje ke šťastným nebo oblíbeným číslům, no ale také už pomalu budeme zvát k dnešní poradně.

0: Dnes to bylo o číslech. Vy jste nám psali SMSky i e-maily o vašich šťastných nebo oblíbených číslech. Je pravda, že řada z vás má nějaké své oblíbené číslo nebo šťastné z nejrůznějších důvodů. Velmi často se objevuje ta sedmička, o které jsme mluvili i s Marianem Jelínkem, alespoň zlehka.
1: A hlavně jsme vás přivedli stejně tak jako naši posluchačku Kristýnu v tom, že jste si začali počítat své životní číslo. Ano, my v tom také lítáme tady společně s Jirkou.
0: A hledáme odpovědi
1: na otázky. Ano. Co je naše silná stránka, jestli vlastně bychom měli usednout do jednoho rozhlasového studia, abychom si rozuměli, nevypadá to.
0: Aktuální číslo už za pár minut bude 10.00, to nás zajímá, protože po zprávách je tady poradna a v ní nebezpečné výrobky a mezinárodní spolupráce na jejich odhalování. O tom budeme mluvit, tak zůstaňte s námi.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: Tentokrát k mikrofonu naproti mě usedne herečka Eva Podzimková, jedna z nejvýraznějších tváří své generace. A povídat si budeme o hereckých výzvách, mateřství, o návratech na jeviště a i o tom, jak se člověk vyrovnává s pozorností veřejnosti a zároveň jak si chrání své soukromí. Která role jí změnila nejvíce jako člověka? A co jí na herectví dnes dokáže stále překvapit? A kde se cítí svobodněji? Na divadelním jevišti nebo před kamerou? S herečkou Evou Podzimkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově seniorů v Brně. Počasí bude slunečno, postupně přehánky a bouřky i silné teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. Máme pro vás zprávy. Dobré dopoledne. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace s prezidentem, v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
6: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
5: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodovny. Kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají. Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Požár nikoho nezranil. Záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Na místě původně zasahovalo 10 jednotek hasičů. Platil tam druhý stupeň požárního poplachu. Teď už část záchranných složek odjela. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. Řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. Podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimír Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. Vedení Maletína na Šumbersku by mělo zabránit stavbě dalších větrných elektráren na území obce. Rozhodli o tom obyvatelé vesnice v místním referendu. Uvedl to starosta Miroslav Flašár ze strany Zelených. Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 a 19 stupni. I dnešek bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Česka během dne postupně ochladí a místy hrozí i silné bouřky.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
5: A počasí ještě shrneme, bude tedy jasno až polojasno. Během dne od západu přibude oblačnost, místy s přeháňkami a bouřkami a jak jste slyšeli, mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou až 36. Na Moravě a ve Slezsku ještě až 39 stupňů.
4: Doprava.
5: Dálnice D11 za Prahou směrem na Hradec Králové je neprůjezdná. Na 13. kilometru vyšetřují srážku dodávky s kamionem. Kolona je už z 8. kilometru a stále narůstá. Na dálnici je tak lepší z Pražského okruhu vůbec nenajíždět, protože sjezd na Jirny je uzavřený. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je u letiště nové omezení směrem do Prahy. Silničáři uzavřeli levý pruh a kolona ze 4. kilometru je zatím zhruba na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. S vámi stále Šárka Volemanová a Jirka Holoubek.
4: A taky Naďa Procházková, která přinesla další aktuální zprávy v 10 hodin. Děkujeme za to. Teď jsou 4,5 minuty po 10. Za pár okamžiků nabídneme poradnu. Každý den si domů přinášíme spoustu předmětů běžného užívání. Od hraček pro děti, přes kuchyňské náčiní až po kosmetiku. Aniž bychom mnohdy tušili, zda jsou skutečně zdravotně nezávadné.
7: Na trh se stále dostávají výrobky, které mohou obsahovat toxické látky nebo představovat skryté riziko. Kdo vlastně dohlíží na to, co se k nám z celého světa dováží, jak funguje mezinárodní síť, která nebezpečné zboží dokáže bleskově stáhnout z oběhu. O tom budeme mluvit a naším hostem bude Štěpán Čermák z hygienické stanice hlavního města Prahy.
4: Samozřejmě nabídneme prostor i pro vaše otázky, a to ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď už vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Pilská nebezpečné výrobky a mezinárodní spolupráce na jejich odhalování. O tom budeme mluvit v příštích minutách. Naším hostem je Štěpán Čermák z oddělení předmětů běžného užívání hygienické stanice hlavního města Prahy. Přejeme hezké dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a kolegy na hygienu.
2: Hezké dopoledne, vítejte u nás na dvojce. Možná na začátek povězte, co přesně znamená předmět běžného užívání, tedy respektive, co všechno spadá pod vaši kontrolu?
1: Tak samozřejmě lidé si pod tím představí, že všechno, co mají doma, tak by se pod to dalo zařadit, ale podle zákona nám spadá kosmetika, kosmetické přípravky, elektronické cigarety, výrobky pro děti a potom předměty určené pro styk s potravinami, jako je talíře, vařečky, skleničky, všechno tohleto, co si představíte, tak to kontrolujeme.
0: Těch předmětů musí být ve výsledku ohromné množství. Znamená to, že ty kontroly probíhají průběžně, nebo to jsou nárazové kontroly, nebo dejme tomu kontroly na oznámení?
1: A vlastně všechno, co jste vyjmenoval, tak se tam dá vztáhnout. My máme nějaký kontrolní plán, který musíme samozřejmě plnit, ale pokud nám přijde nějaký podnět od spotřebitele, tak samozřejmě přednostně řešíme tohleto. Samozřejmě záleží také, čeho se to týká. Pokud to jsou nějaké, že si spotřebitel zakoupí nějaký třeba mlýnek na maso a zjistí, že se do toho uvolňují nějaký kovové částice, tak samozřejmě tohleto řešíme všechno přednostně, aby jsme zajistili bezpečnost toho výrobku na tom trhu.
2: Když už se vydáte na kontrolu, máte určitě nějaké procentuální vyjádření toho, kdy je to problém a kdy ne, jak je to časté?
1: Záleží, jako minulém roce jsme provedli kontrolu okolo 250 kusů kosmetických přípravků a 66% z nich bylo špatně, ale týká se to spíše jakoby toho označování, protože se setkáváme často, že na trhu jsou ještě výrobky se zakázanou látkou Lilial, často třeba v barvách na vlasy nebo ve sprchových gelech, šampónech. A tyto výrobky často nacházíme v malých večerkách, kde samozřejmě ten obrat toho zboží není tak velký a potom tyto výrobky stahujeme a to nám tam taky všechno spadne do těchto do těchto výrobků, které nejsou v pořádku.
0: Mluvili jsme na začátku o tom, že že řeč bude i o mezinárodní spolupráci na podobných kontrolách. Znamená to, že když, já nevím, kolegové v Německu přijdou na nějaký problém s konkrétním výrobkem, který je i na českém trhu, tak tady u nás už neprojde další kontrolou, ale automaticky to pro vás znamená, že ten výrobek je s ním něco špatně a mělo by se s tím něco dělat?
1: Samozřejmě, pokud to kolegové zadají do evropského portálu, ke kterému máme přístup, tak my můžeme zareagovat tím, že ten výrobek taky jakoby stáhneme z toho trhu, ale potřebujeme vědět, kam to ten německý dodavatel na ten český trh dodal, aby jsme mohli zareagovat. Ale většinou to funguje tak, že vlastně už třeba ten výrobce z Německa informuje toho odběratele v Česku a že už si to vyřeší mezi sebou a my pak jenom přijdeme zkontrolovat, že to opravdu jako stáhli a že už se to nenachází v té tržní síti.
2: Byl nějaký dominantní, řekněme, příběh, něco, co vás šokovalo, překvapilo za poslední dobu?
1: Je toho spousta, jako my v poslední době se soustředujeme i na bylinné výrobky určené ke kouření a teďka je právě velký problém různé cannabis shopy, právě kde prodávají technické konopí nastříkané syntetickými cannabidioly a často se stává, že dochází k intoxikacím cizinců nebo dětí a vlastně my teďka jakoby chodíme a ty výrobky stahujeme a řešíme tyhle ty případy.
0: Kdo je zodpovědný za to, že ten výrobek má být bezpečný a jak, teď já jako rozumím tomu, že ta otázka by byla na dlouhé hodiny jako povídání a vyprávění, ale jak je možné, že ty výrobky, které nevyhovují těm podmínkám, které jsou nějakým způsobem nastaveny, se vůbec dostanou na trh, že máme vůbec možnost jako spotřebitelé je koupit?
1: Tak samozřejmě máme ten otevřený trh, kde si může všichni všechno dovíst, samozřejmě nějaké kontroly probíhají, nebo se tady i často vyrábí ty výrobky. Nebo...
0: Já jenom s dovolením vás přeruším, ano. Ale každý z nás také ví, jaká to je, a teď se omlouvám za to slovo na vlnách Českého rozhlasu, ale pakárna, když si objednáme byť jenom drobnost, co se děje prostě s celnicí, co všechno musíme vykazovat, jakým způsobem trvá ten proces, než se nám to opravdu dostane do ruky, natož jako do obchodu.
1: Ale samozřejmě celníci asi nekoukají na to, co ten výrobek obsahuje za složení. Takhle, oni vám asi zkontrolují ty dokumenty, že jste to správně proclil, ale potom je samozřejmě ta odpovědnost na tom dovozci nebo na tom výrobci, aby když ten výrobek uvádí na trh, tak aby aby zajistil tu bezpečnost toho výrobku. Takže především ten dovozce a výrobce. Samozřejmě ten distributor má taky své povinnosti informovat ty prodejce, pokud samozřejmě dostane nějakou zprávu od toho výrobce nebo dovozce, tak by to tak mělo fungovat, že se ty informace předávají jakoby dál v tom. Té tržní síti.
2: Děkujeme, to byla první část naší dnešní poradny Nebezpečné výrobky a mezinárodní spolupráce na jejich odhalování tématem naší dnešní poradny. Ve druhé části už s prostorem třeba právě pro vaši otázku kontakty k nám do studia 702 222 220 pro SMS-kové dotazy. dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa, můžete nám i zatelefonovat přímo do studia na číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Nebezpečné výrobky a mezinárodní spolupráce na jejich odhalování, téma naší dnešní poradny, a s námi ve studiu zůstává Štěpán Čermák z oddělení předmětů běžného užívání hygienické stanice hlavního města Prahy.
3: A někdo z vás už je teď na naší lince 22 155 25 25, můžete se ptát, hezký den.
4: Dobrý den, posluchačka z Prahy. Já jenom jsem chtěla říct, že v minulosti byly velice přísné hygienické podmínky. Zatímco v současnosti, jako se tohleto, skoro bych řekla, je to daleko horší. A je to teda taky z důvodu toho, že se chce jako přivést ty potraviny, které zrovna jsou z takových krajin, který tam ty hygienické podmínky nedodržují. Takže jako tohleto si myslím, že by mělo se spíš navázat na tu minulost, kdy teda ta hygiena byla opravdu přísná.
2: Ano, my děkujeme za tu poznámku. Máte nějaký dotaz, nebo budeme reagovat spíš na poznámku? Děkujeme za zavolání. Jaká bude reakce?
5: Já se přiznám, že my v našem oddělení jakoby nekontrolujeme potraviny, my kontrolujeme jenom ty výrobky, ale můžu říct za nás v Praze, že kontrolujeme výrobny kosmetických přípravků nebo předmětů určených prostých s potravinami, a tam samozřejmě jakoby se musí dodržovat hygienické podmínky, a to my samozřejmě vyžadujeme, aby ty výrobci dodržovali tyhle ty podmínky, a kontrolujeme to, a samozřejmě pokud tam dojde k nějakému porušení, tak vymáháme to, aby přišla nějaká náprava, aby to bylo uvedeno samozřejmě do čistého stavu, a nebo přijde potom i sankce.
3: Já se možná zeptám ještě jinak a rozumím tomu, že to nemusí být otázka úplně na vás, i vzhledem k tomu, že máme ve studiu, to je informace pro naše posluchače, velmi mladého člověka, jestli se ty podmínky hygienické, a není důležité, jestli to jsou potraviny nebo jakékoliv jiné předměty denní potřeby, jestli se zpřísňují, dejme tomu v posledních 10-15 letech, protože často můžeme slyšet o tom, že vlastně opak toho, co jsme slyšeli z telefonátu, je pravdou, že ty podmínky hygienické nastavené v rámci Evropské unie jsou velmi přísné. Je to pravda? Můžete to potvrdit nebo vyvrátit?
5: Já bych s tím souhlasil, protože norma na správnou výrobu praxi pro kosmetiku máme ji od roku 2007, nařízení od roku 2009, takže já si myslím, že jakoby ty podmínky jsou přísné a jsou i v rámci Evropy jakoby všude stejné.
2: Děkujeme. Další dotaz opět od někoho z našich posluchačů, kdo využil telefonního čísla k nám do studia. Dobrý den, vítejte u nás a prosím, můžete se ptát.
6: No, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já bych měl dotaz jenom takový jednoduchý. Ty výrobci, co tam dávají ty nebezpečné látky, jsou si toho vědomi, že ty látky jsou nebezpečné, a přesto je tam dávají? To by byl tedy silný trestný čin? Nebo já tomu nerozumím. Když tedy vím, že to je nebezpečný, tak to tam nedám. A když to tam dám, tak jsem způsobil trestný čin.
3: Čili dotaz spočívá v té trestní zodpovědnosti případné?
5: Já bych jenom řekl, nebo chápu tu otázku tak, že, nebo abych to uvedl, tak v rámci regulace těch látek, které se můžou používat v kosmetice, tak tam dochází k vývoji. A samozřejmě, když je zakázaná látka, tak ten trh, nebo ta látka se zakáže třeba v roce 2022, a samozřejmě ty výrobky by se měly stáhnout, ale pokud se dostanou do nějakých malých večerek, tak samozřejmě ty prodejci nemají ty informace o tom, že ta látka je zakázaná. Ona v rámci Evropské unie se uplatňuje princip předběžné opatrnosti, takže ty látky se zakazují třeba i předběžně, jako, nebo aby tam byla ta opatrnost, aby se to třeba nekumulovalo v tom lidském těle, protože většinou může být ta chronická toxicita jakoby horší než ta akutní potom.
2: Za kým jde potom ta zodpovědnost? Tak vy jste teď dal ten příklad, že se to kumuluje v těch malých obchodech, mění se nějakým způsobem ty nastavené parametry, kdo za to potom tady ponese zodpovědnost?
5: Samozřejmě, pokud to ten prodejce prodává 2 roky po zákazu, tak pak to jde za ním, že on by se měl informovat, pokud prodává tento sortiment, tak by samozřejmě se měl informovat o těchto látkách.
3: A aktuálních podmínkách,
5: ano,
3: které s tím souvisí.
5: Přesně.
3: Existují nějaké výrobky té běžné denní potřeby, které si pořizujeme, a žádné riziko bychom u nich nečekali a přitom tam někde může být?
5: Když se zamyslím, tak jakoby i skleničky třeba můžou být problematické z toho důvodu, že pokud na ně dáte nějaký polep, tak ten může třeba obsahovat kadmium, olovo, taky se to často stává, vyhlašuje se to pak taky v evropském systému, kdy my stahujeme ty výrobky z trhu nebo ověřujeme, že to není na trhu. Takže u těchto těch výrobků, které jdou do styku s potravinami, tam vlastně nepoznáte, jako jestli to něco obsahuje, jestli se z toho něco uvolňuje.
2: Děkujeme, to byla druhá část naší poradny. My se dnes povídáme o nebezpečných výrobcích a mezinárodní spolupráci na jejich odhalování, pořád ještě s prostorem, třeba právě pro vaši otázku na čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: Z hygienické stanice hlavního města Prahy za námi dnes do poradny přišel Štěpán Čermák z oddělení předmětů běžného užívání.
2: Já bych se zastavila na chviličku u hraček, protože hračky bývají takovým citlivým tématem. Co vlastně tam mohou být ty potíže, problémy a nejčastěji bývají?
3: My se na to díváme jenom z pohledu chemického, kde je necháváme testovat na obsah ftalátu, což jsou látky, které můžou ovlivňovat mozek jakoby negativně.
1: Kolik těch, protože jsme mluvili o nějakých procentech u kosmetických přípravků, procenta jste zmínil i u těch elektronických cigaret a těch bylinných výrobků určených ke kouření, existují nějaká taková procenta právě i u hraček, kolik jich je problematických?
3: Přiznám se, že na tyhle ty počty jsem se teda nepodíval, takže odhadem nevím.
1: Na druhou stranu možná nás to může navést například na stránky hygienické stanice hlavního města Prahy, kde se počítám, dozvíme ty výsledky.
3: Přesně tak, tam můžete, každý, kdo má přístup na internet, tak se může podívat na naše stránky www.hygpraha.cz, kde máme kolonku nebezpečné výrobky a tam může každý sledovat, které výrobky byly vyhlášeny jako nebezpečné, nebo se můžou diváci podívat i když zadají do vyhledávače Safety Gate, tak každý se může podívat, co v rámci Evropské unie bylo vyhlášeno jako nebezpečné.
2: Poznáme to nějakým způsobem na první pohled, pokud vlastně nepůjdeme po těch informacích. Ptám se vlastně o nějakých známkách, zápach, barva, balení, podle kterých můžu mít to podezření, že něco není v pořádku?
3: Tak u té kosmetiky samozřejmě tam může ta barva nebo ten zápach dát nějaký signál, ale taky se to nemusí úplně poznat. U těch výrobků, co jsou pevné, ty výrobky pro styk s potravinami, tak tam se to úplně poznat nedá. Samozřejmě pokud kontrolujeme nějaké elektronické cigarety, tak tam pro nás je velký výkřičník, pokud to balení není v českém jazyce.
1: Dvě otázky, protože pomalu spějeme k závěru, tak je spojím dohromady. První je ta, když narazíte na něco opravdu alarmujícího, nějaký zásadní problém. Jak dlouho může trvat, než se podaří ten výrobek stáhnout z trhu, jestli to jsou, a teď nechci slyšet, že to je 11 hodin nebo 9, takhle konkrétně být nemusíme, ale jestli to jsou dny, týdny nebo třeba až měsíce, za jak dlouho se to může povést. A pak mě zajímá, jestli jako spotřebitelé už jsme možná pozornější nebo poučenější.
3: Tak pokud najdeme nějaký nebezpečný výrobek, tak informujeme tu kontrolovanou osobu, aby zahájila ty kroky k tomu stažení, takže podle mě to může být tak do toho týdne staženo z toho trhu. A teďka se vás zeptám ještě jednou na tu
1: Na tu poučenou veřejnost, jestli se lepšíme.
2: Jestli jsme na tom lépe.
3: A řekl bych, že ano.
2: Končíme dobrou zprávou naši dnešní poradnu. Jejíž čas právě teď vypršel. Štěpán Čermák s námi ve studiu. Děkujeme za potřebné informace, které jste do studia přinesla. Přejeme příjemné pondělí.
3: Děkuji.

0: A jedna pozvánka pro vás k odpolednímu poslechu na kávu o čtvrté. Léto přináší našim očím řadu zkoušek. Vadím slunce, klimatizace, pil i koupání v bazénu nebo přírodní vodě. Jaké chyby dělají nejčastěji nositelé kontaktních čoček? Je bezpečnější moře nebo bazén? Co by nemělo chybět v letní výbavě pro zdravé oči? O tom všem dnes odpoledne. Hostem bude oční lékař pan doktor Zdeněk Vaníček a moderovat kávu o čtvrté bude Tereza Stýblová.
1: Před chvílí nám v e-mailové schránce mojí i Šárčině osobní přistál e-mail, u kterého jsme rádi, že neskončil někde v koši v nevyžádané poště, protože je tam napsáno, že je to možný spam.
0: Co si o tom myslíte?
1: Kdo nás spamuje? A je to Aleš Cibulka. To jsou drobné informace k dnešnímu červenému koberci, které Aleš za chvíli rozšíří. Tak uvidíme, s čím po tom horkém víkendu Aleš přijde.
2: Toulky první republikou na dvojce.
3: Jsme svobodní, ať vzkvétá naše nová republika.
4: Ta vaše politika fotbal, to je triumf národního snažení.
5: Ale pánové, nejdůležitější je, že my ženy můžeme konečně volit.
6: Milí posluchači,
4: posuňte se.
5: Poslouchejte Toulky první republikou.
2: Toulky první republikou.
7: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
8: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
2: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Hezké dopoledne ti přejeme, Aleši.
3: Krásné dopoledne přeji vám všem.
2: Tři témata pro dnešní procházku po červeném koberci. To první, s tím si tedy nepřekvapil, protože o počasí mluví každý a všude.
4: Tak tedy počasí, z jakého konce to vezmeš, Aleši?
3: Ne, já jsem se chtěl ujistit na internetu, jestli je pravda taková ta vzpomínka. My jsme si doma povídali o tom, že si vzpomínáme, že někdy v polovině 80. let, možná mi to potvrdíte, jsme byli na táboře letním a tenkrát hlásili, že bude 30 stupňů Celsia, což byla naprostá výjimka, nepředstavitelná. A my jsme tenkrát na koupališti na Stříbrné, nedaleko Krasnic, očekávali, jako co se stane, jak to bude vypadat. Ta třicítka byla naprosto magická. Dneska je třicítka, když řeknou, že se ochladí. Tak jsem se díval do historie a zjistil jsem, že je to opravdu pravda. 30-stupňové teploty v 80. letech byly naprosto výjimečné. Byly pouze v nížinách na Jižní Moravě, v Polabí, v Pohoří, na jižním a západním Slovensku. Třeba slovenské Hurbanovo, což je nejteplejší stanice na Slovensku, tenkrát jsme samozřejmě byli federace, tak tam se od roku 1901 vyskytovaly téměř každý rok. Nicméně teploty kolem třicítky bývaly třeba jeden nebo dva za léto a teploty nad 35 stupňů Celsia v letech 61 až 90 byly velmi vzácné, téměř se nevyskytovaly, zatímco v letech 2011 až 2020 jich bylo 610 těch dnů. Takže tahle ta vzpomínka, jak občas se to tak jako idealizuje nebo si to nepamatujeme, je to pravda. Tenkrát v těch 80. letech ta třicítka byla výjimečná, no čtyřicítka byla naprosto nemyslitelná. To bylo sci-fi. Dneska to máme na denním pořád.
4: Jirkovi se také líbí, když potká třicítku. No ale tak, pojďme od toho.
2: Mně se líbí, že se na ní nemusím jezdit dívat do slovenského Hurbanova.
3: Tam jsou už dneska samý 40, ale tam už mají možná 50 v Hurbanově.
4: Aleši, druhé téma uvedu jedním z nejznámějších českých jazykolamů. Roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus. Proč nás, prosím tě, tak zkoušíš? To pro nás samozřejmě není vůbec žádný problém.
3: Tak za chvíli to řekneš 10krát za sebou, teď je ten humor přejde. Ale Vladimír Leraus se stal známým díky tomuto jazykolamu a k dnešnímu dni patří, odešel totiž 29. června v roce 1991, narodil se v roce 1905 a já jsem zjistil, že mnozí nevědí, kdo vlastně byl Vladimír Leraus. On prošel divadly v Bratislavě, Ostravě, Brně, potom zakotvil na Vinohradech a 22 sezon byl v Národním divadle v Praze. Jeho statná postava, mužní zjev ho předurčovali hlavně k rolím milovníků, hrdinů, byl výborným recitátorem a dokonce svým hlasem doprovodil desítky dokumentů. Ve filmu se poprvé objevil v roce 1935 ve filmu Hříchy mládí, naposledy v roce 1987 v komedii Věry Chytilové Šašek a královna. Představte si, natočil 30 filmů, odehrál desítky inscenací, ale během svého života, byť hrál v Národním divadle takovou dobu, velké výrazné role se nikdy nedočkal. A já jsem svého času pro svůj kalendář velmi pečlivě hledal a představte si, tu roli slavného Lorda Rolfa nikdy nehrál. Ten jazykolam si jenom pohrál s jeho jménem, které se tam hodilo, takže ani toho Lorda Rolfa si Vladimír Leraus nikdy nezahrál. A teď už aspoň trošku víte, kdo to byl.
2: Takže pro příště roli Lorda Rolfa nikdy nehrál Vladimír Leraus.
3: Vladimír Leraus. Ano, to je nová verze. To je nová verze, verze 2026.
4: Aleši, no a nakonec přichází muž, kterému by dneska bylo 60.
3: No jo, kdyby přicházel po tom červeném koberci, no přicházel, jak jsem ho znal, on by jel minimálně na slonovi nebo na tygrovi, kolem něj by byly papoušci, polonahé tanečnice, ozdobené peřím, on ve žlutém a na hlavě by mu vybuchoval ohňostroj. Ano, dneska by měl 60. Daniel Nekonečný. Mimochodem to málo kdo ví, vlastním jménem občanským se jmenoval Daniel Konečný, jenom to malinko pozměnil. Vyrůstal v jihomoravských Boskovicích, 2 roky studoval na DAMU, poté prošel nejrůznějšími povoláními, pracoval třeba v porodnici nebo jako hrobník. Jako zpěvák začal v kapele Laura a její tygři, v roce 90 založili kapelu Šum Svistu, no a jejich vystoupení, všichni to máme v živé paměti, to byla typická atmosféra brazilských karnevalů, on miloval žlutou barvu, exotická zvířata, vybuchující konfety, já vím, že když v televizním studiu vystoupili, když jsme s nimi točili Silvestra, uklízečky šílely, protože měli týden co dělat. Sám sebe označoval za krále rozkoše. No a v úterý 26. března března 2019 byl král rozkoše nalezen mrtvý ve svém bytě v Řeporích. Představte si, nakonec bylo objeveno, že to byl infarkt myokardu, protože tenhle ten král rozkoše měl neléčený zvýšený krevní tlak. Tak takhle skončil život tohoto showmana Dan Nekonečný. Nebyl by to on, aby neměl něco extra, je uložen na dvou místech. Jedna z uren s popelem je v hrobce v Jihomoravských Boskovicích a druhá na pražských Malvazinkách hned vedle Karla Gotta a Evy Pilarové. A zajímavost nakonec, po Danovi je pojmenovaná ulice v Praze Stodůlkách. Takže Daniel Nekonečný, no a jedna vzpomínka na něj v podobě jedné z jeho nejslavnějších písní. Pokud jste teď někde u svých bazénů, já myslím, že drinky do ruky a můžete se roztančit.
2: Teď tady šum svistu a trocha energie od nich. Aleši, díky za dnešní červený koberec. Těšíme se už teď na zítřek. Hezký den.
3: Hafanana, už to jede. Drahoušci králové rozkoše. Užijte se to. Vzpomínka na Dana Nekonečného.

0: A my jsme v našem letě roku 2026 a to bude na dvojce ve znamení vzrušujících příběhů plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: I letos je tady rozhlasová pátračka a my budeme do vysílání zařazovat thrillerové a hororové četby na pokračování rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů. No a protože pátračka, tak půjde samozřejmě i tentokrát o hledání něčeho či někoho.
0: Je to tak, hledáme v tomto roce postavy známých děsivých příběhů a samozřejmě každý den jedna indicie, která by vás mohla dovést k té správné odpovědi. No a jak jste zvyklí, vždy v pátek v pořadu Šťastnou cestu se dozvíte, jaká je správná odpověď.
1: První indicie už je na spadnutí, tak dobře poslouchejte.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: I když bych měl jako šlechtic dbát na vytříbené stolování, má strava je vcelku jednotvárná. Obzvlášť si potrpím na jeden druh nápoje, sytě červené barvy, který má s vinicí pramálo společného. Snídám ho, obědvám i večeřím, a přesto se mi jeho chuť po staletích neomrzela. Jakmile ucítím, byť jen jediný závan tohoto životodárného moku, probudí se ve mně neukojitelný hlad, který mě promění v dravou šelmu. Místo honby po zemi však raději roztáhnu křídla jako netopír. V této zvířecí podobě se pak pod rouškou černočerné tmy snesu k obydlím svých nic netušících obětí. Jak bláhový je ten, kdo přede mnou uzamkne dveře na petlici, ale nechá okno být jen pootevřené.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dva na dvojce a naše pondělní dopolední vysílání se pomalu blíží ke konci, ale protože pro vás vysíláme 24 hodin denně, tak pochopitelně s námi dvěma nekončí to, co vám Český rozhlas Dvojka nabízí. Už za chvíli tady budou blízká setkání.
1: Je to tak a dnešní den nabízí průvodce, kterým je náš kolega Marek Němec. Poslechněte si jeho blízké setkání. Naproti němu ve studiu Českého rozhlasu Dvojka usedne herečka Eva Podzimková.
0: A přesně v 11 hodin, tedy za teď už necelých 5 minut aktuální zprávy. My vám děkujeme za dnešní pondělní společnost, přejeme vám krásný den, no a už teď se těšíme na zítřejší shledání.
1: Budou tu dva na dvojce úderem deváté, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová. Mějte se hezky.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Hasiči ukončují zásah po požáru v domově pro seniory v Brně. Zařízení je ale bez proudu. Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodalo policistům vrtulníky ani neopravilo hangár v Praze. Počasí bude slunečno, postupně přeháňky a bouřky i velmi silné. Teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Hasiči dnes likvidovali požár v domově pro seniory v Brně na Kociánce. V jeho rozvodně tam začalo hořet krátce před 7:30. Jednotky z budovy evakuovaly 24 lidí, které následně zkontrolovali záchranáři. Podle hasičů se událost obešla bez zranění. Zařízení je teď ale bez elektřiny a proto budou muset zřejmě někteří klienti jít jinam. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
3: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
2: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos. Na teplou Vltavu na Šumavě se zatím moc vodáku nedostalo. Řeka se smí splouvat jen v případě, že je hladina vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezona tak je zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka to ukazuje, jaký deficit vody příroda dlouhodobě má.
4: Sezona 2025 byla opravdu tristní, co se týče splouvání, protože tam bylo asi 260 lodí, které splulo. Sezona 2024 byla přesný opak. Tam splulo 3300 lidí. Tam naopak se nesplouvaly asi dohromady možná tak 3 nebo 4 dny v průběhu celé sezony. Do rok 2025 propad, rok 2026 to vypadá ještě možná hůř, než to bylo loni.
2: Česká atletka Lourdes Gloria Manuel byla i při 3. letošním startu v diamantové lize v běhu na 400 metrů druhá. Paříži nestačila jen na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. Výkonem 49,37 sekundy si Manuel opět vylepšila osobní rekord.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnost, místy s přeháňkami a bouřkami mohou být i silné. Teploty na západě a severozápadě kolem 29 stupňů, jinak většinou až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39 stupňů.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá fronta od Holubic z 210. kilometru do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Celý úsek pojedete asi 25 minut. Dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové je po srážce dodávky s kamionem na 13. kilometru průjezdná stále jen jedním pruhem. V koloně z 8. kilometru se zdržíte až 30 minut. Nehodu vyšetřují taky na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na 6. kilometru. Havarovalo osobní auto, projíždí se jen levým pruhem. V koloně od Brandýsa nad Labem z 10. kilometru zdržíte asi 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už blízká setkání a Marek Němec.
5: Krásné dopoledne, vážení a milí posluchači. Já jsem takovým tím mlžným oparem rozpálené Prahy. Došel jsem do studia, abych oblažil svého dnešního hosta malým dárkem. Pořídil jsem mu grepový džus. No a můj dnešní host přišel a pořídil mi magnézium. Takže my jsme se vzájemně obdarovali. Teď vás zdravíme ze studia. Mým dnešním hostem je česká brilantní herečka Eva Podzimková. Vítej.
6: Dobrý den všem posluchačům a děkuju za pozvání. Ahoj, Máro.
5: Já jsem moc rád, že si to pozvání přijala, protože nakonec vysílání, protože my teď budeme mít přestávku a nahradí nás jiní moderátoři, tak já jsem si přál mít někoho, s kým bude fajn si popovídat a zároveň si budeme moc povídat o cechu, který nás oba živí, a to je herectví. Ale povídat si budeme taky o rodině a o tom, jak člověk zvládá ty velké pracovní nápory. Co tobě dělá největší radost teď? Úplně mimo teď práci.
6: No, mimo práci mi dělá největší radost právě ta rodina a čas strávený s mýma holčičkama a všelijaké výlety a podobně. Já právě, když mám spoustu práce, tak potom se vrátím domů a potřebuju to těm holkám takzvaně vrátit, tu pozornost. Takže člověk nevydechne, ale na druhou stranu my pořád někam jezdíme po nějakých výletech a tak. Je pravda, že v poslední době nám to trošku nevyšlo, protože jsme jeli na výstavu Bratří Formanů do Imaginária na Štvanici, což je úžasná věc. My jsme ohromné fanoušky, všichni tři. Jenomže bylo to v hale, tak jsem si říkala, výborně, v hale bude stín, ale ono to bylo ve stanové hale, takže jsme tam vydrželi s holčičkama nahromady 12 minut.
5: Jste vyschli úplně.
6: Ano, úplně jsme vyschli, potom teda, že půjdeme někam do stínu, tak na Štvanici zrovna probíhala ohromná rekonstrukce a potom teda, že půjdeme do vily na Štvanice, kde jsem hrála, kde to znám, a tam zrovna bylo zavřeno. Takže v těch 40 pravé poledne matka, která se snaží dohánět ten čas se svými dětmi, protože jindy je v práci.
5: A udělat cokoliv a udělat to teď.
6: Trmácí se městem a odkapávají z ní kapky potu.
5: Tak o zběsilém životu českých hereček, které zároveň se nebály být matkami, a i o novém filmu Po večerce si budeme povídat s Evou Podzimkovou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: od určitých kliše. Jakmile člověk řekne, že si rodačka z Uherského Hradiště, tak už v tom rodačka určité kliše spatřuje, ale je to tak. Skutečně narodila si se v Uherském Hradišti, v krásném festivalovém Uherském Hradišti.
1: Ano.
0: Předpokládám, že si hojně navštěvovala filmovku.
1: No samozřejmě, já jsem hrdá rodačka, to není kliše, to je dobře.
0: My jsme tam jezdili. Vystudovala si následně tedy divadelní fakultu Akademie muzických umění v Praze. Před kamerou snad tedy se poprvé objevila ve filmu Piko, to bylo někdy v roce 2010, ale možná, že to bylo ještě něco dřív.
1: Máš pravdu, u Tomáše Řehořka, ano.
0: Skvěle, skvěle. Tak i v tomto směru ty rozhovory nejsou zbytečné, že si člověk aspoň zreviduje trošičku životopis. Tak já se budu snažit i pokládat otázky, které třeba tě budou nutit přemýšlet úplně v jiných intencích, než jsi dosud přemýšlela u rozhovoru. To já vnímám vždycky, jako, že by bylo to nejcennější, co by ten rozhovor mohl mít.
1: Teda, já to zkusím.
0: Děkuju. Objevila jsi se, já nevím, ve téměř dvou, možná třech desítkách českých filmů, zároveň českých seriálů, takže máš velkou zkušenost filmovou, televizní, s polikáním velkých množství textu v českých seriálech, zároveň i s pomalou prací ve filmografii a zároveň, ale také seš bohato zkušenostní českou divadelní herečkou. Těch divadel si prošla taky poměrně dost.
1: No je to tak, no děkuju, Maro, já se úplně tady červenám.
0: No to vypadá vlastně, že končí s tou kariérou, že vždycky, když člověk řekne ten výčet těch věcí, tak má najednou pocit, jako, že už by měl dostat
1: bilance a naschledanou.
0: Ano, bilance za celoživotní mistrovství. Každopádně si se objevila i v několika zahraničních produkcích. To mě bude zajímat určitě jako kolegu. Ten velký rozdíl, pokud tam byl v tom přístupu.
1: Pochopitelně.
0: A zároveň, což je velmi fajn, za roli ve firmu Fairplay si byla nominovaná na Českého lva. A v roce 2022, a tam já budu mířit také, si se provdala tedy.
1: Ano.
0: Jsi vdaná,
1: ano.
0: To je za scenaristu a dramaturga Matěje Podzimka, no a máte dvě krásné dcery, Lotu a Bertu.
1: Je to tak,
0: takže tohle jsem trefil. Evi, pojďme teď k filmu Po večerce, protože to je film, který teď diváci mají možnost vidět v kinech. Natočil Dan Pánek, je tam poměrně slušná plejáda kvalitních českých herců, o hudbu se postaral Honza Muchov, zároveň Jan Baset Stříteský dělal kameru, takže by to mohlo být pěkný. Pověz nám o tom filmu.
1: No, dámy a pánové, je to rozhodně krásný film, na který je, si myslím, záhodno přijít třeba do letního kina nebo do jakéhokoliv kina, protože v tomto počasí je návštěva jakéhokoliv kina, si myslím, dobrým nápadem. A je to taková feeling good, podívaná s romantickou linkou, ale kde najdete i humor, napětí a všechno.
0: Když řekneš feeling good, tak mám si potom představit, že když se tam někdo topí, tak se topí nádherně?
1: S úsměvem na rtech. A volá u toho, jupí. Ne, v našem filmu se nikdo netopí, protože náš film Po večerce, ten je z táborového prostředí. A ačkoliv třeba na tom táboře není vše úplně ideální, tak ale důležité je, že se tam všichni mají dobře a všichni chtějí a bojují za ten tábor, aby byl zachovaný.
0: Jsou tam nějaké peripetie, je to vztahová záležitost, je to komedie spíš, nebo je to romantický film, jak bys ho klasifikovala, nebo kam bys ho zařadila žánrově?
1: Já bych řekla, že Dan Pánek je mistr v tom nakombinovat ty žánry krásně tak, aby divák byl naprosto spokojen, uchvácen a dojat. Já si myslím, že Dan Pánek je úžasný srdcář. Skvělý režisér, který se umí obklopit opravdu, jak už si říkám, skvělými lidmi. Takže jsem ráda, že jsem mezi nimi také. Ale prostě mám pocit, že zaprvé film z táborového prostředí tady dlouho nebyl. Já si pamatuju, nebo...
0: No tak já jsem taky právě účinkoval v jednom takové léto s Evženem a to bylo táborové s Martinem Myšičkou právě a s Jardou Pleslem jsme hráli tak táborové vedoucí, ale už je to 2 roky, takže možná, že máš za to, že už to dlouho nebylo. Dobře, 2 léta už to nebylo.
1: Tak teď je to trapas, omlouvám se.
0: Ne, vůbec ne, a tohle bude úplně jiný film. Samozřejmě.
1: Ale bude to úplně jiný film a hlavně na ty tábory jezdila a jezdí celá Česká republika, celé Československo. Já myslím, že všichni, ať už velcí nebo malí, máme zkušenost nějakou z tábory. Pevně doufám, že je tu nejlepší. A takže myslím, že těch táborových filmů určitě není nikdy dost.
0: Ta postava, kterou tam hraješ, dokázala bys ji popsat nějak divákům charakterizovat?
1: Aneška je poctivá pracovnice hygieny. která přijíždí na tábor, jak si zkontrolovat jeho vyhovující či nevyhovující podmínky.
0: Specialistka na latríny.
1: Přesně tak, ano, na latríny a ztracené brýle. Ale ta zápletka je vlastně o tom, že ona na ten tábor jezdila sama jako dítě. A ačkoliv se to na první pohled zdá, že možná tou svou poctivostí by ráda trošku uškodila, tak nakonec se na ten tábor vrátí víc, než očekávala a najde tam svou lásku. Mm-hmm. No co jiného chceš sledovat v létě?
0: No, samozřejmě, tak, to, tak musí samozřejmě být. Ty jsi říkala, že ten film je jako pěkný, že je krásný na pohled. Je to tedy film pro rodiny napříč spektrem, babičky, rodiče?
1: Určitě, vnoučata? Určitě. Já bych se nebála tam vzít děti. Od toho věku, kdy jezdí na tábor, tak jim to rozhodně má co říct.
0: Já bych si rád popovídal i o tvém dětství, tak to už za chviličku. Po písničce s mým dnešním hostem Evou Podzimkovou.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: No, být stále mlad, to se nám naštěstí pořád daří. A možná i zejména díky práci, kterou vykonáváme, protože herectví je vlastně takový permanentní skok někam do dětství a do té minulosti. Nebo já nevím, jak to vnímáš ty. Jak vnímáš ty tu hereckou profesi? Evo, teď se všemi plusy a negativy.
1: No, nám už na škole pan Horanský říkal, že nejsme herci, ale že jsme hravci. To znamená, že naším posláním je neustále si hrát a něco zkoušet a objevovat něco nového.
0: Kdybych se tě měl zeptat, jakým způsobem by si ty popsala ten svůj vztah k herectví? Je to nějaká potřeba ta exhibice, nebo je to opravdu nějaká hluboká potřeba něco sdílet, nějaký vnitřní svět s tím venkovním, nebo třeba je to i hledání nějaké pravdy? Máš nějaký takovýhle ušlechtilý cíle?
1: Ušlechtilé cíle, já se to snažím nějak vyvarovat, protože mám pocit, že jsem hodně přízemní člověk,
0: ale úplně to nejde.
1: Ke mně ty věci prostě přicházejí sami. Já to nemám takhle zanalyzovaný. A taky můj vztah k herectví se různě proměňuje. Právě od nějakého školního ambiciozního mládí přes třeba měsíce nějaké přepracovanosti, potom po narození dcer, po každé to bylo vlastně jiné, ten můj vztah se taky trošku proměnil k té profesi a teď jsme spolu s herectvím ve smíru a máme se rádi a už je to zase bezva.
0: Ano, a je to možná tím, že si taky člověk může odskočit od té důležité práce, vlastně být tou matkou, protože to je velká práce, kromě toho, že to je nějaká přirozená záležitost, kterou asi vy ženy máte krásně kodifikovanou, tak ale je to velká práce a velká zodpovědnost, tak je i ten únik, nebo funguje to herectví teď v rovině toho úniku spíš, jako toho příjemného odpočinutí si?
1: Určitě, rozhodně. Když já se vracím do divadla, kde mám už dlouho naskoušenou věc, kamarády, se kterými to hrajeme dokola, už třeba 5-6 let, tak pro mě je to únik, odpočinek, já si tam opravdu jdu trošku odpočinu. Ale kdybych teď, nebo... prostě z nového zkoušení, já jsem vždycky strašně nervózní a premiéra a tak mi to fakt jako dělá nervy. Takže toho jsem se vlastně, teď když holky byly malinké, tak toho jsem se jako snažila vyvarovat vlastně. Snažila jsem se opravdu šetřit tu energii, aby zůstala pro ně a aby zůstala i na ty odskoky do práce. Ale samozřejmě já neustále hledám tu míru a ono taky ty příležitosti chodí v různých vlnách a někdy chodí a někdy nechodí. Takže ten balanc mám pocit, že vždycky je fakt trošku ode zdi ke zdi.
0: Jak ho získáváš, protože já se vždycky snažím ženě vysvětlit, že já ten režim mám opravdu tak rozháralý a je vlastně úplně jiný než klasičtí zaměstnanci, kteří přijdou, anebo i samoživitelé, kteří prostě mají nějakou danou stanovenou pracovní dobu a my tak vlastně lítáme. Tak jak ten tvůj vnitřní jako kompas biorytmický funguje? Jak ty tohle zvládáš, tyhle ty velké výkyvy?
1: Já nemám žádné biorytmy, už mám pocit, že ty už jsou postrácené někde po cestě, ale dělám, co můžu a snažím se to právě vysvětlovat svým dcerám, že třeba v současné době maminka hodně pracuje, ale že je to bezvá, že můžou ten čas strávit s tím tatínkem a právě s tetama a s babičkama a že potom nastane den a měsíce, kdy máma bude zase hodně doma. Takže... není to prostě od 9 do 5, ale je to od ledna do července a od července do prosince.
0: Ale je pravda, že to musí být i pro ten pocit té zodpovědnosti mateřské, že to je vlastně velká úlitba a člověk se na sobě dopouští opravdu velkého násilí. Že? Jak si obhájit ty pracovní výtlaky najednou velké a jak potom tedy jako nahodit ty motory toho rodinného života.
1: Je to tak a já si teď, jak o tom mluvíš, tak jsem si vzpomněla, teď jsem viděla nějakou citaci rozhovoru, který poskytovala Lucie Vondráčková a ta tam říkala strašně dobrou věc, že muži chodí do práce, ženy obhajují to, proč chodí do práce, nebo obhajují to, proč nechodí do práce. Tam si jako nevybereš.
0: Ale já mám pocit, že se ta situace už trošičku lepší. Ne,
1: ano, ano, ano, to rozhodně. To rozhodně, ale no,
0: a máš,
1: prostě je to těžké.
0: A máš ty, Evi, máš ty muže, který říká, ne, já pomáhám doma a používá to slovo pomáhám, nebo říká, ne, to není pomoc, nebo já hlídám, to je i moje domácnost, takže se podílím. Pomáhá nebo se podílí?
1: My spolu neustále rosteme a učíme se věci, ale rozhodně se podílí, podílí samozřejmě.
0: Skvěle.
1: No, ano.
0: Teď už ano. Ano. Není zbytí. Není ano. Zbytí, když maminka je ve výtlaku.
1: Ano, ano, maminka je v naprostém výtlaku.
0: Skvěle. Tak po písničce si budeme povídat i o herecké svobodě a i možná o těch zdrojích herectví a o hereckých začátcích s Evou Podzimkovou. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Marku, já furt jenom hraju a jsem úplně už zvápenatělej, protože nechci strašně. Zpívej, dělej, zpívej, proč nespívá? Ty jsi ošklivej.
1: Ale klavír ten je to, no to, absolutně ti rozumím. Klavír myslím, že má ještě docela hezký zvuk, ale my jsme takhle hráli na zobcové flétny.
0: Se sestrou.
1: Chápeš to? Sestra hrála na příčnou, to se ještě dá. Ale vůbec ta flétna, no, nic.
0: Takže máš za sebou lidovou školu umění, ano. Zároveň dramatický tedy obor. Obor. Mm-hmm. Jakým způsobem tebe tedy jako patronku Uherského hradiště vlastně ovlivnil festival letní filmovky?
1: Letní filmová škola? Já myslím, že docela zásadně. I když ten dramaťák to byl rozhodně víc a ten divadelní svět. A já do Slováckého divadla jsem vždycky chodila jako návštěvník nakouknout. Tam já jsem nikdy nehrála, ale my jsme v dramaťáku měli fakt skvělé vedoucí, manžele Nemravovi. A s nimi my jsme jezdili po různých festivalech, Hronov, Trutnov, Volkrův, Prostějov a podobně. Takže toto bylo to moje dětství, mládí při školním roce a o prázdninách jsme si vždycky všichni těšili na tu filmovku. A samozřejmě tak člověk do těch filmů a do toho festivalu musí nějak dorůst, takže tak. Napřed ho nevnímá. Potom je
0: spíš ten rej a to, ano, že se něco
1: přesně,
0: děje.
1: Přesně tak, potom je opojen, až doslova opojen, třeba večer u cymbálu. A potom samozřejmě ty filmy, které tam člověk může vidět, to je něco tak výjimečného, jako ta dramaturgie toho festivalu. Já myslím, že filmovka je fakt jedinečná, skvělá a všechny tam hrozně zvu každý rok. A já jsem chodila vlastně i do Zlatého fondu při kině Hvězda. Aha. Každý čtvrtek ve 16:00 se chodilo na nějaký krásný, prostě starý film, fakt takový ten Zlatý fond světové i české kinematografie. A já si pamatuju, že poslední autobus, který mě jezdil, tak ten byl v 19:15, takže většinou jsem to stihla, ale někdy při nějakých delších filmech, tak to jsem potom buď musela jet až 22:40, anebo jsem musela odejít před koncem.
0: Vztah k filmovým festivalům se taky proměňuje, samozřejmě věkem a i těmi příležitostmi hereckými. Jaký festival filmový ty máš, který u nás probíhá, máš ráda?
1: No je to ta filmovka a potom téměř každým rokem se snažím navštívit Karlovy Vary, protože je pro mě ohromnou ctí, že právě od filmu Fair Play a jeho uvedení tam a vůbec úspěchu a nějaké kvality toho filmu Andreje Sedláčkové, tak jsem šťastná, že mě tam zvou a že tam o mě někdo stojí a já právě můžu nasát i atmosféru takového áčkového filmového festivalu.
0: Ostatně tohle to je, myslím, syndrom aktivních matek, které pak tvrdí, snad mě ještě někdo zná a díky, že mě ještě někdo někam vůbec zve, tak já bych rád naše posluchače vyvedl z tohoto. Je to prostě nějaká rovina skromnosti, kterou můj dnešní host, kterou oplývá, ale zároveň, upřímně řečeno, pracuješ hodně, daří se a i o tom, co tě čeká, si budeme povídat po písničce s Evou Podzimkovou.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
3: Přemýšlíte někdy o budoucnosti?
2: Jak se promění medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? A jakou roli v budoucnu sehraje věda?
3: V pořadu Žárovky si Pavla Hubálková a Jan Lukačevič povídají s mladými vědci o jejich výzkumech, osobních motivacích i snech.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: Každou sobotu po 18. hodině na Dvojce.
4: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
5: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
4: Že bych vyrazil za váma?
5: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
6: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
7: www.lfs.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: O herectví a hereckém životě si povídám s mým dnešním hostem, herečkou Evou Podzimkovou. Evi, důstojnost té naší profese, to je téma, které mě vždycky zajímalo a já nevím, jak to máš ty, ale já ji tu ztrácím a tu nacházím. Je pro tebe tahle naše řemeslná zručnost, má nějakou v sobě takovouhle vlastnost? Je důstojná? A kdy jo? A kdy si to můžeme myslet?
1: Já myslím, že to taky záleží na nějakém rozpoložení zrovna našem. A já si myslím, že tu důstojnost ohledávám třeba pokaždé v nějakých scénách. A vždycky se přesvědčím, protože většinou následují salvy smíchu, tak vždycky se přesvědčím, že má to smysl.
0: Jsi herečka, která se ráda noří do hloubek těch postav, to znamená, hledáš něco, co je takový efemérní, nenahmatatelné, a může to být potom nějaké poznání, které ty pak přenášíš na to jeviště, nebo spíš si taková tanečnice, zručná tanečnice povrchem?
1: Technická, to si krásně obalil, nádherně. Já, když už je to téma, tak se ráda nořím a právě někdy musím mít nějakou bojku, chytit se nějaký bojky, abych se úplně neponořila. Takže ano, no, já právě proto jsem se třeba do této, nebo nějaký čas jsem se vyhýbala nějakým
0: těžkým
1: tématům a těžkým rolím, protože jsem věděla, že právě tu energii chci směřovat jinam, konkrétně domů.
0: Aha, to znamená, že to bylo období toho raného mateřství, nebo vlastně i už těch příprav na to mateřství.
1: Ano, přesně tak, že jsem tu energii chtěla pálit doma prostě se svým miminkem a tak a vlastně neměla jsem sílu a i to tělo fyzicky mi to dávalo najevo, že tady ti není dobře teď na tom jevišti, když se hraješ na ten, dejme tomu, koncentrák, jo, nebo něco takového.
0: Proč člověk zpracovala témata, nedávalo mi to smysl prostě na hraně života. Že?
1: Ano, přesně tak. A teď ale po tom, co se mi narodila druhá dcera a potom, co jsem absolvovala nějaký trošku právě taky takový reset, chvíli odpočinku od těchto témat, tak už se ta chuť zase vrací a po minulém roce, kdy jsem hodně točila a zkoušela nebo hrála i na divadle lehčí žánry, tak rok teď 2027 bych chtěla věnovat zase těm hlubším ponorům. Ano.
0: Mateřství, téma mateřství. Fascinující záležitost, zároveň tedy herečka, to znamená, člověk pracuje s obrovskými tématy, s obrovským množstvím energie. Jak moc tě tohleto proměnilo? A zeptám se takhle úplně na tělo. Je to něco, to mateřství, co dokáže ten vztah k té práci úplně zrevidovat a vlastně dokázala by si třeba představit, že s tím skončíš, s tou prací? Byly takovéhle úvahy taky?
1: Ano, to se mi stalo právě po narození té první dcery a já jsem to dokonce ještě proměnila v to, že jsem si zaplatila rekvalifikační kurz roční a chtěla jsem být interiérovou designérkou a vlastně...
0: Takže opravdu si
1: ano.
0: Mířila úplně, si přešaltovat
1: kamkoliv. Mířila jsem úplně jinam, chtěla jsem se dovzdělat ve věcech, které mě skutečně zajímají a chtěla jsem mít tak nějaké druhé vrátka a rozvíjet ten svůj zájem a někde si právě odpočinout od toho herectví, protože už mi v něm nebylo dobře.
0: A světe div se, oni ty tvůrci na to úplně nereagovali a lákali. Pojď zpět. Že protože, jak jsi říkala, jsou to příležitosti.
1: Ano.
0: Že člověk vlastně nemůže pracovat úplně s nějakým konceptem, ale vlastně my herci pořád jenom reagujeme na to, co je nám nabízeno nebo čemu jsme vystavovali.
1: Přesně tak.
0: Je pro tebe ta rodina v tomhle slova smyslu ten fundament, ze kterého vystupuješ potom do toho prostoru a poskytuje ti nějakou ochranu větší?
1: Absolutní. A když se vrátím ještě k tomu, na co se ptal předtím, tak já si myslím, že to mateřství ve mně ohromným způsobem posílilo nějaké vnitřní sebevědomí. A to, že se můžu spolehnout sama na sebe a že se nemusím bát se postavit sama za sebe. Právě ale ve jménu těch mojich holčiček.
0: To znamená, že si dokážeš třeba i teď prakticky vyboxovat nějaké podmínky, které by si třeba za normálních okolností nebyla schopna zařídit? Posunulo se to i v tomhle, v té odvaze vlastně jít s tou kůží na trh a znát svoji cenu?
1: Ano, určitě. Nebyla bych schopná si je zařídit. Já bych se třeba, prostě bych měla pocit, že si o ně nemůžu říct, o ty podmínky, takže a teď právě ve jménu těch holek je pro mě důležité, abych tam měla vždycky připravené nějaké zázemí v případě, kdyby oni tam potřebovali za mnou prostě přijít a podobně. Takže to je ten filtr, přes který vlastně teď ženu veškerý profesní život.
0: Dá se říct, že to i ovlivnilo třeba tvoji vnitřní dramaturgii, že teď si vybíráš jinak, jsou to témata, protože pro mě, když tě tak jako sleduji tu kariéru, tak pro mě bylo zásadní Sedm schodů k moci seriál. To myslím, že jako herečka jsi si zgustla, aby to divákům trošičku připomněli, jde o seriál, kde naprosto bezskrupulózně přistupuješ prostě k věcem, jako je čest a pravda a tak dále. Inspirován mnoha různými politiky a zároveň šíbry všeho druhu.
1: Přesně, ne?
0: Tohle, myslím, pro herečku může být zajímavý přerod. Tak jak ty sebe v tomhle kontextu vnímáš? Byla to pro tebe zásadní práce?
1: Pro mě to byla rozhodně zásadní práce, protože konečně se někdo nebál mi svěřit nějakou takovou roli, protože do té doby, ano, byla jsem mladá herečka určitého typu, já jsem neskutečně vděčná za veškeré příležitosti právě v romantických komediích, v pohádkách a podobně, ale toto bylo něco tak diametrálně odlišného, že já jsem do toho naskočila s absolutní chutí a opravdu jsem za to byla vděčná a tak jsem si užila ten mírně pokřivený charakter té paní.
0: Slušně řečeno, ano.
1: Ano, slušně řečeno. A nepřestanu být vděčná právě lidem, kteří vsadili na tu nejistotu a obsadili do toho mě.
0: Často se stává, že jsme najednou vystaveni pracovním příležitostem, které pro nás nedávají nějaký hlubší smysl. Jak moc je pro tebe důležité mít dobrou potravu jako herečka?
1: Je to pro mě ohromně důležité, nicméně vnímám to trochu jako luxus v té naší profesi. A když je, tak je to štěstí a člověk právě tu potravu přežvikuje a tak se v tom rochní a ještě by neskončil. A vlastně já miluji zkoušení inscenací. Já pak se trošku bojím toho hraní, ale miluju to hledání a právě ohledávání a to přežvikování toho masíčka.
0: Tohle se tak těžko ale sděluje divákům. Já zároveň můžu říct, že Eva teď opravdu jako kudlanka i si tak začala mnout ruce tady ve studiu. Jaké blaho to jest, to přežvikování. Tak o negativních postavách, ale i o životě mimo reflektory si ještě budu povídat s mým dnešním hostem Evou Pozimkovou.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: O herecké profesi už jsme si trochu povídali. Pojďme si povídat ještě o Evě a o tom, co jí dělá radost jako taková záležitost. Je to cestování třeba, nebo co děláš nejradši? Co máš opravdu ráda, co je tvoje srdeční činnost?
2: Je to cestování. Já zbožňuju objevovat Českou republiku, objevovat zahraničí, když je prostě aspoň chvíli možnost. A to může být malý odpolední výlet až po měsíční pobyt někde v cizině. To, když je tam možnost, tak okamžitě beru kufry, beru děti a jedeme.
1: A umíš být cizincem nebo turistou i ve vlastním městě? Dokážeš to dívat se na tu Prahu jinak, než tak, že chodíme, máme ty klapky, protože musíme dojít z bodu A do bodu B?
2: To se mi stane vždycky, když přejdu most ze Starého Města na Malou Stranu. Malá Strana, Hradčany, Jelení Příkop. Já miluji Jelení Příkop. Právě turistkou se stávám vždycky první krok na kampě, mm-hmm. až po ty Hradčany a Nový svět a podobně.
1: To ale je pravda, že to jsou kouzelná místa. Já jsem bydlel v Bubenči a pro mě to byl ten přejezd železniční nahoře na Hradčanské, mm-hmm. že jsem najednou měl pocit, že jsem v jiném světě a že to je velmi důležitý i pro tu vnitřní hygienu. Když ještě teď trošičku zabrousíme do toho mateřství, jakým způsobem vlastně proměnilo nebo co v tobě zpevnilo to mateřství jako takové, protože to je nějaká biologická záležitost, zároveň v sobě máme nějaké atavizmy, víme, jak se chovat asi intuitivně, ale teď taky člověk v sobě přece musí burcovat vlastně to nejlepší, jako kdyby zpevnit to, co je světlé v nás a to se snažit předávat těm dětem. Jak to ty máš a vlastně jak na tohle to holky reagují teď?
2: Je to takový proces a myslím si, že se učíme navzájem s těma holkama, jo, a že já vlastně taky jsem zpátky u nějaké té bilance. Bilancuju a přehodnocuju a hledám si věci třeba i ze svého dětství, vůči kterým se chci vymezit a věci, které si chci pohlídat, aby byly přesně tak, jako se mi prožila já. A neustále hledáme ten balanc. Nevím, já se stále učím. Já nemám recept na pravdu a fakt nevím, jsem v procesu. Je to vlastně ohromně čerstvý a nerada bych mudrovala nějak, ale mě třeba k tomu hrozně, víš, co mě k tomu pomáhá? Mě k tomu pomáhá, když si jednou týdně třeba pustím pořád Radia Wave Houpačky. Mm-hmm. A tak. A tohle jsou
1: malé věci,
2: které, díky kterým já se zorientuju a nějak se jako vnitřně zpevním a zkusím se přesvědčit o tom, že dělám, co můžu a že to dělám snad ne úplně špatně.
1: Co se toho cestování týče, je to i třeba nějaké kouzlo toho, že tě nikdo nezná, přijedeš do cizí země, člověk musí v sobě nějak revidovat všechny vlastnosti a schopnosti sociální, navazovat kontakty, mluvíš ráda třeba tím cizím jazykem, když někam jedeš, naučíš se třeba pár vět, nebo jaká je ta tvoje příprava duševní na to cestování?
2: Snažím se naučit pár vět, ale já obecně nejsem moc vzdatná v těch jazycích, ale tak angličtinu základy zvládám. A když jsem byla mladší, tak jsem si užívala to, že mě nikdo nezná, že můžu prostě divočit, jak potřebuju. A teď mě opravdu baví to objevování a nejenom míst, ale i jiných kultur a mentality těch lidí a tak. My jsme, třeba když jsme byli, to jsem teda ještě nebyla s dětma, ale my jsme byli před x lety s tehdejším přítelem na opravdu dobrodružné výpravě po jihovýchodní Asii. My jsme projeli celý Vietnam na motorkách a spali jsme tam u takových horských kmenů přímo doma a u nich jako v chatrčích a tak. A mě prostě zajímá, jak ti lidi žijou. Samozřejmě tak já tam jsem potom ten turista, který tam dojede a řekne, dobrý den, já jdu k vám na návštěvu, ale
1: to dotýkání se těch jiných
2: té skutečnosti,
1: je,
2: té skutečnosti a té obyčejnosti, té všednodennosti a tak, no.
1: Co tě čeká teď pracovně pěkného? Nebo teď jsme před prázdninami, tak pojďme rovnou ta dovolená. Vyjedeš někam?
2: Vyjedu až na podzim, protože v současné době mě zaměstnává natáčení seriálu, dost intenzivní. Mm-hmm. Mohu říct, že jsme se na něm potkali spolu?
1: Moheš.
2: Na kterém jsme se potkali včera.
1: Potkali se zítra, ano, ale nesmíme o něm mluvit.
2: Ano.
1: A divadlo?
2: Divadlo, stále my jezdíme nějaké, pod Žižkovskou věží se bude hrát, pojedeme nějaké zájezdy s Komorním divadlem Kalich, s představením Čas pod psa. Teď jsme odehráli blok se studiem 2, Líbánek na Jadranu, a od září teda zase začneme v nějakém normálním běhu a potom jednou si taky spolu zaskoušíme my dva.
1: Já děkuju, že si to řekla, protože my si spolu opravdu zaskoušíme a já se na to moc, moc těším. Takže už vás zveme za rok a půl do Komorního Kalichu, kde si s Evou takzvaně štrychneme na jeviště. Já se na to moc těším. Každopádně já ti moc krát děkuju, že jsi byla naším dnešním hostem. Děkuju za milý a hluboký povídání a děkuju, že jsi byla také mým posledním hostem v této sezóně. Já se uvidím s posluchači a uslyším až v září, takže děkuju všem. Mým dnešním hostem byla skvělá česká herečka Eva Podzimková.
2: Děkuji za pozvání, hluboce si ho vážím.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skvělá kniha.
2: Komotr.
3: Udělám mu nabídku, kterou neodmítne.
1: Si zaslouží ten nejlepší film.
2: Jakou větou film začne?
4: Já věřím v Ameriku.
5: Je to Shakespeare. Zlo proti zlu.
6: Nejdůležitější je rodina.
1: Filmová legenda, která téměř nevznikla.
7: Tahle hovadina se produkovat nedá.
1: Nabídka. Oceňovaný americký seriál ve středu večer na ČT Art.
8: Hlavní zprávy.
9: O roli prezidenta Pavla na summitu NATO jedná vláda. Hasiči dnes krátce evakuovali dům pro seniory na Kociánce v Brně. Bude jasno až polojasno během dne, přibývání oblačnosti od západu s přeháňkami a bouřkami. Nejvyšší teploty od 28 na západě po 39 na východě. Dobré poledne vám přeje Josef Maršal. Vláda jedná o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Má tam jet po kontroverzním předběžném opatření ústavního soudu, s nímž vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
10: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
9: Prezident tvrdí, že by podle protokolu na to měl vést delegaci on.
8: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Hasiči dnes likvidovali požár v domově pro seniory v Brně na Kociánce. V jeho rozvodně tam začalo hořet krátce před 7:30. Jednotky z budovy evakuovali 24 lidí a nikomu se nic nestalo. Podle hasičů se událost obešla bez výraznějších problémů. Podle jejich mluvčího Jaroslava Mikošky je situace pod kontrolou.
11: My jsme požár likvidovali pomocí přenosných hasicích přístrojů. V tuto chvíli probíhá odvětrání objektu a jednotky se vrací na základny a požár je zlikvidován. Vzhledem k charakteru objektu jsme na místo vyslali 10 jednotek a vyhlásili druhý stupeň poplachu. Vyšetřovatel bude zjišťovat příčinu vzniku požáru a vzniklou škodu.
9: Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu. Skupina také loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodny v Milíně nebo modernizaci starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra přislíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí resortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
12: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
9: Podle Malé resort vnitra připravuje také modernizaci hangáru. Veřejnou zakázku na stavbu chce resort vyhlásit ještě letos. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. Ve druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat kolem 24 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijal od papeže Lva 14. takzvané pálium. Jde o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní jej nosí na krku, má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako velkou odpovědnost.
13: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
14: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Počasí.
9: Dnes bude jasno až polojasno. Během dne čekáme přibývání oblačnosti od západu. Nejprve tam, později i jinde v Čechách se objeví přehánky a místy bouřky, které mohou být i velmi silné. Večer dorazí i na východ území. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku ještě 35 až 39 stupňů. V 1000 metrech na horách bude většinou kolem 27. Zítra bude oblačno. V jeho východní polovině území čekáme polojasno až skoro jasno. Ojediněle se mohou objevit přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer od jeho západu budou srážky četnější a mohou být i silné. Nejvyšší teploty většinou 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě území až 36 a v 1000 metrech na horách bude kolem 24.
8: Doprava.
9: Výjezd z Prahy po D11 teď komplikuje nehoda na 13. kilometru. Do Kolony se brzdí na 8. kilometru a celé je to asi na 25 minut. Na dálnici D11 směrem od Prahy ještě opatrně kolem 33. kilometru. Je tam nějaká blíže neurčená překážka, tak tam radši zpomalte. A D7 je obousměrně ucpaná u ruzinského letiště kvůli omezení. Směrem na Prahu se zdržíte 10 minut a v opačném směru až půl hodiny. Navíc na druhém kilometru je po nehodě blokován odstavní pruh. To byly zprávy, teď Honza Kovařík.
15: Pondělí 12.06, dobrý den, ať už máte štěstí, že na vás už prší, nebo smůlu, že stále ještě vzdorujete tropickým teplotám. Od západu na východ jedno společné jest, a to je údaj na hodinách. 6 minut po 12. pondělí 29. června startuje další díl Byl jednou jeden rok. Začnu dnes netradičně numerickou nápovědou. Když jsem se díval na to datum, řekl jsem si, že bezpečnější bude soustředit se na číslo pořadu. To je dneska 1020, ale když se to takhle řekne, tak to nezní pěkně. Když řeknu 1020, určitě vás taky napadne 10-20-30, před pikolou za pikolou, nikdo nesmí stát. Tak jdeme do roku, kdy na schovávanou jsem už nehrál a zatím jsem ještě neměl koho to naučit. Měl jsem taky hodně práce, kromě té, kvůli které jsem do rozhlasu přišel, jsem začal natáčet i pořad Tváře za jmény. To už dnes nikomu nic neřekne, ale já a Helena Tiburcová, která mě k tomu pořadu přizvala, dobře víme, že mi změnil život. No a něco, čeho byste se mohli chytit? Tak třeba byl to rok, kdy padaly teplotní rekordy. To je takové otřepané v posledních hodinách, ale tenkrát to taky tak bylo. Všechny rekordy z toho roku jsou už dnes nepochybně překonané, ale třeba na meteorologické stanici Košíky měl srpen měsíční průměrnou teplotu 22,71 stupně Celsia a napršelo tam za celý měsíc na okrajích chřibů jen 16 mm srážek. Tak pojďte, zkuste si od boku tipnout, vystřelit, hádat, anebo jenom poslouchejte a přitom vzpomínejte.
8: Byl jednou jeden rok.
14: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
8: na dvojce.

0: Skupina One More Time a jejich hit jménem Highland. Ten nás zavedl do atmosféry roku, který společně hledáme. Počasí navzdory se ozýváte. Pobavila mě Marcela, která píše: já mám štěstí, že tady neprší a doufám, že nebude. Ano, každé léto to tady řešíme. Někdo rád horko, někdo zase nerad. Proti gustu žádný dišputát. Bez ohledu na to, jak to máte, třeba Jana prvním výstřelem zamířila na 1980. Do 80. míří taky Renata, jen zamířila o 2 roky výš, 1982. Lenka z Hrušovan u Chomutova si myslí, že to budou 90, konkrétně 92. A Michal vystřelil do vzduchu po stejné hodnotě, tedy 1992. Naďa 2012. Píše: v srpnu toho roku jsem ležela v Brně v nemocnici a padl teplotní rekord. No ano, ano, říkal jsem, že srpen toho roku byl velmi horký. Kterého roku? No toho roku, kdy v Evropě, konkrétně 12. dubna v Paříži, otevřeli první Euro Disneyland a očekávali samozřejmě hosty z celé Evropy a taky oslovili v mnoha jazycích.
1: Bonjour.
2: Good morning and welcome.
3: Guten Morgen und herzlich willkommen.
4: Buongiorno, benvenuti a tutti.
5: Buenos dias y bienvenidos.
3: Good dog, och hjärtligt välkomna.
6: Bon dia y bienvenido.
7: Calimera, che calo sirtate.
3: Hjärtligt willkommen.
8: Mayen and herzlich willkommen.
0: Ten projekt byl odsouzen k úspěchu už od samého začátku, protože předtím byl úspěšný v Americe a třeba i v Japonsku. Ten ceremoniál probíhal před zámkem Šípkové růženky za účasti vnuka Walta Disneyho. Děti zpívali v 5 jazycích píseň When You Wish Upon a Star a nakonec Mickey Mouse otevřel zámecké dveře a pozval první návštěvníky dál. Předtím ovšem musela padnout ta kouzelná formulka.
9: Je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert.
0: Překlad možná netřeba, ale pro pořádek prohlašuji Euro Disneyland za oficiálně otevřený. Není vyloučeno, že jste v tom roce v Disneylandu taky byli, tak mi napište. 702 222 220 je číslo pro vaše SMSky. Mailovat i se vzpomínkou na hledaný rok můžete na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
10: Byl jednou jeden rok.
11: Na Dvojce.

0: Jedna jediná nápověda o horkém a suchém srpnu a tolik různých výkladů. Jenom z posledních tří SMSek čtu. Z Jičína přišla zpráva, že hledaný rok je velmi nešťastný 1983. Dále je tu od Marcela zpráva z rozpáleného Prostějova podle horkého srpna 2003. A do třetice Marie. Velmi horko v srpnu bylo v roce 2012. Slyšela jsem o tom ve zprávách na dvojce, že teď byl ten rekord o jeden stupeň překonán. No určitě máte všichni pravdu, ale já hledám jeden určitý rok. Pojďme si dát jednu vnitropolitickou nápovědu, po které bude výrazně jasněji. Poslanci v tom roce měli dost napilno, snažili se do konce roku schválit nejdůležitější zákon, který každá země může mít, totiž ústavu. Jednání nebyla úplně jednoduchá, jak dokládá ukázka z tehdejších televizních novin.
1: V úvodu jednání předstoupil před poslance České národní rady premiér Václav Klaus. Schválení ústavy označil za zkoušku dospělosti vlády a parlamentu. V rozpravě, která následovala po tomto projevu, vystoupilo přibližně 40 poslanců, kteří přednesli více než 90 pozměňovacích návrhů. Několikrát se objevil návrh vrátit se k prvorepublikovému názvu parlamentu a přejmenovat Českou národní radu na Národní shromáždění. K tomu se přihlásil jménem poslaneckého klubu sociální demokracie i poslanec Václav Grulich. Většinový systém volby do Senátu podpořil Pavel Hirš z nezávislého liberálního klubu. Na konci rozpravy se očekává vystoupení všech předsedů poslaneckých klubů, kteří by měli jednoznačně vyslovit své stanovisko k ústavě.
0: Hlasování o ústavě nakonec proběhlo 16. prosince hledaného roku. Ze 198 přítomných poslanců České národní rady jich 172 hlasovalo pro. Návrh tedy získal potřebnou většinu a ústava byla schválena. Kdo ví, v kterém to bylo roce, vemte teď telefon a zavolejte 22 155 25 25. Jsem zvědav.

0: Zvolna doznívá další hudební nápověda pondělního Byl jednou jeden rok. Na telefonu statečný volající, tady je Honza Kovařík, kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Radovan.
0: Zdravím vás, Radované, voláte z práce, z domova, z auta, jste u vody?
1: Volám z auta, z domova.
0: Ideální. Tak, řekl jsem tu několik indicí a zatím chodí velmi široký rozptyl typovaných letopočtů. Tak jsem zvědav, kam zamíříte vy. Jak to vidíte?
1: 1992.
0: A proč?
1: Mluvili to o ústavě naposledy, že byla v tom roce schválená.
0: Ano.
1: České republiky, ta byla přijatá 16. prosince 1992. A účinností nabyla 1. ledna 1993, takže pokud šlo o rok schválení republiky, tak to je rok 1992.
0: Jenom kontrolní dotaz, byla to určitě ústava České republiky?
1: Určitě. Československo sice ještě existovalo, ale československá ústava už přijata nebyla.
0: Dobrá tedy, děkuji za zajímavý státoprávní výklad. Vy jste odborník, jste právník, Radované?
1: Jsem právník a vyučuji ústavní právo.
0: A sakra, sakra, sakra. Dobře, tak tímto s vámi končím, rád jsem vás slyšel, mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji vám taky, mějte se hezky, nashledanou.
0: Mezitím na druhé lince ještě jeden volající. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Moc vás zdravím. Já jsem Honza Kovařík a vy?
2: Já poslouchám od roku 1947 rádio a pořád Prahu. Já si vás vypnu, abych vás lépe slyšela.
0: Dobře, vypněte si mě.
2: Já jsem s vaší kolegyní teď mluvila.
0: Ano?
2: A řekla jsem, že já pamatuju rok 1947, kdy byly takový vedra,
0: ano,
2: že všechno na polích bylo spálené a ze Sovětského svazu tenkrát nám posílali vagony obilí,
0: ano,
2: abychom měli na chleba.
0: Rozumím. Děkuju za tu vzpomínku i za tip.
2: Ingrid z Litoměřic.
0: Paní Ingrid, dávejte na sebe pozor v tom horku. Děkuju a nashledanou.
2: Já jsem obležená jenom samými mokrými hadry.
0: Dobře děláte. Vydržte, za chvíli to přijde. Nashledanou.
2: Celý život vás poslouchám.
0: Děkujeme.
3: Byl jednou jeden rok.
4: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
3: Napište nám.
4: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Necelé dvě minuty po půl druhé posloucháte, po půl jedné samozřejmě posloucháte, byl jednou jeden rok. Renata píše ještě k tomu telefonátu s Radovanem. Víte, jak to je, Honzo, když se sejdou dva právníci, mají na jednu věc klidně i tři názory. No, já si s dovolením budu trvat na svém a řeknu jenom, že hledám rok, kdy v Paříži otevřeli Euro Disneyland, kdy parlament schvaloval základní zákon naší země a pro další nápovědu, tentokrát hudební, si za pár minut půjdeme do Ostravy za muzikanty, kteří spolu hráli od roku 1986, ale zásadně prorazili pod jiným názvem až v hledaném roce.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeju si.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kek-Kubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: 12.41 na řadě slíbená hudební nápověda z Ostravy. V roce 1986 založili Richard Kroček a Radek Pastrňák skupinu B-Komplex. Radek Pastrňák byl kromě toho také členem doprovodné skupiny Marie Rotrové. Na své začátky s kapelou, která si později začala říkat Buty, vzpomínal pro Českou televizi v pořadu Před půlnocí.
1: Buty vznikly v 85. nebo 6. myslím, 6.
2: Až poté, co už jste měl angažmá v kapele Marušky Rotrové.
1: Ne, Marie byla někdy 88, tuším, a Buty začaly v 86. kvůli Rockfestu. Vlastně my jsme rozbili ten B-Komplex a udělali jsme si takovou pop-jazzovou kapelu na Rockfest prostě. No, s Ivanem Myslíkovanem, s Lučkem Pasečným, s Vítkem Kučajem, nyní Rotrem.
0: A pak to přišlo. Pánové nahráli první dlouhohrající desku, nazvali ji Pískej si pískej, vyšla u vydavatelství Monitor a na svém přebalu, pokud ji máte doma, nese právě hledaný rok. 12 skladeb, mezi nimi Ahoj jsem Radek, Pulec, Kapr, no a pochopitelně taky Vrána. Takže co jiného si zahrát než Vránu? Kdo ví, který rok hledám, může zkusit zatelefonovat na 22 155 25 25. Ostatní mohou svůj tip napsat.
3: Už víte, který rok dnes hledáme?
4: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
5: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním

0: Skupina Buty a Vrána doznívá v pondělním Byl jednou jeden rok, přesně ve 15:45. Na telefonu snad vydržel tuhle relativně krátkou píseň čekat posluchač Michal. Dobrý den, Michale.
1: Dobrý den, Honzo.
0: Odkud voláte? Z práce, z domova, z daleka, z blízka?
1: To byly z práce.
0: Dobře. Michale, jak to typujete?
1: Myslím si, že by to byl rok 92, podle té desky. Pískej si, pískej, to byla taková příjemně komorní.
0: Máte jí?
1: Myslím si, že mám někde CDčko.
0: Ještě?
1: Pamatuju ten obal, takový tam byl nějaký sešit na tom, takový narůžový
0: leč. Aha, aha. A vám bylo, Michale, v tom teoretickém roce 92 kolik, jenom pro představu?
1: 18 vlastně.
0: 18, krásný věk.
1: Já jsem 74, takže 18, jo.
0: No, jestli to počítáme správně, tak snad jo. Já myslím, že jsme to spočítali správně.
1: Protože v 94 mi bylo 20.
0: Rozumím. Teď jde jenom o to, jestli jste tu vzpomínku lokalizoval do správného roku, což ale zjistíte za chvíli.
1: Ještě eventuálně bych možná řekl 91, ale stál bych se zatím 92.
0: OK, stůjte, vydržte stát ve 12:55.
1: Jednou jsem potkal Radka Pastrňáka a říkám mu,
0: ano?
1: Že už mu není 27 let, jako tý písnice a moc příjemně se na mě netvářil.
0: Rozumím. Michale, rád jsem vás slyšel. Mějte se hezky. Mějte se hezky, musíme hrát dál. Další hudební nápovědu nese Whitney Houston. Naschledanou.

0: Pokud to nerozštípl bodyguard, nabízím ještě sportovní nápovědu, která je takřka nerozbitná. Vstupujeme do olympijského oštěpařského závodu před posledním pokusem. Komentuje Tomáš Jungwirth.
1: Tak, a teď už můžeme říct úplně klidně. Jan Železný nemůže být horší než druhý. Jenže druhý už byl v Soulu. Tenkrát byla obdobná situace. Já nechci malovat čerta na zeď. Tady se připravuje ke závěrečnému pokusu Finn Seporetti. Velmi zkušený borec. A teď se rozbíhá. Je druhý. A už bude druhý. Přátelé, máme zlatou medaili v oštěpu.
0: Podobnými výkony Jan Železný dokázal zopakovat svůj úspěch i v Atlantě a v Sydney. Tak snad už je jasné, který rok dneska hledám. Ještě může pomoci tahle veleslavná píseň Ordinary World v podání skupiny Duran Duran. Pak už odhalení, počkejte si na něj.

Ordinary World nás dovedl až k času 12.56.30, nejvyšší čas jít s pravdou ven. Tak pro dnešní den jsme pro vás s Elevem Martinem Frognerem nachystali události z roku, o kterém Jana Zmutějovic píše, tak to je jasný, osobní strážce a spousty slz na konci kina. To je rok 1992. Je to tak? Gratuluji všem, kteří to trefili a nebylo vás málo. Nabízím píseň z onoho roku v podání zpěvačky, která si říká Enya, a vyklízím prostor, aby se o vás mohla postarat Iva Bendová.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Čeští záchranáři prohledávají ve Venezuele trosky zřícené nemocnice, pohřešují se tam desítky lidí. Kriminalita v Česku zůstala v loni zhruba na úrovni roku 2024. Bude jasno až polojasno během dne, přibývání oblačnosti od západu s přehánkami a bouřkami, nejvyšší teploty od 28 na západě po 39 na východě. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Tragédie má 1450 potvrzených obětí, ale podle neoficiální internetové databáze se pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští záchranáři.
2: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
3: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
2: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Kriminalita v Česku zůstala vloni podle nejvyššího státního zastupitelství zhruba na úrovni roku 2024. Mírně se zvedl počet násilné trestné činnosti, mravnostní kriminality a rovněž majetkové trestné činnosti vyjma krádeží. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít nebo testovat hranice. Desítky obyvatel domova pro seniory v brněnské ulici Kociánka musí zařízení dočasně opustit. Všichni jsou ale v pořádku. Po raním požáru nefunguje elektřina v jednom z pavilonů. Magistrát, který domov provozuje, proto zajišťuje převoz 72 ze 300 lidí. Upřesňuje mluvčí Brna Filip Ponuchálek.
4: Náhradní ubytování bude zajištěno v ostatních brněnských domovech pro seniory, případně v krajských zařízeních. Někteří klienti budou v péči rodinných příslušníků.
0: Domov seniorů by měl podle magistrátu obnovit provoz v nejbližších dnech. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Do Česka odpoledne přijdou od západu spolu se studenou frontou. Nejintenzivnější bouřky budou v jižních a východních Čechách a také na Českomoravské vrchovině. Doprovodí je silný vítr, přívalové srážky a kroupy i nad 2 cm v průměru.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno během dne, přibývání oblačnosti od západu, nejprve tam, později i jinde v Čechách přehánky, místy bouřky, které budou i velmi silné. Večer dorazí i na východ území. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku ještě 35 až 39, v 1000 metrech na horách většinou kolem 27.
1: Doprava.
0: Na 20. kilometru D5 směrem od Prahy odstraňují hasiči provozní kapaliny z vozovky a je tam kolona asi na čtvrt hodiny. Na 13. kilometru D11 směrem od Prahy se po nehodě jezdí jen jedním pruhem, zdržení rovněž čtvrt hodiny. A D7 je obousměrně ucpaná u ruzyňského letiště, kvůli omezení směrem na Prahu se zdržíte 10 minut a v opačném směru asi 20. To byly zprávy, Iva Bendová je tu pro vás.
6: Dobré odpoledne, doufám, že jste ve stínu nebo nejlépe v dosahu nějaké klimatizace. Přestože ochlazení už máme na dohled, tak jak jsme slyšeli i od Pepy, ještě dneska teploty šplhají pořád celkem vysoko. Ale zvládneme to. No taky, co nám jiného zbývá. Tak pojďme si to dnešní odpoledne společně zpříjemnit například jednou novinkou, kterou ale už dobře znáte. No, zní to trošku jako oblečená, neoblečená, ale podrobnosti prozradím už za chvíli. Na úvod Vítě Vávra a jak svět přichází k básníky.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Léto je tady, čas dovolených výletů, koupání, zmrzliny, dlouhých večerů a také chvil, kdy si můžete v klidu pustit dvojku. No a protože k našemu letnímu vysílání už neodmyslitelně patří jedna oblíbená tradice, mám pro vás dobrou zprávu. I letos se během prázdnin vydáme na pátračku. V následujících 2 měsících pro vás budeme připravovat stopy a indicie, no a vy budete pátrat, typovat a objevovat. A následně možná právě vy vyhrajete hlavní cenu. Takže mějte uši nastražené a buďte připraveni. První odpolední indicie totiž může přijít dřív, než čekáte.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: jste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Milí posluchači, jeste, ať vám to sluší, nemůže být tentokrát aktuálnější. Je tu sezóna plavek, koupaček a to pro nás často bývá motivace minimálně k zamyšlení se nad tím, co jíme a zda to našemu tělu prospívá. Tento týden se spolu s mým hostem, nutriční terapeutkou Veronikou Pourovou, budeme věnovat úpravě jídla, která k letní sezóně neodmyslitelně patří, a to je, mimochodem v České republice hodně oblíbené, grilování. Veroniko, za prvé vás zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A za druhé, jako správný Čech, grilujete?
3: Griluju, ale letos zatím méně, než bych chtěla.
2: No, proč se ptám? Zajímá mě totiž, existuje vůbec zdravý způsob grilování?
3: Existuje a je několik bodů, na které si můžeme dát pozor, abychom to naše grilování co nejvíce ozdravili. Ono záleží jednak na tom způsobu, jestli grilujeme třeba na otevřeném ohni, anebo využijeme nějaký podklad, dejme tomu třeba i kámen, nebo něco, co
2: vlastně... Litinovou desku.
3: Přesně tak, co brání vlastně těm splodinám z toho ohně, aby se obalily na to, co grilujeme. A potom i na výběru potravin.
2: A teď se samozřejmě logicky nabízí otázka. Záleží víc na tom, co grilujeme, nebo na způsobu, jakým grilujeme?
3: Já bych asi jako první poladila ten způsob toho grilování, abychom skutečně tam zbytečně nepěstovali nějaké karcinogenní látky, které vznikají právě tím spalováním nebo přepalováním těch tuků. Takže jako první bych se zaměřila na způsob toho grilování, pak bych v druhé řadě řešila, co vlastně na ten gril vůbec dáme.
2: Teď konkrétně doporučila byste tedy nějaký gril, předpokládám.
3: Ten gril je určitě šetrnější, než třeba dělat si táborák a na opékat buřty, tam samozřejmě vzniká mnohem víc těch produktů a úplně to třeba nepohlídáme. Co je za mě úplně nejhorší, tak samozřejmě to, ale asi většina lidí tuší, je grilování třeba na nějakém lakovaném dřevě, když člověk pálí třeba starý nábytek nebo tak. Mně to přijde jasné, ale občas se s tím ještě setkám.
2: Tak proto je tady náš pořad, abychom upozornili. Co se týče druhů masa, jaké je na gril ideální?
3: Tak ono záleží, co máme za cíl, ale většině lidem na tom grilu spíše chutná to tučnější maso, protože...
2: Kakovička, ano.
3: Je to tak, no, on ten tuk je nositelem chuti. Ale pokud je naším cílem třeba trošku redukovat hmotnost, anebo grilujeme opravdu hodně často, můžeme mít vyšší cholesterol, pak je fajn ten tuk trošku omezit a třeba když naložíme do olejové marinády krůtí nebo kuřecí prsa, tak pořád tam ten olej je v té marinádě, ale to maso samo o sobě je aspoň libovější.
2: Tak díky, Veroniko, příště se zaměříme na grilovací chyby, takže si nás pustíte zítra ve stejnou hodinu, tedy po 13. na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Veronika Pourová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: 13:25. To je aktuální čas. Vy posloucháte Odpolední dvojku a jak jsem říkala hned v úvodu, pokud se chcete zapojit do naší pátračky, tak musíte dobře poslouchat, i když ono to bude každý den ve stejném čase, takže teprve dneska pouze tady a jenom to je překvapení, protože vám už za chvíli pustíme dnešní první odpolední indicie. Nejprve si ale pojďme zopakovat pravidla naší pátračky. Tentokrát je to mrazivé léto na dvojce a hledáme postavy známých děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi samozřejmě bude tradičně ve šťastné cestě po 13. hodině v pátek, což souvisí s případnými vašimi tipy na správnou odpověď. Ty můžete posílat, respektive můžete vyplňovat speciální formulář, který najdete na webu dvojky do páteční 12. hodiny. Prosím, neposílejte nám maily, protože v případě je, že i kdyby vaše odpověď byla správná, tak maily do toho losování zařazovat nebudeme. Takže ještě jednou, je to tak každý rok, máme speciální formulář na webu, kde prostě vyplníte svůj tip a také svoje jméno a pokud to zvládnete do páteční 12., tak budete zahrnuti do losování každý pátek ve šťastné cestě. Je to jednoduché. A ještě prozradím, že letos hrajeme o poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Já myslím, že to je docela dobrá motivace. Co říkáte? Tak teď už ta indicie.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Potrpím si na standardy v oblékání a svůj vzhled zásadně neměním. Jsem rád, když mě lidé poznávají hned po příchodu, aniž bych se musel ohlašovat jménem. Bledá tvář, temný plášť a pohled, ze kterého většinu lidí mrazí. Moje elegantní vystupování často působí klidně a vznešeně, dokud si společnost nevšimne až příliš ostrých špičáků. Nejedná se pouze o estetický doplněk, ale vysoce efektivní nástroj, který dokáže lehce proniknout skrze pokožku v oblasti krku a zanechat na jejím povrchu dvě malé otevřené ranky. Ty jsou ovšem pouhým začátkem mého úřadování. Nerad totiž odcházím od nedokončené práce.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

Léto přináší našim očím řadu zkoušek. Vadím slunce, klimatizace, pil i koupání v bazénu anebo přírodní vodě. Jaké chyby dělají nejčastěji nositelé kontaktních čoček? Je bezpečnější moře nebo bazén? Co by nemělo chybět v letní výbavě pro zdravé oči? A kdy už zarudnutí anebo pálení signalizuje problém, který vyžaduje návštěvu lékaře? To jsou otázky, které položí dnes kolegyně Tereza Stýblová očnímu lékaři panu doktorovi Zdeňku Vaníčkovi. Tak ptát se můžete samozřejmě i vy na dvojka@rozhlas.cz. No a teď už si dáme jednosměrnou jízdenku, kapela Eruption.

0: Máme za sebou opravdu horký víkend, který mnoho z nás strávilo u vody. A jak jste možná už slyšeli, během tohoto víkendu utonuli 4 lidé. I proto je čas popovídat si o bezpečnosti při plavání, ať už v bazénech, anebo v přírodních koupalištích. Mým hostem je teď zakladatel největší plavecké školy v Česku, Omar Al-Karib. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: V Česku se ročně utopí kolem 200 lidí, což je číslo, které se poslední dekádu prakticky nemění a v rámci Evropské unie znamená opravdu nadprůměrný podíl. Čím to je? Neumí Češi plavat nebo jim chybí potřebný respekt k vodě?
1: Tak z mého pohledu, my jako Češi máme poměrně slušnou plaveckou gramotnost, protože patříme mezi státy, jeden z málo států, který má plavání jako součást povinného kurikula. Ale z mého pohledu je problém, že ne vždy a ne všichni se chováme u vody bezpečně. Takže jsme národ vodáků, alkohol nám putná, takže to vidím jako velký problém.
0: Já teď řeknu asi něco, za co mě vodáci odsoudí, ale já bych alkohol na vodě jednoznačně zakázala, protože mně to přijde opravdu jako velké hazardování tady s životem. Ale to nechám samozřejmě na každém, to není to, o čem se teď budeme bavit. Vy jste dnes představili 5 pravidel bezpečného leta u vody, která se týkají bezpečnosti dětí. Co bychom tady měli jako rodiče dělat, abychom si to u vody s dětmi užili a nic zároveň neriskovali?
1: Já bych asi vyjmenoval těch 5 pravidel, aby si diváci a posluchači tedy mohli zapamatovat nějakých těch 5 základních pravidel. První pravidlo, mějte děti vždycky na očích, zejména u těch menších dětí, u neplavců je důležité mít děti na dosah ruky, protože krátká nepozornost může znamenat problém. Jako druhé pravidlo bych viděl nepřeceňovat síly. To znamená, děti, i které mají nějakou plaveckou gramotnost už na vyšší úrovni, uplavou třeba jeden bazén, tak to stále neznamená, že na jezeře nebo na rybníce jsou schopni tu plaveckou dovednost prodat. Ta otevřená voda je chladnější, méně přehledná a je zkrátka náročnější. Potom třetí pravidlo bychom mohli říct takové, že bychom si vždycky měli zkontrolovat místo. To znamená, než dítě pustíme do vody, měli bychom ověřit vždycky hloubku, okraje, vstup, jestli nemáme nějaké proudy a měli bychom zkontrolovat samozřejmě břehy dno. Jako čtvrté pravidlo zvolit správné pomůcky. To znamená pomůcky, které jsou vhodné pro výuku plavání, to znamená pomůcky, které nám udržují horizontální polohu dítěte vodorovnou. Takže kruhy, rukávky jsou určitě fajn nahoru, ale ne na plavání, takže rukávka a kruh jenom výjimečně a pod dohledem. Jako páté pravidlo bych dal v krizi zachovat vždycky klid. Když už ta krize přijde, když už ta těžká situace přijde, tak zavolat o pomoc, jednat podle situace a nejbezpečnější je vždycky podat nebo hodit nějaký plovoucí předmět, abychom neohrozili sebe především.
0: Vy jste k tomuto tématu připravili také aplikaci, kde ji najdeme, jak s ní pak máme pracovat?
1: My v současnosti dokončujeme aplikaci Swimkido, která míří tedy na rodiče, kteří chtějí vlastně své děti naučit plavat. Bude ke stažení, bohužel tedy až na konci prázdnin, v Google Play a v iOS, takže rodiče tam můžou nalézt vlastně aplikaci Swimkido, která jednak umožní zvládat stres vody, bezpečnost vody a samotná aplikace se přizpůsobuje tempu výuky dítěte, takže je interaktivní.
0: Tak si na ní určitě počkáme, tak to bude stát za to. Jak si užít bezpečné léto u vody, to nám v odpolední dvojce poradil zakladatel největší plavecké školy v Česku, Omar Al-Karib. Moc děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Děkuji, mějte se hezky, naschanou.
2: Odpolední dvojka
3: dnes s Ivou Bendovou.

0: Zatímco minulý týden patřil odpolední koláček štěstí Milanu Steindlerovi, který v něm mluvil o počasí. Ode dneška nám ho zase bude servírovat Halina Pavlovská a jak je jejím dobrým zvykem, přidá na závěr i radu.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Dnes má svátek Petr a Pavel. Na jménu syna Petr jsme se s manželem shodli okamžitě. Horší to bylo s dcerou. Chtěli jsme Mariku, ale pak měla autonehodu Marika Gombitová a my jsme se dceru Marika pojmenovat báli. Vyhrál Natálie. Můj syn Petr, když se narodil, byl velký a silný chlapeček. Vážil skoro 5 kilo a měřil 55 cm. Pak rostl a hubl. A já měla najednou 2 hubené děti. A vždycky, když jsem s nimi šla k dětskému lékaři, zastavila jsem se na prahu ordinace a volala jsem: pane doktore, já jim to nejím. Všem Petrům i Pavlům přeju štěstí a zdraví a ať je v životě provázejí jen přátelé praví.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: Stopy, fakta, tajemství na dvojce.
1: Stanislav Motl znovu objevuje napínavé a dramatické příběhy, které se vyrovnají těm nejlepším detektivkám.
0: Málo známé a mnohdy zapomenuté osudy a hledání pravdy.
1: Stopy, fakta, tajemství.
0: Vždy v pondělí po 18. hodině
1: na dvojce.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami a do Národního divadla si vloni koupilo vstupenku necelých 550 tisíc diváků. Meziročně to bylo méně. Bude jasno až polojasno během dne, přibývání oblačnosti od západu s přehánkami i bouřkami. Nejvyšší teploty od 28 na západě po 39 na východě. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. Ve druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou přibližně na 24 stupňů. Odpoledne by ještě mohly padnout teplotní rekordy pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být totiž až 39 stupňů. Od západu ale postupně přichází oblačnost s bouřkami, řekl ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
3: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
2: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a v noci. Česká ekonomika letos podle Hospodářské komory vzroste o 2,1%, tedy o 0,2% méně, než očekávala v poslední predikci v loni v listopadu. Vyplývá to z dnešní prognózy komory. Aktualizace makroekonomické prognózy odráží hlavně dopady konfliktu na Blízkém východě. Hromadná doprava v Jihomoravském kraji jezdí ode dneška podle prázdninových jízdních řádů. Provoz linek brněnského dopravního podniku v létě ovlivní i výluky kvůli opravám kolejí. Například linky 7 a 8 kvůli rekonstrukci v Reneské ulici pojedou odklonem přes Hybešovu a Vídeňskou. Mezi hlavním nádražím a Křídlovickou ulicí jezdí tramvaj X, pokračuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Další změnu přinese rekonstrukce tramvajové trati na Kněnické a smyčky Ečerova. Ta bude mít několik různých fází. Ta nejdelší potrvá od 7. července do poloviny srpna a bude obnášet zkrácení tramvajové dopravy linkami 1 a 10 na Rakoveckou a dále bude možné pokračovat autobusem číslo 54.
2: Kompletní harmonogram prázdninových výluk je dostupný na webových stránkách dopravního podniku. Vstupenku do Národního divadla si vloni koupilo víc než 545 tisíc diváků, meziročně asi o 35 tisíc méně. Od loňského září kvůli rekonstrukci chybí nová scéna a některé inscenace se proto přesunuly jinam. Průměrná návštěvnost přesto přesáhla 85%. Soubor během loňského roku odehrál 1001 představení. Největší zájem byl o balety Šehrezáda a Louskáček z činohry Audienci u královny a z oper o Kouzelnou flétnu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno během dne, přibývání oblačnosti od západu, nejprve tam, později i jinde v Čechách přehánky a místy bouřky, které budou i velmi silné. Večer i na východě území. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a ve Slezsku ještě 35 až 39 stupňů. V tisíci metrech na horách většinou kolem 27.
0: Doprava.
2: Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Vyškova se osobním autem zdržíte asi čtvrt hodiny před omezením na 196. kilometru, tedy u D2. Na 20. kilometru D5 směrem od Prahy odstraňují hasiči provozní kapaliny z vozovky. Kolem poškozeného kamionu se jezdí levým pruhem, zdržení asi 25 minut. A D7 je stále obousměrně ucpaná u ruzinského letiště kvůli omezení. Delší je zdržení směrem od Prahy asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí, slovo má opět Iva.
5: A já ještě dodám, pokud jste na cestách, tak samozřejmě šťastnou cestu a dobře dojeďte. No a teď už pokračuje odpolední dvojka, je 14 hodin a 4 minuty. My máme před sebou písničku z filmu Flashdance, What a Feeling. No a hned potom vám prozradím, nejenom kam se vydáme s Vaškem Žmolíkem dneska po Česku, ale také kdo bude naším dnešním odpoledním hostem.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Co dnes vlastně znamená být mužem? Má být silný, úspěšný a všechno zvládnout? A nebo je největší síla v tom umět říct, že mi není dobře? O tom všem přemýšlí ve své nové knize nazvané Pro muže zpěvák, skladatel a autor podcastu Pochlapse Václav Rouček. Mluví v ní otevřeně o emocích, otcovství, vztazích, tlaku na výkon i duševním zdravím. A právě o tom budeme v odpolední dvojce mluvit po půl třetí. Tak si to nenechte ujít. No a slíbila jsem, že prozradím i to, kam nás dneska pozve kolega Vašek Žmolík. Do zahrady jako pro princezny. Navíc je to novinka letošní turistické sezóny a jak říká Vašek, návštěva růžové zahrady u zámku v Děčíně rozhodně stojí za to. Za chvíli nás o tom nejspíš přesvědčí.
1: Odpolední dvojka.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: ta pohádka o pyšné princezně. A představ si, že nově tam teď bylo vysazeno na 700 keřů růží, v tom 16 historických odrůd, dále 600 cibulovin a 1700 trvalek.
1: No to musí být nádhera. Prosím tě, doufám, že jsi mi to tam vyfotil a pošleš mi tu fotku, abych se na to podívala. A navíc, když je to tedy zahrada zámecká, jaká je její historie?
0: Tak tahle růžová, když se jí říkalo Lóžová zahrada, byla založena na konci 17. století během velké barokní přestavby děčínského zámku. Bylo to zahraběte Maximiliána Thuna. A je to dodnes jedno z nejkrásnějších míst na tomto zámku, které je teď po kompletní rekonstrukci, která skončila právě letos z jara v březnu.
1: A čeho všeho se ta kompletní rekonstrukce, jak se říkal, týkala?
0: Tak hlavně ta rekonstrukce navrátila zahradě u zámku v Děčíně podobu inspirovanou barokním obdobím. Nově tam bylo vysazeno, jak jsem to sečetl, na 3000 sazenic, květin a keřů. Součástí obnovy byla taky rekonstrukce sala terény, včetně vnitřní freskové výzdoby. No a zahrada byla navíc obohacena o víc vodních prvků a fontán, které teď umocňují její jedinečnou barokní atmosféru.
1: Asi největším lákadlem růžové zahrady jsou samozřejmě růže. Když se tedy dostali i do jejího názvu, nebo se snad pletu?
0: Nepleteš se, je to přesně tak, jak říkáš. I když původní barokní zahrada kdysi byla proslulá něčím docela jiným, původně byl její prostor vyzdoben množstvím soch, kanálky s tekoucí vodou anebo fontánami. Velká část téhle výzdoby byla ale bohužel zničena na samém začátku 19. století, tedy během opevňování zámku v rámci tehdy probíhajících napoleonských válek. No a v následujících desetiletích zahrada více méně přežívala ve stínu velkorysých zahrad na jižních zahradách, které tehdy ke slávě a rozkvětu přivedl zahradník jménem Franz Jost starší. Sláva takzvané Lóžové zahrádky, tedy dnešní růžové, tak ta se znovu vrátila až někdy kolem roku 1881, kdy tam Franz Jost mladší zřídil věhlasné rozárium, které proslulo doslova po celé monarchii. A na zahradě se právě tenkrát začalo říkat růžová. Bylo v ní tehdy na 87 druhů růží.
1: No to musela být nádhera.
0: No to musela. A krása je to i teď. Byť ta poválečná historie růžové zahrady v Děčíně byla spletitá. Dvě třetiny výsadby si totiž odvezli původní majitelé, tedy Thunové, když zámek prodali státu. Po roce 1945 potom veškerá péče o zámecký areál skončila. Až na přelomu 50. a 60. let inicioval obnovu a zpřístupnění růžové zahrady u děčínského zámku architekt Studniční a rozhodně si nedal úkol jednoduchý, nicméně povedlo se a završením té jeho snahy je ta rekonstrukce z minulých let, která skončila letos, jak jsem říkal, v březnu.
1: No a tak nás mohl Vašek Žmolík v rámci prázdninových výletů pozvat právě do růžové zahrady u zámku v Děčíně. Vašku, moc za to děkujeme a přidávám otázku, abychom se samozřejmě měli na co těšit, kam nás pozveš zítra.
0: Tak já začnu tím, že po celý týden to bude do zámeckých zahrad. No a zítra jsem vybral zahradu u zámku v Lysé nad Labem, která je dílem anglickým parkem, dílem zahradou barokní a předčí v něčem i slavnou zahradu u zámku ve francouzských Versailles. No a v sobotu toto bude opět zahrada plná růží a také pleníků, totiž ta u zámku Konopiště.
1: No už teď se těšíme na tvoje pohádkové a samozřejmě také voňavé pozvánky tady na dvojce. Díky moc a naslyšenou zítra.
0: Naslyšenou zítra.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Odpolední dvojka.

0: Je 14 hodin a 24 minut a to je čas na naší pravidelnou pozvánku k jednomu z podvečerních pořadů dvojky. Protože pondělí nebude chybět další díl cyklu Stopy fakta tajemství. Stanislav Motl se dnes vydá po stopách židovského lékaře, který odmítl nastoupit do transportu a čekat na smrt v koncentračním táboře. Místo toho se více než 2,5 roku ukrýval u rodiny své bývalé pacientky. Jeho mimořádný příběh připomene autorka knihy Příběh doktora Hartmana Marta Zemanová. V naší ukázce uslyšíte, jakou neuvěřitelnou odvahu musela prokázat rodina, která mu úkryt poskytla.
1: Ta rodina žila opravdu tak nějak sama pro sebe, přitom žili uprostřed té osady. Bylo na jejich dvoreček, bylo vidět. Ale já si právě myslím, že v tom bylo takové to jednoduché hrdinství, že oni to dovedli v sobě spolknout. A i to děvče, který bylo prostě dneska bychom řekli puberťák, to byla úplně obyčejná venkovská holka. A to mě fascinovalo na tom nejvíc, že tahle ta holka, která ničím nevynikala, ani fyzicky, ani duševně, ona se potom vyučila švadlenou, ale nikdy to ani nedělala, tak i ta holka měla v sobě takovou určitou kázeň a pravděpodobně i velkou bázeň, že 2,5 roku mlčela.
0: Premiérový díl cyklu Stopy fakta tajemství, který autor Standa Motl nazval Muž, který se vzepřel smrti, vysíláme na dvojce dnes po 18. hodině, pak se ho můžete poslechnout na webu dvojky, anebo také v aplikaci Můj rozhlas. Teď Pavel Dobeš, pak kapela Coldplay a pak už náš dnešní host, moderátor a také spisovatel, teď už Václav Rouček.

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd,

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Muži se od malčka často učí nebrečet, nestěžovat si a všechno zvládnout sami, jenže život bývá mnohem složitější. A možná právě proto dnes stále častěji zaznívá otázka, jestli není čas změnit představu o tom, co znamená být v uvozovkách správným chlapem. Hostem odpolední dvojky je Václav Rouček, autor nové knihy Pro muže, ve které otevírá témata, o nichž se mezi muži dlouho spíše mlčelo. Hezké odpoledne, já tě vítám.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: Já ještě dodám, že ty jsi nejenom spisovatel teď, tedy autor, ale ty jsi také vlastně můj rozhlasový kolega, minimálně bývalý. Protože jsi na Waveu dělal 4 roky vlastně podcast s názvem Pochlapse. Takže kdo jiný by měl napsat takovou tu knihu, kterou tady mimochodem mám, nazvanou Pro muže. Co bylo tím hlavním spouštěčem toho, že ses prostě rozhodl vlastně napsat tuhletu knihu, která je plná rozhovorů a podle mého vlastně se snaží bourat nějaké ty stereotypy. Třeba můj táta kdysi říkal, že chlap musí smrtět i z fotky.
1: Jo, jakože a vlastně proč ne, si říkám pořád. Ten spouštěč bylo samozřejmě... A to bychom se museli vrátit v čase, ale právě to byl ten pořád Pochlapse tady na Radio Wave, vlastně, kdy jsem ho před 5 lety asi začal dělat a tam jsem chtěl otevírat vlastně s muži taková citlivější témata a nejenom jako přesně jak být jako správným chlapem, protože existují různý návody, já si nemyslím, že nějaký návod je vlastně jako správný. A v tom pořadu se mi podařilo ty muže krásně otevírat jako i kolikrát i rozbrečet, což vlastně jako pro moderátora je občas taková jako známka toho, že třeba to dělá jako nevím, hezky citlivě a tak, takže
0: že mám rozbrečet dneska. Ne, dělám si srandu, pardon.
1: Ne, můžeš to zkusit. Nejsem uzavřený.
0: Když zavzpomínáš na ty 4 roky právě toho podcastu a vzpomněl by ses na někoho nebo nějaký téma, který jako nejenom, že rezonovalo s tím hostem, ale vlastně to sebralo nějakým způsobem i tebe? Co by to bylo?
1: Jo, já hrozně rád vzpomínám vždycky na takový jako starší hosty věkem, kdy třeba Saša Hemala z České televize dlouholetý uvaděč vlastně, tak když jsme šli na ten rozhovor do studia, tak on mi říkal, no tak to jsem teda zvědavý, v čem mě teda jako otevřeš. A třeba třetí otázka, už právě mu šly slzy do očí, protože jsem se ho zeptal jako na jeho dědečka prostě, jak prožíval jako mládí, tak to jsou přesně takový jako takový hosti, který pro mě byli jako velice zadosti učinující v tom, jakože jsem viděl, že to má smysl, prostě to otevírání.
0: No tak pojďme na knihu, která je zelená, která vlastně mě zaujala už ta úvodní část, kde ty si vlastně vypsal i vůči svým synům a zajímavostí na tom určitě je, že 2 z nich ještě nebyly v tu chvíli na světě, tak jestli to můžeš jako objasnit.
1: Já jsem chtěl vlastně do té knihy nějak zakomponovat dopis synům, protože vlastně, když jsem jí začínal psát, tak jsme zjistili, že čekáme 2 dvojčata. Postupně jsme zjistili, že to budou 2 kluci.
0: A jednoho už jste měli
1: doma?
0: Už
1: jsme měli doma staršího. A tak jsem si říkal, tak tyho první kniha, já nevím, jestli napíšu někdy ještě další, tak aby po mně třeba někdy fyzicky něco zůstalo, jako takový to, jak ti táta něco jako napíše, odkáže, víš, to, jak se k tomu můžou třeba ty děti vrátit, tak mně to přijde takový hezký, jako. A napsal jsem jim tam vlastně každému pár takových řádek, nevím, cokoliv mě jako napadlo vlastně, tak jsem jim tam napsal, no.
0: Mně se líbí hned ten úvod Benji, náš první legendo Benjamíne Broučku. Já myslím, že jestli jako něco specifikuje, že ty opravdu máš svoje mužství vyřešený a že jako se nebojíš těch emocí a citů, tak je to tohleto. Dovedeš si představit, že jsou kluci fakt jako třeba za 10, 15, 20 možná, až budou dospělí chlapy, tak si to přečtou. Byla možná někde vzadu v hlavě i myšlenka toho, že to nastane a třeba i s tím ohledem jako si nějakým způsobem to tvořil?
1: 100%. Já vlastně jako počítám s tím, že jednou může to být klidně v jejich 30, že to prostě otevřou a přečtou si ty řádky. Trošku se bojím, že 2 dvojčata budou zklamaný, protože...
0: Jako trošku jsem si to říkala, protože jako opravdu Benjamínovi to tam jako solíš a vzhledem k tomu, že 2 dvojčata se narodila až teda 2. den, tak vlastně tam, já si myslím, že budeš nucen napsat ještě druhou knihu, kde jako to trošku rozvedeš, upřímně
1: řečeno. Ale zároveň já jsem nechtěl být opravdu zavádějící v tom, že bych jim tam psal prostě nějaký obecný žvásty o tom, že budete mít, tak budeme vám chtít už udělat krásný život. Já jsem je neznal v té době, tak jak můžeš psát dopis někomu, koho neznáš?
0: Tak jaký jsou po roce?
1: No, jsou úžasný, jsou každý jiný. Je to prostě, teď už bych samozřejmě dokázal každému ten dopis velice dobře personalizovat, ale v ten moment to prostě nešlo.
0: No, takže Benjamínovi je 6,5 a Bruno a Leon budou mít teďka rok.
1: Ano.
0: Za chvíli, musím říct, že jsme den od sebe jenom kluci, takže ano. Jako máte můj velký obdiv. Zatím jsme teda o té knize moc neřekli, ale my si dáme tvojí písničku. Já jsem říkala, že jsi spisovatel, moderátor, neřekla jsem ještě hudebník. My si pustíme píseň Krásný a Crazy, kterou si dal dohromady s Nobody. Tady jenom Nobody, ale Nobody Listen. Co to je za píseň?
1: Je to píseň, která vznikla vlastně na našem společném už posledním albu teď v roce 2023 a je to takové R&B, takže myslím si, že se můžete teď krásně rozněžnit.
0: Takhle, Nobody Listen tady u nás určitě nikdy nezazněl, je to úplně premiéra, jako myslím na dvojce.
1: Tak aspoň někde jakoby...
0: A ty?
1: Není dneska.
0: Taky ne. O to víc se na to těším.
1: Já taky děkuju.
0: A jenom dodám, že naším dnešním hostem je Václav Rouček a my si po jeho písni opravdu už budeme povídat a prolistujeme jeho knihu Pro muže. Bylo to krásné.

0: Viara Nobody Listen a jejich společná píseň Krásný a Crazy, jinak také vaše Krouček, který je naším dnešním hostem. Teď jsme ho slyšeli jako zpěváka. Mimochodem, moc zdařilá věc.
1: Děkuji.
0: A teď si budeme povídat o té knize, která tady přede mnou leží. Je pro muže, ale nejenom pro muže.
1: Samozřejmě není jenom pro muže.
0: Kniha rozhovorů o hledání současné mužské identity. Ty vlastně si to koncipoval jako rozhovory s extrémně rozličnými lidmi. Asi nebudeme vyjmenovávat úplně všechny, ale tak aspoň některé vytáhně. Já myslím, že to je těžký. Jako vybrat,
1: ne, já myslím, že prostě tam je to tak jako hezky seřazený na té knize podle nějaký obecní známosti a nechci se nikoho dotknout samozřejmě, jo, ale prostě vím, že třeba Ondřeje Novotnýho prostě znají docela lidi prostě ve všech koutech České republiky. Ondra Novotný, Oktagon, Survivor a různý jako pořady a tak dál. Potom je tam Kellyn, což je zpěvák vlastně podle mě třeba nejvíc nejvíc streamovaný zpěvák, umělec vlastně České republiky. Pavlína Louženská, to je vlastně marketérka. Potom Karel Kovy Kovář, Kovy YouTuber. Ladislav Zibura, spisovatel. Adéla Klingelová, to je zase jako psycholožka. Vlastně mám tam pár ještě takových odborných jmen, vlastně, se kterými se zabývám spíš takovou jako psychologickou stránkou té věci.
0: A teď já úplně si nevybavím, které jméno to bylo, ale vlastně terapeut, který dělá iniciační obřady pro muže, to byl...
1: Myslím, že mluvíš o Zdeňku Weberovi.
0: Jo, jo. Co to jako znamená iniciační obřad?
1: Hele, to já ne...
0: Promiň, aha. Mě to zaujalo totiž.
1: Je potřeba říct, že já nejsem odborníkem vlastně na tohle téma. Mm-hmm. Jako já se jako těch lidí ptám, se snažím nějak artikulovat vlastně všechny ty myšlenky dohromady, ale já se pořád taky učím, stejně jako ty čtenáři vlastně ty knihy nebo posluchači podcastu.
0: Dobře, tak já se zeptám jinak. Jako chápu, když se mužských respondentů ptáš na mužství, řekněme, na chlapství, nakolik se to třeba lišilo v odpovědích, anebo shodovalo s ženskýma, který si vlastně oslovil, nebo to šlo ryze jako odbornou linkou?
1: Je to vlastně o tom, že já se v té knize ptám každýho trošku na něco jiného. Takže není to o tom, že každý mi popisuje nějakou stejnou věc, jak být správným chlapem, o tom to fakt není. Já jsem vybral asi 10 nebo 11 témat toho vlastně, co muži dneska podle mě nejčastěji řeší.
0: Co řeší nejčastěji?
1: Podle mě řeší tlak na výkon, řeší stresové situace, řeší svoji vlastně nějakou rodinnou stránku, rodinnou integritu, jak být správným otcem, jak být co nejlepším otcem, jak mít prostě dobrý vztah k sobě, se svojí rodinou přesně, nebo jak vlastně vyvažovat to, co si každý den na sebe jako nakládáme, nebo to, co od nás třeba očekává společnost a co vlastně od nás očekává společnost, to tam třeba taky řeším s Markétou Švarcovou, která je vlastně gender study, studuje gender vlastně na Univerzitě Karlově a vlastně tam řešíme i statisticky, jako co si vlastně česká společnost myslí o mužích, jací vlastně jsou a takže to není, aby to nebylo jenom o těch domněnkách, jaký si myslíme, že ty chlapi jsou, ale aby to bylo podložené trošku jako nějakýma číslama.
0: A když bychom se tady bavili o nějakých jako zažitých stereotypech, který logicky nějakým způsobem se mění, protože společnost se opravdu vyvíjí strašně rychle a když to vezmu jenom jako stran technologií, tak jsme úplně někde jinde prostě než já jsem někde jinde, než je moje dítě a vůbec než byli naši rodiče, to je jako neoddiskutovatelný. A co ty si myslíš, že je jako nejtěžší vlastně stereotyp, který stále máme zažitý a který jako asi bude nejnáročnější odstranit nebo jako z pohledu muže? Nebo už to máš tak jako porovnaný a vyřešený a víš, že třeba nic takového není?
1: Je jich spousta a každý máme fakt jako jiný tyhle ty věci v sobě. Já v sobě mám podle mě vyřešený, já nemám podle mě, nebo jako asi ano, jenom vlastně nemyslím si, že přesně takový ty základy toho, jakože chlap nebrečí, z toho už jsem prostě unavený, chlapi brečej, prostě pro, jednou provždy ano, brečej a je to úplně v pohodě, prosím, brečte kdekoliv, strašně rád
0: máš
1: vás...
0: Máš to i na tričku dneska.
1: Strašně rád vás uvidím brečet a není to v žádném případě věc jenom nějakých privilegovaných vrstev toho, že se to se brečí jenom při sportu nebo při něčem jako unikátním prostě jednou za život, ale prostě je to věc, která ti pomáhá se víc prostě poznat, pomáhá ti to ukázat, že prostě nejseš jako skála. Mm-hmm. I pro ty ostatní, prostě je to nějaký signál, takže já to fakt doporučuji, prostě zprůchodněme si ty kanálky, je to úplně skvělý.
0: Ty jsi taky hokejista,
1: ano.
0: Což je velmi specifický jako sport v tom, asi jsi zaznamenal seriál Heated Rivalry.
1: Zaznamenal? Neviděl jsem ho.
0: Musím říct, že jsem nikdy o tom tady u nás na dvojce nemluvila, ale v souvislosti s tímhletím bych ráda, protože je to vlastně seriál, který opravdu jako na konci loňského roku, na začátku letošního udělal velký vítr obecně, protože je to o dvou gay hokejistech, kteří mají jako tajný vlastně poměr, vztah a vlastně lásku. A já jsem chodila na sportovní gymnázium, mám velký jako množství mezi sportovcema a jako v hokeji je to opravdu tabu tohle, že jo?
1: To je velký tabu. Ano, já jsem se vlastně i třeba s Patrikem Eliášem v tom mém podcastu o tom bavil a on vlastně říkal, že jako, nebo nebavil jsem se s ním o tomhle, protože to ještě nebylo venku na světě, ale před pár lety jsem s ním vlastně řešil homosexualitu jako v hokeji. Obrovský tabu prostě. Nikdo jako nebyl schopnej až asi na jeden, dva případy to jako veřejně prohlásit, no.
0: Myslíš, že se to změní?
1: Nemyslím si, že moc. Nemyslím si, že moc. Vlastně si myslím, že jako, že ta komunita si myslí, že vlastně to jakoby není potřeba to tam tolik jako otevírat a ten hokej si myslím, že tomu taky vlastně jako ve výsledku není úplně otevřený.
0: Myslíš si, že by to kabina nezvládla?
1: Já myslím, že jo. A řekl bych, taky bych jako zkusil apelovat na to, jako pojďme to už jako otevřít. A vlastně... Co, teď jako o nic nejde, přesně, pojďme si oddělit to, že prostě to, co dělám v soukromí nebo koho miluju, takže to prostě neafektuje můj výkon jako na ledě, moje emoce prostě jsou nějaká věc, se kterou se dá pracovat a opravdu jako když je mám otevřený, tak neznamená, že budu přece horším hokejistou.
0: Hezky si to řekl. Možná námět pro druhou knihu.
1: Pro hokejisty.
0: Já moc děkuju, že jsi udělal čas. Děkuju za to téma, kterýmu se jako věnuješ a věnoval jsi se roky a teďka i jako v knižní podobě, takže nejenom pro muže, kniha je pro muže od Vaška Roučka. Moc děkuju, držím palce, ať se tě daří a budu se těšit třeba při další knize.
1: Já moc děkuju za pozvání.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Meteorologové potvrdili víkendové teplotní rekordy a cenové stropy pohonných hmot zítra jen mírně stoupnou. Máme jasno až polojasno, oblačnosti přibývá od západu s přeháňkami a bouřkami a nejvyšší teploty od 28 na západě po 39 na východě. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Meteorologové oficiálně potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně v Doksanech na Litoměřicku. Navíc 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných u nás v historii měření je právě z uplynulého víkendu. Kriminalita v Česku byla v loni zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
2: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině, a ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
0: Podle zprávy se také začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít anebo testovat své hranice. Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek, než plánovala, o to zhruba ve výši 14 miliard korun místo očekávaných 19. Hospodaření zlepšil mimo jiné větší výběr na pojistném, říká ředitel VZP Ivan Duškov.
3: A ten druhý trend spočívá v tom, že je nižší produkce u ambulantních specialistů, než byla plánována, a tam nejvíc zasahuje segment stomatologie, protože kolegové předpokládali, že v oblasti hrazení bílých plomb to bude mít razantnější dopad do našeho rozpočtu, než mělo.
0: Do schodku pojišťovna zahrnuje i přerozdělování zhruba 8 miliard korun menším pojišťovnám. Platbu VZP podle Duškova odeslala na začátku tohoto měsíce, teď krátce z ČTK. V zájmu České republiky je, aby spor o účast na summitu NATO nepokračoval, přispělo by to k uklidnění. Nejlepší by bylo, kdyby Pavel na účasti netrval, řekl premiér Andrej Babiš po dnešním jednání vlády a dodal, že prezident Pavel by mohl v případě summitu projevit velkorysost a do Ankary letos najet zúčastnit by se mohl příští rok. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, v úterý o jednotky haléřů vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o haléř na 40 korun a 47 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 47 haléřů, což je o 7 haléřů více než dnes.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme jasno až polojasno. Postupně přibývání oblačnosti od západu, nejprve tam, později i jinde v Čechách přehánky místy bouřky, které budou i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku ještě až 39 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 27.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova se osobním autem zdržíte až 20 minut před omezením u D2. Na 23. kilometru D11 směrem od Prahy jsou v úseku asi 200 metrů kusy roztrhané pneumatiky kamionu, stojícího kousek dál na krajnici, částečně zasahuje do pravého pruhu a je tam už kratší kolona. Na 34. kilometru D7 směrem na Prahu likvidují následky nehody a je tam kratší kolona. Ještě delší kolona je paradoxně v opačném směru. Řidiči tam přibrzdují. Zdržení asi 10 minut. Zprávy končí, Iva má opět slovo.
5: Pondělní odpolední dvojka s datem 29. června, to je to, co posloucháte, 15 hodin a 4,5 minuty. Ten zvuk, který jste slyšeli, to jsem si sklapla vějíř právě teď, protože stále ještě ty teploty jsou hodně vysoko. Tak se schladíme, co třeba soutěží už za chvíli. Máte vteřinku, hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Máte rádi hádanky a poznáte, když vás někdo takzvaně tahá za nos? Tak to jste si to určitě v neděli dopoledne vyzkoušeli při poslechu pořadu Lucie Polišenské Kecky. Tentokrát si k mikrofonu pozvala své kolegyně Báru Hrzánovou a Kláru Cibulkovou. No a pokud jste pořad neslyšeli, tak si své vědomosti spolu s nimi ověřte v naší ukázce.
2: Věřili byste tomu, že v Kalifornii roste strom se jménem Metuzalem, kterému je už téměř 4860 let? Myslíte, že to pravda je?
3: Věřím.
2: Jako 4000 let, tomu skoro 5000 let.
3: No já jsem teď, jak jsem byla na Krétě a zkoumala jsem ty olivy, protože jsou tam všude. A opravdu jsem se dočetla, že zrovna na Krétě je nejstarší oliva, která má mezi 3000 až 5000 let. Akorát to nedokážu určit přesně, protože ten kmen už je jako dutej. Takže podle letokruhů to už jako nemají šanci zjistit, ale fakt. Takže já myslím, že na planetě takovýhle stromy můžou být.
4: Já bych je teda chtěla rozhodně.
3: Jo.
4: Já si to přeju.
3: Enty.
2: A já vám musím říct, že to pravda je. Zatím jsme 100% úspěšné.
1: Pokud jste poslouchali pozorně, tak pro vás bude jednoduché odpovědět na mou soutěžní otázku. Nejprve ale ještě o co hrajeme? O dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo. Získá pátá správná odpověď, respektive pisatelka či pisatel v pořadí. A teď už ta zmíněná otázka, jak se jmenuje téměř 5000 let starý strom, o kterém mluvila Lucie Polišenská. Svoje tipy nám posílejte na 702 222 222. A nezapomeňte se prosím podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: tomu, že v Kalifornii roste strom s jménem Metuzalem, kterému je už téměř 4860 let.
1: Metuzalem, to byla správná odpověď a já můžu prozradit, že dárkový poukaz v hodnotě 1000 korun na nákup plavek a spodního prádla v prodejnách Timo získává Gábina Beková. Gratuluji vám. Pořad Kecky, ve kterém vám Lucie Polišenská a její hosté vypráví historky, kterým můžete, ale nemusíte věřit, vysíláme na Dvojce každou čtvrtou neděli v měsíci po 11. hodině. Reprízu si pak můžete poslechnout nadcházející sobotu po hodině 16. No a samozřejmě všechny už odvysílané díly najdete také na webu Dvojky anebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Kam vyrazit, co objevit a co zažít.
2: Opera pod skalní věží, koncert v barokním kostele nebo letní večer na zámeckém nádvoří. To všechno nabídne jubilejní 10. ročník festivalu Hudba z ráje, který zve klasickou hudbu na ta nejkrásnější místa českého ráje. A jak za chvíli uslyšíte, nemusíte být ani pravidelnými návštěvníky opery, abyste si jeho program užili. Na telefonu už je s pozvánkou sopranistka a také umělecká ředitelka festivalu Karolína Cingrošová. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Tak festival zahájíte už 4. července operou Carmen, a to přímo pod věží Mnich v Prachovských skalách. Jaký je to zážitek sledovat operu uprostřed přírody a proč jste vybrali právě tohle neobvyklé místo?
3: Tak my budeme letos v Prachovských skalách už po páté a je to opravdu jedinečné místo. Je to vlastně takový přírodní amfiteátr. Zpěváci zpívají bez nazvučení, ale to vůbec nevadí, protože tam je úžasná akustika a diváci sedí na dekách pod skalami. Většinou nám vyšlo počasí, tak doufáme, že to bude tak i letos. A já všechny srdečně zvu, protože nejenom, že zazní krásná hudba, ale hlavně to prostředí a ta příroda je tam naprosto úžasná.
2: Léto bude opravdu nabité u vás, tak kdybyste měla vybrat takové ty nejzásadnější programové typy pro naše posluchače, které by si rozhodně neměly nechat ujít, co by to bylo a proč?
3: No, náš festival Hudba z ráje letos slaví 10 let, takže jsme se snažili pojmout to letos trošku jinak, slavnostněji, a tak budeme uvádět hodně oper. Začínáme tedy tou Carmen v Prachovských skalách a potom to bude dvakrát Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, z čehož jednou to bude v barokní sýpce v Lázních Bělohrad, což si myslím, že je opravdu originální místo pro Prodanou nevěstu, a jednou to bude také Rusalka, moje milovaná, která zazní v Rovensku pod Troskami, takže letos to bude takové více operní, a takovou třešničkou na dortu nebo takovým vyvrcholením celého festivalu bude koncert se zpěvačkou Dašou a s Ústřední hudbou armády České republiky, a na to také srdečně zvu, ale to bude až v 20. listopadu, protože náš festival probíhá v podstatě půl roku.
2: Chtěla jsem se na to zeptat, protože hodně festivalů končí s prázdninami, ovšem ten váš pokračuje až do adventu, tak jaké hudební lahůdky nabídnete na podzim?
3: Přesně tak. My začínáme v červenci a končíme v prosinci až, a to vánočním koncertem, kdy uvádíme českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, a to 26. prosince, a tím vlastně završíme celý ten festivalový 10. ročník.
2: Tak ještě pojďme říci webovou adresu, na které případně naši posluchači a návštěvníci najdou podrobný program.
3: Ano, tak je to www.hudbazraje.cz, a jinak jsme samozřejmě také na všech možných sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, a budeme moc rádi, když nás tam posluchači budou sledovat.
2: Říká sopranistka, také umělecká ředitelka festivalu Hudba z ráje Karolína Cingrošová, která nás pozvala na letošní 10. ročník. Děkujeme za to, ať se vám to povede, a divákům, ať se to líbí, a naslyšenou na dvojce.
3: Taky moc děkuju, naslyšenou.
0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Kam vyrazit, co objevit a co zažít.

0: setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Proč vyměnila jistotu počítačového světa za saxofon? Baví ji stále hrát na ulicích evropských metropolí, kdy se jí podařilo najít si svůj nezaměnitelný hudební rukopis? A jak je těžké životní období změnilo pohled na svět? Nejen na to se zeptám saxofonistky Kateřiny Janečkové alias KJ Sax.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
6: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Jestli plánujete, že se budete o nadcházejících dovolených někde potápět a nevíte úplně přesně, jak to ve světě chodí, tak je dobře, že nás zrovna dneska posloucháte, protože my už jsme ve spojení s Petrem Horkým. Petře, hezké odpoledne.
3: Krásný den.
2: Petře, my se podíváme na to, jak je to s potápěním ve světě, tak čím začneme?
3: Začneme tím, že já jsem velmi nadšený potápěč, snažím se propagovat potápění, přijde mi, že to je nádherný sport. Rád říkám, že to je sport pro lidi, kteří rádi létají ve stavu bez tíže, protože to při potápění skutečně zažiješ. Na druhou stranu je to sport, u kterého se dá taky umřít, nebo u kterého může člověk někoho jiného zabít, nebo mu způsobit veliké komplikace. Takže je dobré na to být skutečně certifikovaný, skutečně vyškolený. A jsem obrovský odpůrce a kritik toho, když někdo jenom půjčí výbavu a prostě skočí do vody s tím, že nějak to zvládnu, anebo když někdo se pokouší třeba uplatit instruktory, aby mu hlavně napsali certifikaci, protože teďka bude vyrážet na dovolenou, na které se chce potápět, jenom na ten kurz mu nějak nevyšel čas. Takže jsem velkým zastáncem potápění, ale také jsem velkým zastáncem poctivého školení, učení a certifikování. Po celé planetě i v České republice jsou mezinárodně certifikované školy a systémy výuky potápění, jako je PADI, CMAS nebo SSI a spousta dalších. A tam ten postup je procedurálně dokonale vyladěný.
2: Znamená to tedy, že vlastně ty postupy jsou na celém světě stejné?
3: V podstatě ano, jsou unifikované, jsou popsané a jasné je, že v každé lokalitě na konkrétní podobu toho potápění má vliv ta konkrétní podmínka v tom místě, kde člověk je, jaké jsou proudy, jaká je viditelnost, jaká je teplota moře. To potápění v principu se nezmění, ale to, jak člověk své dovednosti bude aplikovat v tom, kterém místě, to se samozřejmě měnit a vyvíjet bude.
2: Doufám, že tě tou otázkou nepřekvapím, ale když by si měl zavzpomínat na svoje nejkrásnější potápění, na svůj nejkrásnější ponor, kde to byl?
3: Určitě by to byl přelom milénia, kdy jsem vedl expedici Tajné vraky na Maledivách, kde jsme objevili dvě potopené lodě, takže to je pro mě jedna jako nádherná vzpomínka. Pak by to bylo v Jižní Africe potápění s tygřím žralokem bez jakékoliv ochrany, natáčení s velkým bílým žralokem v Jižní Africe, s obrovskými rejnoky manta na východním pobřeží Mozambiku a takhle bych mohl mluvit hodiny. Mám opravdu pro potápění celý svět, nádherné potápění v Polynésii, na Cookových ostrovech a na Tahiti. Fakt bych mohl mluvit dlouho.
2: No, my děkujeme, že se nám to takhle alespoň nastínil a možná, že se k některému tomu konkrétnímu potápění dostaneme v příštím díle. Měj se moc hezky, díky za dnešek a naslyšenou na Dvojce.
3: Měj se krásně a rozloučím se jedním z potápěckých pravidel. Průšvihy vznikají, když se zbytečně spěchá. Tak třeba přispěju k tomu, že dneska maličko zpomalíte i ve vašem dni a aspoň chvilku si řeknete, jo, stojí mi to za to, mám teď pár minut jenom sám pro sebe.
2: Je to tak, dá se to aplikovat úplně na všechno. Nespěchejte, s námi nemusíte. Petře, díky moc a naslyšenou příště.
3: Krásný den.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.

0: Pokud bych si měla tipnout, jakéže téma bylo v posledních dnech tím nejdiskutovanějším, asi se nespletu, když řeknu počasí, i vzhledem k teplotám, které opravdu bouraly historická maxima. A o počasí si budeme povídat i my v odpolední dvojce. Já už vítám féteru meteorologa Pavla Borovičku. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak myslím, že mnozí vyhlížejí to ochlazení, ale dneska se zatím nějak velké nekoná.
1: Zatím se velké nekoná, ve východní polovině území dokonce počasí stále bourá ty historické rekordy. V Čechách je trochu chladněji, tady se teploty pohybují mezi 28 a 32 stupni Celsia, takže přestože říkám chladněji, tak i tak jsou teploty většinou nad tropickou třicítkou. No a ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku, tam se teplota pohybuje nejčastěji mezi 32 a 37 stupni Celsia a dokonce ojediněle dosahuje až 39 stupňů, například ve Strážnici má teplota hodnotu 39,1 stupně Celsia. Tím byl překonán rekord z roku 2022, ale nebyl překonán absolutní rekord pro tuto stanici. Naproti tomu v Ostravě Porubě mají 38 stupňů, čímž byl vyrovnán absolutní rekord z 8. srpna 2013.
0: No, tak pojďme k těm lepším zprávám. Doufám, že když se podíváme na noc a hlavně tady na zítřek, tak přece jenom už tam bude nějaký, alespoň trošku pokles.
1: Teploty zůstanou i v noci na většině území tropické. Minimální teploty budou nejčastěji mezi 22 a 18 stupni Celsia. Mělo by být trochu více oblačnosti, většinou oblačno až zataženo. Ve východní polovině území může být i polojasno. Stále se ještě budou ještě na počátku noci vyskytovat i velmi silné bouřky. Ty se v tuhletu chvíli objevují hlavně v jižních a východních Čechách a také na Českomoravské vrchovině. Může při nich napršet kolem 60 mm. Mohou se vyskytnout kroupy o velikosti 2 až 5 cm a také nárazy větru 70 až 90 km za hodinu, ale v průběhu noci by měly ty bouřky i přehánky začít postupně slábnout a ve druhé polovině noci by se měly vyskytovat už jen ojediněle.
0: No a zítřek bude jaký?
1: Zítřek bude oblačný, v jihovýchodní polovině území polojasný až skoro jasný, tedy slunečný. Po většinu dne se budou jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo bouřky, a to s vyšší pravděpodobností na horách. Četnější přehánky a bouřky znovu čekáme až večer od jeho západu. Přijdou z Rakouska četnější přehánky nebo bouřky, které budou opět i silné. Může při nich napršet kolem 40 mm, mohou se vyskytnout kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. I to si vyžaduje vyhlášení výstrahy z naší strany, i když už pouze na nízším žlutém stupni. No a teploty budou stále ještě vysoké, 28 až 32 stupňů Celsia, na západě už ale jenom kolem letních 25, na jihovýchodě stále ještě velmi vysoké teploty až 36 stupňů Celsia.
0: Říká meteorolog Pavel Borovička. Děkujeme za předpověď na zítra, mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Naslyšenou.

0: Slunce ještě nezapadlo. Jako přemýšlela, jak originálně mám navázat na Michala z Hrůzu a rozhodně to nebylo nic originálního. Každopádně je 15 hodin a 50 minut a ve studiu už je Tereza Stýblová. Minimálně jsem tě rozesmála,
1: ano,
0: to mě těší.
1: Odpoledne. Tak když si u toho slunce, tak slunce může být třeba přes léto nástrahu pro naše oči.
0: No
1: a tím
0: ano.
1: Se dostáváme k našemu dnešnímu povídání, protože letní nástrahy pro oči, to je téma, kterému se budeme věnovat s panem doktorem Zdeňkem Vaníčkem. Nejenom samozřejmě sluníčko, ale i slaná voda. A vůbec pobyt třeba v klimatizaci, tak to všechno nám může škodit.
0: Písek,
1: ano, přesně. Tak jak se tomu bránit, jak oči léčit, jak se o ně starat.
0: Dvojka@rozhlas.cz, tam můžete posílat svoje dotazy. Já se s vámi loučím a zítra po 13. v odpolední dvojce naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT 2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministr Macinka doplnil prezidenta Pavla v české delegaci na summit NATO. Delegaci povede premiér Babiš. Po bouřce kvůli podemleté trati nejezdí vlaky mezi Vimperkem a Čkyní. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky hlavně na horách. Nejvyšší teploty většinou 32 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. Teď dovětek z ČTK. Způsob, jak se vláda staví k účasti prezidenta na summitu, je v rozporu s ústavním soudem. Uvedl prezident Pavel, měl by mít možnost zastupovat republiku jako šéf delegace, míní. Mezi Vimperkem a Čkyní na Prachaticku kvůli podmáčené trati a popadaným stromům po silné bouřce nejezdí vlaky. Na Prachaticku v krátkém čase napršelo až 60 mm vody, vyplývá to z informací meteorologů a také mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky.
4: V úseku Vimperk-Čkyně je zastaven provoz kvůli podmáčené trati po silné bouřce a popadaným stromům v profilu trati. Na místo míří hasiči správy železnic.
2: První bouřky začaly v Prachaticích kolem poledne. Srážky se odpoledne objevily také v Českých Budějovicích a jejich okolí. Někde padaly i velké kroupy. Podle radaru bouří momentálně v jižních, středních a východních Čechách a také na Vysočině. V bývalém areálu pivovaru v Olomouci Holici zasahují záchranáři u hromadné otravy oxidem uhelnatým. Zatím ošetřili 7 lidí. Jeden člověk byl podle záchranářů v kritickém stavu resuscitován. Na místě zasahují i další složky integrovaného záchranného systému. Bližší informace o příčině a okolnostech neštěstí zatím známy nejsou. Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou velmi vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
5: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
2: Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července, dnes tak rozhodla vláda. Dosud schválené opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Cenové stropy na pohonné hmoty, které denně určuje stát, v úterý o jednotky haléřů stoupnou.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer od jihozápadu srážky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 24.
3: Doprava.
2: Na 20. kilometru D5 směrem od Prahy už kamion nepřekáží, kolony se rozjíždějí. Se zdržením ještě počítejte mezi 10. a 14. kilometrem. Nesjíždějte na souběžnou silnici u Berouna, je ucpaná. Opatrně na 35. kilometru D3 směrem od Prahy v tunelu leží v levém pruhu asi 2metrový trámek. A silnice 20 z Plzně na Písek je obousměrně neprůjezdná po nehodě za Tchořovicemi. Lze jet přes Hajany a Blatnou. To byly zprávy, teď Tereza s kávou o čtvrté.
6: Přeji vám krásné pondělní odpoledne při poslechu dvojky. Začínají prázdniny, odjíždíme na dovolenou, takže to dnešní zdravotnické téma bude určitě ku prospěchu věci, protože téma je letní nástrahy pro oči. Tyto měsíce přináší našim očím řadu zkoušek, může jim vadit slunce, klimatizace, pil a třeba i koupání v bazénu anebo v přírodní vodě. Co by nemělo chybět v naší letní výbavě pro zdravé oči? Jaké chyby dělají nejčastěji nositelé kontaktních čoček, ale i brýlí, a kdy už třeba zarudnutí nebo pálení očí signalizuje problém, který vyžaduje návštěvu lékaře. O tom si budu povídat s panem doktorem Zdeňkem Vaníčkem, lékařem oční kliniky Lexum. Dobré odpoledne, pane doktore.
7: Hezké odpoledne.
6: Je opravdu nějaká letní aktivita, pane doktore, která očím vyloženě škodí?
7: Ne, že by vysloveně škodila, ale vždycky důležité je myslet na tu prevenci. Ať už prostě děláme cokoliv, tak ty naše oči bychom si měli chránit. Stejně tak, jako když jdeme na nějaké ostré sluníčko, tak se natřeme opalovacím krémem, tak stejně tak bychom měli pečovat i o ty naše oči.
6: Letní nástrahy pro oči, téma s panem doktorem Zdeňkem Vaníčkem. Máte-li otázky, posílejte je na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Letní nástrahy pro oči dnes v kávě o čtvrté, tedy ne, že bychom je chystali, ale budeme se snažit samozřejmě je překonávat a předcházet jim s panem doktorem Zdeňkem Vaníčkem, očním lékařem. Aktivita tedy žádná vyloženě nebezpečná pro naše oči není, ale je potřeba se chovat preventivně, ostatně jako celé léto, už jste zmiňoval, pane doktore, když se natíráme ochranným faktorem, tak bychom takto měli myslet na oči. To znamená, že bychom měli používat třeba nějaké zvlhčující kapky, když to přirovnáme k tomu krému s SPF-kem.
1: Určitě. Tam v naší v podstatě výbavě na to léto by neměly chybět nějaké kvalitní umělé slzy. Já většinou, co doporučuji mým pacientům, tak ideálně bez konzervačních látek, aby nás ještě více nedráždili v očích. Ty se poznají v lékárně podle takového toho pumpičkového mechanismu, nebo jsou v takových jednorázových ampulkách. Dále, co bych tam taky doporučil, tak samozřejmě dodržovat kvalitní pitný režim, protože když se nám ztrácí voda v těle, ztrácí se i v tom oku a to samozřejmě potom taky vede k různým úskalím v podobě pálení, řezání toho oka. Co by tam taky nebylo chybět nebo na co bychom měli myslet, tak pořídit si určitě nějaké kvalitní brýle s UV filtrem, hlavně aby tam byl UV filtr, protože na tržnici nebo v obchodě se dá koupit v podstatě cokoliv, ale ne každé tmavé sklo nám pomůže a někdy to může být vysloveně kontraproduktivní.
0: V posledních dnech nás sevřela ukrutná vedra a horka. Naměřily se historické teploty na mnoha místech republiky. Tak i taková vysoká horka jsou třeba pro oči zatěžující?
1: Samozřejmě, ono my z těch velkých veder potom jdeme, když máme tu možnost, tak do nějakého klimatizovaného prostředí. Ta klimatizace je sice fajn, protože celkově nás ochladí, ale ten proud vzduchu je velice suchý a vysušuje samozřejmě i pak to naše oko, to jeho zevní lipidovou vrstvičku. Ty slzy se pak v podstatě během několika vteřin odpaří a už potom cítíme takové to známé dráždění, ten pocit toho cizího tělíska. Takže na to je taky...
0: Čili ty přechody z horka do chladnějšího prostředí a ještě navíc v kombinaci s tím suchým vzduchem, kde klimatizace mohou být pro nás nepříjemné nebo pro naše oči. Je léto obecně, řekněme, nejrizikovější období pro náš zrak?
1: Je určitě rizikovější než třeba ty jiné roční období. Samozřejmě každé roční období má své specifikum. V tom létě jsou delší dny, takže ty oči namáháme delší dobu. Také se samozřejmě věnujeme různým sportovním aktivitám, jako je třeba volejbal, takže se tam můžeme zanést písek. Hrajeme tenis na antuce, takže nějaký ten jemný prach se nám tam může také dostat do těch očí. Pak je to nějaká ta turistika v létě, samozřejmě na hory nebo potom k vodě. Práce na zahrádce taky často, kde se můžeme potom švehnout nějakou tu větvičkou, což nám může způsobit takový ten nepříjemný problém v podobě eroze neboli poškrábání rohovky.
0: Mm-hmm. Mě zaujalo to, že jste říkal, že je delší dobu vidět, že tím pádem oči více namáháme, takže pro naše oči je lepší, když je to vyrovnané, nebo když je třeba dříve tma, aby si odpočinuli?
1: To zase tak úplně ne, ale tím mám na mysli, když prostě nás to láká samozřejmě potom nechodit tak brzy do postele, takže ty oči samozřejmě zatěžujeme více než třeba v zimě, když je ve 4 nebo v 5 hodin odpoledne tma.
0: Jak důležitý je spánek pro naše oči, pro regeneraci?
1: Spánek samozřejmě, jak už jste naznačila, probíhá tam ta regenerace, takže tam je to taky velice důležité, aby ty oči si odpočinuli, protože přece jenom i v tom oku máme určité svaly, které se namáhají úplně stejně jako svaly kdekoliv v těle. Máme tam ty akomodační, ty ciliární svaly, které jsou zodpovědné za akomodaci, za doostřování do blízka, takže když je budeme hodně namáhat, nebo ty oči budeme hodně namáhat, tak potom samozřejmě budeme i o to více unavenější, můžeme mít i třeba nějakou tu bolest hlavy a podobně z té další námahy.
0: Jak třeba aktivní jsou teď různé zdroje pilů přes léto, tak je to může být zdrojem problémů?
1: Jo, taky velice, velice aktivní, protože on ten pil se nám zanese do oka, prostě všude to teď poletuje, zvlášť když je vítr nebo suchý vzduch, tak se nám může snadno usadit na spojivce, vyplaví se histamin, což vede k takové té kaskádě, že nám oko zarudne, překrví se spojivka, může nám otéct víčko, je to potom velice nepříjemné.
0: Jaká část oka je nejnáchylnější k nějakému letnímu zranění nebo podráždění?
1: Nejnáchylnější, tady bych se možná zastavil. Ono v podstatě, když si vezmeme rohovku, to je taková ta průhledná část na tom našem oku, tak rohovka je obecně nejcitlivější orgán těla, je v podstatě 300x citlivější než lidská kůže.

0: Léto je období, na které se těšíme kvůli sluníčku, dovoleným, prázdninám, ale zároveň to můžou být náročné měsíce pro náš organismus. Teď v posledních dnech to pociťujeme všichni vlivem horkých dnů a oči samozřejmě nevýjímaje. Takže je potřeba je chránit, je připravit na toto období. Pane doktore, co nejčastěji ale řešíte v létě jako oční lékaři?
1: Jo, v těch ambulancích, tak tam se nám trošku mění spektrum pacientů, protože přece jenom přicházejí pacienti s virovými nebo bakteriálními záněty spojivek, které se přenesou někde z koupaliště. Také docela často samozřejmě je tam ta práce na zahrádce, takže nějaké to švihnutí větvičkou nebo nabodnutí se na nějaký klacík, prostě eroze rohovky, to bolestivé poškrábání, protože jak jsem vlastně mluvil v tom předchozím vstupu, tak rohovka je nejcitlivější orgán v těle, takže to docela hodně, hodně bolí. A pak taky samozřejmě ty sportovní aktivity, protože je to všechno spojené, takže práh, písek, sluníčko, takže jsou tam ty záněty.
0: Je tohle období náročnější třeba pro lidi, kteří nosí brýle nebo kontaktní čočky ve srovnání s lidmi, kteří tyto pomůcky nemusí používat?
1: Určitě ano, protože pacienti, pokud nosí kontaktní čočky, tak samozřejmě v tomhletom počasí láká je vstup do vody, čemuž rozumím. Na druhou stranu je určitě důležité pacienty informovat o tom, že pokud nosí nějaké vícedenní kontaktní čočky, ať už týdenní, měsíční, tak ty jsou pro použití do vody zcela nevhodné, protože ona, ta čočka, funguje jako taková hubička na nádobí, když to tak řeknu, nasaje do sebe vodu a z té vody všechny ty patogeny, bakterie, viry, můžou tam být i nějaké plísně a ono potom, jak je v tom oku hezky vlhko pod tím víčkem, tak se nám tam vytváří kultivace nebo nějaký kultivát, ty bakterie tam bují a jelikož kontaktní čočka obecně tvoří mikrodefekty na rohovce, na tom epitelu, na té vnější vrstvice, tak dělá takovou tu vstupní bránu a můžeme se zadělat na nějakou vážnou infekci. Čili pacientům, jenom abych se k tomu vrátil, určitě pokud nosí kontaktní čočky, tak výrazně doporučuji ty jednodenní prostě před tím koupáním je nasadit a i hned po koupání prostě bez lítosti zahodit do koše.
0: Mm-hmm. Jsou ještě jiné skupiny pacientů, řekněme, které jsou teď ohrožené v létě více než lidé zdraví?
1: Taky samozřejmě například seniori, je teď docela velká vlna veder, obecně zvykem se v těle ztrácí voda, ztrácí se právě i z toho oka, takže pacienti docela často trpí na suší oko, mám tím na mysli starší pacienty, navíc se jim můžou vysušovat sliznice kvůli tomu, že užívají léky například na vysoký krevní tlak, takže to k tomu taky přispívá a obecně v tom vyšším věku už je snížený pocit žízně, takže je důležité myslet prostě preventivně na to, aby pacienti pili.
0: Mm-hmm. Už se tady ptá posluchačka, jestli je léto vhodné na různé oční zákroky a operace, že se má nějakou naplánovat, pravděpodobně asi pokud to správně chápu, tak je to operace šedého zákalu, anebo je lepší
1: počkat
0: až na podzim?
1: Jo, rozumím, já se tady s tímhletím dotazem setkávám v podstatě dnes a denně. Rozhodně v dnešní době pokročilé mikrochirurgie ty zákroky jsou bezpečné, takže i před tím létem nebo v létě dají se absolvovat bez nějakého většího rizika, jenom je prostě důležité myslet na to, abychom minimálně nějaké ty 3-4 týdny po operaci omezili kontakt s vodou, takže na nějaké to koupání prostě na měsíc po operaci zapomenout, ale na druhou stranu určitě nemusíme čekat až na podzim nebo do zimy, protože samozřejmě v tom oku se nám může dít cokoliv, takže čím dřív se to odoperuje, tak tím lépe.
0: Mm-hmm. Když se používá, jak jste hovořil, ty kapky na zvlhčování oční sliznice, není to potom z dlouhodobého hlediska třeba kontraproduktivní, když to celé léto používám, byť nemám žádné jinak problémy, tak nezvykne si na toto oko příliš?
1: Určitě dobrý dotaz. Ono právě proto, jak jsem si zmínil, doporučuji, to bych potrhl, kapky bez konzervačních látek, protože jsou kapky s konzervanty, ty jsou třeba v lékárně o něco levnější, ale ty obsahují benzalkonium chlorid a podobné stabilizátory a ty nám právě můžou paradoxně při dlouhodobé aplikaci narušovat tu slzivou vrstvičku, takže tam je opravdu lepší užívat ty slzy bez konzervantů a bez nějakého většího rizika, že to oko se na nich stane závislými.
0: Pojďme se věnovat lidem, kteří nosí čočky, když se bez nich neobejdou, bez kontaktních čoček. Je vhodná varianta třeba teď na léto opravdu nosit brýle i třeba kvůli tomu, že ty oči, se teď to řeknu hodně jednoduše, se více odpočinou, netvoří se tam ta mikrozranění, o kterých jste hovořil, možná tolik nehrozí infekce.
1: Takhle, ty brýle samozřejmě určitě by neměly chybět v té takzvané povinné výbavě. Na druhou stranu existují třeba i dioptrické plavecké brýle, pokud bychom si chtěli užít nějaké radovánky ve vodě. Na druhou stranu ty brýle přece jenom při tom horkém počasí se nám zamlží, taky omezují zorné pole, takže je to určitá jakoby medicínsky akceptovatelná varianta, ale asi ne úplně z dlouhodobého hlediska. Takže buď to brýle, pokud bychom to chtěli řešit definitivně, tak potom právě nějakou třeba tu laserovou oční operací to řešit.
0: A ta je vhodná v létě, nebo to je lepší opravdu absolvovat?
1: Jak jsem se zmínil, v podstatě všechny ty operace se dají udělat i v létě a právě před létem nás většinou pacienti vyhledávají, aby si to léto mohli užít bez problému. Takže tam akorát opravdu omezit jenom ten kontakt s tou vodou, ale u těch moderních metod klidně třeba i po týdnu už můžou pacienti sportovat nebo se vrátit do toho běžného režimu.
0: S těmi kontaktními čočkami tedy připomeňte, jak v létě právě při těch různých aktivitách, když se koupeme, sportujeme, jak s nimi zacházet a třeba i jaké typy kontaktních čoček si pořídit, jestli ty jednodenní, týdenní nebo měsíční.
1: Rozumím. Ono, jak o ty kontaktní čočky pečovat, vždycky hygiena, to bych chtěl zdůraznit na prvním místě, prostě nesahat se do oka se špinavýma rukama, abychom si tam něco nezanesli. Jak už jste vlastně naznačila, určitě lepší variantou, pokud už musíme v létě nosit kontaktní čočky k vodě, tak jsou ty jednodenní kontaktní čočky. Všechny ty moderní materiály, silikon hydrogel je bezvadně propustný pro kyslík, takže to oko se nám nedusí, ale je samozřejmě důležité taky vědět, že když s tou čočkou jdeme do vody, tak bychom ji měli i hned po tom koupání vyjmout, ať se tam prostě něco nezaneseme.
0: I když se nepotápím, ale jenom plavu,
1: když
0: tak
1: se nepotápíme, přesně tak, ta voda nám může stříknout do oka a ty bakterie se tam opravdu vykultivují během 24, 48 hodin, jako například pseudomodády nebo akantaméby.
0: Čili záněty očí jsou nejčastější, tak, nebo taky častým asi zraněním nebo potížemi, které řeší oční lékaři právě.
1: Určitě. Tady přes ty letní měsíce, to je, řeknu, takový ten denní chleba.
0: Pan doktor Zdeněk Vaníček je hostem Kávy o čtvrté. Pokračujeme za chvilku v našem povídání. Máte-li otázky, tak pište dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
3: Na dvojce.

0: Letní nástrahy pro oči, to je téma, kterému se věnujeme v Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na Dvojce. Hostem je oční lékař pan doktor Zdeněk Vaníček. Sám jste zmínil otázku, která často padá od vašich pacientů, že přes léto nám hodně slzí oči, že jsou třeba podrážděné od sluníčka a přesto dostaneme doporučení od lékařů, abychom si právě kapali ty oční kapky nebo respektive, jak se říká, umělé slzy. Tak je to paradox na první
1: poslech. Je to na první poslech takový paradox, ale ten určitě rád vysvětlím. Ono totiž to naše oko, nebo obecně slzný film, je složený z nějakých třech vrstev, nechci nějak zatěžovat samozřejmě těmi anatomickými poměry, ale ta nejvíce vnější vrstvička je lipidová, je vlastně složená z takového olejíčku a ona se v létě poměrně rychle odpaří. Tvoří to nějakých 5-10% toho slzného filmu a jakmile se nám ten lipidový povrch naruší, tak ty slzy se nám začnou rychle odpařovat, ta vodnatá složka, která tvoří nějakých těch 85-90% slzného filmu. A najednou, když my mrkáme, tak to oko se začne dráždit, zarudne, zčervená a reflexivně začne slzná žláza produkovat umělé slzy, nebo respektive, pardon, ty přirozené lidské slzy, které ale nemají tu optimální koncentraci, tu optimální kvalitu, proto my je musíme něčím zahustit a zahustují si většinou kapkami, které obsahují jak hyaluronát, tu zvlhčující vrstvičku, tak i tu olejovou vrstvičku, to jsou takové ty trojsložkové kapky. Mm-hmm. Takže určitě kapat.
0: Takže poslechnout, kapat, mělo by se to zlepšit. Je tady dotaz, hodně se ptají naši posluchači na operaci očí, mají dioptrie, někdo, že jim lékař dokonce nedoporučil tu laserovou operaci vůbec, zase jestli je vhodná ve 40 letech, tady píše Miloš, má dioptrie -4, drobný cylindr, tak není to úplně letní téma, ale obecně
1: dá se právě na našem pracovišti, my vlastně máme takovou unikátní metodu, metodu Presbyond, která je vhodná i pro pacienty v tom už počínajícím vedchozrakém věku, protože při klasické laserové oční operaci, když bychom ji absolvovali v těch 40 letech, odnechali se odstranit všechny dioptrie, tak automaticky po tom výkonu budeme potřebovat nějaké slabší čtecí brýle, což je samozřejmě škoda, protože vyměníme jedny brýle za druhé, ale máme novou metodu, která prostě pomůže od těch brýlí nejenom na tu dálku, ale současně i do toho blízka a dá se udělat v podstatě v jakémkoliv věku i okolo 65, takže vždycky je dostatek času.
0: Ivana se ptá na koupání v rybníku, jestli má po vykoupání použít umělé slzy, a já to možná zobecním, jestli je dobré zkrátka taková propláchnout oči, dezinfekce, pokud se koupeme třeba ve vodě, kde úplně nedověřujeme té čistotě.
1: Jo, určitě ano, protože oni tam můžou být sinice, které na první pohled nejsou viditelné, protože oni tvoří ty takzvané ty liše, ty povlaky až v polovině července nebo v srpnu, takže určitě pokud si nejsme jistí kvalitou vody, tak preventivně nic tím nepokazíme, koupit si v lékárně nějaký fyziologický roztok obyčejný, který slouží k průplachu těch očí a nic s tím nepokazíme, pokud si ty oči prokápneme.
0: Takže to zase také sebou do té KPZky nebo přesně do té tak lékárničky na cesty určitě fyziologický roztok. Existují nějaké další návyky, které je dobré si osvojit, třeba i při sportu v létě se více potíme, jestli třeba i pot může třeba dráždit naše oči?
1: Ten pot určitě může ty oči docela výrazně podráždit, takže já třeba co doporučuji, nebo já občas co taky dělám, tak prostě před tím sportováním si tam kápnout ty umělé slzy, oni tam vytvoří tu ochranou vrstvičku, zvlášť pokud jsou nějaké ty více složkové, a potom sportování si taky prokápnout, pokud už používáme kontaktní čočky na sportování, tak v lékárně to bych určitě taky doporučil se tam poradit, protože ne všechny umělé slzy jsou vhodné na kontaktní čočky, zvlášť právě ne ty s tou lipidovou vrstvičkou, s tím olejíčkem, protože ono se nám tam potom kápnutí na tu kontaktní čočku vytvoří takový šlem, takže pak by se nám to vidění naopak zamlžilo, i když si to oko paradoxně chráníme, tak zase by tam byl nižší komfort.
0: Zmiňovala se také výběr kvalitních slunečních brýlí na léto, že by určitě měly obsahovat UV filtr, takže asi v lékárnách, možná i v drogeriích, v nějakých certifikovaných prodejnách, protože když jsou ty brýle jenom tmavé a nemají UV filtr, tak mohou spíše našim očím uškodit, nebo jak to funguje?
1: Určitě, rád vysvětlím, protože ono, když si nasadíme nějaké tmavé brýle před obličej nebo před ty naše oči, tak se nám fyziologicky rozšíří zornička, ta panenka, což je přirozená reakce oka na nedostatek světla. Funguje to v podstatě jako clona u fotoaparátu a pokud tam není ten kvalitní UV filtr, tak nám ty paprsky do UV záření vlastně prostupuje dovnitř do oka, jednak se vychytává v lidské čučce, kde může působit kataraktogeně, že může urychlit rozvoj šedého zákalu a pokud se dostane až na sítnici, což je ještě ta horší varianta, protože čučku operovat můžeme, ale sítnici většinou moc dobře ne, tak na sítnici nám může odstartovat tu takzvaném věkem podmíněnou makulární degeneraci, kdy tam je prostě ten kumulativní efekt stejně jako například u kouření.
0: Mm-hmm. Tady se ta posluchačka právě na operaci šedého zákalu, že na ní čeká, jestli se má o oči teď přes léto nějak speciálně starat. Teď jste vlastně zmínil, že nekvalitními brýlemi můžeme ten šedý zákal podpořit, takže pokud už je diagnostikován tento problém, tak používat bez výjimky dobré sluneční brýle teď přes léto?
1: Můžou se používat sluneční brýle, tam zase důležitá spíš ta prevence. On šedý zákal, samozřejmě záleží pacient od pacienta, většinou počká těch třeba dejme tomu pár týdnů, ale neměl by nějak omezovat to vidění. Zase na druhou stranu, pokud už máme hodně pokročilý šedý zákal a předsadíme si třeba na řízení auta nějaké sluneční brýle, tak si ještě vytvoříme větší clonu, takže ono je to hodně individuální. V podstatě řeknu, s operací šedého zákalu v dnešní době určitě čekat nemusíme.
0: Dostaneme se dnes určitě ještě k úrazům a k různým podrážděním, kde známe ten původ, toho například třeba písek u moře, ale když nás začnou opravdu bolet z čisté sna oči, nebo jak se vlastně projevují ty nejběžnější potíže teď v létě, kdy neznáme tu přesnou příčinu?
1: No samozřejmě oko, jak jsem si zmínil, rohovka, nejcitlivější orgán v těle, takže máme tam určité červené vlajky. Když řeknu, se to očko opodráždí, začne bolet, určitě doporučuji jako první kápnout si tam buď to nějaké umělé slzy, anebo pokud nemáme, tak třeba nějaký fyziologický roztok, určitě teda neproplachovat vodou z kohoutku, protože ona sice pro náš žaludek je relativně bezpečná, ale taky může obsahovat určité patogeny, které bychom si tam mohli ještě zanést do toho podrážděného oka, ať už máme poškrábanou rohovku nebo cokoliv, a mohl by se nám tam vytvořit zánět v tom oku. Určitě taky nedoporučuju takové ty babské rady jako obklady z heřmánku a podobně, protože on sice heřmánek působí docela dobře na pokožku, ale na tom oku je docela silným alergenem a může nám spojivku nebo obecně to oko daleko více podráždit a ty potíže zhoršit.
0: A pokud se to tedy nezlepší ani po této proceduře vám je doporučené, tak navštívit očního lékaře.
1: Určitě nečeká. Samozřejmě to čekání někdy může být velmi nebezpečné, protože pseudomonádové infekce nám tam v tom očku vybují během 24-48 hodin a můžou vést prostě k rohovkovým řadům a ty v krajním případě končí až transplantací rohovky.
0: Pan doktor Zdeněk Vaníček, host Kávy o čtvrté, letní nástrahy pro naše oči, možná, že i lesní, můžeme se k tomu dostat klidně, k takovým výletům. Otázky budete moci po další písničce i telefonovat 22 155 25 25.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: S panem doktorem Zdeňkem Vaníčkem se dnes FK o čtvrté věnujeme letním nástrahám pro oči. Když už jsem před chvilkou se přeřekla lesní a letní nástrahy, tak v přírodě nám asi hrozí nějaká zranění. V lese, co v lese?
1: Určitě, jehličí, je, samozřejmě takové to typické.
0: Opekáme špekáčky třeba.
1: Taky prsknutí, zase samozřejmě toho popílku, nebo švihnutí tou větvičkou, to je prostě typické, že člověk si řekne, jak se mu to může stát a najednou je to na světě, takže bolestivá věc. Určitě v takovém případě, pokud to oko bolí, ta bolest neustupuje ani po pár hodinách, i když se tam nakapeme v podstatě cokoliv, co máme v té lékárničce, tak vyhledat ošetření co nejdříve. Stejně pokud nám tam prostě něco prskne do toho oka, tak to zkusit prostě řešit konzervativně tím, co máme, a pokud to nepomůže, tak ideálně prostě ještě týžden anebo nejpozději druhý den vyhledat ošetření.
0: A i když vím, že tam mám třeba jehličku nebo něco nám spadlo do oka, tak ani v tomto případě neproplachovat čistou vodou.
1: Ne, čistou vodou rozhodně ne, nebo respektive samozřejmě jako nouzovka, když už bychom vůbec neměli nic a měli jsme tam nějaké cizí tělísko, tak prostě to propláchneme nějakým proudem vody, ale určitě by to samozřejmě potom chtělo něčím ošetřit.
0: U lékaře.
1: U lékaře, přesně.
0: Na ty obklady, o kterých jste hovořil, že ne z heřmánků, se ptají naši posluchači, nabízejí další varianty, třeba jestli ze světlíků nebo z jiných bylinek, tak jaký je na to váš názor?
1: Já jsem za
0: třeba když mě švihne větvička, tak na sklidnění. Mě taky možná napadlo použít.
1: Že my nikdy nevíme, co tam je. Ono, my si myslíme, že se to prostě jenom třeba trošku podráždilo to oko, ale ten problém může být daleko vážnější, takže do toho oka prostě se nevidíme. A abychom si ten problém ještě více neprohloubili, protože, jak říkám, na té rohovce se nám cokoliv může rozdět během několika hodin, tak raději prostě vyhledat toho očního, i když je to prostě nepříjemné, i když se prostě počkáme třeba pár hodin v čekárně, tak raději, přece jenom oči máme jenom jedny, a pokud už se poškodí, tak se to horko těžko spravuje, takže doporučil bych určitě tu lékařskou péči neodkládat.
0: Je tu dotaz na ječné zrno, dokonce dva dotazy, oba se týkají léta, že v tomto období, píše posluchačka i posluchač, se jim tvoří ječná zrna, jestli to nějak souvisí právě s teplem nebo s jinými aktivitami a také, jak se ječné zrno léčí.
1: Může taky samozřejmě, ono totiž ječné zrno je způsobeno zánětem takzvaných těch majbomských žlázek, které máme po obvodu oka na hraně víčka, a ty žlázky samozřejmě, když je sucho nebo když je nějaký vítr, prach, tak se nám můžou ucpat a oni právě produkují tu lipidovou vrstvu toho slzného filmu. Takže když ty žlázky jsou ucpané, oko je podrážděné, teď je tam to ječné zrno, takže řešit to ječné zrno určitě nedoporučuji propíchávat v žádném případě jehličkou nebo čímkoliv, abychom si tam něco nezanesli. Existují na to normálně antibiotické kapky na předpis, a pokud nepomůže, řeknu, do těch 10-14 dnů antibiotikum, kdy se nám to ječné zrno opouzdří, tak potom jedině řešit chirurgicky nějakou excizí, ale samozřejmě pod dohledem chirurga.
0: Ano, do toho se asi pouštět rozhodně ne. Sami dotaz na obklady ještě, že pomáhá buď jenom teplý nebo studený obklad, ptá se tady Karel, právě na ječné zrno.
1: Když ty oči jsou podrážděné nebo máme oteklá víčka, tak samozřejmě nějaký ten studený obklad určitě pomůže, ale nedoporučuji pokládat úplně přímo na oko na těsný kontakt s kůží, ale třeba přes nějaký ručník nebo přes nějakou látku si dát ten vlhký kapesník na oko. Můžeme.
0: Posluchačka se ptá na specifický problém. V noci nemůžu otevřít oči, neslepují se mi víčka, ale oči bolí a dlouho trvá, než se podaří je otevřít. Lékař mi poradil na noc gel, ale moc to nepomáhá. Přes den kapu umělé slzy večer velmi často. Tak jak postupuje správně? Je třeba teď právě v létě ještě změnit přístup k tomu, nebo se to může zhoršovat právě
1: obecně
0: tento problém?
1: Takovým pacientům já doporučuji taky nějaké oční gely. Případně pokud nepomáhají ty oční gely, tak existují, nebudu jmenovat konkrétně výrobce, ale vitaminové mastičky, že to je vysloveně mast, vitamin A v oční masti, která se dá naaplikovat do toho oka, ta funguje asi nejlépe, prostě obecně vitamin A pro to oko ve všech možných formách, takže když tak tu vitaminovou mastičku si tam zkusit naaplikovat vždycky na noc před spaním, protože ono my, když spíme, tak nemrkáme, takže to oko se nám opravdu může přilepit k víčku nebo může uschnout, tak a potom to způsobuje tady tyhle ty nepříjemnosti.
0: Teď vitaminem A jste mi připomněl to doporučení, že máme se o své oči starat i tím, že jíme dostatek mrkve. To už od dětství se tradovalo. Je to mýtus, pane doktore, anebo různé doplňky třeba právě, které obsahují tento vitamín před létem je dobré, určitě, nebo během roku?
1: Určitě můžeme, jako tou mrkví rozhodně nic neskazíme. Dále, co třeba určitě doporučuji, tak pořídit si nějaké ty omega-3 mastné kyseliny ve formě kapsliček a užívat je klidně i preventivně, protože zase nasítíme ten náš slzný film, tu olejovou vrstvičku a to oko potom bude daleko méně podrážděné a hlavně ono nám to vytvoří tu ochrannou bariéru, čili ty slzy se nebudou tak rychle odpařovat z povrchu oka.
0: Hostem Kávy o čtvrté je oční lékař, pan doktor Zdeněk Vaníček. Ještě to bude i po písničce Pavla Bobka, abychom probrali naše dnešní téma letní nástrahy pro oči. Stále se můžete ptát 22 155 25 25.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Terezou Stýblovou.

0: Poslední část kávy o čtvrté o letních nástrahách pro oči je před námi s panem doktorem Zdeňkem Vaníčkem a máme dotazy po telefonu. Dobrý den.
1: No, dobrý den. Prosím vás, pane doktore, já to omezím jenom na jednu část toho, co jste říkal. Jste říkal o těch tmavých sklech, že se rozšiřují tedy ty čočky, což je jasný, a že to není dobrý pro to oko. Co tedy říkáte tomu, že ty auta teďko se dělají všechny s tmavýma sklema, čili to je vlastně jako kdyby měl černý brýle a vůbec se dělají barevní skle. A když jsme jeli do Řecka, tak byly červený okna, to bylo tak nepříjemný, to bylo všechno zkreslený a taky měnili v paneláku, třeba měnili okna před mnoha lety a já najednou začal špatně vidět a pak jsem zjistil, že to je tím, že oni tam dávají tmavý skla. Když jsem otevřel okno, tak jsem viděl zase normálně. Je to tedy vhodný, aby se používali tyhle ty tmavý skla a ještě tyhle lampy, který normálně, když člověk jede, tak ho tak osilněj, že skoro nevidí. A když jede se starou lampou, jak byly dřív ty světla, tak je všechno v pořádku. Tak co byste jako k tomu řekl?
0: Děkujeme za váš dotaz. Tak to zatmavování skel, ne tedy na brýlích, ale třeba v automobilech.
2: Jo, hezké odpoledne, děkuji za dotaz. Co se týče právě toho řízení auta, tak na to řízení já obecně doporučuji UV brýle, nebo brýle s UV filtrem, ale které jsou zároveň polarizační, protože oni mají v podstatě takovou speciální roletku, nebo ty brýle fungují jako taková speciální roletka, která odstíní ty nepříjemné horizontální odlesky, které asi tady pán zmiňuje, takže tam na to řízení auta určitě ty polarizáky se pořídit.
0: A obecně ta zatmavená skla, jestli teď v autě, jestli to taky může mít vliv, tak jsem to aspoň pochopila. Já ten dotaz třeba, že se nám rozšiřují zorničky a pokud nemáme brýle s UV filtrem, tak si můžeme poškozovat zrak.
2: Tím se vysloveně myslelo, nebo to, co jsem říkal, tak tím se myslí taková ta černá skla. Pokud je to sklo jenom tak lehce kouřově zabarvené, tak to nevadí.
0: A co LED osvětlení?
2: LED osvětlení.
0: Možná, teď v létě máme dost sluníčka a pak ještě zase.
2: Stěžují si pacienti taky, jako někdo říká, že na to pomáhají ty polarizáky, ale ty by se zase neměly úplně nosit na tu noc. Takže,
0: proč?
2: Protože nám, když v podstatě nás to oslňuje, my si dáme ty polarizáky na noc, takže si ještě více utlumíme to světlo, které nám přichází do oka, takže ono to řízení by potom bylo docela nebezpečné, že můžeme nějaké věci na té silnici přehlédnout.
0: Máme další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Prosím vás, mohu se zeptat, oko, které je, tedy odchází jeho funkčnost, má černý flek a dostává pravidelně nebo v určitých intervalech injekci na udržení prostě stavu těch obou očí. Můžu teďka v těchto horkých dnech anebo obecně je to ty oči vyplachovat studenou vodou?
2: Samozřejmě můžete. Ono hezké odpoledne, o čem se paní zmiňuje, tak je pravděpodobně léčba té věkem podmíněné makulární degenerace. Pokud se tam dávají nějaké injekce do toho oka, tak to bude taková ta prognosticky nepříznivá vlhká forma. Určitě tím proplachováním očí ty oči nezatíží. Je to takové prostě neurazí, nenatchne. Asi to ale něčemu nepomůže.
0: Možná kvůli té hygieně nebo
2: jo, tak to určitě může. Tam se, jo, takže to může.
0: Naděja se ptá, zda je nevhodné používat plavecké brýle při glaukomu. V jednom oku je vysoký oční tlak, v jedno oku je po trabekulektomii.
2: To je taková ta speciální operace na ten zelený zákal. Určitě u toho zeleného zákalu to nevadí. Tam naopak, pokud pacient má zelený zákal, zase možná trošku odbočím, tak ty kapky, které se tam kapou u zeleného zákalu, mají nějaké konzervační látky, které můžou trošku podráždit to oko, takže na to léto si k těm kapkám na zelený zákal pořídit i nějaké kvalitní umělé slzy bez konzervantů.
0: A je u nějakého očního onemocnění problém nosit plavecké brýle nebo obecně koupání, jestli skutečně jako není dobré?
2: Pokud si pořídíme nějaké dobře těsnící plavecké brýle, tak to rozhodně problém není, pokud to není nějaká zlomenina očnice nebo něco podobného, co by nám tlačilo na ty okolní nervy, tak ne.
0: Z hlediska vody je bezpečnější pro oči koupat se v bazénu, kde je voda chlorovaná, nebo v moři, kde je zase sůl, anebo přírodní koupaliště, rybníky?
2: V podstatě, pokud nosíme kontaktní čočky, tak není úplně zcela bezpečná ani jedna varianta. Ono samozřejmě, to už jsme probrali, že v nějakém tom jezírku a podobně jsou tam mikroorganismy, prvotce, bakterie, viry, plísně. Takže to může být trošku rizikovější. Na druhou stranu zase spousta pacientů se domnívá, že to moře je daleko bezpečnější, což může být bezpečnější, ale ne pokud nosíme kontaktní čočku, protože přece jenom je tam zvýšená salinita. Ta kontaktní čočka, jak jsme si říkali, chová se jako houbička, která naseje tu vodu i tu sůl a zase ona se zdeformuje, už potom nedrží dobře ten svůj původní tvar na oku a když mrkáme, můžeme si tam zanést potom nějaký ten prach nebo písek z větru.
0: Mohou potíže zhoršovat třeba i opalovací krémy nebo letní kosmetika, kterou používáme?
2: Taky samozřejmě to asi známe každý, že občas se nám tam ten opalovací krém dostane dovnitř do oka, ať už nějakým potem nebo při sprchování a je to velice nepříjemné to štípání. Pak samozřejmě, když nemáme kontaktní čočku v oku, tak to jenom vypláchnout. Pokud by se nám tam dostal opalovací krém na kontaktní čočku, tak zase ta čočka, jak jsem se zmiňoval, funguje jako houba, ona naseje i ten krém, takže tu čočku okamžitě zahodit a už ji nepoužívat, vzít si prostě nějakou novou náhradní.
0: Pojďme to shrnout, pane doktore. Poslední rada na závěr, teď v létě, jak se připravit na dovolenou, co do lékárničky, jak oči chránit?
2: Do té lékárničky určitě, jak jsem se zmínil, nějaké ty kvalitní umělé slzy bez konzervačních látek tedy, potom nějaký ten sterilní fyziologický roztok na průplach očí, pokud by se nám tam dostala nějaká nečistota a co je taky možná dobré, možná, že jsme to ještě dneska nezmínili, tak použít nebo vzít si do té lékárničky i nějaké takovéto oční antiseptiky, jako je ten obecně známý oftalmoseptonex nebo borovou vodu, že pokud už bychom měli pocit, že se v tom oku něco děje, tak si tam kápnu přesně tak, si tam preventivně určitě můžeme kápnout tu borovou vodu a nebo ten septonex.
0: Hostem dnešní kávy o čtvrté byl pan doktor Zdeněk Vaníček z lékař oční kliniky Lexum. Moc vám děkuji za váš čas, přeji vám krásné léto bez úrazů, bez potíží a těším se na vás někdy příště zase na shledanou.
2: Děkuji za pozvání a nashledanou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Je naprosto nezbytné. Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
0: Hana Zagorová 80.
2: Rybičko zlatá, přeju si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
0: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
0: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
0: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
0: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Spor mezi prezidentem a vládou kvůli summitu NATO pokračuje a dálniční známky nebudou pravidelně zdražovat, rozhodla vláda. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách, a nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér. Informoval o tom sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
4: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
3: Prezident v reakci na rozhodnutí vlády uvedl, že je v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Měl by podle Pavlových slov mít možnost vést delegaci na summitu v Ankaře. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by si pak měl vybrat jedno ze dvou vrcholných setkání na summitu. Druhé by absolvoval právě prezident. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení, valorizace a zachování ceny roční známky, a to ve výši 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. K hromadné otravě oxidem uhelnatým vyjeli odpoledne záchranáři do areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. Dohromady ošetřili 7 lidí a rozvezli je do nemocnic v Olomouci, Přerově a Prostějově. Hasiči měli na místě mimo jiné i speciální protiplynový automobil a zasahovali v dýchací technice. Pokračuje jejich krajský mluvčí Radek Buriánek.
5: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány, a opět ošetřování.
3: Případem se zabývá policie, co bylo zdrojem úniku plynu, zatím neřekla. V bývalém pivovaru byli pracovníci firmy, kteří areál vyklízejí. Historii Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nově uchovává Národní archiv. Český festival s 80-letou historií mu dnes daroval tištěné programy koncertů, plakáty, novinové výstřižky, smlouvy i výroční zprávy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu srážky četnější a budou i silnější. Nejvyšší teploty většinou 28 až 32 stupně, na jihovýchodě až 36 a v 1000 metrech na horách 24.
0: Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Vyškova popojíždějí kamiony z 216. kilometru k omezení na stý 96. Osobním autem se chvíli zdržíte před Rohlenkou a pak od Slatiny až k onomu omezení. Na Vysočině stále počítejte s bouřkami a silným větrem, který může lámat větve. A na příjezdu do Prahy po D8 se na půltém kilometru jezdí pouze jedním pruhem, zdržení asi 20 minut. To byly zprávy, teď Tereza a Honza.
6: 29. červnové příběhy z kalendáře jsou připraveny. Od mikrofonu Dvojky vás srdečně zdraví a vítají Jan Kovařík
7: a Tereza Stýblová. Dobrý den. V dnešních příbězích z kalendáře se budeme povídat o básníkovi, který kromě poezie zanechal stopu také v české písňové tvorbě, hlavně v té jazzové a rockové.
6: A přestože jazz ani rock se v socialistickém Československu zdaleka netěšili takové přízně jako Krotký popík nebo Bodrá dechovka, tohoto básníka si režim dost hýčkal.
7: K jeho identitě nás tradičně dovedou tři indicie. Ta první zní malý chlapeček na židli z železa.
6: Druhá, smrt na zámku. Právě v zámeckých zdech se totiž básníkův život završil.
7: A pro třetí nápovědu si vypůjčíme citát básníka samotného. Kain přespává v mém jménu.
6: Pevně věříme, že většina posluchačů jméno dnešního hrdiny už uhodla. Všem ostatním ho rádi prozradíme po úvodní písničce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Jak už naši posluchači, ať už jsou milovníky dobré hudby nebo kvalitní poezie, jistě poznali, hrdinou těchto příběhů z kalendáře bude básník, dramatik, textař a také muzikant Josef Kainar.
1: Všechny nápovědy, které nás k němu dovedly, si v průběhu pořadu objasníme. Teď ale pojďme na samý začátek Kainarova příběhu, který se začal psát v Moravském Přerově, a to v roce 1917.
0: Malý Josef se tu 29. června onoho roku narodil do železničářské rodiny. U dráhy pracovali jeho otec, dědeček i strýc. A v básníkově životě to mělo několikerý význam.
1: Díky režijní jízdence mohl například jezdit za přáteli do Prahy a také si pro studium zvolit Pražskou filozofickou fakultu. Za války mu pak železnice dala práci a melancholická atmosféra nádraží a odjíždějících vlaků se stala také důležitou inspirací jeho poezie.
0: Z maminčiny strany Josef zdědil hanácké selské kořeny, hlavně ale lásku k hudbě a přirozenou muzikálnost. Od 5 let hrál na housle a na klavír, později přidal také kytaru, které zůstal celoživotně věrný.
1: No, o něco méně věrnosti ovšem vykazovalo manželství hudby milovné Hanačky a přerovského železničáře. Rozloučeno bylo den po Josefových 10. narozeninách. Do nového svazku vstoupil jeho otec 44 dní po rozvodu.
0: Ten tedy opravdu na nic nečekal. Malý Josef zůstal s otcem, o 9 let starší sestra Irena odešla s matkou. Tohle střídání žen po otcově boku, které navíc přišlo v době Josefova přechodu z obecné školy do primy přerovského gymnázia, se na něm pochopitelně podepsalo.
1: Skokově se mu zhoršil prospěch, několikrát utekl z domu a z mravů nosil dvojky. Otec ho však zkušeně překládal z jednoho gymnázia na druhé, takže přes Olomouc a Hlučín se i po 2 opakováních ročníku nakonec v 21 letech dobral maturity.
0: Za univerzitním vzděláním se náš hrdina rozjel do Prahy. Přestože ze 3 tehdy existujících filozofických fakult měl tu pražskou nejdál. Věřil ale, že skutečná literární kariéra se dá udělat právě tam. A navíc měl přece tu režijní jízdenku, že?
1: Ano. Jak se Josefovi v Praze vedlo, tak to si povíme za malou chvíli.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

Na Pražské filozofické fakultě začal náš dnešní hrdina Josef Kainar studovat češtinu a francouzštinu. Filologická studia ovšem nebyla jedinou a možná ani hlavní motivací

0: sociální zázemí, ale dokonce ani žádnou tvůrčí inspiraci. Když o rok později nacisté zavřeli české vysoké školy, vrátil se na Ostravsko málem s ulehčením.
1: V duchu rodinné tradice tu nastoupil k dráze. V Ostravě dělal nejprve pochůzkáře, později se uchýlil do železniční kanceláře.
0: V roce 1941 se Kainar nechal zaměstnat na pile v Ostravici, rok na to se však k železnici vrátil a zůstal zde až do konce války. Její úplný závěr ovšem strávil, řekněme, zašitý s kamarády v chatě na Lysé hoře.
1: V sezóně 1940-1941 mimo to hrál jako kytarista v Doležalově tanečním orchestru v ostravské kavárně Savoy. Po nejasném konfliktu jej na rok opustil, ale v další sezóně s orchestrem znovu vystupoval, tentokrát ve Zlíně.
0: Po válce měl Kainar asi upřímnou snahu filozofickou fakultu dostudovat. V Praze se řádně zapsal a těsně před začátkem semestru se rozjel domů pro poslední věci. Bohužel se ale vracel přes Brno.
1: Bohužel proto, že se tu potkal s básníky Ivanem Blatným a Oldřichem Mikuláškem. Zapadl s nimi do vinárny a do Prahy už nikdy nedojel.
0: Mikulášek mu pak sehnal místo v redakci Rovnosti. Česká filologie tak nejspíš přišla o jednoho bohemistu a franštináře, ale česká literatura získala velkého básníka.

0: Výročí narození básníka a textaře Josefa Kainara dnes 29. června připomínáme v příbězích z kalendáře. Počáteční Kainarovy básnické pokusy spadají do let jeho studií. Vůbec první báseň mu studentský časopis otiskl v 35. roce, tedy když mu bylo 18.
1: Jeho prvotinou mohla být sbírka Tulák spí na louce, již připravoval jeho otec, nejprve rukou a pak znovu na stroji přepsal 46 synových raných básní, pro něž ovšem nenašel vydavatele.
0: Ale jinak je to od tatínka moc hezké gesto. Kainar sám se ve věci nijak neangažoval a ani později nebyl typem autora, který by dotíral na nakladatele, jak Švédové na Staré město. A tak si na první vydanou knížku Příběhy a menší básně počkal do svých 23 let.
1: Příběhy v názvu Kainarovy prvotiny jsou přitom příznačné. Právě v originální básnické interpretaci všedních příběhů totiž spočívá těžiště jeho talentu.
0: Na epičnost této poezie ostatně upomínají i názvy hned dvou dalších sbírek Osudy a Nové mýty. Čtenáře okouzlili vykreslením tragiky života obyčejných lidí skrze groteskní momenty.
1: Po únoru 48 se Kainar přidal k těm, kdo komunistický puč uvítali. Nakolik bylo jeho nadšení upřímné a nakolik jen nechtěl mít problémy, není jasné. Sbírky Veliká láska a Český sen jsou v době svého vzniku každopádně velmi poplatné.
0: Na étos svých prvních sbírek Kainar znovu navázal v 60. letech. Zejména knížka Lazar a píseň je básníkovým velikým návratem k příběhům křehkých lidí, které drtí a rozemílá láska a jiné osudovosti.
1: Mimo poezii pro dospělé psal Kainar také dětská říkadla a je rovněž autorem prvního českého absurdního dramatu Ubu se vrací.
0: Pěstoval také již zapomenutý žánr, který je nám rozhlasákům velmi sympatický, žánr rozhlásků, veršovaných satirických komentářů aktuálního dění. Nechvalně známý je hlavně ten, v němž Kainar morálně popravil svého nejlepšího přítele Ivana Blatného po jeho emigraci do Anglie.
1: S Blatným přitom byli jako bratři. Kainar u něj léta bydlel, když v Brně neměl kam složit hlavu. Kain přespává v mém jménu. Pamatujete?
0: Naopak velmi chvalně jsou známy Kainarovy písně a písňové texty. Dokonce tak chvalně, že jim rádi věnujeme naše další povídání.

0: 29. června roku 1917 se do přerovské rodiny železničáře narodil pozdější básník a textař Josef Kainar. Železničářská rodina, to jsme dnes zmínili a potrhl několikrát, hrála důležitou roli v jeho životě. Mimo jiné si s Honzou říkáme, že i díky režijce mohl studovat různá gymnázia po celé Moravě, protože jeho mládí bylo bujaré a řekněme studijní výsledky takové
1: Nepříliš valné,
0: nevyrovnané, ale nakonec v 21 letech skutečně odmaturoval a zase na režijku odjel do Prahy, kde byl přijat na filozofickou fakultu. Ke studiím právě v Praze se chtěl vrátit i po druhé světové válce, ale bohužel, nebo bohu dík, vystoupil v Brně a s přáteli Ivanem Blatným a dalšími skončil ve vinárně a začal tam také pracovat. Zmínili jsme dnes už i jeho prvotiny, jeho začátky básnické, které byly poplatné době, protože začal tvořit na sklonku 40. let minulého století.
1: A slíbili jsme, že věnujeme nějaký čas také Kainarovi hudebníkovi. Záměrně neříkám textaři, aby nezapadlo, že byl sám praktikujícím muzikantem a dobrým kytaristou. Za pár minut tedy uslyšíte slůvka jako blues a rock. Na Kainarovu textařskou práci zavzpomíná Michal Prokop. Pověnujeme se faktu, že i do Kainarova života, jako ostatně do života mnohých básníků, vstoupilo několik osudových žen a nakonec se s naším protagonistou ocitneme na zámku, kde jeho dny i skončí.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy i historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.

0: Skoro stejně tak, jak je Josef Kainar, hrdina dnešní příběhu z kalendáře, známý co by básník, žije v povědomí posluchačů jako muzikant a také autor písňových textů.
1: Miloval hlavně blues. Najdeme je už v nevydané prvotině Tulák spí na louce. Tehdy ještě náměty i formu podřizoval původnímu černošskému žánru. V hořkých blues jeho zralého období už ale zaznívá slovanský smutek z tragiky života.
0: Přirozeně muzikální Kainar blues ovšem nejenom textoval, k řadě z nich napsal také hudbu. Mezi nejznámější patří Černá kára, blues noční čekárny anebo blues o mrtvém vrabci.
1: Mnohá jeho blues navíc zhudebnili další muzikanti. Nejzdařili asi Vladimír Mišík. Počítám, že mezi posluchači dvojky není nikdo, kdo by neznal artrockovou píseň Stříhali do hola malého chlapečka.
0: Skutečnou klasikou artrocku je pak album skupiny Framus Five Město R, které se Kainar na žádost frontmana skupiny Michala Prokopa a producenta Hinka Žalčíka uvolil otextovat.
1: Když se oba muzikanti přišli podívat, jak práce pokračuje, očekávali prý, že s nimi Kainar bude o textech mluvit, nabízet varianty, hledat konsenzus. To se ale nestalo. Prostě jim odevzdal finální verzi, o níž odmítl diskutovat.
0: Kainar si do toho nenechal mluvit, vzpomíná Michal Prokop. A my jsme tehdy poprvé viděli, jak vypadá práce skutečného básníka. Seděli jsme tam jako zařezaní a jen jsme zírali, jak to do té naší muziky neuvěřitelně pasuje.
1: Na základě úspěchu této desky pak Josef Kainar otextoval ještě Mišíkovo kultovní album Kuře v hodinkách.
0: No a zapomenout nesmíme ani na píseň Hvězdy jsou jak sedmi krásky nad Brnem. Nápad na ně prý dostal Kainar ve 4 ráno. Zazvonil u Gustava Broma a paní Bromová místo, aby ho vyhodila, tak ho pozvala dál. Gustav pak pořídil její první notový zápis.
1: Pro českou kulturu tak byla zachráněna nejen neoficiální brněnská hymna, ale i znělka, která od poloviny 90. let až do roku 2020 ohlašovala příjezdy vlaků na brněnské hlavní nádraží.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si cizího,

0: Paní Marie Bromová, o níž byla zmínka v příbězích z kalendáře před chvílí, určitě záchranou písně Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem drobně zasáhla do osudu Josefa Kainara. My bychom ovšem následující minuty našeho pořadu rádi věnovali ženám, které do Kainarova života zasáhly o něco podstatněji.
1: Ano, tou první byla jeho středoškolská láska. Pro nás je to dnes bezejmenná dívka, ale pro 17-letého Kainara to byla žena, pro kterou byl připraven zemřít, nebo se jí o tom aspoň pokoušel přesvědčit ochotnickým pokusem o sebevraždu.
0: No ale poměrně propracovaným. Od spolužáka si tenkrát vypůjčil bubínkový revolver a počátkem sladkého měsíce máje si vpálil kulku do boku. V nemocnici mu byla rutině vyňata a za týden mladého muže poslali domů.
1: Srdcem jeho vyvolené to nijak nepohnulo. Vedení gymnázia to ocenilo dvojkou z mravu. Byla to naštěstí poslední žena, pro niž se Kainar střílel.
0: Za poválečného pobytu v Brně se seznámil s o 8 let starší loutkoherečkou Pavlou Pavlíkovou a s ní se také roku 1947 oženil. Z potřeby sdílet její svět napsal později veršovanou pohádku Zlatovláska, určenou právě pro loutky.
1: Pavla Kainarová byla 7 let po svatbě jmenována ředitelkou brněnského loutkového divadla Radost. Sekretářku jí dělala slečna Alice, která ji, tak jako každá dobrá sekretářka, dokázala v řadě situací plnohodnotně zastoupit.
0: Ano, ano, hádáte správně. Když paní Pavla odjela se souborem loutkového divadla na 3měsíční turné do Vietnamu, Josef Kainar vyjevil slečně Alici své city, a než se paní ředitelka vrátila, bydleli už čerstvě sestěhovaní milenci v Praze.
1: Vztah to byl prý zpočátku idylický. Jsi to ty, s kterou žiji a padám, psal zamilovaný Kainar své ženě v nedatovaném dopise.
0: Jenže postupem času s ní začal především padat. Jeho žárlivost, podle některých svědectví nikoli neopodstatněná, proměňovala zvolna se vyčerpávající vztah v bojiště.
1: A básník z něj začal stále častěji utíkat do spisovatelských Zotavoven na Ždáni a nebo na Dobříši. Více si o tom povíme už za chvíli.

0: O Josefu Kainarovi se povídáme v dnešních příbězích z kalendáře. Řada nemovitostí, které čekalo v poválečném Československu zestátnění, byla přeměněna na podniková rekreační zařízení. Zámky, hotely, horské chaty, letní rezidence. Z některých se pak staly zotavovny pro členy spisovatelských organizací.
1: Ty nejznámější byly v Budislavi, ve Ždáni u Slapské přehrady anebo na Dobřížském zámku. Spisovatelé se tam mohli uchýlit, když potřebovali v klidu tvořit.
0: Tak se to alespoň prezentovalo. Realita byla taková, že tu s celými rodinami často trávili dlouhé a velmi levné dovolené, anebo sem před rodinami naopak utíkali.
1: A to byl také případ našeho hrdiny Josefa Kainara. Během prvního manželství jezdil spíše na Budislav, nejraději to ale měl ve Ždáni, a to kvůli rybám, které vášnivě rád chytal.
0: Nakonec našel domov na zámku v Dobříši. Utíkal sem před hlukem města i před bolestmi druhého manželství. A současně se na každý víkend, kdy měla přijet paní Alice, nedočkavě těšil a postel ve svém pokoji obsypával růžemi.
1: Návštěvy ovšem podle pamětníků většinou končily hádkou, křikem, Kainarovým zoufalstvím a pitím, dodejme. Kainar prý obecně nemýval veselé opičky. Býval agresivní a útočný.
0: Postupně se na Dobříš v podstatě přestěhoval. Na nájem, stravu a další výdaje mu ovšem nezbývalo dost peněz, takže jeho dluh u Českého literárního fondu narůstal a dosáhl prý závratných 200 tisíc korun československých.
1: Právě tento dluh se stal pákou, kterou na něho aparátčíci vytáhli, když ho donutili stanout v čele přípravného výboru Normalizačního svazu českých spisovatelů. Ten měl nahradit předešlý Seifertův svaz, který odmítal kolaborovat.
0: A tak Kainar, který se celoživotně bránil jakékoliv funkci, musel vyrážet za svými přáteli, spisovateli a básníky a přesvědčovat je, aby do kolaborantského svazu vstoupili. Pochopitelně zažil řadu příkrých odmítnutí.
1: Patrně i to přispělo k jeho předčasnému úmrtí. Zemřel na Dobříši 16. listopadu 1971 na srdeční infarkt. Bylo mu 54 let.

0: Podobně jako Karel Čapek tvrdí, že na zahradu je nejlepší pozvat zahradníka, my s Terezou se domníváme, že scénář o básníkovi je nejlépe svěřit básníkovi. Autorem našeho dnešního vyprávění o básníkovi, textaři, dramatikovi a muzikantovi Josefu Kainarovi je totiž Petr Kukal.
1: Josef Kainar byl bytostně spjatý s Moravou. Narodil se v Přerově, který roku 2026 na 10 let adoptoval jeho hrob na Vyšehradském hřbitově. Maturoval v Hlučíně, pracoval v Ostravě a dlouho žil v Brně.
0: Na posledních 15 let života sice přesídlil do Prahy, trvale odtud ale utíkal do spisovatelských zotavoven na Ždáni u Slabské přehrady a na Dobříš. Před hlukem města i před tíhou svého druhého manželství.
1: Občas se choval prospěchářsky. Po emigraci přítele Ivana Blatného ho veřejně dehonestoval. V 50. letech psal ódy na Stalina. Za normalizace se stal předsedou přípravného výboru kolaborantského svazu českých spisovatelů.
0: V české kultuře ale i tak zůstane hlavně jako autor uhrančivých veršů plných hořké melancholie, textař ikonických alb Město R a Kuře v hodinkách a také ten, kdo navždycky, a to si přiznejme, že takhle to prostě je, změnil náš pohled na malé kluky na holičských křeslech.
1: Celou dobu mi někde v hlavě zní, stříhali do hola malého chlapečka.
0: Celou dobu přemýšlím o té zelené židli s chromovanou konstrukcí, na kterou mě vždycky vysadila maminka. A víte co? Hrálo tam rádio.
1: Tak si dneska klidně pusťte nějaké Kainarovy texty a budeme samozřejmě rádi, když si i příště pustíte Příběhy z kalendáře.
0: Těšíme se na vás už teď.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude hokejový trenér, expert a analytik Slavomír Lenner. Co ho sport naučil o lidech a o životě? Změnil se za léta strávená u hokeje on sám? A které záliby a koníčky mu přinášejí radost mimo svět ledových ploch?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Řeší se spor, kdo povede delegaci na summitu NATO v Ankaře, který se blíží. A silné bouřky přinesly na jih Čech přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. A nejvyšší teploty většinou 32 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Prezident Petr Pavel má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přehodnotit svou účast na summitu NATO v Ankaře, řekl to po jednání vlády. Podle premiéra by to přispělo k uklidnění sporu mezi Hradem a kabinetem. Zúčastnit by se prezident mohl příští rok. Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
4: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
3: Delegaci na summit NATO podle rozhodnutí vlády povede premiér Babiš. Prezident Pavel vyzval premiéra k dialogu, uvedl ale, že kabinet postupuje v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu a v čele delegace by měl stát on. Ústavní soud vůbec nerozhodoval o tom, kdo má delegaci vést. Státní a veřejné instituce mají podle vládního usnesení víc využívat české potraviny při zajišťování stravování zaměstnanců i na veřejných akcích, které pořádají. Informoval o tom ministr zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián. Do roku 2028 by měli na domácí potraviny vynakládat až 65% svých rozpočtů na nákupy jídla. Podle Šebestiána má opatření podpořit české zemědělce a potravináře. Silné bouřky zasáhly odpoledne Jihočeský kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a v Novohradských horách i několika centimetrové kroupy. Pokračuje meteorolog Martin Adamovský.
5: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech v tom Pošumaví v jižních Čechách. Ty kroupy i přes 5 cm byly.
3: Kouč Miroslav Koubek skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal jeho rezignaci. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. V březnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde ale jeho svěřenci s jediným získaným bodem obsadili ve skupině poslední 4. místo.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer od jeho západu srážky četnější a silné. Nejvyšší teploty většinou 28 až 32 stupňů, na jeho východě až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 24.
0: Doprava.
3: Velmi opatrně mezi 48. a 47. kilometrem dálnice D4 směrem na Prahu, pobíhá tam kůň. Na 210. kilometru D1 směrem na Prahu je po nehodě blokován pravý pruh a brzdí se tam do kratší kolony. A v témže směru havarovala 2 auta na 110. kilometru, jsou mimo vozovku, pohybují se tam lidé, projíždějte opatrně, hustě tam prší navíc. Zprávy končí, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: A teď už tu, přátelé, pro vás máme další stopy fakta tajemství v premiérové řadě. 892 dny, 2,5 roku. tak dlouho prožil v úkrytu. Muž, který odmítl pasivně čekat na smrt a vydal se na cestu boje. Bojoval o svou zemi, bojoval o své přežití. Dny, týdny, měsíce a roky. Stres, obavy psychické i fyzické vyčerpání. Přežil v jedné nenápadné vesnici na Domažlicku. V nenápadném stavení obývané nenápadnými manželi a jejich malou dcerkou. Začíná příběh prostého hrdinství, příběh objevený v prachu zapomnění.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Stopy, fakta, tajemství.
2: Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
7: Muž, který se vzepřel smrti.
8: Je pátek 27. listopadu 1942. Necelých 5 měsíců uběhlo od chvíle, kdy skončilo druhé stanné právo. Během 5 týdnů bylo u nás německými nacisty zavražděno téměř 1500 lidí. Hořely lidice, ležáky, zemi sevřel strach. A právě v této době se v budově živnostenské pokračovací školy v Klatovech začínají scházet lidé. Muži, ženy, starci. Židé se připravují, jak jim bylo nařízeno, na transport. Směr Bohušovice a pak pěšky do Terezína. V Klatovech jde v krátké době už o druhý transport. Ten první odjel před několika dny. Nyní se tady chystá transport další. Odjede v pondělí 30. listopadu 1942. Ve vlaku bude 619 lidí. Pouze 35 z nich přežije. Původně jich tu však mělo být 620. Jeden muž chybí. Jeho jméno Leo Hartmann.
7: Ve Gdyni a nejenom ve Gdyni mezitím začalo intenzivní pátrání po doktoru Hartmanovi. Nic nevěděla matka Františka Hartmanová, která byla plná starostí. Nic nevěděla Anna Kejlová, ani její matka a bratr Ota, ani strýc Antonín, který jako ředitel továrny celkem dobře vycházel s místním českým četnictvem. Ani tesaři u Kufnera, kde ještě doktor včera byl a se všemi se rozloučil, nevěděli nic. Jen tady včera poznamenal, že ho bolí zub, že s tím bude muset ještě něco udělat, vzpomněl si někdo.
8: Anna Kejlová, dcera místního továrníka Františka Kejla, byla velkou láskou zmizelého doktora. Doktorova matka, zmíněná Františka Hartmanová, do terezínského geta dorazí. 15. prosince 1943 poputuje ale dále, do Osvětimi. Tady její stopy končí. Citovali jsme z knihy Marty Zemanové příběh doktora Hartmana. Autorce se podařilo nevídané. Z pomyslných hlubin zapomnění dostala jedinečný příběh. Příběh muže, který odmítl pasivně čekat na smrt. Co vlastně autorku knihy Martu Zemanovou psání této knihy motivovalo?
9: Já jsem se tam narodila. Takže Gdyně bylo vlastně moje město, kam jsem chodila do školy, do kina, na plovárnu, na hřbitov a podobně. A protože jsem raně poválečné dítě, tak jsem vlastně všechny tyhle ty příběhy, které se tam odehrály za války nebo těsně po válce, tak jsem je vlastně vnímala a poslouchala jsem je jako všichni moji vrstevníci.
8: Jak Marta Zemanová ještě dodá, příběh doktora Hartmana je jakoby zahalený zvláštním tajemstvím. Ostatně bezprostředně po doktorově zmizení začaly Gdyni a okolím obcházet nejrůznější legendy a fámy. Pár příkladů. Doktor Hartmann se vyhnul transportu tím, že se utopil. Při cestě vlakem do Plzně vyskočil z vagónu a zmizel. Měl pistoli a tak se zastřelil.
9: Jela jsem na tom tak zhruba 4 roky, ale úplně mě to semlelo, protože doslova každý mi říkal něco jiného. To byl příběh, který šel v 5-10 liních. Lidi si potom vymýšleli k tomu různé dobrodružné story a tenhle pomáhal, tenhle chtěl pomáhat a tenhle o tom věděl a hrdině mlčel. Nikdo neměl pravdu. Nikdo.
8: Kdo vlastně doktor Leo Hartmann byl? Opět hovoří Marta Zemanová.
9: Doktor Hartmann se narodil 1905 na Přešticku. Vystudoval vysokou školu medicínu, měl 3 sestry, 2 starší a 1 o 7 let mladší. A když se dostal na svou první lékařskou soukromou praxi, tak zakotvil právě ve Gdyni. To bylo v roce 1935. Během několika týdnů nebo velmi málo měsíců se tam etabloval jako velice zkušený lékař, praktik, ale především diagnostik. On najednou byl mladý, z nemocnice zkušený, pořád studoval i cizí literaturu a on najednou se mu podařilo, že v té Gdyni a v bezprostředním okolí najednou zachránil lidi, kteří byli léta nemocní, protože staří doktoři, praktici je léčili podle nějakých zastaralých metod nebo nedovedli vyhmátnout podstatu nemoci. Doktor Hartmann byl velice schopný, šikovný diagnostik a podařilo se mu zachránit několik, opravdu několik lidí, kde to dřív nešlo. Jedna byla manželka továrníka, ten něco zaplatil a zaplatil nejenom léčení svojí ženě, ale zaplatil léčení i někomu jinému.
8: Vyléčená paní továrníková se jmenovala, jak se z knihy Příběh doktora Hartmanna můžeme dozvědět, Bohumila Kohoutová, manželka továrníka Augustina Kohouta. Celé roky trpěla častými dlobami, závratěmi. Poté, co ji doktor Hartmann jejich obtíži zbavil, jeho věhlas začal stoupat. Opět citujeme z knihy Marty Zemanové.
7: Jaký byl lékař? Byl to takový proletářský doktor. Nijak nepěstoval konvenční společenské styky s místní smetánkou. Byl brzy po městě a v okolí velice oblíbený. Staré babičky prý říkali s tím nejčistším úmyslem, na to, že je Žid, má opravdu požehnané ruce.
8: Zázračně vylečených pacientů a pacientek přibývá. Mezi doktorovi vděčné pacienty se také zařadila Anna Flešmanová z nedaleké vesničky pod Zámčí. Kdo mohl tušit, že brzy společně s manželem Janem významně zasáhnou do doktorova života? Události dostávají dramatický spád. Útoky nacistického Německa na naší zemi sílí. 23. září 1938 vyhlašuje vláda mobilizaci. Bránit svou vlast také odchází doktor Leo Hartmann. Ovšem i on je nakonec donucen přijmout kapitulaci, tedy odstoupení našeho pohraničí. V knize Příběh doktora Hartmanna najdeme i úryvek z písemné vzpomínky doktora Hartmanna.
7: Dne 28. září 1938 vrátil jsem se z vojenské služby za mobilizace v hodnosti nadporučíka zdravotnictva v záloze. To byl poslední den, kdy jsem chodil jako člověk.
8: V originálu zmíněného dokumentu můžeme ještě číst.
7: Snažil jsem se najít někde nitku spojení a dostat se do zahraničí, ale marně. Psal jsem do Anglie, kde byly 2 spolky pro cizince, ale odpověď nedošla. Pojal jsem jiný plán. V den příchodu Němců jsem si vstříkl 27 centigramů morfie, abych unikl ponížení otroka. Ale smrt mě vrátila opět na břehy života. Žil jsem tedy znovu.
8: Příchodem německých nacistů nastává i uplatňování protižidovských norimberských zákonů. 24. července 1940 je doktoru Hartmannovi zakázáno provozovat lékařskou praxi. Pracuje pak na pile, později v partě tesarských dělníků. Od 19. září 1941 je i on nucen nosit na svém oblečení žlutou šesticípou Davidovu hvězdu. Uvědomuje si, že už jen otázkou času, kdy i on bude deportován. A právě v této době když se rozhodne, že do transportu nenastoupí, zasáhne do jeho života rodina jeho někdejší, už zmíněné pacientky. Opět vypráví autorka knihy Příběh doktora Hartmana Marta Zemanová.
9: A právě jedna z těch zázračně vyléčených žen byla manželka toho chlapíka, toho Jana Fleischmana, který mu potom nabídnul, když potkal doktora se žlutou hvězdou už, tak mu nabídnul: doktore, já vás schovám.
8: Budoucí zachránce netuší, že doktor Hartman byl už od roku 1939 zapojen v odboji. Dokazují to dodnes uchované archivní dokumenty. Odvaha doktora Hartmana byla o to větší, že si musel dobře uvědomovat, co ho jako Žida v případě dopadení čeká. Židé odbojáři neměli totiž sebe menší naději na přežití. V knize Marty Zemanové se píše o zbrani, kterou měl doktor Hartman neustále u sebe. Sám doktor Hartman po válce napsal:
7: opatřil jsem si od továrníka kohouta ze Gdyně Browning a čekal jsem, kdy posledním nábojem se zabijí

0: u školu. S ní příběh doktora Hartmana se můžeme například také dozvědět.
1: Po povinné 18-měsíční vojně nastoupil jako sekundář v klatovské nemocnici, ale armáda mu ještě dlouho klidu nedopřála. Během příštích 5 let absolvoval ze zálohy postupně patero vojenských cvičení, která odsloužil hlavně v kasárnách Antonína Švehly v Klatovech. Při nich plánovitě rozšiřoval další vojenské dovednosti. Pátrání po osudech lékaře, který odmítl pasivně čekat na smrt v plynové komoře, aby následně prožil 2,5 roku ukrytý doslova na dosah gestapa, pokračuje.

0: Doktor Leo Hartmann se zapojuje do ilegální organizace Obrana národa. V knize Radan Láška, velitele praporu Stráže obrany státu, můžeme také číst.
1: Například na Gdyňsku byl již od července 1939 pověřen s formováním a vedením tamní skupiny Václav Haidr. Skupina pracovala po celou dobu okupace a po personálním rozšíření v závěru války bojově vystoupila v jarních měsících roku 1945. Od roku 1939 prováděli členové skupiny sběr zbraní a střeliva, především od bývalých příslušníků Stráže obrany státu. Každý člen skupiny měl vlastní střelnou zbraň.
0: Následuje výčet jmen členů gdyňské odbojové skupiny. Je mezi nimi jméno doktora Leo Hartmanna. Autor k ní dodává, že zbraň doktor Hartmann získal, stejně jako další členové skupiny, od výrobce pistoli ze Gdyně Augustina Kohouta. Od téhož Augustina Kohouta, jehož manželku doktor Hartmann vyléčil z nepříjemné nemoci.
1: Augustin Kohout ukryl pro potřeby skupiny v lese u penzionu Hájovna 35 nedokončených pistolí, které byly pravidelně konzervovány a jejich úkryt byl později několikrát změněn. Po dohotovení byly zbraně použity v revolučních dnech 1945.
0: Čteme opět v knize Radana Láška, velitelé praporu Stráže obrany státu. Již zmíněný velitel gdyňské ilegální organizace Obrana národa Václav Haidr už po válce 28. prosince 1947 o odbojové činnosti doktora Hartmanna uvedl.
1: Účastnil se v době od 15. července 1939 do 25. listopadu 1942 soustavně práce v odbojové skupině mnou na Gdyňsku vedené, která splnila svůj úkol. Přispěl k osvobození Československa a svou činností byl ohrožen na osobní svobodě, životě a zdraví. Činnost spočívala v organizaci vojenské odbojové jednotky, sběru zbraní a střeliva, jejich převážení a ukrývání, rozšiřování ilegálních tiskovin.
0: Víme už, že doktor Hartmann se účastnil práce v odbojové skupině až do 25. listopadu 1942. Pak tuto činnost přerušil. To když měl nastoupit do transportu, což však, jak víme, neučinil.
1: Dva dny předtím jsem však uprchl a skrýval se v podzemní skrýši na Podzámčí a tam jsem žil po dobu 2,5 roku jako psanec.
0: Psal po válce Leo Hartmann. Co všechno se ale pod tímto textem skrývá? To se pokoušela zjistit autorka knihy Příběh doktora Hartmanna Marta Zemanová. Pátrala i mezi posledními pamětníky. Klíčovým svědkem se pro ní stala Marie Jankovcová, dcera Jana a Anny Fleischmanových. Zopakujme, že paní Anna bývala doktorovou vděčnou pacientkou. Ovšem, když je jim už nabídl doktoru Hartmanovi úkryt, zmocnil se jí strach. Její dcera, které tehdy bylo 11 let, Martě Zemanové vyprávila. Opět citujeme z knihy Příběh doktora Hartmanna.
2: Máma si prý tenkrát před tátu klekla a prosila ho, ať to nedělá. Plakala, že Němci ho u nás najdou a vypálí celé Podzámčí. Bylo to pár měsíců po Lidicích a lidi se strašně báli úplně všeho. Ale naše babi se přimluvila a stála při tátovi, že mu má pomoct. Proč? No oni byli

0: Vy oba, táta i babi, takový tvrdí luteráni, říkala naše mami vždycky, když byl táta jako mezek a udělal si vždycky všechno po svém. Ale on byl náš táta moc hodný a ke všem spravedlivý.
1: Po zmizelém doktoru Hartmanovi bylo vyhlášeno pátrání. Za jeho dopadení byla vypsána odměna. Částka 20 000 protektorátních korun. Nikdo neměl tušení, že hledaný se ukrývá pouhého půl druhého kilometru od Gdyně. Ve vesničce pod Zámčí, u rodiny přesvědčeného evangelíka, člena Českobratrské církve evangelické Jana Fleischmana. Jak jej dcera Marie Martě Zemanové vyprávila, zpočátku doktor žil v improvizovaném podzemním úkrytu.
2: Pod stolem, pod jídelním stolem, byla vyřezaná díra, která měla svoje víko a na tom byl kobereček. Takže on tam mohl do té díry skočit, když bylo zle.
1: Opět citujeme z vyprávění tehdy 11leté Marie. Tak, jak toto vyprávění uchovala Marta Zemanová v knize Příběh doktora Hartmana.
0: Doktor byl ty první dny dole v díře, kde měl postel, která měla uříznuté nohy, protože ta díra byla nízká. Dalo se tam jen ležet nebo sedět. Byla tam skoro tma. Asi mu tam bylo hodně těžko. Měl tam jen postel a deky, protože tam byla zima. A kýbl, kdyby musel na záchod. Ani nevěděl, jestli je den nebo noc. Táta pak říkal, že se doktor ze začátku strašně bál, že ho najdou a všechny nás postřílí. Měl tam dole dokonce svou pistoli. Ale táta ho uklidňoval, že nikoho ani nenapadne, že by tady měli Němci někoho hledat.
2: Druhá věc byla, že měli velice ostrého psa, který nepustil do dvora nikoho, musel se ten pes nejdřív uvázat. Ale hlavně nebylo podezření. Sice byla na něho potom listopadu 42, kdy zmizel, a plakátky a bylo tam vypsáno, vypisujeme odměnu 20 000 na doktora Hartmana a tak dále. Ale nikoho prostě nenapadlo dávat do spojitosti doktora s touhletou rodinou, protože ani totiž to nebyl jeho léčebný rajon.
1: Velkou statečnost, jak připomíná Marta Zemanová, prokázala právě 11letá dcera manželů Fleischmanových, Marie. Otci musel odpřísáhnout, že o doktoru Hartmanovi nikomu nepoví. Už tehdy chápala, že v sáce jsou životy celé rodiny. Vždyť za ukrývání židů byl v protektorátu jediný trest. Trest smrti. Opět hovoří Marta Zemanová.
2: Ta rodina žila opravdu tak nějak sama pro sebe, přitom žili uprostřed té osady. Bylo na jejich dvoreček, bylo vidět. Ale já si právě myslím, že v tom bylo takové to jednoduché hrdinství, že oni to dovedli v sobě spolknout. A i to děvče, který bylo, prostě dneska bychom řekli puberťák, to byla úplně obyčejná venkovská holka. A to mě fascinovalo na tom nejvíc, že tahle ta holka, která ničím nevynikala, ani fyzicky, ani duševně, ona se potom vyučila švadlenou, ale nikdy to ani nedělala, tak i ta holka měla v sobě takovou určitou kázeň a pravděpodobně i velkou bázeň, že 2,5 roku mlčela, že se nedělala zajímavá mezi svými kamarády, že nechtěla jaksi se chlubit, že má určité tajemství, a tak ta to vydržela.
0: Taky si doktor myslel, že se bude schovávat tak 4 měsíce, možná tak do jara. Ale to se hodně přepočítal, protože na jaře 1943 byla válka v plném proudu. Tak se osměloval, vlastně se osmělovali všichni, táta, máma i babi, ti to všichni věděli. Pak už byl doktor častěji nahoře.
1: Opět jsme četli z knihy Příběh doktora Hartmana. 2,5 roku žil doktor Leo Hartmann v úkrytu. Plný obav o svůj osud, ale hlavně o osud rodiny, která pro něho riskovala životy. Až přišel 5. květen 45. roku. Do Gdyně dorazili příslušníci americké armády.
3: Já, ač zesláblý po 30 měsících strávených ve vlhku a tmě, hned jsem nastoupil vojenskou službu u zřízené posádky v

0: Dyni, kde konal jsem službu lékařskou, zřídiv v místě lazaret, kde jsem léčil vojáky, repatrianty všech národností, zavšivené a skvrnitým tyfem trpící.
1: Napsal doktor Hartmann po válce. Předchozí roky si ale vybrali daně. Doktor má oslabené srdce, také chronický kloubový reumatismus. V armádě zůstane až do ledna 1946. Začíná nový život. Jeho osudová láska, Anna Kejlová, která o něm od roku 1942 neměla žádné zprávy, na něho trpělivě čekala. 26. září 1946 uzavírají sňatek. V roce 1948 porodí Anna Hartmannová dceru. Dostane jméno Blanka. Když bude Blance teprve 11 let, její otec náhle umírá. Na infarkt. Je mu pouhých 54 let. Marta Zemanová měla to štěstí, že doktora ještě jako dítě osobně zažila. K lékaři se dostala poté, co si do nohy zapíchla skleněný střep.
2: Já jako pětiletá uřvaná jsem tam přišla skrvavená a on mě utišoval a říkal, jak se jmenuješ? A já jsem říkal, Marta, no ty máš vrčička jako moje sestřička Martička. A já jsem si potom, když jsem dělala tohle ty vzpomínky, tak jsem si potom vlastně uvědomila, že on tu svoji sestru Martu, která byla o 7 let mladší, zažil naposled doma jako pětiletou. Protože on odešel ve 12 letech studovat, že jo, na gymnázium a tak.
1: Poslední stopy Marty Hartmannové, později prodané jako Goldreichové, končí v getu Izbica. Z rodiny doktora Hartmana přežila pouze sestra Elza. Ta se totiž stihla i s rodinou však dostat do Spojených států amerických. Uběhnou desetiletí. Odešel doktor Leo Hartmann. Odešla i jeho žena Anna. Odešla jejich dcera Blanka, provdaná Žákovcová. Její rod, a tedy i rod doktora Hartmana, však pokračuje. Šílená vize německých nacistů zbavit Evropu 11 milionů Židů se nezdařil. Příběhy zůstávají. V paměti zůstává i znovu objevený příběh židovského lékaře, který přežil díky odvaze obyčejných venkovských lidí. Což však oni nevnímali jako hrdinství. Cítili povinnost pomoci bližnímu. Byť se tak ocitli v těsném dosahu smrti. Jejich odvaha a víra byly silnější. Silnější než smrt.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tak to byl další díl cyklu Stopy fakta tajemství. Autor Stanislav Motl, dramaturgie Magdalena Šorelová, mistr zvuku Tomáš Kzelhofer, spolupracoval Libor Vacek, zvukový designér Petr Šplíchal.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Mým hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Proč vyměnila jistotu počítačového světa za saxofon? Baví ji stále hrát na ulicích evropských metropolí, kdy se jí podařilo najít si svůj nezaměnitelný hudební rukopis? A jak je těžké životní období změnilo pohled na svět? Nejen na to se zeptám saxofonistky Kateřiny Janečkové alias KJ Sax.
1: Blízká setkání Terezy Kostkové.
3: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Krajský klid malého města.
6: Nejspíš vražda, co Jesse?
7: Nejspíš.
5: Děsí podivná hra.
8: Zas dvě rány do hrudníku.
5: Sériového vraha.
9: Stejná kulka?
10: Stejná kulka.
5: A obětí přibývá.
11: Vím, kdo je zabil.
12: A máš i motiv?
11: Ne.
13: Žádné stopy, prostě nic?
11: Správně.
5: Jesse Stone?
14: Určitě ještě neskončili.
5: Chladnokrevný detektiv. Premiéra ve čtvrtek večer na ČT2.
15: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
16: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
16: Srdcovky od Dvojky.
17: Příjemný večer, milí posluchači. Právě začínají Srdcovky od Dvojky, autorský hudební pořad, který pro vás týden po týdnu připravuje dvojice milovníků hudby, DJů a moderátorů. Minulý týden měl pod autorským dohledem můj kolega Miloš Skalka, který mi v pátek předal pomyslnou štafetu na týden stávající. Užijeme si to v duchu léta a prázdnin se vzpomínkou na ty největší letní hity všech dob. Čekají nás informace, zajímavosti, anketa a samozřejmě spousta muziky. Dobrý poslech přeje od mikrofonu Dvojky Pepa Melen.

Mohlo se zdát, že bychom vás zdravili pouze na Kladno, ale není tomu tak. Zdravíme vás kamkoliv na světě, kde nás právě teď posloucháte, protože srdcovky v tomto týdnu už jsou v tuto chvíli zahájeny. 29. června, přátelé, roku 2026 a jedeme naplno. Jak jsem slíbil a už v úvodu naznačil, tak možná to znáte už z let minulých. V podstatě letní prázdniny, ať jeden jakýkoliv, tak je to tak trochu party, protože mnozí z vás jsou někde na dovolených nebo někam jedou a tak dále. Zkrátka jsou to písně, které by vám mohly připomenout nějaké příjemné a hezké léto nebo nějaká léta, která jste trávili ať už někde na dovolené nebo třeba jen někde u někoho, třeba u babičky a tak dále, tak dále. Pojďme se teď podívat na květen a červen roku 1978. To totiž vznikala písnička jako pocta městu Stockholm. Tuhle písničku napsali Benny Anderson a Björn Ulvaeus, tedy samozřejmě ta mužská část poloviny ABBA. A je to pocta městu, které je jiné přes den a jiné v noci. Jsou to nádherné letní noci. Jsou to noci plné světel, tance a energie, která se vtělila právě v této nádherné písni. Je tady ABBA a Summer Night City.

Myslím, že jsme to otevřeli velmi pěkně a velmi energeticky. Pojďme se podívat na datum 29. června. Dneska je toho opět požehnaně. Co se v podstatě v tento den z hlediska populární hudby a showbiznisu stalo? 29. června roku 1943 se v Severní Karolíně narodila Eva Narcissus Boyd, kterou svět poznal jako Little Eve, neboli Malou Evu. Zemřela ve svých 60 letech už v roce 2003, ale v dějinách populární hudby zůstalo jí v podstatě jedno téměř nenahraditelné místo. My jsme tady mnohokrát mluvili o tom, jak vznikla česká verze písničky Diskohrádky, jak vznikla celá řada písní, které mají v originále nebo využívají ten originální název The Locomotion, samozřejmě Kylie Minogue a další a další. Ovšem v tento okamžik si pojďme právě díky narozeninám přiblížit právě onu ženu, nebo v tuto chvíli musím také říci, že to nebyla ještě úplně žena, byla to mladička chůva, která pracovala u autorské dvojice Gary Goffin a Carole King, kteří napsali písničku Locomotion a chtěli jí dát nějaké jiné zpěvačce, ale protože tahle maličká Eva, jejich chůva, byla nejblíž, tak to s ní natočili. No a stala se věc, že ve vydavatelství řekli, ale my už nebudeme žádnou jinou zpěvačku hledat. My chceme, aby tohle byla právě Malá Eva. A rok 1962 také přihrál Malé Evě první americkou jedničku The Locomotion.

Tomu se říká škatulka dvouminutových hitů. Ano, tam patří přesně i tenhle Little Eve a The Locomotion. Pojďme si dát anketu 2 minutky po 7:15. Jaká je podle vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob? A klidně mohou být i 2, tedy 1 domácí a 1 zahraniční. Zavzpomínejte, ať už je to nějaká písnička, kterou jste slyšeli teprve před pár lety, a nebo vás to tak trochu vrátí do dětství a do léta. Pište mi na josef.melen@rozhlas.cz, můžete využít také SMS bránu 702 222 220. Jaká je podle vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob? No a s tou další, kterou mám pro vás připravenou, vás možná budu inspirovat. Protože je to hudba plná energie a na nejedné letní party hraje už desítky let. Je to zároveň vzpomínka na muže, který se narodil 29. června 1966. Byl to Daniel Nekonečný a dnes by oslavil 60.

Láskovoním deštěm Maruška Rotrová v srdcovkách. Pondělí 29. června, nejen na 29. červen, ale obecně na červen, protože máme poslední dva dny, tak toho musíme využít. Jsou to události, které nás vždycky někam vrátí. Některé z vás třeba vrátí k tomu, že opráší gramofon a dají tam nějakou vinylovou desku, kterou mají ve své diskotéce. A já myslím, nebo já myslím, že byste udělali dobře. Možná tam máte i v podstatě debut, který vyšel právě v červnu roku 1978 kapele Dire Straits. Na tomto debutu totiž zazářila skladba, která jim doslova otevřela dveře do světa. Má název Sultans of Swing. A tahle písnička napadla Marka Knopflera, když byl v jednom londýnském baru. Hrála tam, řekněme, taková jazzová kapela starších, postarších muzikantů. Oni si hráli, co chtěli, měli z toho i radost, ovšem všichni v tom baru se věnovali úplně něčemu jinému, než právě téhle kapele. Prostě absolutní nezájem publika. Ale když končili svůj set, tak jeden z těch jazzmenů povídá, tak my jsme Sultans of Swing. No a právě tenhle ten kontrast mezi obyčejným lokálem a tím vznešeným názvem Marka Knopflera zaujal. A proto vznikla tahlensta písnička, která, jak říkám, dovolila zazářit kapele Dire Straits naprosto skvěle. Pojďme tedy na to. Červen roku 1978 a tohle je novinka.

U téhle písně je vlastně takový vzkaz, že nemusíte tak úplně vnímat to, co je kolem vás, a dokážete si udělat hezký večer. Máme to tak nějak i trochu v hlavě. 29. června roku 1971 se něco stalo. Ale ještě předtím, než řeknu co, tak prozradím, že další písničku bude zpívat Elvis Presley. Je to písnička, která má název Suspicious Minds, a je to píseň, kterou původně napsal americký skladatel Mark James, který si ji sám natočil v roce 1968. Ale než si tuhle písničku oblíbil, následně nahrál a také zpropagoval Elvis Presley, tak o ní v podstatě nikdo nevěděl. Až rok 69, tehdy v Memphisu, tahle písnička vznikla a Elvis opravdu znovu zazářil. Byl to jeho obrovský comeback. A teďkon k tomu datu. 29. června roku 1971, to znamená 55 roků zpátky, přátelé, se městská rada v Memphisu rozhodla a odhlasovala si, že část Highway 51 South přejmenuje na Elvis Presley Boulevard. A první cedule pak byla slavnostně umístěna až v lednu roku 72 u Gracelandu. Takže adresa jeho domu se stala slavnou 3764 Elvis Presley Boulevard. Tady je král rock'n'rollu Suspicious Minds.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Ano, je to tak. Je čas dát si v tom tropickém počasí naší pátračku. Mrazivé léto na dvojce, tak to jsou vzrušující příběhy plné napětí a také třeba i dramatických zvratů. No a letos, milí posluchači, hledáme postavy těchto známých děsivých příběhů. Když s námi budete soutěžit, tak každý týden budeme vyhlašovat vítěze. A vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu v Karlových Varech. Vaše indicie, přátelé, je tady právě teď.
3: Noc je pro mě tím, čím je pro jiné denní světlo. A upřímně řečeno, bez ní má existence postrádá smysl. I když většinu času trávím v tichu svého honosného sídla, kde si uprostřed divokých rumunských Karpat, stále si udržuji kontakt s místním obyvatelstvem. Tito vystrašení smrtelníci mě sice mezi sebou nevidí zrovna rádi, ale jejich společnost mě doslova udržuje při životě. S chutí je proto zvu do svého hradu na pravidelné luxusní večeře. Platím přitom za velmi dobrého hostitele, i když nikdy nemohu nikomu z nich zaručit, že se po mých temných radovánkách vrátí domů bez jediné prolité kapičky krve.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

Jitka Zelenková, písnička z roku 1993, kterou otextoval Josef Kainár. Ano, ani já jsem nezapomněl v srdcovkách na tohoto básníka. A také skladatele mimochodem. Pojďme se teď podívat na naší anketu, protože píšete a já mám z toho velkou radost. Myslím si, že tohle téma nám nějaký ten den vydrží. Já se vás totiž ptám, jaká je podle vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob a jestli je zahraniční nebo domácí, tak klidně jich můžete napsat víc. Moje milovaná je od Jirky Schillingera, je to Léto s tebou, zdravím, ale nemáme tady podpis, tak uvidíme, co tady máme dál. Krásný večer, milý Jozívku, úplně nejvíc mám ráda Léto s tebou a Léto je léto, to mi zůstalo od dětství a pak, když jsem chodila na diskotéky, tak I Promise Myself od Nicka Kamena. Zdraví Jana. Tolik tedy vzpomínky. To léto, God, Son of Jamaica, všichni se sejdeme v létě, to píše paní Olina, děkuji moc za tyhle tipy. Za mě Měsíční řeka naspívaná Karlem Gottem v 60. letech, pravděpodobně paní Eva. Hanka z Hanovru píše, ahoj Pepo, pro mě je nezapomenutelná píseň v podání Evy Pilarové, sekáči jdou, čerstvě posekaná tráva voní, urostlí sekáči kráčí loukou, prostě oslava léta, erotiky. No výborně, tak to jsou krásné vzpomínky. I vy ostatní mi můžete napsat, jaká je podle vás nejvíc nejlepší letní písnička všech dob. A klidně může být jedna domácí a jedna zahraniční. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také ale na SMS bránu 702 222 220. Teď mám pro vás písničku, která je svým způsobem kontroverzní. Myslím tím to, že ji napsali Lennon McCartney, ano, John Lennon, Paul McCartney. Ovšem, ty ji samozřejmě napsali a hráli ji z Beatles na britských ostrovech a vůbec tady v Evropě. Jenomže představte si to, že tahle ta písnička měla obrovský úspěch v Americe a dokonce se dostala do amerického žebříčku a stala se vůbec první skladbou autorské dvojice Lennon McCartney, která se v Americe dostala do popového žebříčku paradoxně, ale musím říci, že nikoli v podání Beatles. Tuhle písničku si totiž v Americe půjčil Del Shannon a je to tahle slavná věc From Me to You.

Všimněte si, že i Del Shannon opravdu tam zkusil takovéto beatlesácké. Ano, je to tak. Charles Whedon Westover, takové je jméno tohohle muže, který se narodil v roce 1934, jinak Del Shannon. A ten tedy přitáhl první písničku do americké hitparády. A pojďme si udělat takový malý most mezi Amerikou a Liverpoolem, protože určitě vás zajímá, kdybyste mohli, jak by asi zněla přímo písnička od Beatles, abyste to tak nějak porovnali. Vzhledem k tomu, že se jedná o necelé 2 minuty hitu, tak tady jsou Beatles.

Tak musím říci, že tohle byl samozřejmě v Americe poprask, protože Del Shannon s kým přišel. Následně přišla Beatlemanie a Beatlesáci hráli písničku Del Shannona, alespoň takhle to viděli Amici samozřejmě. No, je to samozřejmě věc, která se v té době nešířila tak rychle mezi lidmi. Ty informace o tom, kdo to napsal, jak to bylo, no, víte to sami, bylo rádio, no, nějaká ta televize, ale informací bylo pomálo. Co nám píšete? Tady píšete nám, protože já mám dneska anketu, nevím, myslím si, že, nebo takhle, už to vím, nebude to jenom dneska, bude to i zítra a pozítří. Určitě necháme prostor i ostatním, abychom našli ty pravé letní písničky, ty nejvíc letní písničky podle vás. Dobrý večer, pane Melene, moje letní písnička všech dob je od Vaška Neckáře, když ležím sám mezi klasy. Děkuji za váš úžasný pořad, zdraví paní Vlasta. Děkuji moc za tuhle zprávu. Nejlepší letní písnička z naší hudební scény je Léto, jak má být. Ze slovenské Ona je Madonna, z cizí z Titanicu a ještě z českých Život je náš, ze slovenských Kočka, z cizí Lady Jane. Je to za mne a mamku hodně také. Gratuluji. Tak jo, moc děkuju Adel i mamince ke gratulacím. Co tady máme dál? Kajka píše, milý Pepí, za mě jednoznačně Sunshine, reggae, laidback, ale z českých se nemůžu rozhodnout, zda mi k mému dětství patří Všichni se sejdeme v létě Boba Friedla anebo Léto s tebou Jiřího Schillingera. Děkuji za lásko vníž deštěm, zdravím do rozhlasu z Brané. Děkuji za tuhle zprávičku. Pojďme si teď dát rok 1984. Pavel Zkoumal a samozřejmě také Josef Kainar. Petr Zkoumal a Josef Kainar. Odjezd, moje velmi oblíbená píseň, Michal Prokop, Framus 5.

Michal Prokop, Odjezd a další ze vzpomínek na Josefa Kajdara. Mám tady teď vzpomínku na léto, přesněji řečeno, mám tady vzpomínku na červen roku 87. Tehdy totiž vyšla titulní píseň k Bondovce The Living Daylights. Samozřejmě určitě si pamatujete Timothy Dalton, samozřejmě také kapela Aha. Musím říci, že když jsem si pročítal, jak se tahle báječná spolupráce doopravdy děla a jak to mnozí lidé považovali za obrovskou věc, tedy dostali jste možnost nahrát Bondovku, no to jste museli být úplně celý bez sebe, to se vám určitě nádherně nahrávalo a bylo to celé naprosto skvělé. No, musím říci, že třeba kapela Aha nebo kapela Duran Duran byly se spoluprací s Johnem Barrym, tedy John Barry, ten, který psal samozřejmě typickou filmovou muziku pro Bondy, tak z té spolupráce vůbec nebyli nadšení, protože John Barry si hodně, ale opravdu hodně trval na svém a spolupráce s ním byla, řekněme, velmi složitá. Ať už to říkali Duran Duran, anebo samotní Aháči, dokonce vznikly dvě verze písně, jedna přímo pro Bondovku a pak jiná, kterou si prostě Aha upravili sami a dali si ji na své album Stay on These Roads. Pojďme tedy do druhé poloviny 80. let. Tady jsou Aháči a jejich Living Daylights.

John Barry jako spoluautor samozřejmě téhle písně, protože když už se s někým dáte takhle dohromady, tak tam vždycky ten zásah je natolik zásadní, že bývá napsán jako spoluautor. Ovšem úplně jiná spolupráce u téže Bondovky, tedy u Jamese Bonda The Living Daylights, nastala s kapelou The Pretenders. Chrissy Hynde napsala text na hudbu Johna Barryho a The Pretenders ji nahráli. Tady naopak John Barry vůbec neměl žádné třenice a původně dokonce i firma a producenti uvažovali o tom, že by si tuhle kapelu, tedy The Pretenders, nechali jako hlavní tahák, který udělali z ní tu úplně úvodní písničku. Ovšem, poté, co se předtím celkem pěkně povedl ten vstup na scénu Duran Duran s jejich Bondovkou, tak producenti řekli, že daleko větší zásah do hitparád a vůbec mezi lidi má zcela jistě kapela AHA, a proto jim The Living Daylights nechali jako tu vstupní nebo úvodní píseň. Ovšem Chrissy Hynde a The Pretenders udělali nádhernou píseň If There Was a Man, no a ta zůstala jako takovou romantickou tečkou za The Living Daylights z roku 1987.

Tolik dvakrát James Bond a my se půjdeme opět podívat, co nám tady píšete. Moje top hity, které se spájají s letom, jsou Léto od Ivety, to je number one, Nothing's Gonna Change od Glenn Medeiro, Leave a Light od Belindy Carlisle a paradoxně i Severanka od týmu, asi na schladěně. Píše Števo ze Slovenska, děkuji moc za tuhle zprávu. Dobrý den za mě, kde jsou ta rána stříbrná od Václava Neckáře a z cizích Shakira Waka Waka. Ano, to je pěkná písnička letní, samozřejmě. Dnes by se hodila mrholí mrholí Jana na suchu. Výborně, píšete mi a můžete ještě stále psát, já tady mám další věc, která v tuhle chvíli připomene Josefa Kainara, ale také Jiřího Suchého, Kučeravý listonoš.

a na ní želva v závoji. Kde tu krutost vzít, dopis otevřít, když vím, že obálka se nikdy nezahojí. Dal jsem dopis pod polštář a nechal jsem si jeho obsah zdát. Psal mi jeden

Hezký večer, Pepo. Letní písničky jsou fajn, připomínají bezstarostné dětství a prázdniny, ale i později období dovolených. Namátkou Sandy Martin, People from Ibiza, z našich Iveta Bartošová, Léto. Zdravím, Pepo, super letní hit je pro mě ze zahraničních Summer of 69 od Briana Adamse. Z domácí produkce v tomto horku se mi vybaví Spím v obilí od Michala Tučného. Děkuji za úžasné vysílání. Jiří ze Strážnice. Zdravíme do Strážnice velmi významně. Dobrý den, nejlepší letní píseň je v jazyce italské, španělském nebo francouzském. Nejspíše to bude Bella Ciao. S pozdravem Lenka. A další z vás, kteří píší, já mám teď pro vás Lady in Black, Uriah Heep.

Krásná to věc, Rare Heap, Lady in Black. Přátelé, máme spousty věcí, které bychom ještě mohli spolu rozebrat. Máme opravdu hodně zpráv od vás. Budeme pokračovat samozřejmě také zítra. Ale srdcovky už pro dnešní noc nebo pro dnešní večer končí. Ale pokud jste dobře příjemně naladěni, tak hudba přijde v plné kráse půl hodiny před půlnocí, protože přichází noční proud a s ním Martin Hrdinka. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, přeji vám příjemný večer, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost Dělá dvojka přejeme příjemný letní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka Od Hajaj, seriál Hany Primusové s dědou na čundru v podání Igora Bareše. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Je léto. Všechno voní, bzučí, cvrliká. Nejlepší čas vyrazit na vandr a jít spát pod širák. Ale nepleťte si širák s nějakým obyčejným velkým kloboukem. Jít spát pod širák znamená spát pod široširou oblohou. Malý Tadeáš takhle vyrazí na cesty s dědou. A nebude to jen tak. Jeho děda je totiž režisér a dramaturg v jedné osobě a fantazie má na rozdávání. Poslechněte si první díl seriálu S dědou na čundru, který se jmenuje Do dutu zasahuje.

0: Dobrý večer, děti. Začalo to na zahradě, kde kluk Tadeáš trávil s dědečkem a babičkou poklidné nedělní odpoledne. Všechno zářilo, bzučelo, cvrlikalo a vonilo probouzejícím se létem. V takových chvílích se srdce sladce sevře touhou vyrazit tam, kde se nebe setkává se zemí a štěstí je na dosah. Už dávno jsem nespal pod širákem, prohlásil dědeček. Myslíš, babiččin široký klobouk? Zeptal se Tadeáš. Dědeček se zasmál. Pod tím jsem spal jen jednou, když mi ho babička položila přes obličej, aby mě nespálilo slunce. A to už je taky dávno. Ne, ne, chlapče, myslím širou oblohu. Mohli bychom spolu vyrazit na čundr, abys i ty poznal, jak se pod ní spí. Babička si povzdechla. Můj milý, to ses musel s tak bláznivým nápadem vytasit zrovna teď, když je takový klid. To je takzvaně redundantní otázka, má drahá, odpověděl nevzrušeně dědeček. Slovo redundantní používají vzdělanci, když chtějí říct, že je něco nadbytečné. Babička sice nebyla až takový vzdělanec, ale co znamená redundantní, věděla a taky věděla, proč je ta otázka nadbytečná. Dědeček byl totiž povoláním dramaturg a režisér. A to v něm vyvolávalo potřebu každý dlouhotrvající klid narušit, aby se diváci či posluchači nenudili. Kam byste na ten čundr šli, můj milý? Zeptala se.
1: Kam? Přece někam, kde nepotkáme moc lidí.
0: Ale dědo, to tam asi nic zajímavého nebude, když tam lidi nechodí, namítl Tadeáš. Dědeček zavrtil hlavou.
1: Většina lidí chodí na místa, o kterých se dozvěděli z televize, z rádia nebo z internetu. A my půjdeme jinam.
0: To se ovšem vyhnete taky pamětihodnostem a chlapec si z výletu neodnese žádné poučení, prohlásila babička.
1: Mohu ti slíbit, drahá, že si náš vnuk odnese zážitky, na které nikdy nezapomene. To jsou nejlepší pamětihodnosti. Přece víš, že cesty trampa vedou tam, kam ho táhne romantika. Zvláštní znamení touha v nohách tisíce mil. Obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil.
0: Babička se zarděla. Kdysi dávno se totiž s dědečkem seznámila u trampského táboráku. V té době mu kamarádi přezdívali Shakespeare, protože už tehdy ho zajímalo divadlo. A jí říkávali dlouhonohá June. Ty jsi nenapravitelný romantik, usmála se. Já chci být taky tramp a romantik, dědo, vykřikl Tadeáš.
1: Budeš, vždyť jsi můj vnuk. A dost řečí. Když se s nějakou myšlenkou vytasím, tak už ve mně dlouho bujela, kvasila a zrála. Tudíž je hotová a nečeká na připomínky.
0: Dědeček se občas vyjadřoval trošku neobvykle, což bylo dáno jeho povoláním, vlastně dvěma povoláními. Není zvláštní, když je jeden člověk dramaturg i režisér, zejména pokud pracuje v tak malém divadle jako dědeček. Je to jako když je někdo třeba zároveň číšník a kuchař, nebo pošťák i listonoš. Ne, to vlastně ne. Pošťák a listonoš je přece totéž. Ale dramaturg a režisér totéž není. Dramaturg vybírá nebo vymýšlí všelijaké projekty a když se do nich někdo pustí, tak mu různými poznámkami pomáhá dovést jej až do zdárného konce. A režisér nařizuje, jak si všichni mají počínat, aby se to celé povedlo. Dramaturg a režisér se někdy hádají a když jde o téhož člověka, hádá se to v něm. Proto si občas potřebuje odpočinout. Pak je dobře, když je navíc bývalý tramp. Tedy bývalý. Kdo jednou byl tramp, je jim navždy.
1: Jenže dramaturgem a režisérem taky. A protože v divadle jsou stejně jako ve škole v létě prázdniny, mohli tady až s dědou už pár dní na to vyrazit na čundr. Na velkých nádražích sice někdo cítí vůni dálek, ale to je vůně jen v přeneseném slova smyslu. Jinak to tam spíš smrdí přepáleným tukem z hamburgerů, rozlitým pivem, dezinfekcí a... No, kdo ví čím ještě. Za to na malých nádražíčkách to voní čistým vzduchem, lesem a trávou. Tak to bylo i tam, kde děda s Tadeášem vystoupili z vlaku. Dědeček nasal vzduch a usmál se. Pak se rozhlédl a zachmuřil se. Lesy a louky, které tu voněly, totiž sice bylo vidět, ale dost daleko. Mezi nimi a železniční zastávkou se rozkládalo ošklivé a nepřehledné území skladových hal. Když kráčíte lesními stezkami nebo pěšinami v lukách, batoh na zádech ani nevnímáte. Když šlapete betonovou cestou mezi halami, kterými si vesnice i městečka hyzdí své kdysi krásné okolí, zdá se vám batoh stokrát těžší. Kdyby se tu objevil kouzelný dědeček, nabídl bych mu buchtu a poprosil ho, ať nás odtud dostane, řekl Tadeáš. Dědeček jsem já, na buchtu nemám chuť a jak se dostat odtud, netuším, odvětil děda mrzutě. Jako režisérovi se mu takový začátek nezamlouval. Nejradši by byl zavolal stop, jako to dělával v divadle, a nechal scénu přestavět. Tak čaroděj, nebo něco takového, navrhl Tadeáš. Dědeček si povzdechl. Ty myslíš Deus ex machina. Co to je? No, to vymysleli v antickém divadle, ale používá se to dodnes. To je někdo nebo něco, co se náhle objeví a nečekaně vyřeší situaci. Jenže Deus ex machina patří až na konec příběhu, aby všechno zamotané rozmotal. Přizvat ho už teď na začátku by bylo hodně netradiční pojetí. I když by se nám hodilo.
2: Tady jsem...
1: Ozval se najednou tenoučký hlásek. Děda s Tadeášem se udiveně rozhlíželi, ale nikde nikdo. Až najednou si dědeček všiml malého obláčku dýmu kousek nad zemí. Pak to nepatrně zajiskřilo, jako když se škrtne zápalkou a ta hned zhasne. Dědeček strnul. Že by to byl... Dodu, tu si to ty?
2: Ano, jsem,
1: vypískl hlásek. Ve vzduchu to znovu zajiskřilo, až si toho všiml i Tadeáš. S kým to mluvíš, dědo?
3: Se svým starým známým, chlapče. To je dobrý duch tuláků, neboli dodutu.
1: Dědo, co pak ty věříš na duchy?
3: Jak kdy, chlapče. Teď právě ano, protože dodutu
1: je tady. Objevil se jako tebou přivolávaný Deus ex machina, aby nám pomohl se odtud vymotat.
3: Dokážeš to, Dodutu?
1: Obláček dýmu ve vzduchu se rozechvěl, jak dobrý duch tuláků horlivě přikyvoval.
2: Mám na to zaklínadlo. Zavřete oči a opakujte po mně. Po zadku z kopečka, kolem do kolečka, cestou, necestou, se srdcem na dlani a s rosou k snídani, blátem, plátem, ať jsme tam.
1: Když zaklínadlo odříkali a zase otevřeli oči, bylo území skladových hal daleko za nimi. Stáli na louce a před nimi se rozkládal les.
3: Díky, Dodutu, náš čundr konečně může doopravdy začít tak, jak začít měl, usmál se dědeček, ale o tom až příště. Dobrou noc.
4: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju příjemný pondělní večer z Dvojky.
6: O jazyce mateřském věru těžce zbědovaném. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí Daša a Jan Smigmátor a Klub Evergreen v 21 hodin. Dílo Stephena Kinga a Mrazivé léto od 22. hodiny. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je pondělní večerní dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. I dnes se vypravíme do našich dějin, abychom během konkrétně této schůzky zmapovali stav, v němž se nalézal jazyk český na prahu svého obrození. Neboť aby byl obrozen národ, je ze všeho nejdříve nutno, aby měl jak mluvit. Na což každý národ potřebuje lidi. Já bych řekl, že je vůbec důležité mít na vše svoje lidi. Seriál Toulky českou minulostí svoje lidi má. K dispozici je stálá průvodcovská služba ve složení
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Posledně jmenovaný vytyčuje historické turistické trasy, jsi přitom inspirován průzkumnickou aktivitou Petra Hory Hořejše. Zpovzdálí sleduje vše oko a ucho režiséra Jaromíra Ostrého.

0: O, jak truchlou probůh za dnu našich jazyk český vzal proměnu. Nevypravitelná zajisté jest nevážnost a bezsmyslnost jazyka, v němž splození jsme, kteréhož přece chtít se zachovati válečným před nepřáteli hájili ramenem, lehce sobě vážiti, odvrhnout a docela z vlasti své vyhlazovati. O, kdyby nyní ožili milí předkové naši, kdyby procitl mistr Jan Hus z Husince, Bohuslav Lobkovic z Hasičtejna, Karel Žerotín, Jan Hodějovský, Daniel z Veleslavína, Jan Amos Komenský, Bohuslav Balbín a jiní. O, jak by se mutili, jak by žalostili vidouce, že jazyk jich milostný, od nich vždy velebený, za dnu nynějších od samých vlastenců hanebně zanedbán a potupen jest. Přeušlechtilé pak jich spisy a práce, onde porůznu rozmetané práchni vějí, nastojité a červy vějí.
1: Karel Ignác Thám si věru hořce poplakal na imaginárním rovu matky češtiny, že to až dnes dojímá. A kdyby nebylo té archaické češtiny, jeden by si myslel, že jde o docela aktuální nářek.
2: Germanizační mašina u nás pracovala efektivně.
3: Nikoli však už od bitvy na Bílé hoře, jak se tvrdilo, ve své masivní podobě přišla až s reformátorem Josefem II.
2: Jeho snaha o jediný úřední jazyk nebyla motivována nějakým zavilým šovinismem nebo ještě zavilejší ideologií, nýbrž potřebou unifikovat.
1: Německý arci.
3: Zjednodušit, proorganizovat, centralizovat správu Habsburské říše.
1: Pochopitelně německy.
3: Že to všechno vedlo k poněmčování, to je nepopiratelná pravda.
1: Jedna z mála nepopiratelných pravd v našich dějinách, jak se zdá.
3: Zvláště ve městech se přecházelo na němčinu.
2: A to trvalo po celou dobu obrození až do času kancléře Metternicha.
3: Ten tlak byl spíš přirozený, než rafinovaně zamýšlený.
2: Byl to takový vedlejší produkt sjednocovacích snah.
1: Na český úkor.
2: S tím můžeme dnes souhlasit, můžeme s tím nesouhlasit.
1: Ale to je tak zhruba všechno, co s tím můžeme dělat, že?
0: Němčinou mluvilo v jazykovém Babylonu Rakouské říše nejvíce obyvatel. Tím však není řečeno, že Němci v Habsburské říši tvořili absolutně početní většinu. Naopak, na území zhruba třikrát větším, než byla plocha Velké Británie, žilo kolem roku 1800 na 30 milionů lidí. V roce 1848 už přes 37 milionů, z toho 8 milionů Němců, 5,5 milionu Maďarů, 5 milionů Italů, 4 miliony Čechů, 3 miliony Rusínů a tak dále. Na území monarchie žilo celkem 13 národností, počítáme-li i židovskou diasporu.
3: Pro všechny platil úřední a jednací jazyk německý.
2: Německé bylo celé školství s výjimkou základního.
3: Znalost němčiny představovala nezbytný předpoklad i pro velmi skromnou úřednickou kariéru.
2: Němčina měla zkrátka výsadní postavení.
1: Maně se vnucuje srovnání s agresivitou, se kterou se v současné Evropě, a nejenom v ní, prosazuje angličtina.
2: Německý jazyk byl vyspělý, měl dokonale rozvinuto pojmosloví právní a úřednické, filozofické, vědecké, umělecké i literární.
1: A co čeština?
2: Která čeština? Támova nebo Kramériova? Ani jedna, ani druhá bohužel nesnesla s Goethovou němčinou srovnání, když už pomineme rozdíly v myšlenkové úrovni.
1: Ale byl to přece starobylý jazyk Bible kralické, vypilovaný do nejmenších podrobností.
2: Včerejší zásluhy už nestačily. Biblická čeština nenabízela žádnou oporu pro tvoření nových termínů v rozvíjejících se vědách.
3: Češi museli svou spisovnou řeč od pravopisných základů přestavět, modernizovat, obohatit zásobu slov.
2: A udělat to navíc rychle a proto uměle.
3: Jestliže to dokázali.
2: Přes pár výstřelků češtinářských puristů.
3: Byl to velký čin, který je třeba pochválit.
2: Za pokulhávání a celkový stav naší mateřštiny však kolektivní vinu Němci nenesli.
3: Byli jsme prostě početně, ekonomicky i politicky slabší. než oni.
1: Byli jsme a jsme.
3: Stejně jako tenkrát byli slabší Němci ve srovnání třeba s Francouzi nebo s Angličany.
0: Češství mělo v prostoru českých zemí většinu po celé věky. Nebylo něčím, co by teprve obrozenci v nadlidském úsilí znovu vydupali ze země nebo vypěstovali jako nějaký nový druh zahradní květiny. Na území Čech a Moravy žila česká přesila, a to i v pobělhorských dobách temna. Ač to nikdo neví úplně přesně, tvrdí se, že Češi tu vždy měli oproti Němcům asi dvoutřetinovou početní převahu. Toto skóre se v průběhu času nikterak principiálně neměnilo ani dramaticky nezhoršovalo. Výraznou převahu měl český živel zejména na vesnici, ve vnitrozemí, zatímco pohraniční oblasti byly etnicky smíšené nebo spíše německé. Proto se venkovské vnitrozemí stalo pro obrozence hlavním rezervoárem národních sil. Tam byly zakonzervovány jak jazyk, tak projevy tradiční lidové kultury. A na vsi ještě počátkem 19. století žili takřka 4/5 obyvatelstva.
2: Jenomže venkovští lidé, to byla politicky zcela bezprávná masa, na kterou se příslušníci vyšších vrstev dívali hodně zvrchu.
3: Pro ně byl venkovan svou chudobou, prostým stylem tradičního života, nevzdělaností i připoutáním k všední každodennosti, chlapem, kterému koukala slama z bot. Byl to příslušník lůzy, součástí odpudivého světa označovaného jako povl a šofl.
2: Kredit naší mateřštiny dlouho snižovalo, že živá čeština byla propojena s údajnou společenskou spodinou.
3: Tím spíš, že stejně přezíravý vztah existoval i vůči spodině měst.
2: Pro takzvané lepší lidi zůstávala čeština nářečím nuzáků, dobrým leda tak prostyk panstva z primitivy.
1: Zkrátka, chyběl tu někdo, kdo měl ve společnosti autoritu.
2: Chyběla tu česky mluvící šlechta, kapitálově silné měšťanstvo a zprvu tu nebyla ani inteligence na špičkové úrovni.
3: Zvláštností českého národního obrození se stal proto pozoruhodný jev. Role národních buditelů se zástupně ujali vesměs lidé z nižších středních vrstev.
2: České obrození bylo plebejské.
3: A proto zprvu nesmělé, ustrašené, plné komplexu a pocitů vlastní nejistoty, která se retušovala velikářstvím.
0: Čeština na počátku národního obrození byla šeredná, doslova na odpis. Její úpadkový stav si už dnes nedokážeme ani představit.
1: A třeba dokážeme. Ono ledacos v dnešní češtině taky není zrovna vzorem čistoty.
2: Lidé jako Milčický Písmák a Richtář, František Jan Vavák, kteří se slovem i perem vyjadřovali kultivovaně, patřili k vzácným výjimkám.
3: Jak mluvili nejprostší vesnické a městské vrstvy, pro které byla čeština jediným dorozumívacím prostředkem, to přesně nevíme.
2: Jejich mluva byla jistě jednoduchá, přiměřená duchovní úrovni.
3: A příslušníci tehdejší početně skromné české inteligence?
1: Josef Jungmann později předvedl jazykový standard bohatšího Pražana v proslulé slovní karikatuře.
0: Ten, kdo šest v těle a to prý kapát na tělo má, ten šestky mluvit hanba.
2: Ostatně sám Jungmann.
1: A to je prosím otec novodobé češtiny.
2: Mluvenou mateřštinu v praxi nijak dokonale neovládal.
3: Šla mu o to hůř, že hovořil překotně a poněkud koktal.
1: Jestli se prvním dvěma generacím obrozenců podařilo náš jazyk vzkřísit a zachránit, ačkoliv s ním sami měli potíže, bylo to ohromující dílo.
3: A přitom začínali v situaci, kdy studenti neskládali opakovanou zkoušku z přírodopisu, ale...
0: Reparírovaný prifunk z naturkšichte.
3: Zatímco zvandrovalý řemeslník...
0: V auslontě mnoho erfárunku samloval.
3: Neboli nazbíral v cizině mnoho zkušeností.
1: přesto se ta němčinou prosáklá, spotvořená a po německu vyslovovaná čeština v průběhu asi tak 50 roků zotavila natolik, že mohl přijít geniální Mácha a napsat svůj Máj, což je první opravdový český skvost, který dodnes udivuje svou jazykovou vytříbeností, košatostí a libozvučností.
0: Češtiny znělo v zemi na konci 18. století fakticky dost, na všech stranách. Žila však v getu, mezi lidmi bezprávnými, neuznávanými. Vesměs negramotnými nebo pologramotnými. Vinou izolace regionů se drobila do nářečí. Neměla žádnou spisovnou normu, takže každý psal, jak se mu zlíbilo, obvykle podle pravidla piš, co slyšíš nebo vyslovuješ. Českému jazyku se učilo jenom na triviálkách, kde žáci sice zvládli elementární pomalé psaní, ale pak v dospělém životě se zmohli už jen na pár podpisů ve vrchnostenské kanceláři. Navíc obyčejný člověk písmo nepotřeboval. Znalost čtení také ne.
2: S těmi triviálkami bychom to měli upřesnit.
1: Co je na nich k upřesnění?
2: No, že se učilo česky jenom na nich.
1: A není to pravda?
2: Není to pravda úplná. Z praktických důvodů, totiž pro zajištění styku s prostými lidovými vrstvami, ovládajícími jen mateřštinu, prodělávali úředníci, kněží a někteří specialisté, například důstojníci, příslušná jazyková školení.
3: Mezi ony specialisty patřily i porodní báby.
2: Na univerzitě se tím pádem udržela čeština například v kurzech porodnictví na lékařské fakultě, dále také v přednáškách pastorální teologie a na některých vojenských školách, například na vojenské akademii v Novém Městě u Vídně.
3: Tam hrála svou roli potřeba českého velení.
2: Pozoruhodné také je, že čeština jako vysokoškolský studijní obor hluboko do 18. století vůbec neexistovala.
3: Posléze se začala přednášet ve Vídni, než v Praze.
2: Na pražském vysokém učení vznikla samostatná stolice jazyka českého až v roce 1793.
3: A jejím prvním profesorem se stal František Martin Pelcl.
1: Základní gramotnost u nás ale byla relativně vysoká.
2: Byla, jenže 90% obyvatel fakticky nečetlo vůbec.
3: Leda tak slabikovali. Naplynulou četbu, která by nenamáhala jejich znalost, nedostačovala.
2: Nebylo ani co číst. Při porovnání počtu obyvatel a počtu vydávaných českých knih, novin a časopisů to platilo ještě i hluboko v Krameriových časech.
3: A dokonce i v dobách Tylových.
1: Tedy o půl století později.
3: Mívali i nejúspěšnější české knížky maximální náklady kolem pouhého 1000 výtisků.
2: Žalostný stav češtiny, jejíž někdejší humanistickou předbělohorskou vytříbenost už nikdo prakticky neovládal a Josef Dobrovský ji musel vlastně znovu objevit, řadou

0: text kramářské písničky, ve které čeští vlastencové vzdávají hold císaři kulhavými a servilními verši.
1: Když monarcha Josef II., náš dědičný zeměpán, ten otec právě laskavý na trůnu se zastkvěl nám, on pronikl svou jasností, láskou, spravedlností světa všecky země, zvláštně své poddané, všecko činíc v moudrosti. On se laskavě naklonil ke svému sprostnému lidu, že každého srdce ranil láskou prvního vzhledu.
0: A nebo začteme-li se do prvních obrozeneckých básní vzešlých z okruhu Thámova, tak si dozajista povšimneme, jaký klopotný zápas autoři sváděli s každým veršem. Už jsme sice měli tu čest, ale pro ilustraci ještě jedna ukázka. Máj, nikoli ten Máchův, ale od Václava Thama.
1: V strakatém oděvu znovu se směje ten přeslavný a veselý máj. Sladký a radostný hlahol již věje přes všecky hory, palouky, háj. Přirozenost nám dovoluje v poli ty nejkrasší kvítky trhati, protož chci okrášli ti věncem jakkoliv vlasy mé a budu skákati. Nemám-li tomu, jenž vše to učinil, za to se proukázati vděčně. Veselým zpěvem by mne z toho nevinil, chci ho chválit, velebit věčně.
0: No, snaha se tady upřít nedá.
2: Jenom snaha, ale nestačí.
0: To mně nemusí nikdo říkat.
2: Problém prvních českých buditelských veršotepců nevězel jenom v amatérství či neumění tvůrců, ale zejména a hlavně v chudobě.
0: Jak nemá autor na chleba?
2: Nikoli v chudobě hmotné, ale co doslovní a tvaroslovné zásoby, která byla k dispozici.
0: Už jsme narazili na brusiče jazyka českého, na puristy, kteří se pokoušeli obohatit krev mateřštiny infúzí nových slov.
2: To byli gramatikáři jako Jan Václav Pól nebo Maximilián Šimek.
3: Ti ovšem jazyku spíš uškodili, než prospívali.
2: Některé jejich novotvary se sice udržely.
0: Hlavně ty od Václava Jana Rosy.
2: Takže dodnes používáme jeho mluvnické vynálezy. Pád, spojka, dvojhláska, sloveso.
3: Většina však zanikla a na nás působí směšně.
0: Příklady?
3: Samotinec.
2: To byl mnich.
3: Vyřízlivost.
2: Tak se mělo říkat poště.
3: Ředlnosta.
2: Na místo generála.
3: Skokotnosta.
2: Neboli taneční mistr.
3: Myslivíř.
2: To měl být student.
3: Věstna.
2: Akademie.
3: Zatímco věstnice.
2: Univerzita.
3: Součtura.
2: Tak se mělo říkat spolužákovi.
3: A sestromuž.
2: Tak si brusiči přeložili švagra.
3: Rokodník.
2: Ano, správně. Kalendář.
3: Cucka.
2: Cucka. Tak ta se dávala do úst. Dýmka přece.
3: A pozorovák?
2: To nebyl žádný voyeur, nýbrž inspektor.
1: Asi nejhůře na tom byla mateřština na poli vědy. Jakmile bylo zapotřebí precizně formulovat, něco odborného vyjádřit, tam čeština selhávala naprosto, neboť jí chybělo vědecké pojmosloví. Pokus vídeňského piaristy Josefa Šimka napsat českou učebnici přírodopisu tak úplně ztroskotal.
3: Většina česky národně smýšlejících učenců první generace zůstala proto raději u němčiny.
2: Řekněme to přesněji, přešla ke psaní v němčině.
0: Přešla k němčině. Dobrá, ale od čeho tam přešli?
2: Od latiny. Jazykem vzdělanců byl totiž právě tento učební jazyk univerzit.
0: Takže vzdělaní vlastenci vlastně přešli od jazyka mrtvého k živému.
2: Dá se to tak říct.
0: Celé to období, kdy se národně obrozenecký zápas odehrával vlastně na bázi němčiny.
2: To byl nutný mezistupeň. Jakýsi můstek, přes který byla rodící se česká věda vyvedena ze slepé uličky jazykové i společenské degradace.
1: Vážný úpadek české jazykové kultury v 17. a 18. století přivodil situaci, kdy český literární projev zápasil s nesmírnými češkostmi. Náš jazyk byl rozkolísán a neustálen hláskově, tvarově, svým slovníkem. Promísením s mnoha nářečními prvky, hojnými germanizmy a latinskými, italskými a francouzskými slovy vznikl galimatiáš umocňovaný ještě nepřítomností jasné pravopisné normy. Kdokoliv se odvážil psát česky, pravopis si vlastně spola stanovoval sám.
3: Je také zajímavé, jak mnohá původem cizí slova se v naší mateřštině od těch dob zabydlela.
2: Desítkám, možná stovkám výrazů, kdysi cizích, jsme přivykli natolik, že je dnes vnímáme jako odjakživa domácí.
0: Nějaké příklady k dobru by byly?
2: Ale byly.
3: I když nám ten fakt dnes uniká, německého původu jsou například slova
1: cop, drát, hadr, klacek, koule, plech, plotna, pytel, roura, stodola, škoda, šle, šupina, truhla, žert.
2: A italština zní v našich ústech, když říkáme
1: banka, freska, mozaika, altán, tenor, bas, soprán, bandity, biřic, kalhota, škarpa.
3: Francouzsky mluvíme, když užijeme mimo jiné slov jako
1: koberec, kravata, blůza, kostým, toaleta, bonbon, mariáž, notes, marmeláda.
0: Evropská unie si tu naši marmeládovou výpůjčku vyžádala zpátky, takže odteď můžeme vařit jenom džem.
2: Maďarům nic vracet nemusíme.
0: Ještě že tak.
2: Můžeme si nechat původně jejich
1: gatě, husara, guláš, bagančata.
3: A také výpůjčky z rumunštiny nám už zůstanou.
1: Bača, brinza, kočkodan.
0: Jistý vlastenský kněz napsal článek, to se psal už rok 1831. Poslal jej Františku Palackému, aby ho otiskl v časopisu Českého muzea. Ten ho z obav před cenzurou neuveřejnil.
1: My Čechové musíme být přece jen nejmizernější a nejhorší lidé. Kdyby té roboty nebylo, snad by ti páni na nás ani koukati nechtěli. Ku práci robotní, k honění zvěře, k odvádění daní, desátků, k dělání silnic, k chování synů na vojnu, to o nás hned vědí. Ale jaká kde službička dost malá uprázdněná, k té jsme podle nich hnedle leniví, hnedle nevěrní. Najdeme-li jich od nejvyšších až do nejnižších úřadů 10 na 100, že by dobře českou řeč jazykem i perem znali, dám sobě ještě dnes tento prst utíti, kterým toto píši.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 648. schůzka s toulkami českou minulostí. 649. s podtitulem Krejcarová komedie uvedeme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
6: Jak to vidí.
5: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
8: Dobrý den a dobrý také celý nový, snad už méně tropický týden. Od pátku až do pátku vám o tomto čase budu nabízet rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dnes to bude Lukáš Jelínek, politický analytik. Já vás vítám, dobrý den.
9: Pěkný den vám i posluchačům.
8: Pozornost zaměříme především na klimatickou politiku státu, mandát české vlády na nadcházející summit Severoatlantické aliance a motoristy na folklorním festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Jak to vidí?
8: Česko má za sebou teplotně rekordní noc i rekordně extrémně horký a suchý celý víkend. Pane Jelínku, co vám pomohlo ochladit se?
9: Zalézt doma, schovat se mezi čtyři stěny, pro jistotu nikde do toho pařáku nevycházet, a protože v současnosti se nemůžu ani venku koupat, tak jediné moje rozptýlení bylo, když jsem zajel do nějakého nákupního centra, což člověk sice obvykle nedělá moc rád, ale zase tam mají funkční klimatizaci, takže jsem si tam stihl napsat komentáře, najíst se, nakoupit a pak se zase vrátit mezi čtyři stěny. Já pevně doufám, že už ty teploty trošku poleví a že už se bude moct žít i normálně.
8: Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu se ochlazení blíží, přinese i bouřky. Nadprůměrné tropické teploty přes den i v noci jsou v posledních letech nejenom častější, ale jejich čím dál více, trvají déle. Klimatická krize evidentně neskončila, jak prohlásil nedávno Petr Macinka, původně tedy adept na post šéfa rezortu životního prostředí. Jinak možná, abychom byli objektivní, motoristé nemají rádi slovo krize, ale hovoří o klimatické změně.
9: Ano, a taky se nás snaží přesvědčit, že se zase nic až tak moc dramatického neděje, protože, jak řekl pan Macinka minulý týden v poslanecké sněmovně, v létě je teplo, v zimě je zima a v noci je tma a na tom se nic nemění, takže není potřeba podle jeho názoru, aby třeba ani poslanecká sněmovna projednávala dopady tady těchto extrémních veder na Česko. Ale to já si myslím, že to je docela chyba, protože ne každý má to štěstí, aby měl dům dokonale vybavený klimatizací nebo mohl odjet do horského apartmánu někde pod ledovci a tam se chladit.
8: A ty navíc ještě tají.
9: Takže já si myslím, že stojí za to uvažovat o tom, jak prostě zjednodušit nebo změnit život tady u nás, abychom se dokázali vyrovnávat s těmi extrémními výkyvy počasí. No a zároveň možná nás to vedro taky přiměje k tomu, abychom uvažovali o tom, co se děje s planetou jako takovou, protože my ve Středozemí si moc nevšímáme třeba toho, že tají ledovce, že stoupají hladiny oceánu, že nás se to až tak úplně netýká, ale v okamžiku, kdy přijdou nějaké extrémní povodně, masivní vedra nebo požáry, což teda nemám tady kde zaklepat, ale naštěstí jsem jich nezaznamenal za toho horka tolik, ale to se ještě může samozřejmě během sezóny změnit a takovéto situace nás potom možná jako přimějí k tomu, abychom uvažovali taky o tom, co ve svém chování změnit, ale hlavně taky, co změnit ve fungování české ekonomiky.
8: Pane Jelínku, ostatně pokud pomineme ty dopady veder, sucha na lidský organismus od kolapsu, dehydratace, zhoršení chronických onemocnění až po bohužel případy úmrtí, tak ty horké, suché dny se propisují do ekonomiky, energetiky, dopadají nejenom na domácnosti, na lidi, na organismus, ale i na firmy, na zemědělce, dopravce a tak dále.
9: To určitě není to jenom vedro, slyšeli jsme o ozónu, který byl naměřený především ve městech teď o víkendu, no a samozřejmě ruku v ruce s tím jdou oxidy uhlíku, které nás prostě trápí soustavně a mě proto moc mrzí, že nejenom, že současná česká politická reprezentace sází na jádro, tak o tom by se ještě dalo diskutovat, ale že je tady určitá tendence rehabilitovat fosilní energetické zdroje, fosilní paliva, zachraňovat ještě na poslední chvíli hnědouhelné elektrárny, což si myslím, že je velké neštěstí v situaci, kdy my tady v této zemi prakticky zápasíme o každý větrník za každou vesnicí, což je sice možná estetický problém, ale rozhodně to není problém, který by dopadal na naše životy tak, jako všechny ty nemoderní, zastaralé prostě elektrárny, kterých se stále ještě nejsme schopni zbavit. Ale ono to samozřejmě souvisí s tím pohodlím, protože často politici raději sází na takové cesty, kterým lidé příliš nevěří, nebo kterým lidé příliš nerozumí, ale zároveň se jich nějak bytostně nedotýkají, jako třeba ty nešťastné větrníky, ale myslím si, že i tady po těchto vedrech by se měla znovu rozpoutat debata o alternativních energetických zdrojích, o jejich mixu a o tom, jak taky třeba předcházet tomu, aby ta vedra ničila naše města, protože ne každé město je postavené tak, aby tam bylo dostatek zeleně, ať už v centrech nebo na sídlištích. Vidíme často developery, kteří sází baráky jeden na druhý a na zelené plochy moc nemyslí, když náhodou se něco zbourá v centru města, tak v proluce často vyroste nový dům nebo nějaký objekt místo toho, aby se tam zasadil strom nebo nějaký vodní prvek. Proto já si myslím, že bychom na to současné počasí neměli zapomenout ani na podzim u komunálních voleb, protože až budou strany sepisovat svoje programy, tak tady tohle toto by podle mě měl být jeden ze zásadních bodů. Prostě udržitelné město, udržitelné obce, ať už v centru nebo na okraji, včetně tak citlivých otázek, jako je, kolik si vpustíme do center měst aut, abychom tu situaci ještě zhoršovali či nezhoršovali.
8: Když jste, pane Jelínku, citoval slova Petra Macinky, že v létě je horko, v zimě zima, v noci tma, tak to byla jeho reakce na návrh poslankyně Ireny Ferčíkové Konečné za zelené Piráty. Chtěla na pátečním jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal krizové komunikace státu v souvislosti právě s vlnami veder. Tak jaká je připravenost státu a jaká je komunikace? Jakou klimatickou strategii prosazuje stát?
9: Nechci nikomu křivdit, ale mám pocit, že je to strategie zavřených očí, nebo jinak bych to asi pojmenovat nedokázal. Já si vlastně neuvědomuju, co by stát v tuto chvíli nějak zásadně dělal pro to, aby se s tou situací vyrovnal. Sice jsme zaznamenali nejrůznější dotační programy, které se týkají třeba energetické náročnosti bytů nebo zateplování bytů, což samozřejmě zároveň potom může vést tomu, že ty byty slouží nebo fungují lépe za takovýchto extrémních veder, ale i od těchto dotačních politik často, nebo programů, často má tendenci vláda ustupovat. Víme, že na ministerstvu životního prostředí se udělal velký průvan ve všech těch odborech, které se zabývaly klimatickou změnou nebo Green Dealem. Takže já mám pocit, že v tuto chvíli jsme spíš na té cestě jakoby přivírání očí, než abychom si uvědomovali ty dopady. To se skutečně asi musí něco zásadního stát, musí se vytvořit nějaký zásadní tlak ze strany veřejnosti. Mě otázka, jestli k tomu postačí 4 horké dny, které jsme absolvovali, nebo jestli toho budeme muset zažít mnohem víc a třeba i horšího.
8: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika.
1: Jak to vidí?
6: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: Horké hlavy některých politiků nevychladly ani po předběžném opatření ústavního soudu, který vládě minulý týden nařídil, že musí umožnit prezidentovi cestu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Spor mezi vládou a Hradem píše další kapitolu, kdo bude šéfem české delegace v Turecku, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel. Hrad to vidí jasně, že to bude automaticky prezident. Šéf diplomacie chce roli hlavy státu v sestavě co nejvíce potlačit a říká, že ji povede premiér. Co je ještě důležitější, je to, že vláda řekne nejenom, jak se změní to složení delegace, ale vlastně s jakým mandátem ta delegace do Ankary pojede.
9: My tady vlastně zažíváme dvě roviny tohoto příběhu. Ta jedna je vnitropolitická, na kterou se zdá se v tuto chvíli všichni aktéři soustředí především. A to je pochopitelně věc nebo linka, která vychází už z toho měsíce starého sporu motoristů s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování nebo nejmenování Filipa Turka ministrem, protože když potom Petr Macinka jako předseda motoristů a ministr zahraničí spustil tu extrémní kohabitaci s prezidentem, kterou vyhrožoval, tak to pochopitelně vyústilo v to, že vláda se rozhodla, že zatrhne účast Petru Pavlovi v Ankaře, ale nejenom to, všimli jsme si třeba i toho, že ministerstvo zahraničí omezilo servis, informační, diplomatický servis, který poskytuje Pražskému hradu a podobně. Takže tady toto je ta první linka a já se vlastně nedivím Petru Pavlovi, že se v určitém okamžiku rozhodl, že na sobě dříví štípat nebude, nenechá a že se nakonec rozhodl obrátit na ústavní soud, byť z mého pohledu toto je skutečně problém, který by měli politici být schopni vyřešit mezi sebou a domnívám se, že i autoři ústavy psali právě s vědomím toho, aby se vytvořil nějaký prostor pro politický dialog, ale když prostor není, nebo když prezident už cítí, že by byl směšný, kdyby si nechal všechny ty naschvály dělat, které dostává od motoristů, takže se ozval. Jak nakonec ten případ dopadne, nevíme, ale my ani nevíme v tuto chvíli, jak se vláda nakonec vypořádá vůbec s tou rolí prezidenta republiky v Ankaře. A ten mandát s tím samozřejmě souvisí, protože v rámci toho mandátu by mělo být známo nejenom, co si Česká republika myslí k těm zásadním tématům, jako je budoucnost financování naší obrany a partnerské závazky v NATO, ale samozřejmě, že ten mandát by se měl týkat i toho, kdo, kde, který politik zasedne na jaké akci v Ankaře, kdo zasedne na slavnostní večeři, kdo zasedne u toho oficiálního jednání a to nakonec možná skutečně podstatné bude. Ale mě na tom všem vlastně nejvíc mrzí to a já trošku i vládní koalici podezřívám z toho, že se jí tady tato hádka nebo tady tento spor hodí, protože oč více se hádáme o prezidenta Pavla a o pana Macinku, tak míň se věnujeme tomu samotné podstatě a sice těm obranným výdajům, se kterým má Česká republika dlouhodobě problém, měla s ním problém s naplněním těch 2% HDP vláda Petra Fialy. Stejný problém zdá se bude mít vláda Andreje Babiše. My sice od politiků slýcháme, že není tak důležité soustředit se na procenta jako na připravenost nebo vybavenost české armády, ale mám pocit, že i tam mají v tuto chvíli stále ještě velké dluhy a že se snaží chytračit, koukat, co by se ještě dalo zakamuflovat, překrýt nějakou kaky barvou jako armádní výdaj, ať už rekonstrukce letišť nebo nová pražská nemocnice. A ono to všechno skutečně působí jako taková kličkovaná, jako taková snaha prostě nepostavit se čelem k tomu nejdůležitějšímu, to znamená k výstavbě nebo k budování skutečně těch silných pilířů české armády, což by měla být jak pozemní brigáda, ale měla by to být i schopnost obránit náš vzdušný prostor. Proto já si myslím, že by se měla omezit ta debata o těch osobách a obsazení a o všech těch personálních a vztahových věcech, ale že bychom se měli přinejmenším do té doby, do summitu v Ankaře bavit o té podstatě, to znamená o tom, jak si stojíme v plnění našich závazků.
8: A jak je možné, pane Jelínku, že vlastně to plnění, kolik budeme schopni ochotni dát na HDP vlastně v rámci toho závazku v horizontu 10 let do roku 2035, že vlastně pořád to není jasné nebo není to čitelné, tak k čemu to připisujete?
9: Nevím, já si myslím, že možná, kdybychom měli po ruce jasné analýzy psané černé na bílém ze struktur NATO, z českých ministerstev, takže bychom se v tom třeba trošku vyznali. Problém je, že my ten příběh známe vždycky jenom převyprávěný politiky a jejich výklad toho, co oni mají pocit, že by se dalo zahrnout v současnosti do těch 2%, v budoucnu tedy do těch 3,5% na ty tvrdé armádní výdaje a 1,5% na ty infrastrukturní, což má být do roku 2035. Já vlastně nedokážu sám rozeznat to, co by mělo být uznáno, co by nemělo být uznáno, a dokonce i samotná ta debata, jestli procenta, anebo jestli spíš konkrétní výdaje na konkrétní věci, i ta mně přijde zástupná, protože já si samozřejmě uvědomuju, že o armádě, stejně tak jako o zdravotnictví, se u nás dlouhá léta hovoří jako o černé díře na peníze a víme o celé řadě velmi kontroverzních armádních nákupů v budoucnosti a trochu se bojím, že když se teďka nasype do armády příliš mnoho peněz, tak jestli dokáží na armádní nákupčí nakoupit všechny ty věci tak řádně, abychom byli spokojeni a abychom se vyhnuli těm problémům z těch předchozích let. Tady toto všechno samozřejmě má být podrobeno nějaké vnitropolitické debatě, ale skutečně mám pocit, že právě proto, že politici se té debatě vyhýbají nebo že se jí bojí, že tu řeč odvádějí někam jinam, takže se jí úplně nedočkáme a ani my jako běžní občané nebudeme mít úplně jasno v tom, kolik, ze jakých okolností a v kterém období na obranné výdaje poslat.
8: Jak se podle vás, pane Jelínku, vláda obecně vypořádá s rolí prezidenta?
9: Myslím si, že je velmi nepřipravená na to, že by tady prezident začal být skutečně aktivní. My jsme tady zaznamenali sice aktivní prezidenty už Václava Klause a Miloše Zemana. Od Petra Pavla se očekávalo, že bude spíše takovým tím klidnějším, umírněnějším prezidentem už proto, že nemá předchozí politické zkušenosti, že je teprve musí získávat. Ale možná právě toto na druhé straně dokázalo svým způsobem Petra Pavla nastartovat, protože on není žádným velkým spisovatelem textů, článků, žádným velkým řečníkem velkých projevů, ale je to člověk, který dokáže velmi dobře nasávat a analyzovat atmosféru, ať už při svých výjezdech napříč republikou nebo při svých zahraničních cestách, a to potom nějakým způsobem transformuje do té své prezidentské praxe, a mám pocit, že měsíc od měsíce, týden od týdne je při výkonu té funkce sebevědomější až tak, že možná i někteří z těch politiků, kteří nám dlouhá léta prosazovali přímou volbu nebo snažili se zalíbit veřejnému mínění, tak dneska mají trochu problém s tím, že tady je prezident jako autonomní hráč, jehož pozice se neodvíjí od parlamentní většiny, že je to navíc ještě prezident, který skutečně umí nakládat s tím, o čem hovořil Miloš Zeman, to znamená ta legitimita daná tou přímou volbou, ono to někde v ústavě napsané není, ale vždycky záleží na tom, jak se s tím vypořádá samotná ta hlava státu. A protože v tomhletom okamžiku podle mě, nebo tady s touto věcí, vládní koalice příliš nepočítala, že se bude Petr Pavel takhle osamostatňovat, tak proto já předpokládám, že těch konfliktních situací zažijeme ještě mnohem více. Celkem poklidné bylo období po sněmovních volbách, kdy se skládala vláda, kdy se snažil Petr Pavel s Andrejem Babišem navázat takovou komunikaci, která by dokázala překlenout ty rozdíly mezi nimi a která by dokázala vlastně naplnit jejich poslání v jejich ústavních funkcích. Ale v tuto chvíli, kdy přinejmenším ty radikálnější proudy ve vládní koalici se rozhodly, že si vyberou prezidenta za terč, že si vůči němu budou vymezovat za všech okolností, což je jednak věc motoristů, ale do jisté míry SPD, tak najednou najednou Andrej Babiš jako premiér neví, co s tím, protože on není ten urovnávač konfliktu, on není ten mediátor, on konflikty dokonce nemá rád, nejradši je vysedí nebo se raději někde ztratí, což tady v této situaci nemůže. A v takovém okamžiku podle mě se může opravdu klidně stát, že když tady máme na jedné straně velmi silnou a sebevědomou vládu a na straně druhé prakticky neviditelnou opozici, tak v tom okamžiku se opravdu může stát, že prezident republiky bude vnímaný jako protiváha té vlády a jako člověk, který bude v tom okamžiku prostě přitahovat pozornost veřejnosti.
8: Myslíte, že opozice je neviditelná, pane Jelínku?
9: Obávám se, že ano, nebo respektive je viditelná stejně, jako byla viditelná před měsícem, před půl rokem. Vlastně ty strany, které v ní jsou, často opakují věci, které jsme od nich slyšeli, když měli vládní odpovědnost, nebo i když předtím ještě seděli v opozici. Mám pocit, že se nemění ani styl práce, ani retorika, ani programy. Zkrátka ta neschopnost toho středopravicového spektra, které by mělo hájit ty principy liberální demokracie, proti kterým se celá řada nových těch politiků, kteří se ocitli ve funkcích, vyhraňuje, tak bojím se, že tady tuto roli být opozicí vůči těm novým proudům ta dosavadní politická reprezentace těch středopravicových stran nesplníme.
8: V dnešním vydání nasloucháme názorům politického analytika Lukáše Jelínka.
1: Jak to vidí?
6: Host Zity Senkové na Dvojce.
8: Bez politiky se neobešel ani Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Diváci vypískali ministry Otu Klempíře a o den později i Petra Macinku. Pan Klempíř, který na festivalu vystupoval z pozice rezortního ministra, obvinil návštěvníky, kteří dali najevo svůj názor z buranství, z prostoty a zášti. Naznačil, že jejich projevy byly ovlivněny vedrem a alkoholem. Tak jak se díváte, pane Jelínku, na tuto situaci?
9: Věda, tak motoristé si mohli všimnout té klimatické krize nebo změny i ve Strážnici, pokud obvinují publikum, že bylo ovlivněno horkem nebo postiženo horkem. Asi je celkem přirozené, že ministr kultury, když má čas, takže dorazí do Strážnice, protože je to akce, kterou pořádá příspěvková organizace nebo podřízená organizace v rámci jeho rezortu, ale v okamžiku, kdy máte ministra kultury, který je prakticky od svého počátku neoblíbený v té kulturní obci, v té umělecké obci, za ním jdou stíny minulosti a který nedokáže sepsat ani řádnou legislativu týkající se veřejnoprávních médií, ale myslím si, že to není ani první, ani poslední příležitost vidět vlastně tu neschopnost pana Klempíře vypořádat se s posláním nebo s úkoly ministra kultury, tak potom takový politik se nesmí divit, že může být vypískán a jsem rád, že to připomněla i ministryně financí paní Šilerová, že prostě kde jakému politikovi se stane, že bude v určitém okamžiku vypískán a měl by to nést pokud možno statečně a ne se pokoušet schazovat publikum, urážet publikum, hledat si nějaké zástupné argumenty. No a to, co potom předvedl ten druhý den ve Strážnici pan Macinka, který tam si přijel skutečně jenom už zaprovokovat, tak to si myslím, že bylo skutečně za hranicí. Sice motoristé hovoří o spolitizovaném festivalu, ale bylo vidět, že se jí pokusili spolitizovat především sami, ale protože lidé nemají rádi, když se politici příliš moc vmontují do jejich pozornosti, zvlášť u takových příležitostí, které si chtějí užít jinak než z politiky, tak se ani pan Macinka nemůže té reakci divit. Zajímavé na tom je, že oni, jak pan Klempíř, tak pan Macinka hovoří o tom, že plují na jakési národní vlně, tak být vypískán zrovna na folklorním festivalu, kde se setkávají příznivci tradic a vlastně všeho toho, co nám tady zbylo sympatického z minulosti, tak si myslím, že pro takovéto politiky je to dvojnásobně nepříjemná událost.
8: Naopak ovace ve stoje si vysloužil ex-prezident Václav Klaus, který se společně s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou účastnili akce Alternativy pro Německo. Německé politické strany, její poslanecký klub uspořádal v parlamentu svůj první kongres o demokracii, kde diskutoval o svobodě slova a právním státě. Václav Klaus i Tomio Okamura AfD popřáli, aby konečně vyhrála volby. Pan Klaus odsoudil demonizaci organizaci strany, kterou loni německá civilní tajná služba označila za pravicově extremistickou. Podle pana Okamury čelí Alternativa pro Německo v Německu diskriminaci. Tak jak to hodnotíte?
9: Je zajímavé, že když se u nás v Brně sešlo sudetoněmecké krajanské sdružení, tak pro ně měli Václav Klaus nebo Tomio Okamura jen ta nejošklivější slova. A místo toho se vydají na konferenci AFD, skutečně politické strany, která je vnímaná jako pravicově extremistická, jejíž někteří členové mají přímou linku na moskevskou propagandu, další zase jsou známi tím, že hájí nacistické tradice. Nemluvě samozřejmě o příklonu velké části AFD k podpoře, nebo respektive k podpoře zrušení Benešových dekretů, což je právě něco, vůči čemuž se vyhraňovali na pozadí toho sudetoněmeckého sjezdu, jak pan Klaus, tak pan Okamura. Je vidět, že zkrátka jiná slova mají pro české publikum, jiná slova mají pro své evropské spojence. To, že si našli právě tady tyto spojence, to mě nepřekvapuje, protože jakási spolupráce těch národně suverenistických stran napříč Evropou je patrná a stále silnější. Ovšem, myslím si, že je to přesně ten typ spolupráce, který nemá dlouhodobější perspektivu, protože jsou to politické síly, které staví na vyhraňování se vůči ostatním, na tom my a oni, a v okamžiku, kdy budou potřebovat jakoukoliv podporu nebo jakoukoliv sílu doma, tak na všechny své partnery v zahraničí samozřejmě zapomenou. Ta jejich spolupráce nebo ta vznikající, jak já tomu říkám, nacionální internacionála je zajímavá jenom v tom, že v tom souboji s liberální demokracií v tuto chvíli tady tyto síly se snaží být co nejvíc aktivní, co nejvíc na koni. Možná, že se nám tady skutečně blíží nějaký velký konflikt. A je pravda, že Václav Klaus je jeden z těch politiků, kteří na tyto věci mysleli už zavčasu. On už rozjížděl ty nacionální a do jisté míry antiněmecké kampaně, což je zajímavé, na sklonku 90. let, v 96., v 98. v kampani. On je vlastně průkopníkem nacionalizace české politiky a i když v současnosti už žádnou oficiální funkci nemá, tak musí být asi velmi spokojený nejenom s tím potleskem, kterého se dočkal u AFD, ale i třeba z medailí od pana Macinky nebo z toho, že ta současná politická reprezentace jde v jeho šlépějích. Ale já osobně se nedomnívám, že bychom to měli nějak zvlášť slavit, spíš bychom měli co nejrychleji hledat nějakou perspektivnější cestu.
8: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas a přeji vše dobré.
9: Já děkuji za pozvání a hezký zbytek pondělí.
8: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
1: Jak to vidí?
6: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Jana Večeři bude hokejový trenér, expert a analytik Slavomír Lenner. Co ho sport naučil o lidech a o životě? Změnil se za léta strávená u hokeje on sám? A které záliby a koníčky mu přinášejí radost mimo svět ledových ploch?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30.
0: Na Dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Slavné evergreeny 20. i 21. století.
1: Jak je znáte i neznáte.
0: Vítá vás klub Evergreen.
1: A my dva s ním.
0: Daša
1: a Jan Smigmátor.

0: Milí přátelé, vítejte v klubu Evergreen.
1: Vítejte na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, kde dnes zakončíme jednu z našich vůbec nejnewyorštějších výprav.
0: Ano, přichází poslední díl našeho putování po newyorských kabaretech.
1: Po místech, kde se kdysi šeptalo, zpívalo, hrálo, kouřilo, milovalo, ztrácelo i znovu nacházelo.
0: A kde píseň velkého amerického zpěvníku měla stejnou váhu jako divadelní hra a hluboce promlouvala ke každému, kdo byl zrovna přítomen.
1: Promlouvala řečí, které rozuměli hosté u stolků, číšníci s ubrouskem přes ruku, muzikanti i pěvecké a herecké hvězdy, které po půlnoci přišly z Broadwaye nebo z 52. ulice ještě na jednu skleničku.
0: Celou sérii jsme opřeli o nádherný archivní box The Ertegun's New York, New York Cabaret Music, tedy o New York bratrů Ahmeda a Nesuhiho Erteganových.
1: O město klubů, hotelových salonků, malých pódií, velkých osobností a písní, které uměly zazářit na divadelních prknech i se vměstnat do té nejmenší místnosti.
0: A úplně první, kdo nás do té nejintimnější místnosti dnešního večera uvedl, byl pianista Jimmy Lyon.
1: Muž, který se dával u klavíru Cola Portera, doprovázel Mabel Mercer a June Christie a přitom měl dar vzbudit dojem, že píseň nevzniká na pódiu, ale přímo u vašeho stolku.
0: Začali jsme tedy Porterovou klasikou I've Got You Under My Skin.
1: A u Cola Portera ještě zůstaneme.
0: Jimmy Lyon nám hraje Easy to Love.
1: A hned po ní Just One of Those Things.
0: Tři písně, jeden klavír a atmosféra New Yorku, který už možná neexistuje. Ale díky těmhle nahrávkám se k němu můžeme kdykoliv vrátit.

0: Český rozhlas Dvojka, klub Evergreen a my dva.
1: Daša a Jan Smigmátor.
0: Dnes naposledy otevíráme dveře newyorských kabaretů tak, jak je pro vydavatelství Atlantic Records kdysi uchovali bratři Ertegánové.
1: A po elegantním klavíru Jimmyho Lyona přichází žena, která dokázala z každé písně udělat malý dramatický monolog.
0: Carmen McRae.
1: Kdybychom měli vybrat zpěvačku, která si nikdy nevystačila jen s hezkým tónem, byla by to právě Carmen.
0: Ona píseň nejen zpívala, ona ji hrála. Každé slovo mělo váhu, každá fráze vlastní výraz, každé nadechnutí smysl.
1: Sama ostatně říkala, že v každé písni někomu něco vypráví. A právě v tom byla její síla.
0: Její vzory? Billie Holiday, ale taky Betty Carter, Joe Williams nebo Irene Krall. A přesto byla Carmen vždycky jen jedna.
1: Drsná i něžná, přesná i nevyzpytatelná, noblesní i sarkastická.
0: Začneme písní s názvem, který by se v českém překladu na rozhlasové vlny skoro nehodil.
1: I'm always drunk in San Francisco.
0: Vždycky opilá v San Francisco.
1: Ale u Carmen McRae víme, že opilost může být i stavem duše.
0: Následovat bude nádherná balada Jeroma Kerna a Oscara Hammersteina The Folks Who Live on a Hill.
1: A po ní návrat ke Cole Porterovi v písni A Long Last Love.
0: Na vlnách Dvojky zpívá
1: jedinečná
0: Carmen McRae.

0: Carmen McRae dokázala zpívat tak, že jste měli pocit, že vám do očí říká pravdu, kterou jste možná ani nechtěli slyšet.
1: Ale pak jste za ní byli vděční.
0: Přesně. A ještě jednu pravdu nám teď Carmen zaspívá.
1: Píseň If the Moon Turns Green patřila do repertoáru Billie Holiday. A když jí zpívá Carmen McRae, jako by se přes ní symbolicky uzavřel kruh mezi obdivem, inspirací a vlastní nezaměnitelnou výpovědí.
0: Navíc se v této výjimečné nahrávce Carmen McRae sama doprovází na klavír.
1: Dokonale rozuměla harmonii a melodii, nepotřebovala žádná velká gesta.
0: Stačilo ticho, klavír a hlas.
1: Carmen McRae.
2: Just when I thought that fate was unkind and happiness never could be, I got a shock and I changed my mind. A miracle happened to me. If

0: Milí přátelé, stále posloucháte Klub Evergreen a taky poslední díl série věnované newyorským kabaretům.
1: Od geniální zpěvačky, která každou píseň proměnila v hereckou scénu, se přesuneme k muži. O němž se říkávalo, že je snad stejně slavný svými historkami jako svým klavírem.
0: Joe Bushkin.
1: Pianista, skladatel, showman, rychlý glosátor a muž, který prý dokázal v dobré společnosti fungovat jako samostatná zábavní instituce.
0: Narodil se v New Yorku v roce 1916 rodičům z Ruska. Měl absolutní sluch a k pianu brzy přidal i trumpetu.
1: Už jako teenager hrál s orchestrem Paula Tremaina, prošel světem 52. ulice, setkal se s Buddym Richem, Tomem Dorseym a nutno podotknout, že napsal hit Oh, look at me now.
0: Oh, look at me now. Žil swingem, Broadwayi, doma byl v elegantních hotelových saloncích, byl nedílnou součástí dlouhých večerů, které končily až ve chvíli, kdy už i ranní New York vypadal značně unaveně.
1: A protože se uměl pohybovat mezi klavírní brilancí a kabaretní pointou s naprostou samozřejmostí, patří do této série právem.
0: Právě teď nám hraje nesmrtelnou Gershwinovu píseň Our Love Is Here To Stay.
1: Potom si v písni Louise Armstronga Someday You'll Be Sorry dokonce zaspívá.
0: A svůj dnešní kabaretní recitál uzavře klasikou I Can't Get Started.
1: Joe Bushkin.

0: Joe Buškin měl prsty rychlé, hlavu ještě rychlejší a společenský rejstřík tak rozsáhlý, že se o něm říkalo, že kdyby někdy napsal autobiografii, nejdelší částí knihy by byl jmenný rejstřík.
1: A tomu se dá docela věřit. Jeho životem procházeli muzikanti, herci, spisovatelé, novináři, broadwayské osobnosti i mezinárodní celebrity.
0: Kabaret totiž nebyl jen hudební žánr, byl to způsob života.
1: Přesně tak, ale my už teď přicházíme k úplnému závěru nejen dnešního večera, ale celé naší šestidílné newyorské kabaretní série.
0: K závěru opravdu stylovému.
1: Protože kdo jiný by to mohl lépe zakončit než Mel Torme.
0: The Velvet Fog, sametová mlha.
1: Zpěvák, bubeník, pianista, aranžér, skladatel, textař, herec, autor knih, bavič a vůbec muž, u něhož se nabízí otázka, jak tohle všechno mohl jeden člověk stihnout.
0: A kdybychom si měli odpovědět ve stylu bukletu, který tenhle box provází, odpověď zní jednoduše. Skvěle.
1: Mel Torme byl dítětem Chicaga, ale New York ve svém repertoáru opěvoval s takovou vášní, jako by se narodil přímo mezi Broadwayí a Central Parkem.
0: Než se ale vydáme do ulic Manhattanu dnes naposledy, nabídneme vám ještě několik jeho kabaretních miniatur.
1: Cole Porter, Johnny Mercer, Frank Lesser, Vernon Duke.
0: A nad tím vším bez přehánění geniální Mel Torme. In olden days, a glimpse of stocky.

0: Podzim v New Yorku. Vernon Duke a Mel Torme.
1: A myslím, že lépe nás připravit na úplně poslední zastávku celé naší kabaretní série nemohl.
0: Byli jsme v hotelových saloncích, malých klubech, u klavírů, za nimiž seděli muzikanti, kteří nepotřebovali ohromovat hlasitostí.
1: Stačilo jim pár akordů, dobrý text, přesná fráze a publikum, které umělo poslouchat.
0: New York bratří Erteganových byl městem kabaretu, swingu, elegance, poezie, nadhledu a občas i noční samoty.
1: Městem, kde byly písně velkého amerického zpěvníku součástí všedních dnů i těch nejvýjimečnějších okamžiků.
0: A protože každá cesta New Yorkem musí dřív nebo později skončit na Manhattanu,
1: rozloučíme se právě tam.
0: Přátelé, děkujeme, že jste s námi do newyorských kabaretů chodili se stejnou chutí, s jakou jsme vám o nich my dva na vlnách dvojky vyprávěli.
1: Děkujeme, že jste sedávali u našeho pomyslného stolku a naslouchali písním, které nestárnou.
0: Klub Evergreen,
1: Daša
0: a Jan Smigmátor se s vámi pro dnešek loučí.
1: Ale New York, ten hraje dál.
0: Richard Rogers, Lawrence Hart,
1: Mel Torme
0: a Manhattan.
1: Tak zase příště.
0: Těšíme se na vás.
2: Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný letní večer z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu mrazivého léta. Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. Ten má živý sen, až mu nakonec uvěří a skutečně objeví tělo zavražděné ženy. Svůj objev oznámí policii a rázem se stane hlavním podezřelým. Jeho život je v troskách. Začíná napínavý příběh mistra moderního hororu o náhodě, vině a síle přesvědčení.

Napadlo mě, že byste také chtěl vidět tohle. Jalbert rozbalí noviny. Je to Oklahoman. Otočí na jednu stranu uvnitř a podá noviny Denimu. Článek má titulek Zavražděná dívka se vrací domů. Je pod ním fotografie. Tak tohle mu chtěl Jalbert ukázat. Denny předpokládá, že je to skutečný důvod jeho přítomnosti. V té jediné fotografii je všechno, co člověk potřebuje vědět o lidském žalu. Otec Ivon Vikrové objímá svou ženu, která je obličejem zabořena do jeho košile. On obrací tvář k nebi, ústa má stažená v bolestné grimase. Na krku mu vystupují šlachy, oči má pevně zavřené. Za nimi, poblíž dlouhého černého kadilaku s nápisem Pohřební ústav Hartz, stojí mladý muž, oblečený zřejmě v bundě se znakem své střední školy. Na hlavě má baseballovou čepici. Kšilt mu zakrývá sklopenou tvář. Denny soudí, že je to Ivonin mladší bratr. Napadne ho, že se dívá na něco, co filmy a televizní dramata málo kdy ukazují, případně vůbec mohou pochopit. Lidskou daň. Těžké kladivo žalu a stupidity smrti. Trosky života. Oči se mu zalijí slzami. Podívá se na fotku a titulek Zavražděná dívka se vrací domů a potom na Jalberta. Inspektor se k jeho úžasu usmívá. Hle, vrah pláče, jako v těch italských operách. Denny ho málem praští. V duchu to skutečně udělá. Ohne Jalbertovi nos stranou a vytékající krev mu kolem úst kreslí fumančuovský knír. Ovládne se jen proto, že ví, že to Jalbert chce. Místo toho si otře oči. Aspoň mi řekněte, že se její rodina nedozvěděla o tom psovi. Aspoň to. Nemám tušení, odvětí Jalbert téměř vesele. Já jsem jim to neříkal, byl za nimi detektiv z Oklahoma City. Má práce je tento případ, Denny. To znamená vy. Denny stále drží ty noviny. Jsou zmačkané, uhladí je a ukáže je Jalbertovi. Chcete vidět další matku a otce na takové fotografii? Protože ten, kdo ji zabil, možná ještě neskončil. Mohl by zabít další dvě nebo tři, zatímco vy jste si vybral za cíl mě. Jalbert uhne, jako by mu Denny mávl rukou před obličejem. Nevybral jsem si vás za cíl, pracuji na vás. Vím, že jste to udělal, Denny. Žádný sen jste neměl. Nepotřeboval jste, aby se vám zdálo, kde je pohřbená, protože jste ji tam sám zakopal. Ale řekněme, že se neshodneme. V 6:30 buďte v Great Bendu, nebo pošlu vaše jméno a SPZ-ku dálniční policii. Vezměte sebou právníka, jestli chcete. Noviny si můžete nechat. Třeba se rád pokocháte tím, co jste udělal její rodině. 4 oběti za cenu jedné. Otočí se, až za ním zavleje černé sako a vykročí zpět k hale. Inspektore Jalberte. Jalbert se otočí se zvednutým obočím. Lepka na obou stranách podivné vlasové šipky je bledá jako smetana. Skřípete zuby? Jalbert se zamračí. Cože? Vaše zuby. Jsou úplně obroušené. Možná byste si měl pořídit ta gumová chránítka. Prodávají je ve Walgreens. Mé zuby nejsou předmětem disku. Pomáhá vám, když počítáte? Jalbert se poprvé zatváří, jako by ho to skutečně vykolejilo. Našel jsem si to ráno, než jsem šel do práce, pokračuje Denny. Říká se tomu arytmománie. Děláte to? Počítáte v noci, když se vzbudíte, protože skřípete zuby? Na Jalbertově pravém spánku pulzuje tepna. Tik, tik, tik. I to Denny vidí poprvé. Zabil jsi ji, chytráku. Oba to víme a ty za to zaplatíš. Odejde. Denny stojí na místě se zmačkanými novinami v ruce a snaží se ovládnout. Každé setkání s Jalbertem je horší než to předchozí. Rukávem pracovní košile si otře oči. Pak se vrátí ke stěhování knih. Poslední den, tak ať je práce dobře vykonaná.

pauze na oběd zajde do auta pro mobil. Dluží Margie zavolání, musí jí říct, že přišel o práci a Kansas už nemá to pravé kouzlo, aspoň pro něj. Pomýšlí na Boulder. Ona to pochopí, má Stevie ho ráda. Kdyby potřebovala peníze, mohl by asi nějaké postrádat, ale ne moc. Než si najde práci, bude žít z úspor. Kromě toho se bude vdávat, ne? Otevře dveře na straně spolujezdce a vzpomene si, že musí také zaplatit Edgaru Ballovi. Vyndá mobil z přihrádky, se skloněnou hlavou se vrací ke škole a kontroluje textové zprávy, když v tom se zastaví. Vzpomene si, co říkal Jesse. Zaparkoval vzadu. Proč by to Jalbert dělal, když parkoviště pro učitele je blíž? Jeden důvod ho napadne. Vrátí se k tundře. Navalník pohlédne jen letmo. Je prázdný až na kufr s nářadím, který zamyká na visací zámek. Kabina ovšem zamčená není, nikdy ji nezamyká, čehož si Jalbert musel všimnout. Denny to možná jemu a jeho partnerce sám řekl. Nevzpomíná si. Prohrábne hromádku krámů v přihrádce. Zvláštní, jak se dokážou nakupit. I když nečeká, že by něco našel, a také nic nenajde. Tam by Jalbert nic nedával. Viděl, že si tam Denny odkládá mobil. Centrální konzola mu přijde pravděpodobnější, ale ani tam nic není. Ačkoliv tam najde sáček lentilek, které chtěl dát Darla Jean, až se mu zase pochlubí jedničkou. Darla Jean dostává spoustu jedniček. Je to chytré dítě. Podívá se do postranních kapes. Nic. Nahlédne pod sedadlo spolujezdce, ale ani tam nic není. Podívá se pod sedadlo řidiče a hle, papírové psaníčko s bílým práškem, který může být jedině kokain, heroin nebo fentanyl. Kansas má přísné drogové zákony. Denny to ví. Děti na to téma mívají hromadné přednášky. Při tak malém množství nelze předpokládat úmysl prodeje, ale v Kansasu je i pouhé držení drog trestným činem páté třídy a lze za něj jít na 2 roky sedět. Chce ho Jalbert dostat na 2 roky do vězení, spíš by dostal 90 dní v okresní base. Za drogy? Ne, ale chce ho dostat do vězení. Protože pak by na něm mohl pracovat, pustit se do něho, nedat mu pokoj. I strážní by na něm možná pracovali, kdyby je Jalbert požádal. Za sedadlem je prostor, kde se shromažďují různé odpadky, mimo jiné zmačkaný pytlík od McDonald's. V sáčku je obal od hamburgeru a kartonový obal, v němž kdysi býval smažený jablečný koláč. Velikostí vyhovuje. Denny zvedne obálku s drogami za okraje a vloží do obalu, který přidrží, aby se obálka neotřela o karton a nerozmazaly se tak případné otisky. Není pravděpodobné, že tam nějaké budou, ale je to možné. Kartonový obal vrátí do sáčku od hamburgeru a ten vloží do nosiče na jídlo. Vrátí se do školy a najde Jesseho u piknikového stolu. Za chvíli za tebou přijdu, řekne a zamíří do budovy. Položí sáček na nejvyšší polici ve skladišti za nějaké čistící prostředky. Potom zavolá Edgaru Ballovi. Jste pořád můj právník? Ano, dokud nebudete potřebovat profíka, odpoví Ball. Je to zajímavé. Chvíli spolu mluví. Edgar Ball slíbí, že kolem 2 přijede ke škole a o 6:30 večer se s Dennym sejde na stanici KBI v Great Bendu. Denny mu slíbí šek na $400. Rovnou tam napište 5 za to, o co mě žádáte, řekne Ball. Denny souhlasí. Je to fair, ale ukousne mu to pořádný kus z úspor. Zavolá Margie a sdělí ji, že nějakou dobu nebude moct pomáhat, protože přišel o práci. Ona řekne, že to chápe. Řekni policajtům, ať si promluví se mnou. Povím jim, že jsi sice užvaný, ale ne vrah. Nápad, že bys mohl někoho zabít, je naprosto šílený. Denny řekne, že je úžasná. Margie, prostý výho, Margie, odpoví, to si teda piš, že jsem. Denny si odnese sendvič a termosku k piknikovému stolu a poobědvá s Jesseem. Bude mi to tu chybět, řekne Jesse. Je to divné, ale je to tak. A bude mi chybět práce s vámi. Jste dobrý šéf, Denny.
Někde se uchytíš, utěšuje ho Denny. Napsal bych ti doporučení, ale chápeš, za těchto okolností. Jo, zasměje se Jesse. Soucítím s vámi. Edgar Ball přijede ve 14:45. Denny mu podá šek a sáček od McDonald's. Vážně to chcete udělat? Zeptá se Ball. Jít takhle s kůží na trh? Moje kůže už je dávno na trhu, odpoví Denny. A cena se stále zvyšuje.

Píchnu si ve 3:30, půl hodiny před obvyklým koncem pracovní doby. Denny naposled zamkne školu všech 7 dveří. Jesse ho mužně obejme, Denny mu to oplatí a poplácá ho po zádech. Řekne mu, ať na sebe dává pozor a občas se ozve. Jesse ho požádá o to též. Denny odjede do Oak Grove a neustále se dívá do zpětného zrcátka, jestli za ním nejede policie. Nikoho nevidí. Doma najde na dveřích přilepený vzkaz. Je stručný a výstižný. Odstěhuj se, nechceme tě tady. Strhne ho ze dveří a vyhodí do koše, dá si rychlou sprchu a oblékne si čisté oblečení. Potom zavolá Ellie Davisové. Tady zase Danny Coughlin, inspektorko. Co pro vás můžu udělat? Trochu mi věřit. Danny jí vyloží, co od ní chce. Ona neřekne ano, ale neřekne ani ne. Danny se vypraví do Great Bendu a ujede asi 50 kilometrů, když z polní cesty vyjede vůz dálniční patroly a s blikajícími majáky se na něho přilepí. Řidič houkne sirénou zcela zbytečně, protože Danny už zastavuje a stahuje okénko. Jakmile je otevřené, položí obě ruce na volant, aby je policista viděl. Jmenuje se Henry Carlton. Přistoupí k Dennymu s jednou rukou na gloku. Řemínek pouzdra je odepnutý. Vaše doklady, prosím. Řidičský průkaz mám v peněžence, řekne Denny. Sáhnu do boční kapsy a vyndám ji. Velmi pomalu tak učiní. Jakmile podá řidičák Carltonovi, řekne, teď sáhnu do přihrádky a vyndám technický průkaz. Máte v přihrádce zbraň? Ne. V centrální konzole? Ne. Prosím. Denny opět pomalu otevře kastlík a vyndá techničák. Máte potvrzení o pojištění? Ano. Denny se znovu natáhne k přihrádce. Nemusíte ohledat. Seďte, pane Coughline. Carlton se vrátí ke svému vozu a promluví do vysílačky. Denny sedí. Uplyne 5 minut. Přijede do Great Bendu pozdě, ale to nevadí. Gelbert se domnívá, že nedorazí vůbec. Carlton si ověří, že Toyota Tundra, kterou zastavil, skutečně patří Danielu Coughlinovi. Denny mu je jasné, že to věděl už předtím. A vrátí se s jeho doklady k okénku. Ale nepodá mu je. Víte, proč jsem vás zastavil, pane Coughline? Denny odpoví, že neví. Kličkoval jste po silnici. Denny ví, že to není pravda, ale mlčí. Pil jste dnes něco, pane Coughline? Pokud máte na mysli alkohol, tak ne. Byl byste ochotný podstoupit dechovou zkoušku? Ano. Co takhle drogy? Berete nějaké? Trávu, extázi, kokain? Ne. Souhlasil byste s prohlídkou vozu? Nepotřebujete na to povolení k prohlídce nebo tak něco? Ne, pokud jsem vás viděl, že jedete nebezpečně. Můžete souhlasit s prohlídkou nebo vám můžu zabavit vozidlo? Dobře, řekne Denny a otevře dveře. Mám schůzku, tak se do toho radši dejte. Policista Carlton teatrálně prohledá kabinu, ale prostor pod předním sedadlem si nechá až nakonec. Stráví tam hodně času, dokonce si z auta přinese baterku. Potom práskne dveřmi a věnuje Dennymu nevýrazný pohled. Co ta dechová zkouška? Zeptá se Denny. Pane Coughline, snažíte se mě naštvat? Denny neví, jestli policistovi zrudly tváře nebo je spálený od slunce. Ne, ale nekličkoval jsem, což oba dobře víme. Dám vám pokutu za bezohlednou jízdu, pane Coughline. To bych nedělal, praví Denny. Jestli to zkusíte, uvidíme se u soudu, kde se vás můj právník zeptá, jestli jste předtím, než jste mě zastavil, mluvil s inspektorem Gelbertem nebo s KBI. Pak se budete muset rozhodnout, jestli řeknete pravdu nebo se dopustíte křivé výpovědi, což se vám možná vrátí i z úroky, možná ne. To chcete? Carltonovi trvá asi minutu, než se rozhodne, jestli to chce dál rozmazávat. Není to spálenina, zcela jistě zčervenal. Denny mu se líbí, že projednou není v defenzivě. Carlton mu vrátí řidičák a doklady od auta.
Snažte se držet na své straně silnice, pane Kogline. Denny by nejraději pokračoval, málem se Kaltna zeptá, jestli mu nechce udělit aspoň domluvu, ale usoudí, že to stačilo. Kaltny je ozbrojený a řemínek nad rukojetí služební pistole stále není zapnutý. Dobře, pane policisto, padejte odsud. Kaltn za ním jede ještě 8 kilometrů, veze se mu těsně za nárazníkem, ale nakonec odbočí. Zbytek Dennyho cesty do Great Bendu proběhne bez incidentů.

Edgar Ball na něho čeká na zadním konci parkoviště u stanice KBI. Zeptá se Dannyho, jaká byla cesta. Danny mu poví o Carltonovi. Neuvěřitelné, řekne Ball. Víte jistě, že si ty drogy chcete vzít zpět? Teď už by to mělo být bezpečné, Jalbert zkusil, co chtěl. Danny doufá, že se nemýlí a také doufá, že ho později nezatkne inspektorka Davis.

Heller je okresní zástupce pro Wilder County. Ramsey je detektiv z Oklahoma City. Když se dovnitř vecpe 6 lidí, je výsledek značně klaustrofobní. Někde v budově je nepochybně prostornější konferenční místnost, ale Jalbert a Heller nestojí o konferenci. Chtějí Dannyho zlomit, když už tu je. Všichni se představí. Potřásá se rukama, Danny a Jalbert to vynechají. Danny si vyslechne svá práva, tentokrát od okresního zástupce. Heller nakonec pronese do záznamu. Pan Coughlin si přivedl svého právního poradce. Heller se ujme vedení a projde totéž, co se procházelo při Dannyho předchozím výslechu. Sedí proti sobě. Edgar Ball je na Dannyho straně stolu a Ella Davisová na Hellerově. Ramsey se opírá o zeď a tváří se nezúčastněně. Jalbert stojí v rohu s rukama založenýma na hrudi. Danny na dotaz znovu popíše svůj sen. Popíše také cestu k opuštěné benzinové stanici v Dart County. Mluví o svém nemotorném pokusu podat anonymní oznámení. Když se ho Heller zeptá, proč zavolal, Danny mu poví o psu. Chtěl ji vyhrabat. Ohryzával ji. Jistě jste viděl fotky. Heller mu řekne, že potřebují vědět mnohem víc o tom, kde byl Danny první 3 týdny v červnu. Danny odpoví, že jim pomůže, jak jen bude moct, ale nepíše si žádný deníček. Když Hellerovi dojdou otázky, Vernon Ramsey, policista z Oklahoma City, přistoupí blíž. Zabil jste Yvonne Vickrovou? Ne. Ramsey couvne. Žádné další otázky nemá. Jalbert mu něco pošeptá do ucha a Ramsey s kamenným výrazem přikývne. Heller to uzavře tím, že Danny ho požádá, aby neopouštěl okres. Danny zavrtí hlavou. Vlastně mám v úmyslu opustit okres i stát. Mé jméno otiskly noviny, rozdávané zdarma. Jsem hlavní podezřelý a někdo chtěl, aby to věděl celý střední Kansas. Danny mu ujede pohled k Jalbertovi. Jalbert jej opětuje s prázdným výrazem. Můžu vás ubezpečit, že nikdo, kdo se účastní vyšetřování vraždy, vaše jméno tisku neposkytl, prohlásí Heller. Bylo to politováníhodné, ale každopádně by byl velmi špatný nápad opustit město Manitou, natož Kansas. Mělo by to vážné důsled... Zatkněte mě, řekne Danny. Jestli mě chcete udržet v Kansasu, tak mě zatkněte. Heller na něho kouká. Ella Davisová hledí na své ruce složené na stole. Ramsey studuje něco na stropě. Jalbert Dannyho otevřeně probodává pohledem. Nemůžete, odtuší Danny. Nemáte jediný důkaz, že jsem zabil Yvonne Vickrovou, protože jsem to neudělal. Jen jsem oznámil nález těla, tak mi nevykládejte nic o důsledcích. Nějaké by ale byly, ozve se téměř omluvně Ball. Žaloba za neoprávněné zatčení, podal bych ji já. Důrazně vám doporučuji zůstat tam, kde teď jste, řekne Heller. Kdybyste odjel, vypadal byste vinen o to víc. Z kouta se mírným hlasem ozve Jalbertovo, on je vinen. Danny vyndá ze zadní kapsy složený kousek papíru a podá ho přes stůl, ne však Hellerovi, ale Davisové. Píše se tam, vypadni odsud, zasraný vrahu, nebo uvidíš. Bylo to namotané na cihle. Tu mi někdo v noci hodil na stěnu karavanu. Takhle vypadají důsledky zveřejnění mého jména v novinách, pane Hellere. Studna už je otrávená. Znovu rychle pohlédne na Jalberta. Další cihla by mohla mířit na mou hlavu. Ramsey se zeptá, kam pojedete? Zřejmě do Koloráda. Mám tam bratra, kterého málo vídám. Nezáleží na tom, kam odjedete, řekne Jalbert. Slečna Vickrová vás bude následovat jako zápach, takový, který nejde umít. Danny ví, že je to nejspíš pravda. Podívá se na Ramseyho. Vyšetřujete nějaké další podezřelé? Vyšetřujete vůbec někoho? Třeba přítele, s ním se rozešla, z čehož on neměl radost? Špatnou situaci doma? Ramsey řekne, vyšetřování oddělení oklahomské dálniční policie nezdílí informace s podezřelými. Danny nic lepšího nečekal. Předpokládá, že oklahomská policie žádné podezřelé v Oklahomě nevyšetřuje a má k tomu

dobrý důvod. Domnívá se, že mezi Ivon Vikrovou a jejím vrahem neexistuje žádné spojení. Stopovala, vzal jí špatný člověk, což jí stálo život. Vstane. Odcházím. Nikdo ho nezastaví, ale Jalbert prohlásí. Vy se vrátíte.

Na parkovišti si Denny potřese rukou s právníkem, který přijel z Banitů na své mohutné Hondě. Moc toho neřekl, kromě té hlášky o žalobě za neoprávněné zatčení. Ta byla dobrá. Co jiného by také mělo říkat? Víte jistě, že to s Davisovou chcete risknout? Zeptá se Ball. Denny pokrčí rameny. Myslíte si, že mě sebere zadržení, když jí ukážu ten Cox? Ve srovnání s tím, co nade mnou visí, je to malé riziko. Ball se zhoupne na patách. Jestli jste ji nezabil, jste nejúžasnější lhář, jakého jsem kdy potkal. Lepší než můj strýc Red, což jsem dřív nepokládal za možné. Nezabil, odpoví Denny. Už ho to unavuje opakovat.

Stephen King, Noční můra Dennyho Coghlina. V rámci Mrazivého léta jsme uvedli četbu, kterou z překladu Adély Bartlové připravila Marina Feltlová. Účinkoval Martin Finger, režii měla Izabela Šenková. No a další část uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
1: Mým hostem bude saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax. Proč vyměnila jistotu počítačového světa za saxofon? Baví ji stále hrát na ulicích evropských metropolí, kdy se jí podařilo najít si svůj nezaměnitelný hudební rukopis? A jak je těžké životní období změnilo pohled na svět? Nejen na to se zeptám saxofonistky Kateřiny Janečkové alias KJ Sax.
0: Blízká setkání Terezy Kostkové.
2: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný dobrý večer, milé posluchačky a milí posluchači. Na Českém rozhlasu Dvojce právě začíná Noční mikroforum. Příjemný poslech na klidných vlnách přeje Jan Večeřa. Naším dnešním hostem je člověk, který byl jedním ze strůjců našeho zlatého úspěchu na olympiádě v Naganu v roce 98. Je to člověk, který je světem protřelý, zkušený, moudrý, rozvážný, je to hokejový trenér, expert a analytik, pan Slavomír Lenner. Pane Lennere, hezký večer, děkuji, že jste dorazil.
1: Dobrý večer, teď si nevím, jestli to můžu říct, mně to připadá, těch funkcí jste mi daleko bývá na parte někde.
0: Rozhodně vás nepohřbívám. Myslel jsem to jako poctu. Tak já bych se vás, pane Lennere, hned ze začátku zeptal takovou poměrně obligátní otázkou. Když se ohlédnete zpět do svého dětství, tak byla ta hokejová cesta nebo ta cesta k tomu sportu jasná volba, nebo tam připadalo v úvahu více jiných cest?
1: Myslím, že to platí i dneska a u nás to platilo dvojnásob, že to, co bylo kolem nás, to jsme dělali, to jsme provozovali. A pokud tam byl rybník a byla dobrá zima, tak to všechny automaticky lákalo k ledu, ale byly tam fotbalové plácky, byly tam prostory, kde jsme mohli jezdit na kole, bylo tam prostě možnost se vydovádět, jak jsme chtěli, a hlavně nás nikdo nehlídal. My jsme koukali zmizet z domova ve 2 hodiny, protože rodiče ve 2:10 se vraceli z práce a my jsme se vraceli v 8-9 večer, ale když už to bylo dávno, byla tma a tý spontánní aktivity a toho, že jsme si vlastně šéfovali sami tomu, co chceme dělat, a těm týmům, které jsme vlastně dávali dohromady, tak si myslím, že to nás na tom nejvíc přitahovalo, že jsme si hráli na ty naše ikony, které jsme viděli v televizi nebo slyšeli v rozhlase, a tak jsme taky chtěli být jako oni, a nám bylo třeba 8, nám bylo 10 let a hráli jsme si na ty mistry, jo, a to si myslím, že nás hodně, nejenom tu moji partu nebo moji skupinu, ale všechny kolem, tu generaci, nás to hodně formovalo.
0: Jaká byla vaše taková dětská ikona?
1: Tak byli to fotbalisti, byli to hokejisti, fotbalisti možná víc, protože v té době se mi dostala do ruky kniha Oty Pavla Dukle mezi mrakodrapy, to byla taková moje bible, o kterou jsem se musel dělit nebo hodně často s mým bráchou starším, takže jsme vlastně byli spoluvlastníci a chvilku jí čet ten, chvilku ten. A pro nás to bylo i takový ten duklácký výlet do Jižní Ameriky a do Santosu, prostě do Brazílie, to bylo něco záhadného, tajemného. Možná jako dneska pro děti, dnešní děti, někde let na Venuši, jo, takže to bylo něco nedostižného. Takže to bylo určitě tohleto a úspěchy i v Chile 1962, to mě bylo 7 let. Takže to taky, že jsme byli ve finále vlastně proti Brazílii, tak to taky nás hlavně jako ovlivnilo. No a pak úspěchy hokejistů v 60. letech, že jo, mistři Evropy jsme byli, porazili jsme Sovětský svaz tehdejší. Jo, takže to byly takový tyhle ty úspěchy těch týmů a těch sportů nás jasně formulovali k tomu, že jsme to chtěli dělat taky.
0: Vy jste si poprvé uvědomil, že vás baví o tom sportu přemýšlet vlastně i zvenčí. Nejenom se účastnit, hrát, ale jinými slovy, kdy se ve vás probudil trenér?
1: Docela to je zajímavý, protože jsem teďko ještě i dál, jak jste tam vyjmenoval všechny ty moje pozice a funkce teďko, takže jsem taky občas píšu nějaký články a moderuju třeba hokej NHL. Tak mě otevřel oči František Žemla, který kdysi psal do Československý sport, to se to jmenovalo asi, a psal úžasné články a fejetony, a jednou se přišel do Radečína podívat na žákovský, celostátní žákovský turnaj, kde my jsme hráli jako Dobříš a byli jsme tam ve finále jako zázrakem. A on s náma dělal interview, prostě on s náma dělal rozhovor a my jsme se cítili jak nějaká Brazílie, nebo jak kdyby jsme byli vlastně největší hvězdy na světě. Ale mně se strašně líbilo, jak se nás ptal, na co se nás ptal, jak byl zvídavý, jak byl jeden z nás, jakože to nebyla nějaká autorita, která nás bere s odstupem a že musí udělat nějaký článek. Já jsem ten pocit měl takový, že ho to strašně zajímá, ty naše pocity, a že ho zajímá to, jak jak to cítíme a jak se cítíme v tom, že jsme něco dokázali a že jsme překvapili. A tam si myslím, že se začala tak nějak rozvíjet ta moje vnější strana, jak jste říkal, ne jenom to aktivní sportování, ale i se na to podívat z druhé strany a jednou se stát trenérem nebo novinářem. Mně vyšlo to, že jsem byl trenérem díky tomu, že jsem vystudoval specializaci ledního hokeje a pod profesorem Koskou a Luďkem Bukačem a k té novinařině jsem se dostal vlastně až, když jsem skončil tu profesionální trenérskou kariéru.
0: Tolik na úvod náš dnešní host, pan Slavomír Lenér.

0: Ještě jednou hezký večer, milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, kde si povídám s hokejovým trenérem, expertem a analytikem, panem Slavomírem Lennerem. Pane Lennere, když se řekne hokejový trenér, většina lidí si vybaví šatnu, stadion, ale vy jste člověk, který často zavítá i do hledišť divadelních sálů, kulturních sálů, nebo třeba i Rudolfína. Vy máte velmi hluboký vztah k České filharmonii. Mohl byste se na toto téma rozhovořit hlouběji?
1: Tak vy jste začal s tím trenérem. Já si myslím, že trenér by neměl být, ale ani hráč by neměl být jenom úzce specializovaný na jednu oblast. Jo. Jenom prostě být u toho ledu, jo. Že by se měl dívat, jak to je ve fotbale, jak je to ve volejbale, jak je to v házení, jak je to v dalších sportech. A stejně my hledáme hráče, jako máme Davida Pastrňáka, máme Martina Nečase, to jsou hráči, kteří jsou tvořiví, kteří něco pořád vymýšlejí. To znamená kreativní. A kde hledat tu kreativitu? Jo? Tak já sám jako trenér jsem hledal inspiraci prostě v umění. Jo? Prostě mě fascinují. Teď jsem dneska přišel z vernisáže Antonína Stříška a pořád jsem po nějakých galeriích, když jsem byl v Americe, tak jsem pořád jsem vymet všechny galerie, co si vzpomenete po celé Severní Americe. A současně i to beru jako hudbu. Byl jsem i velký a jsem pořád fanda velkých těch rockových kapel. A k této hubě jsem se vlastně dostal, když jsem viděl Deep Purple a viděl jsem Marian Varga a další prostě Emerson, Lake & Palmer, kde vzali ty varhaní nádherné věci. A zjistil jsem, že tohle mají z Beethovena, tohle mají z Janáčka, tohle mají z Dvořáka. A vlastně takhle jsem se dostal ke klasice. A ta mě neskutečně naplňuje. Je to prostě bohatá, košatá hudba a dokonalá a dokonale souznící. No a takže léta navštěvujeme koncerty, jezdíme za filharmonii, jezdíme na koncerty do ciziny, do zahraničí a objevujeme spoustu nových lidí, kteří to vidí všechno z jiného pohledu, než to vidíme my sportovci. Hodně je zajímá sport a mě zajímá zase kultura, takže jsou to nádherný průsečíky, že se máme o čem bavit a v obě strany to zajímá. A dneska, jak jste říkal, v té vlastně pozici moderátora nebo i trochu toho, kdo píše o sportu, tak se snažím propojovat i pro naše trenéry. Jako příklad, udělám třeba rozhovor, kde je třeba Semyon Byčkov, šéf dirigent České filharmonie, a dávám tam příměry, jak je to vlastně podobný s tím trenérem. On diriguje 144 hráčů a trenér, dneska dnešní trenér, taky 140 lidí. Jo? To není tak, že dřív bylo, když jsme se bavili o těch začátcích, dřív bylo 12 hráčů, jeden trenér. Když jsme potom byli v Nagánu s Ivanem Hlinkou, tak to už jsme měli těch hráčů něco přes 20 a bylo nás tam ten štáb těch trenérů a odborníků kolem týmu třeba 6-7. Dneska v dnešní době trenér třeba v NHL, tak má na jednu stranu 22 hráčů na starost, ale k tomu má dalších 20 odborníků, kteří denně těm hráčům přecházejí kolem nosu a ať je to asistent trenéra, ať je to IT nějaký specialista, ať je to videokouč, ať je to fyzioterapeut, ať je to kondiční kouč. A on, ten hlavní trenér, musí tyhle ty lidi všechny šéfovat. A dnes a denně a každý zápas, jo, 82 zápasů za sezonu, jo, plus playoff. A ještě k tomu máte média, k tomu máte manažery z toho upper managementu, máte tam vlastníky, máte tam sponzory, takže těch 140 lidí vlastně ten trenér vlastně je pořád, má nějak na voku stejně tak jako ten dirigent v té filharmonii. Jo. A nakonec, když ty dva lidi dáte dohromady, tak zjistí, že je to úplně stejný, že to jsou to stejný principy, jako jak ve sportu, tak v hudbě. Jo. A co je stejný, že musíte, když chcete ten tým dobře dirigovat nebo kaučovat, tak musíte dokonale znát noty. Takže jak ten hudebník, tak ten trenér musí znát, co obránce, co útočník, co vhazování, co brankář, jak situace při takovým nebo takovým forecheckingu, když se stane tohle, jaký jsou ty další a další varianty. Jo. Takže je to stále náročnější. A to nemluvím o psychologii a o fyziologii a těchto ještě prvcích, který by ten trenér taky měl o tom mít nějaký ponětí.
0: A myslíte, že mentalita například hudebníků je podobná jako mentalita hráčů?
1: je úplně, neřekl bych ani podobná, stejná v té snaze být dokonalý, precizní, kde se vlastně chyba neodpouští, ale mluvím o profesionální úrovni. Když se bavíme o úrovni žáčků a těch, co to zkoušejí, tak i ty hudebníci umějí a ti správní, co je vedou, ti jejich lídři, ty mentoři nebo ty jejich učitelé, pracují s tou chybou pozitivně. Ne, že nesmíš udělat chybu, jo? Že prostě tou chybou vlastně můžete se dostat, přes tu chybu se můžete dostat dál. Jo? Takže je to, a ty hráči, ať se bavíme o Nečasovi, který teďko čerstvě vyhrál hokejistu roku, po dlouhý době vlastně to vyhrál někdo jiný než David Pastrňák, tak to je taky hráč, který prostě všechno chtěl dělat dokonale. Ten, kdyby dělal tenis, kdyby dělal fotbal, kdyby dělal jakýkoliv jiný sport, tak byl taky v tom dokonalý. A v tom hokeji jsou ty hráči dneska tak precizní, že si nejenom absolvují ty tréninky týmový, ale mají spoustu dalších individuálních tréninků, mají mentální kouče, mají fyziokouče a tak dále. Takže chtějí být nejlepší a ty hudebníci jsou stejní. Teď jsem byl nedávno na Open Air koncertu, viděl jsem tam ty hudebníky, kteří to mají v malíčku, to, co hráli. A viděl jsem je tam na tom nádvoří před tím koncertem, jak si ještě zase si tam ty věci některý procvičují, ještě si je, aby to prostě odehráli dokonale. Jo? Takže je to úplně stejný.
0: Ale váš vztah k té filharmonii je ještě hlubší, nebo chci se dostat k tomu, že vy vlastně pomáháte nějakým způsobem.
1: No tak měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do skupiny filantropů. Nás bylo z začátku 12 a naším cílem bylo, oni si mě zvolili, že jim budu šéfovat nějakou dobu, což jsem dělal 2 roky, ale pak už se to časově nedalo zvládnout. Jsem rád, že to převzala po mně další velice vzdělaná dáma. A je to prostě činnost, kterou děláte, že vás to baví, že víte, že můžete pomoct, že můžete pomoct novým talentům, a my jsme se dali dohromady a naším cílem bylo sehnat opravdu desítky milionů korun, a to je na jedné straně, ale hlavně vytvořit takovou tu pavučinu, ten web těch podporovatelů dalších. To znamená, naším cílem bylo rozšiřovat to povědomí té veřejnosti, že mohou pomoci České filharmonii, aby byla lepší a byla světová. To je stejná, to funguje úplně stejně, jako si vezmete Manchester United, vezmete si Chicago Blackhawks, hokej. Když chcete být nejlepší, musíte mít nejlepší hráče. Takže mít finance na to, abyste udrželi nejlepšího dirigenta, jako stálého dirigenta, abyste si mohli pozvat, což ve sportu není, si pozvat na nějaký speciální koncerty ty nejlepší dirigenty světa, jako třeba Simon Rattle, který sem pravidelně jezdí, abyste mohli udržet minimálně těch 20 nejlepších hráčů, to znamená koncertního mistra a další, abych to řekl lidově, ty šéfy těch sekcí, a aby vám je nepřeplatili v Německu nebo v Americe, kde mají peněz mnohem víc, než máme tady, takže abyste udrželi to jádro té filharmonie pohromadě, tak na to musíte mít finance, musíte je slušně zaplatit. A další finance jsou na to, abyste pomohli těm talentům, který někde, ani se o nich neví v těch malých městech v Česku anebo v malých vesničkách. My máme dokonalou síť těch lidušek, takzvaných lidový školy umění, to nám celý svět závidí, ale teďko jde o to, aby všichni ti talenti dostali tu šanci a mohli mít sférovou šanci se dostat jednou do té filharmonie. Takže filharmonie má mladý filharmoniky, kteří už jezdí taky na zájezdy, mají možnost trénovat s těma profesionálama, když to také řeknu. Takže je to dokonalý kolos, obrovský kolos, stejně tak jako jakýkoliv profesionální fotbalový nebo hokejový tým.
0: O kultuře i sportu si s panem Slavomírem Lenerem budeme povídat i nadále.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Pan Slavomír Lenér, hokejový trenér, expert a analytik, ovšem i filantrop, jak jsme se dozvěděli před chvílí, a podporovatel České filharmonie například, je naším dnešním hostem. Pane Lenére, ještě bych se doptal na nějaký konkrétní moment, když jsme se bavili o té kultuře, jak vás to inspiruje. Vybavíte si, kdy vás například ta hudba inspirovala během té trenérské práce, kdy jste si něco donesl přímo na stadion, nebo kdy vás něco dovedlo k nějakému řešení herních situací?
3: Takhle blízko to není úplně. Spíš, jak jsme se o tom bavili, je o té připravenosti, ta být dokonale připraven na všechny možné varianty, být prostě student té hry, tak spíš tohle z toho. A řekl bych, že ta hudba potom spíš na mě vždycky působila jako balzám. Že někdy člověk potřebuje si poslechnout, aby se odreagoval od toho vlastně stresu, který vás potkává v tom sportu, tak někdy tvrdý rock, tvrdou rockovou muziku a někdy právě klasiku. Jo? Podle toho, v jakém jste rozpoložení, a nebo jak, já to mám v autě hrozně rád, jezdím sám a poslouchám, když jedu po Praze, tak si pro uklidnění pouštím klasiku, a když jedu mimo Prahu, abych neusnul, tak si pustím něco tvrdšího. Takže spíš bych to viděl, jsou takové věci, které jsou příbuzné, ale že by jako vás něco inspirovalo, nějaký krok nějakého malíře nebo nějakého muzikanta, ne, vidím to v té dokonalosti a v té komunikaci. Strašně důležitý v tom trénování dneska. 10%, 20% máte opravdu ty znalosti, jak vést trénink, nebo jak poznat hru soupeře, nebo jak nastavit taktiku. Ale dneska z těch 80% trenér, hlavní trenér je člověk, který musí umět komunikovat, který musí umět najít cestu k těm hvězdám, k těm nejlepším hráčům. Na jednu stranu, aby je, nechci říct svázal, ale dostal do určitých mantinelů, to jsou ty pravidla toho týmu a pravidla hry, tam prostě přesto nemůže nikdo vyskakovat ven, ale uvnitř těch mantinelů, aby dostali dost prostoru na to, aby mohli sami tvořit, aby se cítili svobodně, aby se cítili, že můžou ofenzivně tvořit. Většinou, když to zjednoduší, tak defenzivně je přeci jenom trošku přitáhnete ty hráče, každý musí vidět, kde má být, a když tam někdo propadne, kdo za něj zaskočí, ale ofenzivně se snažíte jim nechat víc volnosti a tím spíš těm hvězdám. Jo? To znamená ty kreativní hráči, aby mohli tvořit, a ty střelci, aby se dostali na přesilovky, aby mohli zakončovat. Jo? Takže o tohletom všem musíte s tím hráčem nebo s tou pětkou třeba, kterou dáváte na přesilovku, ale taky musíte s ním hodně mluvit. Ale tam třeba v NHL máte pravidlo 3 hodin, když hráč vstoupí na zimák, tak za 3 hodin musí být pryč ze zimáku. Takže za 3 hodiny to nestačíte, protože 60 minut jste na ledě, 30 minut dělají nějakou posilovnu předtím, 20 minut dělají nějaký stretching po a ještě se kurírou třeba u doktora, tak máte na něj, na celý tým, máte třeba, já nevím, 30 minut. Takže to musíte stíhat jindy. Takže s tím týmem cestujete, jste pořád v letadle s ním, v autobuse, v restauraci, jdete po runway, když přiletíte speciálem, tak tomu se říká takzvaný shoulder check na ledě, že si kontrolujete soupeře, že kdo za váma jede, ale tady tomu se říká shoulder talk. To znamená, že mluvíte s tím hráčem rameno na rameno, jdete, máte prostě ten jeden bágli spolu a využíváte každou chviličku na to, abyste s ním promluvili, co rodina, co děti, když vidíte, že ho něco trápí, anebo řešíte věci, co v té přesilovce uděláme. Dřív, když jsem začínal já trénovat, tak tady u toho stolu byli trenéři, tamhle u těch stolů byli hráči starší, tam u toho byli ty mladší bažanti. Dneska to vidíte, že všichni sedí namixovaní hráči, trenéři, mladí, starší, jsou společně, a ti trenéři ne, že by nějak vyzvídali to, ale snaží se být součástí toho týmu, aby věděli o tom týmu, o duši toho týmu co nejvíc. Jo? Takže ta psychologie týmu a ta snaha, aby ten tým byl kompaktní a aby každý hráč se v tom týmu snažil, aby každý hráč toho týmu měl ten pocit, že je důležitý. Jo, samozřejmě obránci nám dneska odehrajou z těch 60 minut třeba, třeba Hronek odehraje třeba 27 minut za zápas, ale jiný obránce se hraje třeba jenom 7 minut. A David Pastrňák odehraje třeba 20 minut a jiný hráč odehraje třeba 5 minut útočník a teď ten trenér je na tom trenérovi, aby ti hráči cítili svoji důležitost. Že i ten 12. útočník, i ten 6. nebo 7. obránce je stejně tak důležitý a přínosný pro ten tým, protože bez něho by se to nedalo hrát. Jako. Takže zase s ním o tom mluvit, s týmem o tom mluvit, s jednotlivcem o tom mluvit, takže je to hodně o tomhletom.
2: Takže trenérské povolání svým způsobem vyžaduje jistou lidskost, empatii, psychologii.
3: Jo, empatie, to jste trefil perfektně.
2: Dá se to naučit, nebo to musí být člověku dáno?
3: Trochu všeho bych řekl, že musíte k tomu mít nějaký předpoklady a jak jsem říkal, od dětství už si hrajete na ty kapitány týmu a na to, na ty takový ty trenéry, takže už to máte, že už i v té škole třeba dáváte nějaký skupiny dohromady a takže to nějak v sobě si nesete, ale určitě jako všechno, věřím, že všechno se dá ne naučit od nuly, ale rozšiřovat a jako řekl bych stavět na tom, co ve vás je. Jo? To znamená se v tom zdokonalovat, dívat se kolem sebe, učit se a dneska v NHL máte hráče, kteří jsou dvě generace od sebe, jsou tam dneska, je tam, myslím, že v letošní sezóně bylo asi 20 hráčů, 21 hráčů, kteří byli do 18 a 19 let. To znamená teenageři ještě. A máte tam stejně tolik, kteří už byli 37 až 40 let. Jo. Takže tam vlastně musí tyhle ty skupiny spolu fungovat, musí spolu komunikovat a ti hráči, řeknu 33 plus a starší, to znamená těch posledních jich 5 let, možná 10 let kariéry, nejsou na odpis vůbec ne. Už nemají ty role, co měli, když by jim bylo 27, jako je teďko třeba Pasta a Neči. Ale dostávají se do role, kdy jsou pořád ještě důležitý pro ten tým. Hrajou třeba ve třetí pětce, ve třetí léně, ale jsou strašně důležitý jako mentoři právě těch mladých kluků. A je důležitý, aby v té kabině to nebylo tak, že ti mladí berou práci těm, nebo berou ten takzvaný ice time, berou ten čas na ledě těmhletěm zkušeným harcovníkům, ale že ty zkušení jim to přejou a že je vlastně do toho zacvičujou a říkají jim nejenom v restauraci a v letadle, jak se prostě chovat v tom týmu, ale i na ledě, i v tréninku jim říkají, hele, tady jeď, tady nejeď, tady jeď, trošku se pozdrží. Takže jsou to takový, řekl bych, už trošičku trenéři, tyhle ty zkušení hráči, kteří jsou mentoři těch mladých kluků.
2: Říká náš dnešní host, pan Slavomír Lenér.

0: Noční mikrofórum.
1: Jan Večeřa a jeho host na dvojce.
2: Pan Slavomír Lenér, hokejový trenér, expert a analytik, to je náš dnešní host. Pane Lenére, vy jste se v jiném rozhovoru zamýšlel nad tím, co jsme vlastně trošku nakousli už na začátku našeho rozhovoru, když jsem se vás ptal na vaše začátky. Vy jste se zamýšlel nad tím, že ve vaší generaci, ale mluví o tom i generace po vás, bylo naprosto normální vlastně sportovat všeobecně, abych tak řekl. V létě fotbal, v zimě hokej a do toho ještě x dalších sportů a aktivit. Je to něco, co pozorujete, že se vytrácí?
3: No, 100%. A snažím se aktivně proti tomu bojovat, aby, a ne, nejsem sám, celý svět bojuje proti rané specializaci a akceleraci těch dětí. Byl jsem na semináři v Torontu, obrovský seminář třídenní, kde všechny výzkumy ukazují na to, že všichni v uvozovkách mistři světa v 10, 12, 14 letech to nikam nedotáhli. Samozřejmě vždycky bude Jarda Jágr, vždycky bude Sidney Crosby, vždycky bude McKinnon, vždycky bude Pastrňák, který ať jde touhle nebo touhle cestou, tak z něho bude geniální hráč, ale ta naprostá většina hráčů, kteří jsou akcelerovaní, co to znamená, že od 5 let do 14 let dělají jenom bruslení. Bruslej, hrajou hokej, tak samozřejmě fyzicky zhasnou, psychicky zhasnou a ti, co dělají ty další sporty k tomu, taky potom doběhnou a předběhnou ještě. Takže tohle se snažíme propagovat a na tohle je postavený celý program US Hockey, kteří dneska dodávají nejvíce hráčů do NHL, protože ty hráči až do 16-17 let musí dělat ještě další dva sporty, nejenom hokej. Takže hodně trénují a dělají další sporty. To je, kdyby trénovali sportovní vysokou školu, musí mít zápočty z těch dalších sportů. Jo. Takže tam prosazují tu všestrannost, která, na který to je ta báze, ta základna, z který se potom v těch 18-20 letech odrazí do toho vrcholového sportu a mají z čeho brát. A já jenom mě fascinují národy, jako je Island třeba, jako je Norsko, teď, když jste tu otázku sem položil, jak prostě takhle malý národ, jo. V Islandu je snad 400 tisíc obyvatel a oni jsou v mnoha sportech lepší, jak jsme my, nás je 10 milionů a sportu je tam 90% populace. Což je neskutečný, u nás možná 40 a doví jestli, jo. A v Norsku měl asi 40 medailů ze zimních olympií, ale nebyly to jenom běžky, ale byly to sjezdové disciplíny, biatlony, byly to, oni dneska jsou schopni v hokeji udělat medaily, oni jsou schopni v atletice dělat medaily Norové, že, a ve fotbalu mají Holanda, mají tenisty a mají golfisty světový úrovni, takže, ale proč? Protože tam je státem to organizováno tak, a to si myslím, proto to říkám, že by to měla být inspirace pro nás, že ač populačně menší státy, než jsme my, 5 milionů Norů, 400 tisíc Islanděnů a víc medailí z jejich strany, protože oni do 13 let dělají všechny sporty. Nemají žádný celostátní soutěže. Jenom v těm jejich kraji, na naše podmínky, v regionu sportujou a nestrácí čas s nějakým cestováním, přejížděním v autech nebo v autobusech nebo ve vlacích. A ten stát nedává takový peníze na vrcholový sport, jako dává na to, aby všichni si mohli dovolit sportovat v těch začátcích 5 až 13, 14 let. A to si myslím, že v tohletom je světový trend. Teď se díváme na mistrovství světa ve fotbale. A kdo tam dominuje? To jsou všechno kluci, kteří prostě jsou tam někde z těch, řekl bych, z Afriky nebo z těch zemí, který my ani nevíme vlastně, kde vlastně ty kluci vyrůstají. Ale není to, že by vyrůstali někde v nějaký divočině. Oni už mají taky řízený programy, ale do těch programů se dostanou až někdy v nějakých 16-17 letech a třeba jdou rovnou do Francie. Jo, takže ten základ toho všestranného pohybu, té spontaneity, to je strašně důležitý, že ty hráči, ať jsou to ty fotbalisti, o kterých mluvím, nebo ty Norové, nebo to, že nejsou vůbec vyhořelí, že prostě oni jsou radostní, jsou nadšení. Jo. jsme se o tom bavili tady dneska, že vidíme tyhle ty rozvojové země, pro nás rozvojové země fotbalové, a oni dostanou sedmičku nebo dostanou prostě prohrou zápas, ale jsou nadšený, vidíte, že jim prostě hoří oči štěstím, že tam vůbec jsou, že se mohli ukázat, že mohli někoho jeden na jedno, že mohli někoho předběhnout, jo, nebo že vystřelili, prostě radost toho pohybu, jo, a my bychom to prostě měli dělat všechno pro to, aby jsme to v tom našem sportu, a to není jen hokej, jo. Všechny sportovní hry šly strašně dolů. V 60. 70. letech jsme byli mistři Evropy, mistři světa ve všem. To si vzpomenete na jakýkoliv sportovní hru, tak jsme v něčem byli dokonalí. A teď prostě to tady nemáme. Tak já se trošku... Nechci říct, ne, já se nebojím. Máme spousta dětí, které jsou šikovní. Když budou mít dobrý trenéry, dobře vzdělaný trenéry, tak budeme pořád na špičce, ale musí rodiče v tom hodně pomoct. Nejvíc záleží na rodičích, když ty rodiče dají ty děti na... Neříkám, že by je dali na hokej nebo dali na fotbal, ale nabídli jim to. Řeknu ano, chceme, aby to byl hokejista nebo ten klučík nebo ta holka. Chtějí být hokejistou nebo hokejistkou, tak jim to umožnit, ale současně jim ukázat i další sporty. Tenis, volejbal, plavání, kolo. Jim to nabízet prostě, aby... A když ta rodina žije tím, že ta všestrannost je důležitá, a k tomu samozřejmě správný spánek a ne mobily tolik, jo, a správná výživa, tak ty děti to můžou někam dokázat. Podle mě jsou děti stejně tak šikovní, jako byly ty generace úspěšní, jenom jsou víc jako roztržitý nebo mají spoustu dalších jiných zájmů a činností a nemůžou prostě, myslím, tím nesportovních, jako jo, ty videohry a tak dále. A to má celý svět, to i ty nerové mají mobily a mají počítače, ale najdou si přeci jenom i v rámci školy si najdou víc času, nebo ta škola, to vedení školy a ty trenéři a ta rodina jim dají víc prostoru pro to, aby mohli sportovat.
2: Není to teda trochu tak, že vlastně vytváříme příliš brzo z těch dětí dospělé a nutíme je hrát místo toho, aby jsme je nechali hrát si?
3: No, tady to je takový slovíčkaření trošku, docela dobrá otázka, o které by se mohli mluvit celou hodinu, ale hrát určitě by měli, ale ta hra musí, ať je to hokej, ať je to fotbal, ať je to další sport, musí mít nějaký pravidla. Hrát si můžeme na písečku. Tam prostě jsou jasný pravidla a to, že tam je jenom ten mantinel a že tam je buď mokrý nebo suchý písek, a měli bychom ty děti nechat, ať si přijdou sami na to. To je to hraní si, že když si bude hrát furt s tím suchým pískem, tak to pořád ta bábovka mu nepůjde. A ten rodič by se tam do toho neměl motat. A to dítě buď teda bude tak šikovný, že si to odhrábne a najde si ten mokrý písek a to. Takže si hraje a takovouhle hrou on přijde na to, jak se to vlastně dělá. Takže maximálně to může okoukat od toho dítěte, který už to umí. Jo. Ale neměl by tam být ten rodič. To znamená hrát si. A hrát, to už má nějaký pravidla, kde přijde ten trenér a řekne, ano, hraje se třeba 3x3 na malý prostor, a tam už to nějaký základní pravidla musí být, jakože nemůže do něj strkat, aby ho zranil, nemůže, já nevím, hokejku mít tam a tam. A, jo, takže tam už nějaký základní pravidla musí být, ale ta hra tam musí být. To znamená do těch, já nevím, 15 let. Trénuju 10 minut, hraju 10 minut, trénuju 7 minut, jako na cviču, třeba bruslení nebo přihrávky a tak, a zase hraju. Tam by se ty činnosti, které s těma dětma nacvičujete, tak by se měli hned snažit ty děti je pustit do té hry, aby si to jako v té, aby viděli, kam to patří v té hře, aby to tam zabudovávali. Jo. Takže taková zdravá, správná kombinace nácviky, dovedností a hra, a ne hraní si, v tom sportu už to není hraní si, ale hraní toho sportu. Jo. Takže jo, to hraní tam musí být, ale ne to hraní, kde jsou, bavili jsme se o těch Norech a těch Islanďanech, tam do 14 let vůbec neznají, co jsou to výsledky, prostě tam hrajou, dávají góly, a jestli to je 20-0 nebo to je 10-10, to nikoho nezajímá, prostě ty děti mají radost z toho momentálního gólu a chtějí všichni, aby ten klučina dal toho góla, aby se z toho radoval, a ne, že ho nesmí dát toho góla, jo, takže tam ty pravidla by měly umožňovat to, aby ty děti chtěli hrát, aby chtěli vyhrát, aby chtěli dát tomu golmanovi tu branku, ale ne, že ten trenér to chce. Když tam mám 15 hráčů, tak v půlce zápasu přece nemůžu nechat 7 hráčů sedět a hrát to jenom na těch 5 nejlepších, protože chci toho soupeře porazit. Ty hráči, z těch by to mělo jako sršet a v těch očích vidět, že ano, my chceme vyhrát dneska ten zápas, jestli mě chápete, jak to myslím. Jo. Takže jo, ta hra je strašně důležitá v tom rozvoji těch dětí a myslím si, že právě dělat jenom ty dovednosti, ty skills, jak se dneska říká, to je výborná a důležitá podpora toho růstu toho hráče, ale musí to pořád být v souladu s tou hrou v tom celku.
2: Mluví se o tom, že jsme v dnešní době v zajetí výsledků a usilování o výsledky a tím zapomínáme právě na to nejpodstatnější, že předtím je ta čirá radost ze hry. Kde se to vzalo, že tolik nám na těch výsledcích záleží a opomíjíme vůbec tu podstatu, proč si hrajem?
3: Já na jednu stranu jsem tady řekl, že rodiče jsou strašně důležitý. Bez rodičů by to a speciálně hokej nemohl nikdo dělat. Rodiče jsou tak důležití, že mají opravdu, bych řekl, tu největší zásluhu na tom, jestli ten človíček to dotáhne až do 18 let, nebo lépe řečeno i do 23 let a bude ho ten sport bavit. Ale je tam to velký ale, že ty rodiče už by do toho chtěli hodně mluvit i do toho, co se trénuje, kdy se to trénuje, jak často se to trénuje a že se bude dělat jenom hokej a nebude se dělat k tomu jiný sport. Takže spousta těch ambiciozních rodičů, který třeba jedna skupina těch rodičů je, že nikdy nesportovali a vlastně si nějak se realizují skrz ty svoje děti, že když jsem to nedokázal já, nebo mě to nenapadlo nikdy, že bych mohl být hokejista nebo fotbalista nebo tenista, tak se realizují skrz ty děti, což je špatně. A nebo ti, co to hráli, tak chtějí taky, aby ty děti to dělali jako oni. Jo. Ale já mám zkušenosti třeba z hokeje, máme i zkušenosti třeba z Petra Kordy, z tenisty, který prostě tyhle ty lidi, který teďko momentálně můžu jmenovat třeba, já nevím, Radim Vrbata, jo, Marek Židlický, Vensa Nedorost, mají děti, které dneska jsou 14, 15, 16 let a vedou je velice správně a rozumně. Věděli, jak to dělali oni, věděli, jaké jsou zásady toho sportování, že prostě odsud pocud, že tady musí být dochvilnost, že tady musí být škola, k tomu musí se studovat. Jsou na ně náročný, ale netlačili na ně, že bych jim říkali, ty budeš mistr světa. Chtějí, aby ho to bavilo a umějí jim to těm dětem v tohle, umějí ty děti takhle vést. Jo. Takže v tom, když oni sami byli mistři světa nebo byli vrcholoví sportovci, nebo Petr Korda vyhrál Australian Open, tak prostě toho svého kluka a obě holky prostě dovedl, že jsou to světové špičky, ať je to golf nebo je to tenis. Protože je správně vedl. Věděl, kde je preciznost, kde je správný trenér, kde je výuka techniky a správného úderu a kde je ta volnost třeba, jo? Kde už na to netlačí třeba. Jo? Takže proto musíte mít svět a v tohletom ty vrcholoví sportovci jako tátové nebo maminky mají velkou výhodu, že těm dětem to umějí dobře vlastně ten sport představit a vést je. Pomáhat vést společně s trenérem.
2: Říká náš dnešní host, pan Slavomír Lenér.

0: Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum, jehož hostem je hokejový trenér, expert a analytik, pan Slavomír Lenér. Pane Lenére, teď se zeptám jedna věc, která mě vrtá hlavou, a to je to, že vy sám jste říkal, že jste byl hrát golf a že hrajete golf. Velmi mnoho hokejistů hraje jako doplňkový sport golf. Čím to je, že zrovna tahle hra je tak atraktivní?
1: Já si myslím, že to je ta kompenzace toho fyzického zatížení, psychického zatížení, cestování. Mně osobně nejvíc přitahují sporty ty, které jsou outdoorové, které jsou venku. To znamená, golf je jasná volba, tenis venku je jasná volba, kolo, jasná volba. A ti hráči to takhle prostě mají taky jako trenéři. A další věc, že všichni, co proti nám hrajou, tak říkají, no jo, vy to máte prostě z té střely, tou hokejku, že to podobný švih. Ale spousta hráčů, většina golfistů, nebo se říká, že hřiště jsou stavený na praváky, ale většina hráčů jsou leváci. Takže pak jako třeba Ivan Hlinka hrál na levo jako hokejista a hrál na levo i golf, jo, ale těch, to jsou výjimky, ale většina golfistů je na pravou stranu, takže se vlastně musíte přeci trošku předělat na druhou stranu, což není tak úplně jednoduchý, ale ten cit pro míč je stejný jako cit pro puk, cit pro tu hru, a ono to vypadá jako jenom golf, že odpálíte míč 250 metrů a máte vyhráno. Vůbec ne, to chce mít prostě strategii, musíte hodně přemýšlet, kam si ten míček vlastně posadit tou první ranou, kam si ho dát druhou ranou. Jo, takže je tam hodně, hodně přemýšlení a hodně chytrosti a hodně respektu k tomu hřišti. Stejně tak, jako máte respekt soupeři na ledě. Jo. Takže hokejisti buď hrajou tenis, podle mě, ty, co znám dobře, anebo hrajou golf, protože jsou to oba skvělý doplňkový sporty.
0: Pojďme ještě na chvíli zpět k tomu hokeji. Hokej se samozřejmě v průběhu času proměňuje. Čím podle vás je to, že je jedna generace třeba úspěšná

0: a pak následuje v uvozovkách jalovější období. Vytratí se tak rychle talent, nebo co se mění?
1: Když se vám podaří, nebo některý zemi se podaří najít takovou tu silnou generaci, tak ta generace se začíná formovat už někdy ve starších žácích, v dorostu v New Yorkách, takže a to je stejný u nás v Čechách, to je stejný ve Švédsku, to je stejný ve Finsku. Kanada je jiná liga, když to řeknu takhle. Kanada a Amerika mají dohromady asi 1 200 000 hráčů, my máme třeba 27 000 hráčů, jo. Ale ta generace vám vlastně ovlivní celý tu soutěživost, že ty hráči soutěží v těch domácích soutěžích a v domácích, v těch klubech mezi sebou. A třeba pro příklad kdysi Litvínov, co byly ty Reichlové a Langové a Schlegerové a ty hráči, kteří pak vlastně vyhráli zlatou olympijskou, tak spolu chodili do jedné třídy, bylo jich asi 7. A to byla potom vlastně celá generace a ti vlastně soupeři, co proti ním hráli, taky museli být dobří už v těch žákcích a už v tom dorostu, takže tam najednou bylo třeba 100-200 skvělých hráčů, protože tam byly silní ročníky. Ale to samé bylo ve Švédsku, třeba v Modu, který Modo, to je takový zkrácený název, ale plným názvem je to Örnsköldsvik, to je takový malý městečko ve Švédsku, kde vyrostly všechny ty Sedinové a ty další hráči, to taky v jedné třídě bylo asi 10 hráčů, kteří se dostali do NHL. Jo, takže jsou to vlny. Jo, když se podíváte historicky na to, že my jsme, jako vás baví historie, tak my jsme byli nejlepší na světě v roce 47, 48, 49, kde jsme byli mistři světa a stříbrní na olympiádě, kde jsme jenom na skóre byli za Kanadou. Hrali jsme s nima 0-0, je to tak, že? A pak to byly ty 68 až 72, jsme zase byli mistři světa, pak jsme zase byli mistři světa v té další vlně před Nagánem a po Nagánu. Takže jsou to takové vlny a stejně tak to mají Švédi, Fini, že prostě vždycky 3, 4, 5 let jste na vrcholu a pak musíte se nadechovat dalších 7, 10 let. Jo. A co si budeme povídat, tu medaili chtějí Švédové, Finové, Kanada, Amerika, Švýcaři jsou tam dneska noví, Rusáci, když byli, že? Takže jste jeden ze 7 států, který má chutě na tu zlatou medaili a nemůžete jí mít každý rok.
0: A při pohledu dopředu jste optimista nebo pesimista?
1: Jsem pesimista v tom, že mám strach o tom, aby do naší ligy, extraligy, aby vidím, že se nehrne tolik mladých hráčů a že nedostávají šanci. Mám trošku strach o to, že dopadneme jako italský fotbal, nebo že bychom mohli dopadnout jako italský fotbal, kde jsou všechno sami importy, jsou všechno hráči ze zahraničí, v těch Juventusech a AC Milan a Inter Milan, to byly ikony, tyhle ty kluby pro nás, když jsme byli děti. Dneska v ní se dostali na mistrovství světa, kde je 48 týmů. A tady to je trošku ten můj pesimismus, že pokud nebudeme ty hráči hrát u nás v našich soutěžích, přestože jsme teď 4x po sobě měli medaile v 18 a ve 20, tak přeci musí ty kluci mít místo u nás. Takže pokud to takhle půjde, tak můžeme dopadnout špatně. Ale optimista jsem v tom, že se něco u nás změní a že ty hráči budou dostávat šanci a že budeme pořád mít kvalitní trenéry a že budeme produkovat kvalitu a šikovní hráče, jako jsou Pastrňákové, Nečasové a že zase na nějakou medaili dosáhneme.
0: Dáli pánbu, bude to tak. Pane Lenéry, moc děkuji, že jste dneska přišel.
1: Já děkuji za pozvání a přeju všem rodičům a těm trenérům těch malých dětí, ať jim to všem dohromady jde, ať je to hlavně baví.
0: Milí posluchači, loučím se s vámi i já, Jan Večeřa, přeju vám příjemnou noc a po prázdninách naslyšenou.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Máme pondělí, je 29. června roku 2026, čas 23 hodin 30 minut a 34 vteřin. O tomto čase začíná touto legendární znělkou ještě legendárnější noční proud a já vám přeji i dobrý večer.

Je to super začínat právě takhle. Je to super trooper. Tento noční proud začal největšími hity skupiny ABBA v podání skupiny Stars on 45. Načali jsme tedy tento noční proud rychlostí 45, což je rychlost vinylových singlů, to všichni víme, a to už ale hodně dlouho. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, jsem rád, že posloucháte, máme před sebou celý noční proud, který skončí až zítra ve 2 hodiny ráno. A nevím, jestli si to uvědomujete, máme teď krásné a slunečné dny, máme krásné teplo a nevím, jestli si uvědomujete to, že máme nejen léto, ale i letní prázdniny.

skupina Inner Circle a jeden z letních hitů 90. let. Už od 90. let posloucháme právě tuhletu písničku, a to nejen v rádích, ale i na diskotékách. Noční proud se dá poslouchat na dvojce kdekoliv. V zimě je to trošičku jiné, v zimě se poslouchá většinou v posteli, nebo třeba v práci, nebo za volantem, ale teď v létě je to samozřejmě ještě rozmanitější. Můžete poslouchat třeba pod stanem, nebo jen tak pod širákem, nebo dokonce v jurtě na Moravě, kde jsou moji kamarádi Andrea a Vláďa. Já bych neřekl v životě do nich dvou, že si objednají jurtu na dvě noci, no tak to asi bude teda šílenství. Tohle je písnička, která mi vždycky udělá radost, i když je pomalá, většinou ty rychlejší dávají víc radosti, ale tohle je krásná vzpomínka na hit Bryana Adamse.

všechno, co dělám, dělám pro tebe. Everything I do it for you a Bryan Adams. Robin Hood jako vyšitej. Zdravím vás všechny, kteří posloucháte Noční proud.

Skvělá verze velikého světového hitu Chci tě líbat a Václav Neckář, český text Eduard Krečeman. Máme 23 hodin a 47 minut a k tomu ještě 54 vteřin. Máme tedy čas, kdy už se blíží půlnoc a skončí předposlední den tohoto měsíce, tedy měsíce června, a začne ten poslední a pak už bude červenec. Je to neuvěřitelné, jak to letí. Ale protože máme dnes ještě 29. června, tak bych rád připomněl, že můj kamarád a vůbec kamarád nočního proudu Daniel Nekonečný, který už bohužel není mezi námi, by měl dnes 60. narozeniny. Já vám k tomu rovnou řeknu, my jsme se seznámili dávno, protože jsme stejný ročník, tak když on chodil na Damu, tak jsme se seznámili v takzvaném depresu na kousek od Staroměstského náměstí a kamarádili jsme vlastně až do jeho smrti a on měl neuvěřitelné telefonáty. Já když jsem šel třeba po Praze a šel jsem z Pražského hradu, tak on mi někde, když si dokážete představit Prahu, tak někde v Nerudově ulici mi zatelefonoval a ještě tady na Vinohradech jsme neskončili, jo, prostě. A on neustále mluvil. Byl to takový vlastně blázen, ale v dobrým slova smyslu.

všechny projekty, které jsem zažil s Danielem Nekonečný, byly skvělý. Vždycky tam bylo hodně energie. A jak jsem říkal před tou písničkou, byl to vlastně blázen, který se hodně dlouho vždycky připravoval na svá vystoupení. Byl dlouho zavřený v šatně. Vlastně ani nevím, co tam dělal, ale řeknu vám takový zážitek, který jsem s ním měl. Jedna firma postavila za Prahou, tady jak se jede na Mělník, takovou velkou halu, kde uspořádávala různá vystoupení a také prodeje svých výrobků. A ta hala se otevřela někdy na podzim a ta firma tam potom udělala svůj vánoční večírek. Byla tam skupina Boniem, na to si dobře vzpomínám, a potom byl vrchol právě Daniel Nekonečný. Přišel a měl poprvé na sobě takovou vestu, která střílela rachejtle. A ono se to vlastně za ním jako, nejdřív vystřelil pár rachejtlí jako zepředu, a nevím, jak by vám to ukázal takhle v rádiu. A na zádech měl něco takového, jak když jsem to viděl v jednom televizním seriálu, že se vlastně točí ty rachejtle, že jo, a udělají takový jako ohnivý kolo. A on to měl na zádech, no a představte si, ono se to nějak zaseklo a vystřílilo to pár těch rachejtlí na jedno místo a zrovna to bylo na místo, kde bylo plátno promítací a to promítací plátno za ním chytlo. Prostě požár na pódiu a protože to byla úplně nová hala, která měla jakousi ochranu proti požáru, tak první, co bylo, se zhaslo, takže byl vidět jenom vlastně ten plamen, jak hořelo to plátno. Druhá fáze byla, že to, já nevím, já bych to vysvětlil, ale tam byly stropní okna a ty to vystřelilo na pole různý, jo, tak to prostě doprava, doleva, ty okna prostě vylítly, to byly okna 2x1 metr a ty odlítly na pole, no a třetí fáze byla, že přijeli hasiči a začali hasit, jo, protože mezi tím, než přijeli, se ještě spustil ten systém toho hašení v té hale, takže všichni byli mokrý, bylo asi 10. prosince, venku sněžilo, no prostě a teď sněžilo i do té haly, protože těma oknama tam propadával sníh a do toho ten Dan tam stál a za ním hořelo, no prostě to je zážitek, který se nedá zopakovat a myslím si, že to už s nikým nikdy nezažiju. Mezi písničkami, které se hrají v rádiích, je i ta, kterou naspíval pro film, který byl velice, velice populární, protože patřil k takovým těm rodinným filmům a neustále ho dávají v televizi. Jak se krotí krokodýly?

0: Jak se krotí krokodýly, přesně řečeno dvakrát za sebou, ten, který by měl dnes 60. narozeniny, a to byl Daniel Nekonečný.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Pomalu končí dnešní den, pomalu končí pondělí, máme ještě stále 29. června roku 2026, ale po půlnoci už bude poslední červnový den a mám pro vás překvapení a to překvapení se týká mého hosta, protože mým hostem bude po půlnoci v tomto nočním proudu textař a spisovatel Jan Krůta, který nedávno oslavil 80. narozeniny, nejen o těch narozeninách, ale i o jeho nové knížce se budeme bavit. Tak zůstaňte napříjmu.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Českou delegaci na summit NATO povede premiér. Prezident chce o své roli v delegaci jednat. Silné bouřky přinesly do Česka přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek u národního týmu skončil po vzájemné dohodě. Dnes bude oblačno ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými teploty až 36 stupňů. Je úterý 30. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
6: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
2: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky. Nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale taky sever Moravy. Popadené stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení komplikovaly železniční dopravu na Kolínsku, v Hanušovicích, na Šumpersku bouřka podlemla trať. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. A bouřky doprovázely taky kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km. Za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
7: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky především na horách a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné. Doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
2: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
8: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
9: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
8: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
10: Za posledních 20 rokov V Európe sa spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
8: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí a jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Úřady identifikovaly pachatele jako muže s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
11: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jirk Wesemann popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miri. 3-měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: 19 českých záchranářů odletělo z Curaçaa slovenským speciálem po zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. To jihomoravskou zemi zasáhlo ve středu. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Vládní novela počítá od příštího roku se zvýšením podpory pro rodiny s jedním dítětem na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat má částka vzrůst na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Vedení hnutí ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové komunální volby zatím nerozhodlo a po večerním jednání to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Vedení by podle něj mělo vybírat mezi 3 kandidáty, kteří se lídrům strany přišli představit. Jejich jména ale Havlíček neřekl.
12: Zatím je nebudeme představovat, protože nemáme od nich definitivní potvrzení to, že by se takto přáli, ale jsou tu lidé, kteří jsou z pražské kandidátky, jsou tu lidé, kteří jsou zdatní a zruční v pražské komunální politice, nejsou to lidé, kteří by přišli od nikud, nebo lidé, kteří by byli třeba osobnosti v rámci třeba společenského života, ve smyslu toho, že by nebyli aktivní v rámci politiky.
2: Hnutí by mohlo podle Havlíčka definitivní jméno vybrat zhruba do 2 týdnů. Původní lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Leva 14. pálium, symbol služby věřícím. A pruh tenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Sport. Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě s šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. A Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. Přes baráž ho po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na něm ale Češi vypadli ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali v Houstonu Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Bostonu hrají o účast mezi nejlepší 16 Paraguay a Německo. Utkání vidí reportér Adam Procházka.
13: 75. minuta, Německo-Paraguay zatím nerozhodný stav 1-1. Na straně Paraguaye nejprve otevřel skóre Enciso, no a v 54. minutě srovnal na konečných zatím 1-1 Havertz. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: A ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí v Monterey Nizozemsko proti Maroku. Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková postoupily na Wimbledonu do druhého kola. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. A hokejový obránce Radko Guda se mění v NHL týmy. Po 3 letech se z Anaheimu vrací na Floridu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na dálnici u Pohořelic a komplikace na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna se za Pohořelicemi na 18. kilometru střetlo osobní auto se zvěří. Řeší se to v odstavném pruhu, takže projedete plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka. Místo je označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením hned na dvou místech. U Velké Bíteše na kilometru 162 je provoz svedený do jednoho pruhu. Dále pak u odbočky na Tasov na kilometru 154 až do rána zúžení. V obou případech se projíždí plynule. A na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za odbočkou do Oder. Na kilometru 324 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak ale oblačno a nejvyšší teploty od 28 do 36 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
16: Paranoid.

Máme nový den, máme nové datum. Je úterý, je 30. červen roku 2026. Znamená to zcela logicky, že tento měsíc končí. Máme 10,5 minuty po půlnoci u mikrofonu. Tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. Se mnou ve studiu už je dnešní host Honza Krůta a těšíme se na něj. Hello.

0: Maria Fredriksson, Pergesle, švédská skupina Ruxet a první písnička Nového dne. Mým hostem je textař a spisovatel Honza Kruta. Ahoj Honzo.
1: Ahoj.
0: Já jsem chtěl, aby si vyzkoušel mikrofon. V podstatě, protože jsem si nebyl jistý, jestli tady vytahuji tu správnou šavli, jak my tady v rádiu říkáme. No tak jak se máš?
1: No já se mám bezvadně, no.
0: To mám radost. Ty jsi nedávno oslavil 80. narozeniny, no tak prozrať, jaká byla oslava?
1: To je hrozně, jak jenom to vyřkneš tu číslovku, tak bych se nejradši neviděl, ale já za to nemůžu, ani, člověk si nevybírá to.
0: Ale dá se to změnit hlavně, že?
1: Nedá. No oslavy byly hezký, jednak byla hezká oslava, že si udělal pořad.
0: My jsme tady udělali krásný
1: pořad. Který se asi líbil a moc jsem vděčnej klukům, který sem přijeli moji spolupracovníci a oslavovali jsme to v rádiu všichni spolu. Díky.
0: Mně se to teda taky moc líbilo, ale teď jsem myslel spíš tou otázkou, jestli byla nějaká soukromá dobrá oslava.
1: Byly dokonce dvě oslavy, jedna byla pro moji velkou rodinu, kterou jsme asi po 20 letech dali dohromady, a druhá byla pro kamarády místní, pořížský, a ta byla taky zajímavá, a zajímavý asi bylo to, že jsem všem řekl dopředu, aby mi nedávali žádný dary, že to nechci, že jsem starý chlap a co potřebuju k životu, to mám, nebo si to koupím, prostě takový ty běžné věci, a že nechci dostat 40 láhví vína a 50 hrníčků s vtipnýma nápisama a 3 trička s vtipnýma nápisama. A tak jsem řekl, že když budou chtít a udělat mi radost, tak že do příslušné kasičky můžou šoupnout nebo poslat na účet nějaký koruny, a už jsem je odeslal do hospicu v Čerčanech. Takže jsme udělali jen takový
0: dobrý skutek. Dobrý skutek. A kolik bylo lidí nakonec?
1: No, bylo 30 lidí a 29 lidí, takže
0: to se dá dobře spočítat, že? To je 59. No. Já myslím, že to dáš na tu 80, jakože 40
1: ne,
0: a 40.
1: To bych doma nezvlád, jako víš to.
0: Je zvláštní, že když se řekne, že někomu 80, tak je to takový oficiálně, když řeknu 80, tak to vypadá trošku líp.
1: No, já si na to nehraju vůbec a já nerad oslavuju, a ostatně i moto knížky, o který třeba ztratíme taky slovo, je, že opravdové dobro je tiché. Jo, a já si to myslím opravdu, že se kolem toho nemá dělat a kolem nějaký dobročinnosti a výročí a tak, že člověk má být, narodil se potichu v podstatě a taky má oslavovat a dnes kvůli i tu poslední věc má být potichu, nenávidím funusy.
0: Já teda taky, to máme teda stejný, já to úplně nenávidím a nechodím teda.
1: Ano, já taky ne.
0: Takže nepřijdu, to ti říkám rovnou, abys to věděl.
1: Ani nebudu žádný.
0: Abys to věděl, ale to je daleko. Já jsem tě vlastně kvůli té knížce, kterou máš před sebou, pozval. Ne kvůli té oslavě nedávné, ale kvůli té knížce. My se k ní za chvilku dostaneme. Ale ty jsi říkal, že jsi od někud přijel, tak možná řekni nám, odkud jsi přijel.
1: No tak já žiju...
0: Ty nebydlíš v Praze, že jo?
1: Na vesnici, teda 20 let jsem bydlel v Praze, pak jsem se odstěhoval naspátek domů, tam jsem si postavil staronový baráček, přestavil starý dům takovej, který jsem tam koupil, ale to už je hodně let a já jsem to měl jako víkendový domeček a teď už tam bydlím a jsem šťastný, vyjdu do zahrady ráno, pustím pejska a je to senzační.
0: No akorát musíš za náma do Prahy, že? To je,
1: prostě akorát jsem... musím 3x týdně většinou do Prahy.
0: Jsem do nočního proudu. Já mám připravené nějaké písničky, které ty si napsal, přesně řečeno otextoval, nebo nevím, jak vznikaly, já si na to také chci ptát, protože já jsem hodně kamarádil právě s Eduardem Krečmarem, s textařem, a vždycky jsem se ho vyptával, a to samé jsem měl s Vašo Patejdlem. Jsem se vyptal, jak ty písničky vznikaly, že? Jestli byl nejdřív text, potom hudba, nebo opačně, jestli byly na hudbu. A do dneška mi to zajímá, protože většinou jsem si myslel, že to je naopak, se přiznám, že když jsem jako testoval tu písničku, já jsem si říkal, to je určitě původně hudba a potom teprve ten text, ale většinou to bylo naopak. Tak se tě rovnou zeptám na první písničku, kterou my si teď pustíme s tím tvým pérem.

0: jakoby, a to dával textovat, takže on byl vždycky hrozně nadaný jako takový ten přírodní talent velký a melodik hrozný, takže dodnes se hrajou ty jeho písničky všude možně a velice si ho vážím a dodnes ještě jezdí ve svých letech, což je neuvěřitelný, sám sedí u piana a vydrží, ty lidi vydrží poslouchat hodinu a půl.
1: No a propaguje tu svoji muziku neustále. Určitě. Já teda musím říct, že to byl můj sen mít prodejnu desek, nebo prodávat v té prodejně desek. Chodil jsem se do některých těch prodejen, třeba u nás ve Vršovicích na Moskevské ulici byla taková rohová prodejna Suprafonu, pak jsem potom byla v Celetní taky takováhle prodejna. Já jsem se tam chodil koukat, že bych tam někdy mohl dělat, jako, abych mohl poslouchat tu hudbu. Že? Protože i když tady mnoho těch zahraničních desek nevycházelo pořád, pořád tam něco bylo, si pamatuju, Deep Purple vyšly, taková ta ochutnávka, že jo. Diana Ross, myslím, že vyšla, Stevie Wonder vyšel taky tady u nás tenkrát, že jo. I když ty písničky už jako byly starý, ale ty desky vycházely, tak jsem se těšil na to, že bych tam mohl někdy dělat, ale to nevyšlo, prostě bylo to jinak. Takže logicky teda ta písnička vznikla na hudbu.
0: Ano.
1: Tak nám jenom vysvětli, jak se to vlastně dělá. Ty si neustále pouštíš dokola tu melodii a napíšeš ten text, já to nevím.
0: Já ti chci říct jenom, nebo posluchačům spíš, že 90% písniček vzniká, že text se píše na hudbu dneska. Ono totiž málo skladatelů, někdy i skladatelů v uvozovkách, tak málo z nich umí napsat na text, aby to bylo správně česky. Mm-hmm. Prostě to tam mrskají
1: a dlouhý jako, tóny.
0: Jako přízvuky na první slabiku nebo na předložce a tak, to je jim věc neznámá a nezajímá je. Naproti tomu jsou někteří autoři, skladatelé, kteří jsou detailisti a výborně. Teď jsem pracoval něco se Zdeňkem, no.
1: Hrubý?
0: Ne. Bartákem. Promiň.
1: Mladším nebo? Promiň, to je vlastně takhle, nejmladší, jak je to?
0: Ne.
1: Zdeň Barták mladší, jo, dobře.
0: No. Takže ten je na to strašně přísný.
1: Že nejmladší je Daniel, že jo?
0: Ano, což je dobře a jen kdyby takových bylo víc, ale myslím si, že nám takzvaně ujel vlak.
1: No já mám pocit, že to dělá opačně.
0: Dneska je to úplně naopak, jako
1: že móda je to opačně.
0: Rapující. Ty z toho mají jako pravidlo, ano, co nejvíc opačně ten přízvuk.
1: Tak my si poslechneme teďka to, jak to bylo a je správně.

0: Bývalá Hana Zagorová, v září si připomeneme, bohužel už nedožité 80. narozeniny téhleté zpěvačky. Honza Krůta, který tady sedí se mnou ve studiu, je autorem toho textu, který jsme teď poslouchali. Mimochodem, ta muzika, to je nádhera, prostě to je, když to člověk poslouchá i po těch letech. Já si pamatuju, když jsem si kupoval ten single, jo, já jsem nevěděl, kdo si, to ti řeknu rovnou, že, no, jak jasně, jsem to mohl taky vědět. Ale prostě to je nádherný, jak je to i zaranžovaný, že jo, to je prostě... Jo. Strašně pěkný.
1: Krásný.
0: A ty máš tady před sebou knihu, je to kniha, která je vlastně čerstvá, protože vyšla letos.
1: Jo, vyšla.
0: Viděl jsem, že jsi propagoval na knižním veletrhu tady v Praze, viděl jsem, jo, že jsi křtil tady, já jsem šel náhodou kolem zrovna, neměl jsem čas, chtěl jsem původně přijít, ale neměl jsem čas tady u nás v rozhlase, v tom radiokafe, jste křtili tu knihu, tak pojďme se o ní bavit, protože je to kniha, která je trošku, bych řekl, i přelomová v tom, co v ní je, protože já to vím od toho, když jsme spolu natáčeli ten pořad k těm tvým kulatým narozeninám, tak už si tam o tom hovořil, ale teď to pojďme rozebrat. Takže jak ti napadlo vůbec udělat takovouhle knížku? A koliká to je to knížka?
1: Je to 36. Tyjo, knížka.
0: 36. knížka. No,
1: ale já začnu tím...
0: Ale počkej, to já musím říct. To možná, hele, to jsi možná někde v první desítce spisovatelů na světě, ne?
1: To ne.
0: 36 knih, já to si ne. Myslím, že jo.
1: To ne, ale tak jsem byl jsem odjakživa pracovitý člověk.
0: To je vražda napsala.
1: Když jsem vstával ve 4 ráno a chodil spát půlnoci a tak, ale... Tak, já začnu tím, co předcházelo. Předcházely tomu 3 veliký knihy, takový historický přehledníky s mýma esejema. Mhm. A tyhle ty 3 díly veliký jsem psal v podstatě 15 let, bylo to strašná práce, dodnes jsem zavalený knihama, ještě jsem neměl čas je utřídit a zbavit se jich, protože už je asi v životě neotevřu, ale bylo to hrozně poučný pro mě, protože já jsem původně historii nenáviděl, měl jsem pocit, že se to nikdy ne, jako nikdy to do sebe nedostanu. Neměl jsem ani do toho chuť, protože jsem měl bohužel špatný učitele dějepisu.
0: Ale nezaujali tě prostě.
1: No, neuměli to dětem
0: to
1: vyložit, jo, protože to je historie, to je detektivka, horor, že jo, ježišmarja, to je i různý, kdo s kým a o čem a pro koho a takový strašně zajímavý, ale ty suchopárný výklady, jako desítky nějakých jmen, který mi nic neříkali.
0: Hlavně data a letopočty.
1: Desítky letopočtů a takový nuda. Ale člověk to potřebuje, takže jsem to takovou oklikou ve zralém věku se k tomu dostal a opravdu 15 let jsem se věnoval jenom psaní. Předtím jsem samozřejmě scháněl x pramenů, kterých jsem chtěl a ty informace, které jsem potřeboval, nebyly k mání, nechtěl jsem psát to, co už napsali jiní a jenom to okecávat. Mm-hmm. Takže byla předéra k téhle té knize a propo dostal jsem za tu trilogii nějaký ceny a tak dále, první v životě.
0: To se pochlub.
1: Ne, no tak cena Unie českých spisovatelů a takový nějaký věci.
0: Všimli si prostě.
1: Zaplať pánbu, to je dobře, to člověka potěší. A takový následky toho, ty intenzivní snahy proniknout nevšedním způsobem a napsat nevšedním způsobem tu historii, jako zbavit ty velikány třeba 19. století, tý svatozáře, kterou věky se na ně naneslo, takový ty okecávačky, tak to mě hrozně přinutilo, že jsem nemohl tu trilogii úplně ukončit a pokračuji i v téhletý prázdninový knize, která a dovolenový, která je opravdu takový čtení, ale stejně ta jedna, ta hlavní postava má koníčka jako historii a trošku to opakuje ten můj způsob, jak se k té historii dostat. Mm-hmm.
0: Ty jsi řekl jako schválně, že to je na dovolenou, že jo, je to na prázdniny,
1: jo, no.
0: Protože je to kniha, teda musím říct, že je docela tlustá, že jo, ale je to přesně na to si ji přečíst na dovolený a udělat si radost. Je tam něco, co je trošku zvláštní a to jsou, no vysvětli to ty, jak jsi k tomu přistupoval k té
1: Je to knižce? Takový unikum, dá se říct, a to je to trapný, že tady jako...
0: Kdo jiný to má říct, že jo?
1: Jasně. Takže dostal jsem takový nápad. Měli jsme s jednou kapelou, jsme udělali album a Bohužel nějakou příčinou, že se ta kapela rozpadla, nebo sponzor se nedostavil a tak dále.
0: Možná
1: tak,
0: obojí.
1: Možná obojí, takže to album nevyšlo nikdy. A já jsem použil ty texty, které ležely prostě, tak jsem je použil do knihy, tyhletý knihy, která je o skupině takových umělců, kterým se nepovedlo udělat kariéru. Jo, a to z různých důvodů, nemyslím to zle, prostě někdo...
0: To se může stát každému.
1: Nemá hol talent, někdo třeba nepotká svého člověka, který si ho zamiluje a prosazuje ho. Prostě tahle ta parta, kterým ten jejich šéf, ten režisér, říká second hand company, takže takový ty second hand umělci, tak se dají dohromady a ten režisér jim tluče do hlavy, že udělají obrovskou show, před kterou si Praha sedne na zadek. A o tom to je. A celá kniha, vlastně tyhle ty umělci takzvaně druhořadí, i když jako skoro každý ten umělec by mohl mít někdy, kdyby se stal zázrak, tak by mohl mít úspěch. A prostě oni všichni se do toho tak zblbnou, že studujou ty písničky do té hudební show. A to jsou texty, které jsem měl napsaný. Je to takový napůl hospodský, je to strašně vtipný, aspoň si myslím. A je to zábava, trošku taková hospodská, trošku takzvaně lidová zábava. No a já jsem přišel na to, viděl jsem dětskou knížku, jak si dítě kliká takovou myškou na obrázek psa a on zaštěká. A já jsem si říkal, sakra, to by se dalo využít i normálně do románu, že bych tam dal QR kódy a ty lidi by si zároveň mohli pustit ty písničky, jejich texty si čtou a ty lidi to nastudovávají a člověk by si při tom čtení mohl kliknout a mobilu si poslechnout ty písničky hotový.
0: A ono to vyšlo.
1: A ono to vyšlo.
0: A jsou tam jako ty věci jako hotový nebo ty dema nebo...
1: Ne, tam jsou hotový nahrávky. Hotový nahrávky. Právě, že čtou o tom, jak se tím těžce prokousávají a vymýšlejí choreografii a jsou nemotorní, protože už je jim 40, 50 a tak, ty second hand umělci. A tady slyšejí to v perfektní profesionální nahrávce.
0: Já jsem si původně myslel, že tady nějakou z těch písniček zahrajeme, že na to klikneme, na ten QR kód a zkusíme to, jestli to funguje, ale nakonec jsem si říkal, že je lepší to tajemno, ať si každý pod tím představí, co chce. A víš, co je zvláštní? My jsme za celou dobu ještě neřekli, jak se ta knížka jmenuje a řekneme to až po písnice a ta písnička ti určitě udělá radost.

0: Legendární dvojice Simon Garfunkel. Mým hostem je Jan Krůta, textař a spisovatel a taky pamětník, já k tomu musím říct ještě. Ty si vzpomínáš na to, kdy jsi je takhle slyšel poprvé, kdy jsi je slyšel jako dvojici, protože oni začínali jako dvojice?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí, že jsem byl v roce 67 nějakou náhodou dobrou nebo klikou jsem šel dělat vedoucího na tábory a přidělili mě na tábor Ligy britsko-československého přátelství, což bylo tenkrát nějaký poloilegální, nebo co to bylo zač, ale byla to...
0: Který to je rok? 67.
1: 7.
0: No. 7. Mm-hmm.
1: Tak a tam prostě byly anglický děti a Velšani to byli vesměs, jo, to, což bylo zajímavé. A měli bezvadný vedoucí sebou, tam byl jeden kytarista, Velšan, já jsem tam, protože chtěli, tak jsem tam šel s akordeonem a já jsem byl šumař, jo, takový na všechno možný a tam ta harmonika na to zpívání je dobrá a s tím kytaristou, no, jsme hrozně tam váleli a tam oni mě dali desku jako dárek, když jsme se rozcházeli, dali mi dárek Beatles desku a desku Simona Garfunkla. A já jsem to miloval strašně, dokonce jsem to všechno si překládal, pracně moc jsem neuměl, překládal a začal jsem si dělat český verze těch věcí úplně...
0: A tohle máš?
1: Mám taky.
0: Proč to někdo nenaspíval? No, nebo takhle, naspíval to někdo nebo ne?
1: Naspíval.
0: Naspíval to někdo?
1: Tady je nějaká verze, no.
0: To se přiznám, že nevím. Já jsem hrával na diskotékách tuhle písničku zrovna a hrával jsem ji proto, protože jsem viděl, což byl tenkrát nějaký zázrak v československé televizi, koncert z Central Parku. Dávali to náhodou,
1: jasně.
0: Což pro mě bylo úplně, jak je vůbec možný, že to dávali, to nechápu, že to tenkrát dali, to asi vyměnili za, já nevím, nevím za co.
1: Za Jarmilu Šulákovou.
0: Že to muselo být zadarmo za Jarmilu Šulákovou. Je to možný, jakože ten folklor by se tam dal vysílat. Ale bylo to prostě, jak tam stálo těch 100 tisíc lidí nebo kolik, nebo 110 tisíc lidí, že jo, tenkrát. To mě připadalo neuvěřitelné, že se dělají takovýhle koncerty. To bylo poprvé, co jsem to viděl, jako takovýhle množství lidí.
1: Já ti skočím do řeči. Prosím tě, já, jak jsem ho miloval dřív, tak jsem letos šel na koncert, když tady byl, a já strašně se bojím chodit na koncerty seniorů, jako jo, mm-hmm. který, když jim dojdou peníze, tak udělají evropský turné nebo něco takového. A ono to ne vždycky dopadne dobře a už úplně nerad chodím na kolegy, na mý vlastně vrstevníky, který končejí, ale Karel Gott mi v 60. říkal, hele, já až jednou, už mi to nepůjde, tak řeknu, vážení přátelé, dneska jsem naposled zaspíval a odejdu. Ale samozřejmě mu to nedalo potom a snažil se zpívat, dokud to šlo. Takže jsem viděl Simona po tolika letech a bylo to úžasný, protože přišel dědoušek šedivej, každý si říkal, ten se posadí a sotva dospívá píseň. A on opravdu to tak vypadalo, jako začalo ten rozjezd tak pomalu a takovou nějakou velice duchovní pasáží, tam asi 20-minutovou a žádný hit. No, ale čím dál tím víc, tak on jakoby se rovnal, jo, ten člověk, že rovnal se v zádech, protože už to nebyl ten dědoušek, ale najednou to rozbalil a u něj je fascinující, že on spoustu lidí naštve, protože on skoro nehraje ty velký hity.
0: Jasně, oni na to čekají.
1: A nebo je přearanžuje úplně a tak. A ty lidi na to čekají, ale on je veliký v tom, že a to mi vysvětloval Jirka Černý tenkrát, když jsem si stěžoval, že ty hity tam nebyly. A on říkal, hele, on je taková osobnost, že ono ho nebaví hrát do zblbnutí ty svoje hity. Přitom to dělá každý, že jo?
0: Protože to musí to dělat každý.
1: Že ty lidi to chtějí, ale tenhle je taková silná osobnost, že on si řekne, hele, mě už to nebaví, já vám dám něco lepšího a novýho a tak dále. Tak to na něm strašně oceňuji, že je taková osobnost.
0: Já jsem ho viděl jednou v životě, jenom živě, viděl jsem ho na stadionu Sparty, jestli si pamatuješ, nebo byl jsi tam?
1: Ne, tam jsem nebyl.
0: To je to tak... No už jsem byl jako moderátor Evropy 2, to si pamatuju, takže to bylo třeba v roce 92, 93. Mm. A šli jsme tam, měli jsme lístky, bylo to takové to album, jak to, tam byly ty africký rytmy, to se mi strašně líbilo. Nemůžu se teďka vzpomenout, jak se jmenovalo, ale bylo to úplně fantastický. Já vím, že byl takový zlatobarevný obal toho CDčka, mám ho do dneška. A bylo to teda fantastický, protože on tam měl ty spoluhráče černý sebou a mělo to neuvěřitelnou atmosféru, protože já myslím, že vydupali lidi Trávník na té Spartě tenkrát, jakože se tancovalo celou dobu.
1: Přelomová deska,
0: přesně. Jo. Úplně ukázal cestu. Peter Gabriel a on ukázali cestu, jak spolupracovat a jak si ty africký rytmy vlastně jako osvojit. Teď je taková moda, že se hraje taneční muzika s africkými rytmy, jo, teď je takový, prostě je to takový zvláštní, je to takový, i ten acid house se hraje s těma africkýma rytmama, takže se to všechno vlastně vrací po 35 letech.
1: V jiným levelu.
0: Ale myslím, že to je tím, že čím dál tím víc uprchlíků bydlí v Evropě a proto se to samozřejmě přibližuje té africké hudbě, ale bychom se vrátili zase k němu. On měl geniální spolupráce, že on prostě kamarádil s těma hercema různýma, který mu hráli v klipech. Škoda, že se rozkmotřili s tím Garfunklem. To je taková zvláštní epizoda jejich životů. Myslím, že tyhle ty nepřátelství na dosmrti nejsou dobrý. To jako Pink Floyd, to samý, myslím, že není dobrý. Ale na druhou stranu prostě se to děje. Ale nevím, jestli to víš, že hodně mladých lidí předělává ty písničky Simona s Garfunklem.
1: To nevím.
0: I ta písnička, kterou jsme teď poslouchali, Bridge Over Troubled Water, má jako moderní, opravdu moderní verzi, kterou milují mladí lidi, vůbec nevědí, kdo je Simon s Garfunklem, ale funguje to. A já z tyhle těch věcí, musím se přiznat, mám velikou radost, protože za prvý ty melodie jsou nesmrtelný, ale i ty texty jsou nesmrtelný. A ty mladí lidi moc dobře vidí, o čem ty písničky jsou, jak my jsme to nevěděli. Nám se to prostě muselo líbit, jo?
1: Ano.
0: My jsme nevěděli, o čem to je, co tam zpívají. Já mám teď připravenou písničku, která je od Dalibora Jandy, ty jsi autorem textu, jmenuje se Kde jsi. Je to moje oblíbená píseň, já se můžu k tomu přiznat. Hrával jsem ji na diskotékách jako disc jockey v těch 80. letech. Rovnou můžu říct, že já jako disc jockey jsem moc českých písní opravdu nehrál v těch 80. letech. Já jsem hrál jednu, maximálně dvě za celou tu diskotéku a většinou teda, musím se přiznat, byly pomalý. A bylo to z mnoha důvodů, například ty desky nehrály vůbec oproti těm, jako když člověk pustil na tom gramofonu Michaela Jacksona a zatím chtěl pustit českou písničku, tak musel trošku zničit toho Jacksona. Jo, jako opravdu, jako ubrat mu basy, aby ta deska další hrála, protože jako to nebylo jednoduchý. Jo. Dneska to
1: byl propad.
0: Byl by to propad. Mm-hmm. Takže většinou jsem to řešil tak, že to byly pomalý český písničky, protože u toho to nevadilo, když to jako zastavil, že jo, a řekl si, a teď dvě pomalý písničky za sebou, můžete se obejmout, já nevím, líbat, jo. Takže to bylo jako, líp to srostlo, než samozřejmě s nějakou, a upřímně řečeno, mně se ani ty rychlí moc nelíbily, takže možná i to je ten důvod, jo, prostě mimořádná linka Praha-Tokio, to mě ani nenapadlo například, jo. Ale abych se vrátil k tomu Daliborovi, tak to je zrovna, Kde jsi je zrovna jedna z písniček, které jsem hrával na diskotékách, hrával jsem Okno mé lásky, Jasnou zprávu, hrával jsem jedinýho Michala Davida jsem hrával a to se jmenovalo Nenapovídej,
1: ano.
0: To si pamatuju. A to Kde jsi, to jsem hrál na diskotéce, si pamatuju v Edenu a chodil jsem s takovou jednou holkou a šel jsem potom domů a ona mi říkala, že přijde jako ke mně, jo. Tenkrát diskotéky končily v 10 nebo v 11 hodin večer, aby jsme si to řekli. A to je fakt moje vzpomínka jako disc jockey a ona nešla normálně. Prostě já už jsem jako byl doma, že jo. Ona, že ještě někam půjde s nějakými klukama, kamarádkama a potom, že jako přijde. A nešla. A mě člověče začala v hlavě ta písnička Kde jsi normálně kolovat furt dokola. Já jsem říkal, to není možný, že se mi to objevilo v té hlavě. A furt, dokud nepřišla, tak já jsem dokonce vyšel, si pamatuju, před dům a hledal jsem ji. Jakože, jestli tam není s nějakým jiným klukem, prostě žárlil jsem a furt mělo, kde jsi, celou noc, fakt jako úplně neuvěřitelná příhoda. A řekni mi, jak tě to napadlo, ten slogan?
1: To byl zvláštní případ, protože se mi dařilo většinou dělat z prvního nápadu nebo z prvních nápadů, mm-hmm. že jsem se s tím dlouho...
0: Takže dostal si hudbu od Dalibora Jandy.
1: Přesně jo. Tak. Zase taková ta angličtina divná. A nápad byl hned, ale Dalibor měl speciální přání, slyšel v tom názvu dívčí jméno, mm-hmm. jo. A takže naspíval mi Gracie.
0: Gracie.
1: Jo, tam do toho, jo. do té angličtiny Gracie, Gracie. Jo. A no tak dívčí jméno, ale český. Jo, nechtěl žádný anglický, protože si v angličtině jo. není moc jistý. Ale tak chtěl český jméno, no ale dej tam Ančo, že jo? Ančo, no, nebo to...
0: Julčo.
1: No. To je skoro...
0: A Verčo by šlo, Verčo.
1: No, tak ale když to je taková podoba domácká, to prostě nejde, to je v té angličtině, tam to sedí, ale v češtině, tak jsem se snažil to nějak obejít a vymýšlet právě nějaký domácký podobí jmen český nebo něco takového, ale nic nebylo ono. A ten Dalibor mě trápil opravdu, to jako jedno z mála. Já jsem napsal snad 10 verzí.
0: Říkal 13.
1: No, on říkal, no tak možná, že to bylo možný. Víc, já nevím, ale to je jedno. Ale až jednou mi zavolal po půlnoci, on je takový noční pták, takže mi zavolal po půlnoci, že hele, už to mám, já jsem našel nějaký tvůj starý text tady, který mám v šuplíku a tam je takový, tam je napsáno něco, kde jsi. Hele, co kdybychom, já jsem říkal, no ale teď mě trápíš celou dobu, že chceš tam dívčí jméno a najednou ho nepotřebuješ. No, najednou se mu to líbilo, kde jsi, a bylo
0: to na světě. A je to obrovský hit, dodnes.

0: No má to atmosféru. Kde jsi, Dalibor Janda? Mým hostem v Nočním proudu na dvojce je dnes spisovatel a textař Jan Krůta. Má před sebou knihu, kterou mi slíbil teda, že mi dá, a zatím si mi ještě nedostal, ale my jsme neřekli za celou dobu, Honzo, jak se jmenuje, nebo se pletu? Řekli jsme to?
1: Ne, neřekli jsme to.
0: Možná jsme to nějak jenom tam zamotali, ale já myslím, že ne. Tak jak se jmenuje?
1: No já mám před sebou knihu teda, která má takový mezititul Second Hand Show a jmenuje se O člověku, který se nebál bát. Je to trošku takový tajuplný název, ale vy se rozluštění dozvíte až skoro na konci knihy. Prostě je to o lidech, který celý život doufají, že konečně je někdo objeví, konečně protrhnou ten buben, prokopnou buben a celý sál bude tleskat a tak. A zatím se jim to nedařilo, ale právě tou show doufají, že konečně celý národ pozná, ano, že mají v sobě něco, co prostě nikdo ještě neobjevil. A finálová písnička se jmenuje Naděje tě ohřeje, naděje se najíš. Jo, a je to právě takový celý ten trochu takový humorný příběh o těch lidech, kteří mají velký, v něčem velký mezery, ale mají jeden kousíček, kde jsou opravdu třeba jedineční. Jo? A tyhle ty lidi se prostřednictvím toho příběhu dostanou až ke konci, kdy skutečně se něco podaří a jeden z těch lidí se vyhoupne skutečně mezi tu špičku.
0: To je bezvadný, už jsme naladěni, už bychom si to rádi přečetli. Já jsem tady říkal několikrát, že jsi spisovatel a textař, já k tomu musím také dodat, že ty jsi vlastně i podnikatel, protože jsi zakládal Bonton, jestli si dobře vzpomínám, v těch na konci 80. let, jo. Taky agenturu, která vydávala ty knihy, že jo, Arkádia.
1: Vydává stále.
0: Umělecká agentura, taky jste mě několikrát zastupovali, si pamatuju velice dobře. Ale řekni mi, jak je to těžký dneska vydat knihu? Protože tohle není kniha jen tak obyčejná. Mně se teda líbí, musím říct takhle na pohled i graficky, kolik má stránek?
1: Asi 380.
0: To je dost, ne?
1: No, tak...
0: A jak se dneska vydávají knihy, tak nám to řekni.
1: Knihy se vydávají těžko. Já to dělám tak, že prostě si nejdřív musím vydělat peníze, pak tu knihu napíšu nebo ji píšu
0: pořád. Tak to si myslím, že jako normální, jo, ale někteří si to nemyslí.
1: Já jsem členem podnikatelského klubu jednoho tady v Praze, ale já tam říkám, že já jsem tam omylem, já jsem antipodnikatel, protože co to je za podnikatele, který si musí vydělat na produkt svého zájmu, jo, svého řemesla. Protože dneska je to skutečně těžký, lidi daleko méně čtou a pokud chceš opravdu knihu dostat na pulty, tak většina spisovatelů si dneska musí buď si přispěje, anebo si svým nákladem, ono to tak bylo od jakživa, i Mácha napsal Máj, a to je zajímavé, a on měl jako reklamní slogan Karel Hynek Mácha, že to je takový roztomilý románek. Jo, Máj. No, to proto, aby to prodal už tenkrát, protože do toho vrazil svý peníze. No,
0: takže ti řeknu rovnou, ty jsi taky autorem muzikálu, tak představ si, když dopsali muzikál Bídníci, jo, tak to původně byla opera. Oni to, jo, ale protože se báli toho slova, protože na začátku 80. let byla trošku jako odpor, jakože už jo, je to starý, opera. Hlavně si lidi taky pletli ještě operetu s operou. A takže to jako nechtějí, tak to nazvali muzikál a tím vyhráli. Ale původně, tam není činohra, že jo? Tam se jenom zpívá, takže původně to bylo takhle. Tak to je stejný trik, akorát Mácha to použil trochu dřív.
1: PR, no. Je to tak, že a navíc, víš co, lidi dneska mi píšou, kde to můžou koupit. Hmm. A já jsem říkal, no helejte, dneska už se knihy skoro nekupujou v obchodech.
0: Zásilková služba.
1: No přesně tak, protože v obchodech nechtějí mít sklady, za který musí platit nájem. Tak aby nemají sklad, tak si objednávají jenom to, co lidi chtějí. Mm-hmm. Takže když přijde 10 lidí a jeden den si řekne, helejte, máte tuhle knihu? Nemáme. A tak asi objednáme 3 kusy, 5 kusů, 10 kusů. A je to úplně jiný systém a ty třeba starší čtenáři na to nejsou zvyklí, že jo? Přijdou do knihkupectví a tam ležejí samý kuchařky nebo paměti 20-letých modelek a takový,
0: to je pravda, no.
1: Takový prostě rychloobrátkový zboží, aby se to rychle prodalo a nemuselo se to dávat do skladu.
0: No a jak ty dokážeš tu knihu teda dostat na trh, jako... To je těžký.
1: Strašně těžký, no, tak dělám si sám marketingový plán takovej, ale hlavně to chce sítě. Ale bohužel na ty sítě píšou zase takový dneska youtuberky, kterým je 20 taky, a teď zrovna mi jedna psala jako recenzi a ona mi tam napsala, přitom za to zaplaceno samozřejmě, a ona mi tam napsala, no není to sice můj šálek čaje, ale je to docela výborně napsaný. Ne, docela dobře, ona docela dobře napsaný. Tak jsem si říkal, ty kačko, co jsi přečetla v životě, jo, že píš, že pravdu si dobereš, dokážeš.
0: No, takhle to je, takhle, no prostě.
1: No, ale, takže já si myslím, že víte, tím lidi přestávají číst, protože to nemají zapotřebí, ono jim to někdo načte, nebo se podívají na klip a stačí jim to, nebo si přečtou nějakou youtuberku, která o tom napíše, ale už nejsou zvyklí to vyhledávat, tu knihu, a já říkám všem, napište do nakladatelství www.epocha nebo www.kosmas nebo distribuce Kosmas, protože jinak to v tom nenajdete, ona totiž nová knížka, nové knihy, to znamená 14 dní a ta vydrží na pultech 14 dní a pak už zmizí někde v regálu, protože jsou miliony dalších knížek.
0: Dalších, no. Ale na druhou stranu není to prostě zase, jak bych to řekl, knížka, která se dá do skladu, už se nikdy nevyndá. Že? Zvlášť
1: doufám, u téhle té knihy. Je to sranda velká, je to strašně zábavný, mně se to zdá zábavný.
0: Tak to asi. Já myslím, že ti, kteří budou číst tu knihu, tak určitě potvrdí. Jedna hodina ráno, jdeme do další hodiny tohoto nočního proudu a do další hodiny tohoto dne. Máme úterý, je 30. červen roku 2026, znamená to, že červen končí a čeká nás první celý prázdninový měsíc, červenec. Chystáš se někam?
1: O prázdninách ne, protože já se snažím cestovat hodně, protože zároveň tam většinou pracuju a dělám si poznámky.
0: No a vidíš kolem sebe, co se děje, že?
1: No a teď jsem se dokonce rozhodl, že udělám seniorů v prázdninový deníček, jo. A budu denně psát na Facebook. Zase
0: a začínáš teda, už jsi začal dneska, nebo?
1: Ne, začínáš prvního, jasně. No. Takže tam budu každý den takový jako glosičky dávat. No
0: a ty máš jaký Facebook? Normálně se jmenuje jako ty, jo?
1: Ano, Jan Jazzík Kruta má. Jazzík, protože můj syn je taky Jan a měl nepříjemnosti v zaměstnání z toho, když já jsem psal nějaký politický glosy a takový, takže jsem si tam dal jako takový...
0: Ty seš to ty, prostě.
1: Přízvisko Jazzík.
0: A Instagram nemáš?
1: Ne, Instagram si nechci dělat.
0: Jo. Dokonce... Já mám zase jenom Instagram.
1: No, protože nerad píšeš, jakože
0: no,
1: nemusíš se rozepisovat.
0: No, nebudu
1: a
0: ani.
1: Naopak je to pro mě už dneska blbost, staroba, protože Facebook už mají jenom starý lidi dneska a mladí lidi a mě je to odporný psát pět řádků, jo, prostě já to musím vypsat, no.
0: Já tomu rozumím. Skončíme tím, že ty jsi také autorem muzikálu, já už jsem to trošku naznačil, tak jaké máš muzikály za sebou a jestli můžeš prozradit, že na čem pracuješ, nemusíš říkat názvy, ale třeba s kým?
1: No, tak nemůžu o tom mluvit.
0: Tomu rozumím.
1: Mně se jednou stalo, že jsem měl krásný námět na muzikál, dal jsem to jednomu divadelníkovi, no a za půl roku se objevil ten muzikál jako pod jiným jménem.
0: Krade
1: se, no. No, takže v tomhletom já jsem opatrný, ale snažíme se třeba uvést znovu muzikál Kladivo na Čarodějnice, který kdysi začal
0: pamatuju si.
1: Docela ambiciozně, ale měl smůlu, že jeho producenti byli amatéři a prostě po 40 reprízách neměli peníze na honoráře, jo. No a já bych ještě...
0: To se taky běžně stává.
1: Já bych...
0: Nebo jestli to víš, ale vlastně to muzikálové podnikání všude na světě, to je jedno, jestli to New York, Spojené britské království, protože tam je víc, není jenom West End, jo, ale je toho víc. Nebo tady u nás je to strašně rizikový. A čím dál tím dražší a může to dopadnout fakt špatně. Jo. Já jsem tady taky zažil jenom řeknu takovou vsuvku, nezapomeň to. My když jsme připravovali, mysleli jsme si, jaký to bude trhák, udělali jsme s Janem Duročíkem a s Edou Krečmarem se udělali Hříšní tanec, protože ten muzikál neexistoval, byl jenom film. A nás napadlo udělat muzikál a připravovali jsme ho, tak už jsme viděli první půlku, Helena Vondráčková hrála Maminku, tatínka hrál Pavel Nový, ty mladí lidi. Já se přiznám, že už si to moc nepamatuju, Zuzka Norisová a další, Šinkurová. Tam hráli ty ostatní role a v polovině toho zkoušení nám ten producent řekl, což byla docela frajeřina, musím říct, že nikomu vlastně nedlužil, řekl, došly peníze, končíme, mělo se to hrát na Václaváku tady v kině Blaník, to se mělo předělat na divadlo, dneska je tam Studio 2, byl to dobrý plán, mělo být plno, protože to by bylo fantastický. No a představ si, zachránil nás Kukura, který nám nabídl, aby se to odehrálo na Slovensku, protože to tady vlastně zkrachovalo a tam se odehrálo, já nevím teďka kolik, ale myslím, že asi 170 repríz nebo tak nějak a přišla teda jako žaloba z Ameriky. Ne, že bychom nesměli hrát ten příběh, protože ten, jako o to nejde, ale začali nám zakazovat ty písničky. Jakože postupně, aby jsme to přestali hrát, takže jsme přestali, ale máme takový zážitek, že jsme jako první na světě uvedli v tom divadle, myslím, se má Arena, uvedli prostě muzikál Hříšní tanec, jo. No. Ale stát se tomu, že prostě někdo zkrachuje a tak, ale je to fakt jako těžký podnikání a drahý, čím dál tím dražší.
1: A navíc my jsme měli zase s Robinsonem Crusoe, no, muzikálem, problém, že jsme měli hrát v Hibernii a 5 dní před premiérou se pan majitel nebo kdo z Hibernie rozhodl, že producentka našeho muzikálu má dluh velký u nich a neplatí, tak prostě řekl konec, běžte domů. Což bylo tragédie, protože ty lidi už s tím počítali, že jo, zkoušeli zadarmo 4 měsíce nebo kolik, takže to bylo těžký. No,
0: je to prostě těžký podnikání, ale když to vyjde ten muzikál a vidíš to svoje dílo, já to znám velice dobře, no, a navíc já jsem třeba Jacka Rozprovače viděl, jak nám ho udělali, inscenovali v Soulu, v Yokohamě, viděl jsem ho v Tokiu, jo, to prostě je něco, když vidíš to svoje dílo, ty to víš dobře,
1: no, jasně.
0: Když ho někdo udělá ještě líp, než ty jsi myslel vůbec, nebo i tady v Praze, to bylo fantastický, teď chystáme, doufám, že to nezakřiknu, ale obnovenou premiéru na příští rok, tak jsem zjistil, po 20 letech bude Jack rozparovat znovu, tak se na to moc těším. No a tam to nesmí říct, co bude, takže možná tohle se opráší, Robinson, tak to si taky představ, já jsem to tady říkal Zdinkovi, tvému spoluautorovi, autorovi hudby, Hrubýmu, jsem tady říkal, že my jsme původně taky kdysi, a to je fakt jako 20 let, možná i díl, jsme chtěli jaký psát Robinsona, ale do toho nás napadl Don Juan a dostali jsme nabídku speciální od divadla, aby jsme ho napsali a tím jsme se jako na to vykašlali.
1: Jo.
0: Na toho Robinsona měli jsme taky jako dobrý nápady, ale ten Don Juan byl pro nás jako silnější, jasně, musím jasně říct, jo? Protože to je Don Juan, že?
1: Jo.
0: O těch děvkařích se píše líp, než o Robinsonovi, který je zpátkem sám na ostrově.
1: Kozy akorát.
0: Přesně tak, takže asi tak. No a co tě čeká? Čeká tě něco? Ty budeš pořád propagovat tu knížku, to je logický, protože ne, to je, ale to ještě tě čeká vánoční trh letos, jo?
1: Ale pro mě je to už dávno minulost, víš, protože jsem celou tu knížku vydával, takže jsem měl 2-3 spolupracovníky, grafiky, ale celý jsem tomu odřel, abych ušetřil, teď jako nakladatel prostě musíš šetřit všude. No a na svý knížce, to si právě chci vymazlit, že jo? Jasně. Takže já kolem ní lítám od začátku až do konce a to samý psaní, to samotné psaní je svátek. To ostatní je dřina, jak ušetřit a jak to vydat, aby to bylo krásný, abys to mohl dát kamarádům, jako teď tobě,
0: jako
1: dárek, a aby se potom nikdo neošklíbal, aby se to lidem líbilo. A ještě ti řeknu jednu poslední věc.
0: Já ti podám mezi tím zlatý fix.
1: Děkuji. Děkuji ti.
0: Aby jsme napsali věnování.
1: Hele, já jsem tu knížku končím vlastně takovou větou, jo. Pro mě je to úplně takový je ten zázrak krásný. Šel jsem na oběd do hospody jedný pražský A seděl jsem tam sám, bylo tam málo lidí a dívám se na zeď naproti a tam byl nějaký nápis, takový málo už viditelný, a dokonce měl konec té věty úplně odlučený od židlí, jo. A já jsem na to koukal a to bylo úžasná věta. Nad hlavou bylo modré nebe, na kterém bylo do mraku vodou napsáno. A teď tam bylo co? A to tam nebylo, jo. A já jsem si to tak jako říkal, ježiš, to je vlastně nádherný, že tam není to, co tam bylo.
0: To tajemno.
1: Každý z nás si pod tím něco krásného může představit, jo. Takže tím končí tahle ta knížka a doufám, že si lidi opravdu představějí něco krásného, co jim zpříjemní celý léto.
0: Tak mi tam podepiš takhle pod tímhletím sloganem, protože ten tam je, že jo. A já ti k tomu ještě řeknu, že možná, nevím, jestli to je pravda, jo, ale ty si dal možná takový impuls k tomu, že se začínají, já si z toho dělám trošku legraci, ale že se začínají vydávat CDčka, nebo nosiče jinak, jo. Podívej se, tady mám takhle před sebou buklet a CDčka. Takže ten buklet je asi takhle veliký. Je menší než ten buklet k CDčku, si představ. Máš normálně buklet se všema těma informacemi, jako když jste vydávali CDčka, máš tam normálně texty písní, máš tam, kdo pracoval na té písnice, kdo pracoval na tom albu, ale máš tam jenom ten QR kód, takže máš ten buklet, někomu ho dáš a ten člověk namíří ten telefon a na jakýkoliv tý streamovací službě si ho může poslouchat.
1: No.
0: Takže nevím, jestli je to důsledek tvé knihy. Je to možný.
1: Ne, to
0: je
1: ne,
0: to možný.
1: Tak ale je to
0: prostě jde doba.
1: Technologie, která...
0: Ta doba, no.
1: No
0: možná člověče na vizitky by si to mohli dát zpěváci, ty QR kody, víš,
1: aby poslouchali lidi. To bude strašná budoucnost, to nás přemele.
0: Musí nechá vytetovat svůj, víš, jako svůj
1: nedávno QR kod. Jsem něco se svojí umělkou, já jí říkám umělá inteligence, umělka Krutová, jí říkám, a ona mi napsala, to tímhle dotazem jsi mi udělal velkou radost. A já jsem říkal, já jsem jí napsal, co ty máš co říkat o radosti? Když ty jsi mašina a ty nemáš emoce. Jak to, že říkáš, že jsem ti udělal velkou radost? A ona mi napsala, já vím, že to máte vy lidi rádi.
0: No a takhle to možná skončí všechno.
1: Tak to skončí, ale my tak neskončíme.
0: My tak neskončíme, ty se mi tam podepíš, aby byla zácná kniha.
1: Já, tady
0: já na to čekám, ale zlatá fixa.
1: No tak děkuju ti, že
0: jsi... Já jsem si to tady připravil, víš. No to je nádherný. Jan Kruta se mi podepisuje do knihy, která bude moje, kterou se asi měl slíbenou už dlouho, že jo, ale já ti moc krát
1: děkuju. Já ti moc děkuju za všechno a přeju ti, aby se ti líbila, pokud ji vůbec dočteš.
0: Já ji dočtu určitě, vezmu si ji, jak jsi říkal, na dovolenou, takže Second Hand Show o člověku, který se nebál bát. Jan Kruta, autor. Děkuji ti moc, že jsi přijel.
1: Díky taky.
0: Já jenom musím taky říct, to jsem taky vlastně ještě neřekl, že ty jsi taky kolega moderátor tady z dvojky. Kdy vysíláš, až po prázdně, nebo teďko?
1: Ne, 19.
0: 19.
1: července.
0: Tak to se těšíme. Měj se hezky, odpočin si na to.
1: Díky.
0: A ahoj.
1: Ahoj, mějte se pěkně.

know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go. Timothy a jeden z hitů 90. let One More Try, jedna z těch písniček, které já jsem hrával, a to velice rád, teda musím říct, na diskotékách. Ale my se teď vrátíme do roku 2021, tak je logické, že to je přesně 25 let. Je to přesně 25 let, co na prvním místě hitparády Spojeného britského království byla písnička, která už byla dávno známá. Byla známá z roku 1975, ale tahle cover verze byla úspěšná i díky filmu, ve kterém zazněla. Ten film se jmenoval Moulin Rouge.

0: zkuste.
1: Moulin Rouge. A připomenutí velkého návratu téhleté písničky díky tomu filmu, samozřejmě. Je to 70 let právě dnes, co se narodil Adrian Wright, což je člen skupiny Human League. Možná si na tu skupinu nespomínáte. Já si pamatuju na to, že v 80. letech, přesně řečeno na začátku těch 80. let, vydali několik singlů a všechny jsme v podstatě hráli jako diskjokejové na diskotékách. Největším hitem byla tahleta píseň. Don't you want me, baby?

Člen tahle skupiny, tedy skupiny The Human League, Adrian Wright, má dnes 70. narozeniny a tohle byl největší hit jejich kariéry. To byla skupina, která vznikla v roce 1977, ale slavná byla až v 80. letech. Máme úterý, je 30. červen a čas 1 hodina a 27,5 minuty. Honza Krůta, můj dnešní host, už je na cestě domů. Možná teď poslouchá Noční prout, ale já budu mluvit o někom úplně jiném. Budu mluvit o Lence Hornové. Lenka Hornová, asi ji znáte kdysi z televize Nova, možná se díváte na titulky televizních seriálů televize Prima, protože ona je dramaturgyní této televize a je to taková, bych řekl, už dneska televizní legenda, která rozhoduje o tom, kdo v jakém seriálu bude hrát a jak se možná i ten seriál bude jmenovat. Nechci se do toho moc montovat, ale každopádně mám ji rád, známe se od dětství, myslím, že asi tak od 14 let a v pátek jsem byl na oslavě jejich 60. narozeniny, já myslím, že to můžu říct, protože jsme všichni stejně staří, tak se nikdo neurazí. Bylo to tady v Praze v Písecké bráně, což je něco nádherného u Pražského hradu. Ten prostor je skutečně ojedinělý. Já jsem tam byl nejprve jako host a poté jako disc jockey. Seděli jsme u jednoho stolu s Ivou Hitnerovou, Ondřejem Soukupem, Davidem Gránským. No, teďka už nevím, kdo tam byl další. No, seděli jsme u jednoho stolu a povídali jsme si. Byl to nádherný večer. Pak moje diskotéka, kterou jsme ukončili asi tak nějak, myslím, že kolem 2 hodiny ráno, takhle si asi myslím, že jsem odjížděl. A já jsem se snažil vzpomenout si na to, kdy ta Lenka ještě pod jménem Slepičková chodila na moje diskotéky a co měla ráda. A představte si, je to neuvěřitelné, ale je to tak, je to jakýsi zázrak. Já jsem už asi 4 dny na to myslel. Chtěl jsem si vzpomenout, co jsem jí tenkrát hrával na diskotékách, jako na psání, protože to byla blízká kamarádka, tak mě to nevadilo. A vzpomněl jsem si až ten den dopoledne, až ten pátek dopoledne jsem si vzpomněl, že měla ráda hit, který se jmenuje Juliet a zpíval ho, nebo naspíval ho tenkrát v roce 1983, tak si můžete spočítat, kolik nám bylo, když jsme ročník 1966. Robin Gibb, člen skupiny Bee Gees, to bylo jeho solové album a první single z toho alba, které se jmenovalo Jak si starám.

Jedna třetina skupiny Bee Gees, Robin Gibb a Juliet, jeden z velikých hitů diskoték roku 1983 a písnička, kterou já jsem zahrál někdy v noci zpátka na sobotu na oslavě narozenin Lenky Hornové. Já se tady teď rozlížím, jestli jsem to udělal správně, ale myslím, že ano, protože já mám připraveny dvě písničky, které za prvé napsal a za druhé naspíval s někým vždycky Vašo Patejdl. A je to proto, protože mě inspiroval právě tenhle ten mejdan páteční. Nikdy, asi se o mě ví, že já nerad hraji písničky na psání. Já to beru tak, že ten disjockey hraje špatně. Normální disjockey hraje tak dobře, že nikdo nepotřebuje nic slyšet a když někdo přijde pro to přání, tak jsou to většinou písničky, které by si měl spíš poslouchat doma nebo sám a ne, aby ho poslouchali, nebo aby tu písničku poslouchali stovky lidí. To se mi zdá zbytečné a nesmyslné, ale to je můj názor, ať si každý o tom myslí, co chce. Ale každopádně představte si, že v pátek v noci právě přišel někdo a chtěl poprvé v mém životě písničku, která se jmenuje Ztracený ráj česky, jinak Ztratený ráj. Je to duet Vaša Patejdla a Heidi Janků. A potom bych ještě rád pustil jeden duet Vaša Patejdla, ten, který je téměř neznámý a je s Marikou Gombitovou. Ale nejprve ta Heidi.

Ztracený ráj. Vašo Patejdl a Heidi Janku, teda musím vám říct, takhle po letech to slyším, ještě takhle ve sluchátkách, prostě jim to sedělo neuvěřitelně. No a teď ta druhá dvojice, Vašo Patejdl a Marika Gombitová.

Uliční bosk, Marika Gombitová a Vašo Patejdl a předtím Ztracený ráj, Vašo Patejdl a Heidi Janku. Já teda nevím, jestli Vašo Patejdl někdy chodil s Heidi Janku, to jsem se nikdy neptal, ale ptal jsem se ho, jestli chodil s Marikou Gombitovou. A je to pravda. Myslím, že to není žádný drb, jinak by mi to nikdy v životě neřekl. Nesmíme zapomínat na to, že máme letní prázdniny roku 2026 a tak logicky zazní i další z letních hitů.

Seven Tears, letní hit, letní šlágr skupiny Goombay Dance Band, skupiny, která se proslavila hitem Son of Jamaica. Tohle jsou písničky z přelomu 70. a 80. let a teď si zahrajeme písničku, která je úplnou novinkou, vyšla před 4 dny 26. června roku 2026. Tady jedna z novinek světové populární hudby současnosti.

Disover Smooth, jedna z novinek populární hudby současnosti, novinka tohoto měsíce, tedy měsíce června, měsíce, který právě dnes skončí. Máme úterý a svátek mají Šárky, takže Šárko, všechno nejlepší. Následující hit nás vrátí až do roku 1961, to znamená o 65 let zpátky.

Runaway hit roku 1961. Já se přiznám, že když jsem poprvé viděl ten nápis Del Shannon a Runaway, tak jsem si myslel, že to je zpěvačka původně, protože jsem ani neslyšel tu písničku, jenom jsem viděl ten nápis. Až později jsem zjistil, že to byl zpěvák. Mimochodem jmenoval se vlastním jménem Charles Weedon Westover a narodil se 30.12. roku 1934, zemřel v roce 1990 hned nějak z kraje roku. Bylo to někdy v únoru roku 1990. Mám pro vás teď písničku, která byla tak trošku zakázaná, ale myslím si, že v roce 2026 ji můžeme pustit. Ona vznikla v roce 1989 a no, je taková zajímavá. Já si myslím, že nejlepší je, když si ji pustíme. Jmenuje se French Kiss, tedy francouzský polibek. Skupina Hannes T69. Tohle byl jejich jediný hitparádový úspěch, jediný hit, One Hit Wonder. Ale bylo to tenkrát zajímavé, vemte si, že je rok 1989 nebo rok 1990. Jste na diskotéce, u vás, na vsi nebo ve městě?

Jeden z tanečních hitů roku 1989 a také taneční hit roku 1990, French Kiss a Hanestich 69. Před námi je poslední písnička, ta 69 tam asi nebyla náhodou. Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně. Přeji vám nádherné prázdniny a poslouchejte noční proud každou noc, kdy to jde, protože budeme hrát hodně letních hitů, hodně těch letních šlágrů. Prostě bude letní nálada tak, jak to je kolem nás. Přeju vám, abyste měli krásné počasí.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu stanice Rádio Praha.
3: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
4: Od roku 2003 působila ve vězeňské službě České republiky. Byla ředitelkou ženské věznice ve Světlé nad Sázavou